0: byl ten nepříjemný zážitek. Teď tam na místě potom už zůstane místní dobrovolná jednotka, která tam vlastně bude držet dohlídku nad tím požářištěm do rána.
1: Podle vyšetřování požár způsobila závada komínu. Předběžná škoda je 900 tisíc korun. Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 17 lidí je zraněných, z toho několik vážně. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli se stále pátrá. Berlínský Pride policie předčasně ukončila. Generální tajemník OSN je po 17 letech na návštěvě Sýrie. Antonio Guterres se v Damašku setkal s tamním prozatímním prezidentem Ahmadem Šarou. Podle syrského ministerstva zahraničí jednali hlavně o zvýšení pomoci OSN při rekonstrukci země a taky o vládním plánu na uzavření uprchlických táborů. Guterres svou cestu nazval solidární návštěvou a vyzval mezinárodní společenství k podpoře syrského lidu. Šéf OSN do Sýrie přijel rok a půl po svržení diktátora ruského režimu rodu Asadů, který v zemi vládl přes půl století. Hlavní město dokončí digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí víc než 34 tisíc zařízení po celé Praze, jako například protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci, kamery nebo monitoring hladiny Vltavy. Modernizace bude stát víc než 18 milionů korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
1: Sport. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
3: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si s něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou, a on byl hrozně takový nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
1: Mezi ženami skončila Olga Samková šestá. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů. A mistrem světa je taky fleretista Aleksandr Šupenič. Český šermíř ovládl šampionát v Hongkongu, když ve finále zdolal Itala Makiho 15-2.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na dálnici D1 před Ostravou a nehoda na Berounsku. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem k Mošnovskému letišti stojí osobní auto po nehodě. Kilometr 341, je to v levotočivé zatáčce, zavřená jen krajnice. Na místo před chvíli přijela odtahovka, v místě bliká silničářská šipka. Dálnice jsou teď volné. Na Berounsku silnici 605 ze Žebráku do Bavorině. Nehoda bez podrobností. S omezeným průjezdem počítejte kousek za přejezdem dálnice D5 mezi odbočkami na obec Chlustina. Do večera bude neprůjezdný hlavní tah v Ústí nad Labem na trase Lovosice Děčín. Zavřená je přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Omezení kvůli opravám mostu se objíždí přes město a taky i po dálnici D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zpočátku čekáme polojasno, postupně zataženo, večer četnější přehánky nebo bouřky, teploty až 32 stupňů Celsia, tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu má slovo zpět Petr Zajíček.
6: A ten přeje příjemnou nedělní noc, no a protože máme neděli poslední den tohoto červencového týdne, tak za chvilku v soutěži tady bude také naposledy cena v podobě 2 balíčků skvělé voňavé kávy.
7: Noční radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má vůni, chuť a letní povzbuzení. Vychutnejte si díky nám výběrovou kávu té nejvyšší kvality od Mama Coffee. Poznejte kávu s příběhem díky přímé spolupráci s farmáři. Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z Brazílie, Nikaraguji nebo z Etiopie, ve které ucítíte i tóny čokolády, karamelu, nugátu nebo fermentovaných hrušek. Balení skvělé zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Ano, a dnes naposled, jak už jsem říkal, telefony sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak kdo to bude dnes? Zkusíme prvního volajícího. Tak noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček. Haló, kdo se dovolal dnes?
2: Dobrý den, tu je Peťo z Ostupavy do Slovenska.
1: Já vás zdravím do Ostupavy. No tak to je úžasné, že takhle až zdaleka nám voláte. Tak to je skvělé. Tak můžete samozřejmě získat skvělé dva balíčky kávy od Mama Coffee, ale mám na vás jako vždycky, nebo téměř vždycky soutěžní otázku a opět budu vycházet z dnešního kalendária. Máme neděli 26. července, tak taky přejeme Aničkám k jejich dnešnímu svátku, jenom to nejlepší. A teď, Peťo, poslouchejte. Před 3 lety, je to 3 roky, zemřela předčasně irská zpěvačka Rebelka Sinéad O'Connor. Pamatujete si ji, předpokládám.
2: Ano, ano.
1: Výborně. Ano. Jejím největším hitem se stala písnička Nothing Compares to You. Já ji teďka už hraju. Už to možná slyšíte, kdybyste nevěděl, tak velice velký hit to byl. A pozor, teď je otázka tady. Je to píseň z repertoáru jednoho slavného zpěváka, který z ní ale původně ještě hit neudělal. Ten hit se stal až v interpretaci právě Sinéad O'Connor. Je to tedy písnička Nothing Compares to You. A já se vás ptám, jestli pak víte, kterého zpěváka to původně byla písnička, než se jí ujala Sinéad O'Connor. Mám nápovědu. Potřebujete nápovědu?
2: Ano, ano.
1: Takže Nothing Compares to You původně složil a zpíval v 80. letech Michael Jackson, nebo Phil Collins, nebo Prince. Tak který z těchto tří pánů to byl? Michael Jackson, Phil Collins anebo Prince složil a taky nahrál tuto písničku, ale nebyl z ní tenkrát ještě hit, až potom teprve, když se jí ujala Sinéad O'Connor. Tak jaký je váš tip?
2: No tak já tipujem Phil Collins.
1: Phila Collinse myslíte? Ano. Tak to bohužel není správný tip, je mi líto. Zdravíme na Slovensku, mějte se krásně, naslyšenou. Tak snad jindy. Tak kdo to bude teď? Zkusím dalšího volajícího. Noční radiožurnál Petr Zajíček. Halo, halo, kdo tam?
3: Dobrý večer, Honza.
1: Honza, tak Honzo, jaký je váš tip? Kdo původně nahrál písničku Nothing Compares to You od Sinéad O'Connor?
3: Vůbec netuším a zkusím Michaela Jacksona.
1: Michaela Jacksona myslíte? Tak bohužel ani tento typ není správný. Je mi líto. Mějte se, naslyšenou. Tak teď to někdo bude mít ale vysloveně zadarmo. Tak teď už je jasný, kdo to byl, kdo naspíval a nahrál hlavně a složil tuto písničku původně. Tak zkusíme do třetice. Halo, halo?
4: Dobrý den, tady opět.
1: Tak já vás zdravím. Tak už chci jenom slyšet to třetí jméno.
4: Byl to Prince.
1: Ano, je to tak. Byl to Prince. Slyšel jste tu verzi, tuhle ty písničky od Prince, ten originál vlastně?
4: Neslyšel, znám jenom neslyšel. Tu nejslavnější verzi.
1: Je to taková, ta jeho verze je opravdu princovská, jo? Je to prostě to, co známe, tak dost podobně vlastně to udělal ty písničky, on je dělal dost stejně. Takže ta Sinéadka to pojela trošku jinak a právě proto se z toho potom na přelomu 80. a 90. let stál tenhle ten úžasný hit. Tak blahopřeju, ano, je to vaše a vydržte mi na telefonu, ano?
4: Ano, vydržím, děkuji.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Ve Velkém Vřešťově na Trutnovsku chystají opravu pískovcové sochy z poloviny 19. století. Na první pohled tuctová zpráva v sobě ale skrývá propojení historie s nejmodernější technologií. A na pomoc s domodelováním chybějících andělíčků si totiž obec vzala umělou inteligenci.
1: Někdo asi tak před 15 lety ukradl dva andělíčky a už se nepodařilo je bohužel dostat zpět.
2: Nezávislá starostka Michaela Tomášková popisuje, jak socha svatého Jana Nepomuckého o andělíčky přišla. Policisté sice zloděje našli, ale andělíčky ne. Součástí oprav má být jejich kopie, kterou vyrobit ale není úplně snadné.
1: Bohužel teda nemám úplně kvalitní fotky, podle kterých bychom je chtěli udělat tak, jak byly.
2: Úspěch nepřineslo ani pátrání mezi lidmi v obci. Nikdo doma kvalitní fotky sochy ještě s andělíčky nenašel a nepomohl ani dotaz položený Národnímu památkovému ústavu. Socha totiž není památkově chráněná a dokumentaci k ní tedy ústav nemá. Michaela Tomášková si vzala moderního pomocníka, umělou inteligenci, a ukazuje fotky. Jednu neostrou, druhou už upravenou právě za pomoci AI.
1: Tohle je před tou krádeží, tohle to je vlastně ta samá fotka, akorát je...
3: Jasně, dopočítaná.
1: Ano.
2: Ředitel Josefovské pobočky NPU Jiří Balský bez pohledu na fotky celou věc moc konkrétně komentovat nechtěl, ale starostka obratem podklady poslala.
4: Tak vypadá to zajímavě. Použití umělé inteligence pro domodelování na základě relativně rozmazané fotografie, která ukazuje ještě to dílo jako celé, tak je to fajn první krok.
2: Jako pomocníka si tedy ve Velkém Vřešťově vzali umělou inteligenci zřejmě správně, ale chce to pokračovat výběrem profesionálního kamenosochaře, říká Jiří Balský.
4: Protože umělá inteligence asi nebude až tolik poučená o tom, jak modelovat správně ve stylu roku 1850, když to profík, umělec v tom poučený je.
2: Takový poučený sochař ví, jak třeba autor dělal nosy postav nebo jiné detaily na nich, což umělá inteligence většinou zatím podle Jiřího Balského jenom odhaduje a celé dílo může ve výsledku třeba i pokazit. Každopádně cesta, kterou se starostka Michaela Tomášková vydala, je zatím sice ojedinělá, ale rozhodně nemusí být úplně slepá. Z Velkého Vřešťova Tomáš Lerinc, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radiožurnál je půl třetí. Krátké zprávy a Denisa Hergeslová.
1: Při požáru poblíž španělské Valencie zemřel podle tamních úřadů jeden člověk. Deník El País s odkazem na své zdroje napsal, že se muž pokusil projet hořící oblastí ve svém autě. To bylo později nalezeno spálené. Dalších 5 lidí je kvůli stejnému požáru v péči lékařů, protože se nadýchali kouře nebo mají popáleniny. Oheň poblíž Valencie se už hasičům podařilo uhasit. Španělé ale dál bojují s rozsáhlými požáry u města Madrid a Ávila. Kvůli nim se ze svých domovů museli evakuovat tisíc lidí. Požáry zužují taky Francii. Ta nařídila evakuaci dalších asi 55 tisíc obyvatel z okolí města Bordeaux. Předtím muselo svoje domovy opustit celkem už víc než 200 tisíc lidí. V Demokratické republice Kongo je víc než 3 tisíce potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní se současná epidemie šíří nejrychleji v historii. Nemoci od května podlehlo už víc než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. Do Česka se podle meteorologů vrátí tropické teploty. Příští týden by mohlo být místy i 36 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav bude předpověď ještě upravovat. Zatím ale jejich modely neukazují teploty, jaké byly v Česku na konci června. V Doksanech na Litoměřicku tehdy padl teplotní rekord. 28. června tam místní stanice naměřila bezmála 42 stupňů Celsia. A renesanční a barokní z grafita znovu zdobí fasády nádvoří zámku Wartenberg ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Radnice dokončila poslední část obnovy vnějších zdí. Restaurátoři při obnově zkoumali druhy písku z okolí, aby dosáhli co nejpřesnějšího historického odstínu. Sport. Finále dvouhry na ženském tenisovém turnaji okruhu WTA v Praze bude bez české účasti. V semifinále totiž vypadly Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince z Nigurové 0-2 na sety, a Barbora Krejčíková poté prohrála s Rakušankou Tagerovou 6-7 v klíčové třetí sadě. Český pár Lucie Havlíčková, Laura Samson ale může vyhrát ještě soutěž deblistek. O titulu se česká dvojice zahraje proti Britkám Dartové a Lansdenové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Havlíčkobrodsku a omezení na dálnici D2 u sjezdu na Slavkov u Brna. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na

0: kilometru 341 už odklidili havarované osobní auto. Na silnici 348 z Humpolce do Štoků je hlášená nehoda. Pozorně projíždějte mezi Herálcem a Úsobím. Na D2 u sjezdu na Slavkov včera večer změnili průjezd omezením mezi kilometry 10 až 12 kvůli opravám mostu. Jede na Bratislavu i Brno jen jedním pruhem. Před chvílí ve směru na Bratislavu místem projížděl nadměrný náklad, zpomalil provoz. A na pražském okruhu u dálnice D5 do Plzně opravují vozovku. Směr D1 je mezi kilometry 22 až 21 zavřený pravý pruh. Kolona se tam netvoří, provoz je slabý. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne, pak přehánky jen výjimečně, večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi dál Petr Zajíček.
3: Paříž se pyšní největší městskou lanovkou v Evropě. Jaké dominanty z ní jsou vidět a proč ji postavili právě na předměstí? Nejenom o tom uslyšíte dnes dopoledne v zápisníku zahraničních zpravodajů. Tentokrát bude tedy speciálně s naším zpravodajem ve Francii Martinem Baluchou. Podrobnosti o tom už za chvíli.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Paříži se můžete projet metrem, tramvají, vlakem, ale i největší městskou lanovkou v Evropě. Otevřela se před půl rokem. Má 5 stanic a měří zhruba 5 kilometrů. Cestující si pochvalují nejenom výhled na některé pařížské dominanty, jako je třeba Eiffelova věž.
1: Všechno tady ještě zje novotou, pán tady tryskou čistí chodníky, úplně nová stanice, videokamery. Tady si stačí koupit lístek, vlastně stejný jako na autobus, pípnout si a už člověk může pokračovat dál ke kabinkám. Tak jsem se nalodil. Do kabinky nasedly taky dvě pařížanky, důchodkyně. Jedna z nich se jmenuje Bernadette.
2: Je to zábava a vypadá to tu velmi dobře. Všechno krásně funguje. Zatím nemám vůbec strach. Když zafouká, tak to trochu cukne, ale jde to.
1: Máme za sebou první úsek cesty, takový průmyslový, dálnice, železnice. Kabinka dorazila do první stanice, máme otevřené dveře a teď už je zase zavírá. Tak jsem tu, konec cesty. Objel jsem to skoro celé, trvalo to necelých 40 minut a z lanovky se mnou vystupuje Bernadette, ne ta, kterou jsem potkal na začátku, ale jiná, a pochvaluje se, že díky téhle lanovce už nemusí každý den sedat do auta.
3: Dřív jsem jezdila autem, teď už jen lanovkou a metrem. Je to rychlejší. Často jsem stávala v kolonách. S lanovkou je ta cesta poklidná, žádný hluk a ten výhled je dechberoucí. Po dlouhém pracovním dni je to balzám.
1: Grégoire de Lasterie je francouzský politik, má na starosti dopravu v širším okruhu Paříže v oblasti Île-de-France.
4: Ve špičce sem přijíždějí kabinky každých 27 sekund. Denně převezou zhruba 10 000 lidí. Je možné, že se návštěvnost ještě zvýší. S propojením na linku metra 15 nám přibydou cestující.
5: Ligne 15 sud sur le trajet, ça nous ramènera des nouveaux voyageurs.
1: Všechno tady má pod palcem na téhle stanici Janik.
6: Tohle je největší městská lanovka v Evropě. Hlavním cílem bylo napojení na metrosměr Paříž. V této oblasti už není tolik místa a pylony zase tolik prostoru nezaberou.
1: Janik říká, že když tady v zimě nasněžilo, tak to vypadalo trošku jako na horách, na pařížském předměstí. Od lanovky z pařížského předměstí Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Budoucnost dvou významných hudebních muzeí v Česku je v ohrožení. Jde o pražská muzea Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Radní hlavního města schválili ukončení bezplatné výpůjčky Národnímu muzeu, které tam výstavy dvou skladatelů má. Důvodem jsou plánované opravy budov. Není tak jasné, zda a kdy se muzea Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka do svých objektů vrátí.
1: V expozici je nejenom klavír Antonína Dvořáka, ale třeba i jeho pracovní stůl, partitura a mnoho jiných unikátů, které světově uznávaný umělec používal a které si přijíždějí prohlížet lidé z celého světa. Informace o muzeu najdete totiž v mnoha mezinárodních průvodcích.
2: Potom víme, že se tomu tady říká Michnův letohrádek a to je připisováno majiteli, respektive tvůrci této stavby, který nechal postavit si tady své letní sídlo, takzvaný Lusthaus.
1: Uvádí současná ředitelka muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová v pořadu, který vznikl před několika měsíci.
2: Máme tady Dvořákův Bezendorfer klavír, který si objednal z Vídně a můžeme zkusit teda jenom pár tónů.
1: Kam přesně se ale tyto exponáty a památky přestěhují, zatím není jasné. Vyplývá to i z písemného vyjádření mluvčí Národního muzea Kristýny Kvapilové.
3: Současně bychom byli velmi rádi, pokud by i po jejím dokončení zůstaly obě budovy místem, kde bude důstojně prezentován život, odkaz a dílo Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. V tomto smyslu jsme vedení hlavního města Prahy nabídli naši odbornou spolupráci i maximální součinnost.
1: Budova na Novotného Lávce, kde sídlí Muzeum Bedřicha Smetany, prošla naposledy velkou opravou po ničivých povodních v roce 2002. Barokní letohrádek v ulici Ke Karlovu, kde je Muzeum Antonína Dvořáka, byl sice naposledy zásadně opravován v 90. letech minulého století, ale například v roce 2017 restaurátoři opravili cenné barokní fresky a v roce 2011 prošlo muzeum také částečnou půlroční rekonstrukcí. Pražský magistrát teď chce oba objekty opravit zásadně. Citujeme vyjádření mluvčího Víta Hofmana.
4: Bude nutné zajistit stavebně technické, historické a restaurátorské průzkumy, zpracování projektové dokumentace a projednání příslušných záměrů s orgány státní památkové péče. Teprve na základě těchto podkladů bude možné stanovit rozsah nezbytných stavebních úprav, jejich časový harmonogram i předpokládanou finanční náročnost.
1: Po rekonstrukci chce magistrátní odbor majetku konzultovat budoucí využití s odborem kultury. Chce, aby i nadále obě budovy sloužily kultuře, společenským akcím nebo byly využity v cestovním ruchu. Michaela Vetešková, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, máme 3 hodiny. Zprávy a Denisa Hergeslová.
1: Jihozápad Evropy sužují lesní požáry, s hašením pomáhají i Češi. Čína protestuje proti novým americkým clům. Fotbalisti zbrojovky Brno při návratu do nejvyšší soutěže porazili Spartu Praha. Dnes bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na jihozápadě Francie se hasičům stále nedaří zlikvidovat lesní požáry. Evakuovali kvůli nim už přes 250 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů od začátku požárů přišli o život nejméně 2 hasiči. Další hasič zemřel při zásahu na italské Sicílii a jednu oběť hlásí i sousední Španělsko. Muž se pokusil projet hořící oblast v autě. S požáry hasičům ve Francii i ve Španělsku pomáhají kromě vojáků i experti z ostatních zemí Evropské unie. Čeští hasiči se snaží likvidovat plameny u francouzského města Bordeaux. Už na začátku července nepřežilo požáry ve Španělsku dalších 13 lidí. Letošní léto je podle BBC jedním z nejtragičtějších v historii země. Rozpaky, ale i úleva zavládly v Asii poté, co americký prezident Donald Trump oznámil nová dovozní cla. Nejvyšší zůstávají na výrobky z Číny a Vietnamu. Někteří ekonomové odhadují, že dopad cel nemusí být velký.
3: Nejhlasitěji se proti novým americkým clům vymezuje Čína, která je označila za bezohledná a vidí v nich nebezpečí nové obchodní války. Japonské ekonomické servery ale soudí, že Trumpova cla budou mít jen malý vliv na ochlazení čínského vývozu, který za první půl rok letošního roku meziročně vzrostl o téměř 18%. Indie, Indonésie nebo Jižní Korea, které spadly do kategorie 10 až 12,5% cel, kvitují, že nejsou vyšší a chtějí se Spojenými státy individuálně vyjednávat. Co naopak asijské státy v kritice směrem do Washingtonu spojuje, je to, že odmítají obvinění, že v jejich zemích kvete nucená práce, novodobé otroctví nebo vykořisťování zaměstnanců. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Policisté stále čekají na druhý znalecký posudek v případu úniku Kejdy do řeky Dyje. Směsice výkalů hospodářských zvířat se dostala do toků na Znojemsku před půl rokem potom, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Několik dní kvůli tomu nemohly vodárny pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže.
4: Znojemský vodoprávní úřad před prázdninami dokončil zápis o tom, jak jednotlivé složky havárii řešily. Strany se pak k dokumentu mohly vyjádřit a neměly žádné připomínky. Úředníci teď pošlou zápis policii. Odstraňování následků úniku Kejdy oficiálně ukončili na začátku května. Bezprostředně po havárii kvalitu vody monitorovali jak vodohospodáři, tak i vodárny. Ty tehdy preventivně navážely cisternami vodu do vodojemů. Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté zbrojovky Brno zvládli úvodní kolo po návratu do nejvyšší soutěže. Spartu Praha v domácím prostředí zdolali 3-1. Dařilo se taky trenérům debitantům. Bronislav Fodrek vyhrál na lavičce Liberce 3-1 v Plzni. Roman Skuhravý zase s Baníkem Ostrava zvítězil ve Zlíně 1-0. A podle trenéra Slezanů to byl zasloužený triumf.
5: Ten první poločas byl takový z obou stran vlastně bez nějakých velkých šancí. V druhém poločase si troufám říct, že jsme byli jasně lepší. Samozřejmě ten gol, který nám dal konečně Vence Jurečka, tak nám pomohl a potom už to byla jenom otázka času, jestli nějakou tu breakovou situaci proměníme nebo ne.
1: V sobotu ještě Teplice doma přehráli Bohemians 3-1. Nedělní program prvního kola šance ligy nabídne 3 duely. V 15 hodin přivítá Slavia Slovácko. V 17.30 začne zápas Jablonec Olomouc. A ve 20 hodin se bude hrát derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Radiožurnál Sport odvysílá všechny zápasy v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavírka v Ústí nad Labem a nové omezení u Chebu. Na dálnicích a hlavních tazích nehody hlášeny nejsou. Do večera bude neprůjezdný hlavní tah v Ústí nad Labem. Je to trasa Lovosice-Děčín. Zavřená je přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Omezení kvůli opravám mostu se objíždí přes město a taky po dálnici D8, teď plynule. Na silnici 214 z Chebu do Německa se nově jezdí kyvadlově v úseku Cheb Svatý Kříž kvůli rozšíření středového ostrůvku. Omezení u hranic potrvá do konce července. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky a ty jen výjimečně, večer pak budou pravděpodobně četnější a ojediněle se přidají i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi dál Petr Zajíček.
0: Křik, hluk a několik hlasů najednou. Pro člověka běžná situace, pro umělou inteligenci stále velká výzva. Vědci z Vysokého učení technického proto vyvíjejí řečový model, který má počítače naučit lépe rozumět lidské komunikaci. Více o tom uslyšíte už po písničce.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Umělá inteligence dnes zvládne přepsat řeč na text bez větších potíží. Tyhle nastanou ve chvíli, kdy mluví několik lidí najednou nebo je kolem hluk. Vědci z Fakulty informačních technologií VUT v Brně proto vyvíjejí systém, který se poradí i s těmito situacemi. Jejich cílem je, aby hlasové systémy rozuměly lidské řeči a dokázaly je přepsat na text stejně spolehlivě jako člověk. Nejenom v klidné a spisovné mluvě, ale i v běžné komunikaci plné ruchů a emocí.
1: Tak máme po poradě.
2: S vývojářem řečových systémů Alexandrem Polokem a s jeho kolegy z Fakulty informačních technologií VUT zkoušíme, jak si program Dijkstral poradí, s čím si dnešní přepisovací programy často nevědí rady. V lučné místnosti mluví několik lidí najednou.
1: Tak co si dáme k obědu? Na co máte dneska chuť?
3: Jsme tady v kuchyňce, je tady ozvěna, pozadí jede vadná konvice, chystá se kávovar a vy se teda ptáte, co si dáme.
1: Co takhle něco veganského? Mě si dáme svůj pánek s rybinkem.
4: Já s vámi nepojdem, jak chcete.
5: Dělám špagety.
6: Ale já nemám hlad.
2: A nyní se přesouváme z kuchyňky do vedlejší místnosti k počítači.
1: A vlastně teďka si to můžeme přepsat?
2: Nyní máme audio nahrávku, kterou právě vkládáte do příslušného softwaru.
1: Co dostaneme je přepis každého toho mluvčího, co řekl.
6: Co takhle něco veganského? Mě si dáme svůj pánek s rybinkem.
4: Já s vámi nepojdem, jak
5: chcete.
6: Ale já nemám
1: hlad. Docela to sedí, ten přepis?
2: Jak to ten systém rozpozná?
1: Je to všechno založené na neuronových sítích.
2: Počítač totiž zvuk neslyší jako člověk. Nejprve ho převede na čísla, podle kterých se učí rozpoznávat slova, emoce nebo intonaci. Jak vysvětluje Polok, hlavní rozdíl oproti většině dnešních přepisovacích systémů je ve způsobu zpracování nahrávky.
1: Nejdříve spustíme diarizaci, která nám řekne, kdy kdo mluví. Teďka mluví, dejme tomu Honza, potom Adam.
2: A teprve potom začne přepisovat. Nejdřív si tedy řečníky rozdělí a pak až se soustředí na každého zvlášť.
1: Rozpoznávání řeči se tak jako říká, že už ty modely už zvládají přepsat cokoliv, což ale není úplně pravda, protože jakmile začneme používat, dejme tomu dialekt, tak ty modely začínají selhávat.
2: Stačí nářečí, hluk nebo několik lidí najednou a jejich přesnost podle Poloka rychle klesá. Jakmile ale systém řečníky oddělí, dokáže jejich projev mnohem spolehlivěji přepsat i analyzovat.
1: Pak dokáže zodpovídat i na ty otázky, případně z toho vytáhnout emoce a tak dále.
3: Třeba který z nich vypadá, že má největší hlad?
1: Vypadá to, že třetí mluvčí a je vlastně ten nejhladovější.
2: Model umělé inteligence tak nepracuje jen s přepisem, dokáže z něj vyčíst i další informace a odpovídat na otázky. Využití je podle Poloka široké.
1: Pokud máme někoho, kdo má problémy se slyšením nebo cokoliv dalšího, vlastně přepis do textů může být pro ně velmi přínosný.
2: Podle Šimona Sedláčka z FITu VUT může systém ušetřit čas všude tam, kde vznikají dlouhé zvukové záznamy, od porad až po konference.
7: Já v tom vidím velké využití ve vzdělávání, když člověk má k dispozici například třeba nahrávky přednášek z univerzity.
2: Vědci chtějí s dokonalením řečových systémů zlepšit komunikaci s umělou inteligencí, od hlasových asistentů po zákaznické, případně i tísňové linky.
7: Jedná se o více kritické systémy, které budou například řešit velký nával volajících v krizových situacích.
2: Testovací verze systému je zdarma dostupná, doplňuje Polok.
1: Je to dostupné pod pcspeech.demo.fit.vut.cz.
2: Vývoj ale podle vědců pokračuje, přestože si poradí i s češtinou. No, nejlepších výsledků zatím dosahuje v angličtině. Marek Hensel, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Podívat se do kostela v noci a bez davů lidí, tak přesně takovou možnost nabízí chrám nalezení svatého kříže v Litomyšli. Speciální noční prohlídky navíc doplňuje i obří laserový kříž, protínající klenby nebo svítící obětní stůl z optického skla. Více v naší další reportáži už za chvíli.

0: Tajemná atmosféra, světelné instalace nebo výhled na osvětlený zámek. To i letos nabízí noční prohlídky chrámu Nalezení svatého kříže v Litomyšli. Městská organizace Zámecké nábřeží je pořádá každý pátek a sobotu až do konce letních prázdnin.
1: Tak dobrý večer. Vítám vás na prohlídce v Jaristickém kostele tady u nás v Litomyšli.
2: Za mě prohlídka byla zajímavá, hlavně vidět kostel v noci bez lidí a i v nějakém jako zázemí, kam se člověk normálně jako při denní prohlídce kostela nedostane, takže za mě to bylo zajímavé.
3: Pochvaluje si pan Zdeněk, kterému se líbilo hlavně netradiční točité schodiště vedoucí na vyhlídku. Prohlídka začíná vždy v 9 hodin večer povídáním o historii kostela a jeho vývoji až po současnost.
1: V roce 1714 započala stavba podle návrhu Giovanniho Battisty Alibrandiho.
3: Než výklad skončí, venku se postupně setmí a to je účel, říká průvodkyně Petra Kalinová.
4: Uvítáme návštěvníky tím, že jim dopřejeme, aby si výklad vyslechli v lavicích, když už venkovní atmosféra je taková, že vyhovuje tomu, abychom udělali tu naši světelnou show, tak rozsvítíme dvě světelné sakrální instalace.
3: A těmi jsou světelný kříž, který protíná obě lodě kostela a také nasvícený oltář. Při výkladu i prohlídce chrámu se lidé seznámí s jeho historickými i moderními prvky. To ocenila třeba paní Jiřina.
5: Mně se to strašně líbilo, protože to bylo úplně jako mnohobarevný, jako jak historie, tak oltáře, tak vlastně vývoj po té rekonstrukci, co všechno se tady změnilo, přidalo. A pak jsme toho viděli strašně moc, že bych tady byla ještě další hodinu nahoře na těch oratořích a tak.
3: Prohlídka končí promítáním na stropě kostela. Projekce s názvem Metropolia je mozaikou záběrů z Prahy a ze Šanghaje. Kapacita nočních prohlídek je asi 40 osob. Lidé by si měli rezervovat místa předem. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po

0: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Denisa Hergeslová.
1: Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 lidí je zraněných, z toho 3 vážně. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli stále pátrá. Útočníka identifikovala jako člena berlínské islamistické scény. Berlínský Pride úřady předčasně ukončily. Starosta metropole Kai Wagner na síti X incident odsoudil. Napsal, že město bylo napadeno tím nejbrutálnějším způsobem a vyjádřil soustrast pozůstalým. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se snaží z lidí vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s jinou koncovkou na místo běžné.cz. Několik jednotek hasičů hlídá okolí pod hradem Velhartice na Klatovsku. Včera odpoledne tam schořilo zhruba 5 hektarů lesa. Na místě zasahovalo skoro 60 hasičů a kvůli svažitému terénu taky vrtulník s bambivakem. Dohašování bude pokračovat během rána. V Česku dlouhodobě ubývají směnárny. V minulém roce jejich počet klesl zhruba o 30 na celkem 800 provozoven. Informovala o tom Česká národní banka. Před 16 lety fungoval v tuzemsku zhruba dvojnásobek směnáren. Podle banky situaci ovlivňuje hlavně digitalizace a nárůst oblíbenosti placení kartou. Roli ale mohlo hrát i období pandemie COVID-19 a úbytek turistů. Sport. Česká výprava na mistrovství světa ve vodním slalomu ovládla pořadí národů. Reprezentanti získali celkem 7 medailí, z toho 3 zlaté. Poslední titul přidal v olympijské disciplíně kajak cross 37-letý Vít Přindiš. V závěrečných metrech těsně předjel Švýcara Markse, stal se světovým šampionem a zároveň se přiblížil účastnickému místu na příštích olympijských hrách v Los Angeles za 2 roky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D2 u Brna a také na Pražském okruhu. Dálnice bez kolon plynule projedete i změněnou uzavírkou na D2 u sjezdu na Slavkov u Brna. Mezi kilometry 10 až 12 se kvůli opravám mostů jede na Bratislavu i Brno jen jedním pruhem. Na Pražském okruhu u dálnice D5 do Plzně v noci opravují povrch vozovky. Směr D1 je mezi kilometry 22 až 21 zavřený pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně.

0: Večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle se přidají i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů a na horách bude většinou kolem 23. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
1: Ano, pojďme se podívat do dnešního kalendária. Máme neděli 26. července, svátek mají všechny Anny, Aničky, blahopřejeme a mnoho známých osobností dneska oslaví narozeniny. Tak třeba 83. má zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger, 81. potom britská herečka Helen Mirrenová, 77. další muzikant, bubeník skupiny Queen Roger Taylor, 67. má americký herec Kevin Spacey, 62. americká herečka Sandra Bullock a konečně 54. u nás oslaví herec Saša Rašilov. Blahopřejeme.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Zabrzdit s karavanem u rybníka, rozložit si mobilní bydlení a vyrážet na výlety po okolí. I to může být ideální dovolená. Autokempy na jihu Čech si zatím sezonu pochvalují. Detaily k tomu přidáme v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Ráno vyrazit na kolo, odpoledne se osvěžit u vody a večer posedět před karavanem nebo stanem. Kempování patří v Česku i letos mezi oblíbené způsoby letní dovolené. Provozovatelé kempu zatím zažívají silnou sezónu a podle jejich asociace jim oproti loňsku pomáhá hlavně příznivé počasí.
1: Teď jsme přijeli a zrovna jsme chytli docela pěkný flak.
2: Manželé Veselí vyrovnávají svůj karavan na hrázi Opatovského rybníka. Do třeboňského autokempu jezdí už čtvrtým rokem.
1: Když se nám tady bude líbit, tak zůstaneme tady třeba 7 dní.
2: Cyklový lety letos přizpůsobují svému vnukovi a od koupání v rybníce je neodradí ani zelená voda.
1: Ten tam vleze, i kdyby to bylo zelený.
3: Jo? Nevadí ti voda?
4: Já jsem odmala.
1: Ty nejsme žádný pintlichu.
4: Ne.
2: O kus dál přijíždí na kolech rodina Blaškových. Na jich Čech dorazili z Pardubického kraje.
5: My jsme tady na týden, vždycky dopoledne vyjedem na kola a pak se tady zahrajeme tady.
2: Ukazuje Elena Blašková na beach volejbalové hřiště, kde si zrovna s míčem hraje Tomáš Fabián se synkem.
6: Tu mají domluvený dneska zápas s ostatníma dětma, takže chce potrénovat.
2: Místo v chatce už na rodinu ze Vsetínska nezbylo.
7: Jsme tady ve stanu a rybaříme, jezdíme na kolech, je to tady strašně fajn.
2: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
8: Lidi teda, já říkám, ne, přijďte normálně, co najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
2: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
9: Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím slabší průměr.
2: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu.
10: Čeští návštěvníci objevili kouzlo karavaningu, takže si buď půjčili karaván, nebo si přímo koupili. Objíždí s tím české kempy.
2: Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská Petrová, Radiožurnál.
11: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
11: I o prázdninách.

výkladní skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem úst, co zdály se bez hlase. Chci z tvých průsvitných dlaní zase být

0: schopen odpustit, pod víčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie.

pod polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo, svou vůni s hermánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu, zadumán sám si zůstaň, srabe.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Další zprávy připravila Denisa Hergeslová.
1: Rusko zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Zaměstnavatelé loni se svými zaměstnanci řešili víc než 36 tisíc pracovních úrazů. Tenistky Valentová s Krejčíkovou vypadly v semifinále domácího turnaje okruhu WTA v Praze. Dnes bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko podle ukrajinského letectva útočí na Kyjev balistickými raketami. Podle starosty města Vitalie Klička dopadly trosky na 18-patrový dům, dvě patra začala hořet. Škody hlásí i další městské obvody. Výbuchy bylo slyšet i ve městě Sumy, severovýchodně od Kyjeva. Ruské rakety dopadly na ukrajinské hlavní město i v týdnu. Páteční zásah dronového veletrhu nepřežilo nejméně 10 lidí. Dalších asi 100 bylo zraněno. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko chce na ukrajinskou frontu přijmout 30 tisíc severokorejských vojáků. Moskva totiž údajně nestačí doplňovat ztráty z vlastních zdrojů.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že se ve Voroněžské oblasti už od června připravují zařízení pro přijetí 30 tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že za bezmála 7 měsíců letošního roku ruská armáda přijala 221 tisíc osob. Ztráty za stejné období ale činily víc, 225 tisíc lidí. Tato čísla ale nelze přesně ověřit, protože Rusko své ztráty nezveřejňuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Loni v Česku v práci utrpělo zranění víc než 36 tisíc zaměstnanců. Meziročně tak přibylo skoro 200 pracovních úrazů. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Počet pracovních úrazů zahrnuje i brigádníky, kteří se nejčastěji zraní právě v létě. Brigádníci mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
4: Může mít nárok na bolestné, může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv, který měl na sobě, a je tam náhrada za stížení společenského uplatnění, ta se počítá spolu s tím bolestným. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
1: Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci, inspekce práce nemá. Sedlecká farnost dnes nechá vysvětit nový oltář v kostele svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku. Obřad povede emeritní pomocný biskup Královéhradecký Josef Kajnek. Kvůli malé kapacitě kostela můžou lidé sledovat přímý přenos ze svěcení v zahradě kostela nebo na internetu. Ceremonie začne v 10 hodin dopoledne, říká ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.
5: My chystáme vlastně přímý přenos do přilehlých zahrad ve spolupráci s městy Semenové Dvory a s Kutnohorskou Průmkou. A jakmile ta sláva skončí, tak je každý sem vlastně srdečně zván, aby se na tu nádheru, ať už tu historickou nebo tu současnou, podíval.
1: Vhodný mramor na nový oltář přivezli sochaři z Portugalska. Farnost opravuje kostel od roku 2011. Celkem za práce zaplatila kolem 40 milionů korun.
2: Sport.
1: Tenistka Tereza Valentová skončila na turnaji WTA v Praze stejně jako loni v semifinále. Nad její síly byla na centrálním štvanickém dvorci Daria Snigurová Měkce, která vyhrála 7-6 a 6-3. Valentová hrála s Ukrajinkou po druhé v kariéře, tentokrát ale nenašla recept na její atypickou hru, při které Snigurová v podstatě vůbec nepoužívá rotaci a hraje hodně rychle a na plocho, pokračuje Valentová.
6: Jo, tak já si pamatuju už z toho minula a tak je to určitě nepříjemný, no. Moc lidí takhle není, co takhle hrajou, no. A těžký, no, musí tady dole, musíte hrát taky dílku, ona hraje slušnou dílku, nevím, dal jsem jí čop, to mi to vždycky zabila, takže jako těžký, no.
1: Ve finále dvouhry nebude ani Barbora Krejčíková, turnajová dvojka totiž podlehla Rakušance Tagerové 7-6, 3-6 a 6-7.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na dálnici D11 u Poděbrad, AD5 u Plzně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady havarovalo osobní auto. Kilometry 41 až 42 podle policie auto narazilo do Lanového mostu. Je to most přes Labe. Kolona se v místě nehody teď netvoří. Podobně na D5 se u Plzně směr Praha je hlášená nehoda. Za sjezdem na Ejpovice 65. kilometru, je to mimo kamery, kolona se tam netvoří. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pomalu na sjezdu z exitu 112 pod dálnicí za sjezdem na Jihlavu havarovalo osobní auto. Nehoda je na 38. ve směru z Havlíčkova Brodu. A na Českolipsku silnici 270 z Ralska do Dox je osobní auto v příkopu. Nehoda je kousek ze Hradčany, průjezd zatím možný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně. Večer budou pravděpodobně četnější, ojedinělé i s bouřkami. Maximální teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23. To byly zprávy. Do 5 hodin je s vámi v nočním radiožurnálu Petr Zajíček.
0: Výzkum virů a hledání látek proti nim jako outdoorová hra. Netradičním způsobem si Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd připomíná svého nejvýznamnějšího vědce, profesora Antonína Holého. Ze smrtelné nemoci AIDS udělal nemoc, se kterou se dá žít. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je hrát si s viry při procházce městem. Reportáž uslyšíte už za pár minut.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Trvalo 20 let, než výzkum profesora Antonína Holého dospěl k léku na dříve smrtelnou nemoc AIDS. Teď s pomocí chytrého telefonu stačí 2 hodiny. A to v nové outdoorové hře nazvané Mise Retrovirus, kterou vytvořil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd. A hráči si ji mohou stáhnout zdarma.
1: Teď tady vidíme pomůcky, které potřebujeme, a zahájit hru. Tak.
2: Oldřich Hudeček z Ústavu organické chemie a biochemie tady zamával mobilem.
1: Kompas se takhle musí aktivovat.
3: Kolegové, pozor. Profesor Viktor Krystal je 48 hodin nezvěstný. Poslední zprávu ovšem odeslal z Flemingova náměstí.
1: Pokud čtete tyto řádky, můj výzkum antivirotik je v ohrožení a je třeba ho dokončit. Zanechal jsem stopy v jazyce, kterému rozumíme jen my. Tak jdeme na to.
2: Tak jaké ty šifry a molekuly nás tady čekají?
1: Hlavně nukleosidy, RNA, DNA. Ta hra je spojená s výzkumem pana profesora Holého.
2: Takže se mohou lidé dozvědět, jaká je podstata léků proti virům. A jak říkal bývalý ředitel UOCHABu Zdeněk Havlas, tak profesor Holý byl vlastně vizionář.
4: Tonda udělal ty základní látky na léčiva v době, kdy ty nemoci ještě nebyly známý. Teprve později se prokázalo, že to je to, co se hledá dlouho proti AIDS.
2: Jsme na Flemingově náměstí, máme nějaký první úkol?
1: Máme tady první úkol. Musíme najít tajný vzkaz v našem okolí.
2: Poslalo nás to po uliční lampě, kde je kód, ten nebudeme prozrazovat.
3: V laboratoři profesora Krystala jsme našli zamčený disk. Přijďte si pro něj k rohu Národní technické knihovny.
1: Když hráči hrají tady tu venkovní hru, tady mají kompas, teď už růžová ručička ukazuje na růžovou šipku na západ.
2: Vidíme, že musíme jít doleva.
3: Máte štěstí, že jste tu včas.
1: Teď tady musíme dát ten kód, to byl ten první, tuším. Jo.
2: To je nějaká výstraha.
1: Tento virus naštěstí neohrožuje disk ani počítač, je to pouze vizualizace jeho biologické podoby. Tady máme obrázek, je to bakteriofág.
2: Vypadá trošku jako velký pavouk, řekněme, obří nohy a velké tělo.
1: A máme tady různé obrázky a musíme vybrat ty, na kterých se nachází viry.
2: Jak na to přijde člověk, který nemá takové vzdělání jako vy?
1: Jsou tady informace. Například virus nemá žádné jádro, ty různé výčnělky, aby se mohl přichytit na membránu.
2: Když vidím ty 4 obrázky, tak je to úplně jednoznačně, takže můžeme to zmáčknout a teď tak koukám. Přesně.
1: Ty viry jsou různě veliké a třeba to ty hráče a hráčky naláká, začnou studovat virologii, začnou se tím zabývat.
2: Profesor Holý testoval několik stovek látek, než našel ty 3, ze kterých firma Gilead Sciences udělala účinné léky. Jak potvrzuje viceprezident společnosti Tomáš Cihlář.
5: Ten nejúspěšnější zdaleka byla ta poslední látka tenofovir a ten se pak stal součástí 14 různých farmaceutických produktů. Ty medikamenty užívá asi 15 milionů lidí, kteří žijí s HIV infekcí.
2: S Oldřichem Hudečkem z Ústavu organické chemie a biochemie teď procházíme Davidsemi a hrajeme hru Mise Retrovirus.
3: Mám pro vás další indicii, která by vám mohla pomoct.
1: Teď tady máme tajenku, takže He je helium.
2: Hrát můžeme i v teple domova, protože stáhnout se dá i vnitřní verze.
1: Narušení povrchu a tajenka je mýdlo, takže jsme otevřeli trezor.
6: Jsme ve skladu, kde můžete dokončit svůj model.
1: Musíme seřadit prvky podle počtu vazeb.
2: To bylo v těch nápovědách, tak si myslím, že by to měl být vodík první. Přesně. Pak je kyslík, ten má 2, třetí je dusík,
1: tak.
2: Uhlík, 4 je fosfor 5.
1: Výborně. A máme tady nádherný 3D model tenofoviru.
3: Tak to vám gratuluji, dokázali jste to.
1: A v tom se otevřou dveře ústavu a v nich stojí vyčerpaný, ale živý profesor Krystal.
7: Gratuluji vám, kolegyně a kolegové. Musel jsem se skrýt před konkurencí, abych ochránil klíčová data.
2: Hra vznikla k letošním nedožitým 90. profesora Holého. Eva Kézrová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.
10: Někdy 50.

Lanovka na Petřín v Praze slaví 135 let od zahájení provozu. V posledních dvou letech je kvůli rekonstrukci mimo provoz. My vás už za pár okamžiků vezmeme na kontrolní jízdu a dozvíte se, kdy se lanovou dráhou znova svezou i běžní cestující.

0: Máme 4 hodiny a 20 minut. V nočním radiožurnálu pro vás máme mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady a Kolín jsme hlásili nehodu. Na kilometru 41,5 na Lanovém mostě havarovalo několik aut. Na kamerách vidíme, že jedno je vlevo, další vpravo. Jsou tam taky záchranáři. Zatím se jezdí mezi. Ale počítejte s tím, že dálnici mohou kvůli odklízení následků zavřít. D11 kilometr 41,5 kousek před sjezdem na Jíč. Čín, směr Hradec Králové. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Před 135 lety začala v Praze jezdit lanovka na Petřín. Původně ji poháněl vodní mechanismus. Od té doby ji bylo potřeba několikrát přestavit nebo opravit. Zatím poslední rekonstrukce začala před 2 lety. Do provozu se má lanovka vrátit letos na podzim a technici teď provádějí kontrolní jízdy.
3: Teďka jsme u ovládacího panelu, kde se mechanicky spouští řízení lanovky.
4: Ukazuje mi vedoucí provozovny petřínské lanovky Pavel Kejha. Před sebou má různá tlačítka a několik obrazovek.
3: Vidíme přesnou polohu vozu, jestli máme dveře zavřené. Všechny ty prvky bezpečnostní věci jsou v pořádku a na základě tohohle toho my vlastně vyhodnocujeme celý ten proces řízení.
4: Jsme na takzvaném velíně v horní stanici lanovky. Právě odtud budou operátoři řídit každou jízdu. Sledovat musí záběry ze 36 kamer. Ve vozech totiž žádní řidiči nebudou.
3: V podstatě se tady zkouší, jak ta technika jízdy, tak i simulujeme různé poruchy, tak aby jsme se naučili je odstraňovat.
4: Lanovka bude jezdit rychlostí 4 metry za sekundu. Jedna jízda z újezdu na Petřín by pak měla trvat asi 3,5 minuty. Vyzkoušet ji plánuje třeba paní Magdaléna.
5: Občas chodím na Petřín, protože se mi tady moc líbí, je tady krásná zahrada. Určitě ze zvědavosti se ráda svezu, ale stejně nejradši chodím pěšky po svých.
4: Rekonstrukce dráhy začala před 2 lety. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka se do provozu vrátí v září.
6: Vozy jsou prosklené. Je z nich lepší výhled na panorama Prahy. Tím, že jsou bez řidiče, tak je tam unikum v tom, že cestující můžou stát vlastně v tom předním oddíle a budou vidět přesně na samotnou trať.
4: Vozy budou mít kapacitu 100 cestujících. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
1: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý, a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval. A nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádeji.
0: Upřímne pobavili?
3: Môžete sa nám podepsat? Ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
1: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporka.
1: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
0: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
6: Je 16:30. Zprávy a Denisa Hergeslová.
7: Francie nařídila evakuaci dalších asi 55 tisíc obyvatel z okolí města Bordeaux kvůli lesním požárům. Předtím muselo svoje domovy opustit celkem už víc než 200 tisíc lidí. Hasiči bojují s plameny i v okolí španělské metropole Madridu. V celém Španělsku platí stav nouze. Oběma zemím s ničivými lesními požáry pomáhají taky hasiči ze zemí Evropské unie, včetně českých jednotek s vrtulníkem Black Hawk. V Demokratické republice Kongo je víc než 3 tisíce potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní se současná epidemie šíří nejrychleji v historii. Nemoci od května podlehlo už víc než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až 4-násobný. Zuzana Mrázová z hnutí ANO musí zaplatit pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informovala o tom mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. O pokutě rozhodl mostecký magistrát. Ministryně Mrázová v majetkovém přiznání z roku 2024 neuvedla 500 000 půjčku od rodiny na nákup pozemků v Bílině na Teplicku. Za porušení hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Přesnou částku ale mostecký magistrát nezveřejnil. Americký rapper Pitbull dnes vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací jen rok po vyprodaném koncertě v O2 aréně. Na pódiu postaveném pod širým nebem ho doprovodí americký rapper a hudební producent Lil Jon.
1: Sport.
7: Laretista Alexandr Šupenič je světovým šampionem, je tak prvním českým šermířem, který v samostatné historii získal medaily. A slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhraje Tour de France. Před poslední etapou, ve které už se tradičně o celkové pořadí nezávodí, má 6,5-minutový náskok na Belgičana Remka Evenpoola. Sobotní finish na vrchol Alpe d'Huez vyhrál Ekvádorec Richard Carapaz.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na dálnici D11 u Poděbrad, další na Českolipsku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za Poděbrady havarovala dvě osobní auta. Nehoda je na kilometru 41,5 na Lanovém mostě, kousek před sjezdem na Jičín. Jedno auto je v levém pruhu, další pak vpravo v odbočovacím. Jsou tam záchranáři, zatím se jezdí mezi, plynule, bez kolony. Změnit se to může během odklízení následků. Na Českolipskou silnici 270 z Ralska do Dox je osobní auto v příkopu. Nehoda je za Hradčany a zatím se kolem jezdí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přeháňky jen výjimečně. Večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle se přidají i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách bude většinou kolem 23. Tolik zprávy. A do 5 hodin je s vámi v nočním Radiožurnálu Petr Zajíček.
6: Je tomu tak a já mohu slíbit, že už za pár minut nabídneme další díl našeho seriálu Letní autoškola Radiožurnálu. Tentokrát poradíme, jak zvládnout náročné cesty, když je silný provoz a třeba úmorné vedro. Počkejte si na to.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Možná vás teprve čeká cesta autem na dovolenou. Jak v létě bezpečně překonat i dlouhé trasy za volantem, pro letní autoškolu Radiožurnálu zjišťoval reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Dnešní díl letní autoškoly Radiožurnálu bude opět spíše preventivní. Prázdniny jsou v plném proudu a jejich součástí pro spousty z nás bývá dlouhé cestování za teplem a mořem. Ale čím delší doba za volantem, tím vyšší rizika. Položme si otázku, jak se připravit na dlouhou cestu? Své tipy sděluje plukovník Jan Straka.
3: Je důležité být odpočatý předtím, než začnu řídit a pak si dělat pravidelné přestávky. Je důležité si naplánovat tu cestu, zajistit si dostatek tekutin, napití a v případě pocitu nějaké únavy zastavit a neskoušet to dojet takzvaně na krev, protože to se většinou nevyplácí. Většina dopravních nehod, právě těch návratových z dovolených, tak se děje na konci té cesty, kdy už si člověk říká, už to mám 10-20 kilometrů domů, to už dojedu, tak tam dochází k největšímu počtu těchhle z těch dopravních nehod.
2: Samozřejmě, je to do jisté míry subjektivní, ale přesto, jak časté intervaly přestávek byste doporučil?
3: Je to určitě, jak jste říkal, o pocitu. Zároveň z vlastní zkušenosti vím, že zhruba po 2 hodinách si udělám nějakou 10-minutovou až 15-minutovou přestávku, ale samozřejmě v případě nepříznivých podmínek pro cestování, což jsou vlastně příznivé podmínky pro dovolenou, to znamená naprosto jasná obloha, sluníčko svítí, teploty šplhají na 30 stupňů, tak bych ty přestávky dával klidně i častěji.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
4: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith.

0: Stále posloucháte Noční radiožurnál a opět pro vás máme mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 u Plzně směr Praha, pozorně, za sjezdem na Ejpovice, 65. kilometru jsou dvě auta na boku, místo zatím průjezdné.
3: Je to D1 z mého pruhu, možná to budou uzavírat, až to budou odbízet, jsou převrácený na bok.
2: Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553. Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: I po více než 100 letech existence je v Česku zájem o tramping. Například Česká tábornická unie eviduje kolem 6 000 členů. Tradice vandrování přírodou jenom se základní výbavou pro přežití se navíc často předává z generace na generaci.
1: Čau.
2: Hele, mám tady jízdenky s hmístenkou.
1: Krásná práce, krásná. Ahoj.
3: Celoživotní trampové Jan a Jiří s krosnami na zádech se zdraví na nástupišti Jihlavského městského nádraží. Všichni jsou oblečeni do zelené, maskáčové nebo hnědé barvy. Jiřího navíc doprovází dcera Zuzana, pro kterou jde o premiérový vandr. Pod celotou v přírodě bude spát poprvé.
4: Troje halenky a svetry.
2: Určitě tam máš nůž, příbor, má tam hrníček, má tam
4: spacák, karimatku, nafukovací dokonce, jo.
3: K výpravě se připojí i nejmladší rodinná generace.
2: Poprvé přijedou vnoučata, dovezou je rodiče přímo na místečko v lese, tam si je vyzvedneme a dál budou pokračovat s náma starýma vandrákama.
5: Já mám tady vnučku Ninku.
3: Kolik vás bude?
2: Tak letos nás má být 19, ještě přijedou někteří kamarádi odpoledne, přivezou kytaru.
3: Cílovou destinací je les v České Kanadě poblíž Matějovce, který vlastní jejich kamarád. Zdržet se chtějí 4 dny.
2: Hrát karty, Mariáš a Žážínko, budeme hrát různé společenské hry, třeba městečko Palermo.
5: A nazdar Bliku a nazdar Tiku.
2: A budeme samozřejmě spolu mluvit v hádankách nebo v citátech z filmů.
5: Ještě jsem chtěl říct, že se tam sejdeme lidi z různých profesí, jo. A jak jsme jednou v zeleným, tak jsme si všichni rovni a nikdo se tam nepovyšuje. To je taky na tom to hezký, jo, na tom vandru, že je tam doktor s obyčejným zedníkem třeba.
6: Tak ahoj!
3: Historie trampingu v Česku sahá do roku 1918, kdy podle dostupných zdrojů vznikla u Vltavy první osada. Postupně pak po celé zemi přibylo dalších více než 5 000 trampských míst, osad a tábořišť. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
7: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli...

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, bylo 5 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
3: Jihozápad Evropy dál sužují lesní požáry. Na berlínském Pride vjelo auto do davu lidí, jeden člověk zemřel. Čeští vodní slalomáři získali na mistrovství světa 7 medailí. Tu poslední zlatou přidal Přindiš v kajakrosu. A bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Na jihozápadě Francie se hasičům stále nedaří zlikvidovat lesní požáry. Evakuovali už přes 250 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů od začátku požáru přišlo o život nejméně 2 hasiči. Další hasič zemřel při zásahu na italské Sicílii a jednu oběť hlásí i sousední Španělsko. Muž se pokusil projet hořící oblast v autě. S požáry ve Francii i ve Španělsku pomáhají kromě vojáků i experti z ostatních zemí Evropské unie. Čeští hasiči zasahují u francouzské Bordeaux. Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 je zraněných, z toho 3 vážně. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli stále pátrá. Útočníka identifikovala jako člena berlínské islamistické scény. Berlínský Pride úřady předčasně ukončili. Starosta metropole Kai Wagner na síti X incident odsoudil. Napsal, že město bylo napadeno tím nejbrutálnějším způsobem a vyjádřil soustrast pozůstalým. Antidopingový výbor by od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle ní zabýval nově i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat například doporučení, jak negativní jevy eliminovat, vysvětluje ministr Šťastný.
4: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí a být takovým partnerem právě i na mezinárodní úrovni, protože řada zemí je mnohem dál než Česká republika.
3: Novela má i podporu opozice. Zájem lidí o darování kostní dřeně se postupně vrací na úroveň před rokem 2025. Za loňskými rekordními čísly byl příběh malé Madlenky, díky kterému se registrovalo přes 30 tisíc dobrovolníků. Letos se zatím do 2 českých registrů přihlásilo téměř 10 tisíc potenciálních dárců. Pokračuje mluvčí Národního registru dárců kostní dřeně Klára Conková.
5: Co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život. Minulý týden jsme odebrali 80. dárce a to je také nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme 100. Za celý loňský rok se odebralo 91 dárců, zhruba polovina štěpů zůstala tady v Čechách a pomohla českým pacientům a zhruba polovina putovala do zahraničí různě po světě.
3: Celkem v českých registrech je přes 200 tisíc lidí, většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. Na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat Velké Javořině dnes pořádají tradiční slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Na moravskoslovenském pomezí se během celého dne představí 10 českých i slovenských hudebních souborů. Vystoupí i Robert Křesťan s kapelou Druhá tráva. Pokračuje lidovecký starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubaník.
6: My tím každoročním setkáním vlastně vyjadřujeme podporu tomu, že jsme byli dříve spojený národ a my to tak vnímáme i doposavať, že na té Velké Javořině, která se nachází na hranicích československého pomezí, tak tam se vlastně vždy ty národy setkávat budou a připomíná tu dlouhou historii, kdy oba státy, jak český, tak slovenský, jsme byli společně spojení.
0: Sport.
3: Fotbalistům pražské Sparty nevyšel vstup do nového ročníku šance ligy. V prvním kole prohráli na hřišti nováčka Zbrojovky Brno 1-3. Stejným výsledkem podlehla Plzeň doma Liberci. Bohemians ztratili v Teplicích také 1-3. Nedařilo se ani hráčům Zlína, kteří nestačili na Ostravu 0-1. A mistrovství světa vodních slalomářů skončilo zlatem Víta Přindiše v kajak krosu. Češi v americké Oklahomě získali celkem 7 medailí a šéf trenér Jiří Prskavec starší převzal cenu za vítězství v pořadí národů.
7: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D5 u Plzně a dálnici D11 u sjezdu na Jičín. Na dálnici D5 na výjezdu z Plzně do Prahy jsou dvě auta na boku. Za sjezdem na Ejpovice 65. kilometru v místě průjezdný jeden pruh.
9: Když už se sjíždí potom do Skopečka do Rokycan, tak tam jsou převrácený dvě auta na boku, je tam akorát jeden jízdní pruh volnej, na místě už jsou hasiči, záchranka, všichni, jo.
8: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně u sjezdu na Jičín. Na kilometru 41,5 na Lanovém mostě, kousek před sjezdem na Jičín, havarovala dvě osobní auta. Následky blokují levý pruh, taky odbočovací. Jezdí se plynule mezi pravým pruhem a dá se i odbočit z dálnice s opatrností. Hasiči odjeli, jsou tam policisté, silničáři, po dálnici se pohybují lidé. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupně, v Dolním Polabí a Pohoří výjimečně až 34. Tolik zprávy. Teď už začíná víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
2: Je tu neděle 26. července, jsme rádi, že den začínáte s námi, tedy s nedělním ranním radiožurnálem. A o čem budeme mluvit hned na úvod? O dobrovolnících, kteří spolupracují s Českobudějovickou charitou a na letošní prázdniny připravili hned několik výletů, na které s nimi můžou vyrazit děti cizinců žijících v Česku. Na první expedici se vypravil i náš reportér Michal Bělský. Kam přesně a co všechno tam viděl, o tom ještě uslyšíte. Tak klidné ráno.
0: Víkendový radiožurnál
1: a Vojtěch Bidrmana.

0: Rolf Elmer a Markus Löffel, tohle byla německá dvojice DJů známá jako Jam & Spoon. 10 minut po 5. hodině posloucháte Radiožurnál. V Česku se nenarodili, ale přestěhovali se sem s rodiči a teď mají šanci poznávat nová místa i nové kamarády. Řeč je o dětech cizinců, zejména těch z Ukrajiny, které berou na výlety dobrovolníci českobudějovické diecézní charity. Jejich prvním cílem bylo město Tábor.
1: Tak děti, uděláme dvojce, ať můžeme jít.
2: Já už byla třikrát v Táboře, no tady tak trošku líbí.
3: Vlakem z Českých Budějovic dorazila i 10letá Máša z Ukrajiny. Do Tábora se společně s ní vydalo dalších 8 dětí a 4 dobrovolnic z organizace Young Caritas pod vedením Terezy Morávkové.
4: Většinou to jsou cizinci, kteří se sem přistěhovali. Není to nějak omezený, jenom teda věkově od 8 do 15 let. Dnes máme hlavně z Ukrajiny děti, který vlastně se jdou rozvíjet tu češtinu.
3: Společně s kolegyněmi chtěla první výlet připravit víc jako vzdělávací procházku.
1: Nacházíme se na Žižkovo náměstí tady v Táboře. Bylo v roce 1420 založeno husity.
3: Program dětem připravuje i 19letá ukrajinská dobrovolnice Anna Jackiv.
5: Jsem cizinka, takže chápu, jak je to se přizpůsobit do úplně nové zemi. Chtěla bych, aby ty děti měly takový jakože prostor a měly možnost najít nějaké nové kamarády.
3: 14letého Arkádie, který na jih Čech přijel na začátku války na Ukrajině, zajímala minulost husitského města.
6: Z dějáků už jsem vysvětloval, že tady byl jako ozbrojení Jana Žižka. Vypadá to jako docela krásné město a celkově docela zajímavá historie toho města.
3: Po procházce zamířila celá skupinka do táborské zoologické zahrady. Za zvířaty se těšila 10letá Katerina.
7: Na lenocha se těším, když tam bude.
8: Na lenocha nebo na lenochoda?
3: Do konce prázdnin se parta dobrovolnic s dětmi ještě vydá na poznávací výlety do Třeboně, Hluboké nad Vltavou nebo na zříceninu hradu Dívčí kámen. Společně se po prázdninách chystají navázat několika komunitními akcemi. Z Tábora Michal Bělský, Radiožurnál.

0: tebe.
1: Berme dnešek jako takovou zatěžkávací zkoušku před druhou polovinou příštího týdne, kdy bude v Česku opravdu velké vedro. Jak přesně je a bude dnes, to teď prozradí Václava Marešová. Václav, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
3: Počasí.
2: Jak jsi řekl, Vojto, bude to zatěžkávací zkouška, protože před sebou máme opravdu horký letní den. Většinou dneska bude polojasno až oblačno, ale teploty ty dnes dosáhnou už tropických hodnot až 32 stupňů. No a ještě tepleji může být v Dolním Polabí a taky v Poohří. Tam teploměr ukáže až 34. No a příjemně bude dneska taky na horách, tam vám teploměr ukáže 23. A dneska může sice zapršet, ale jenom výjimečně. Přehánky se můžou objevit na jihu republiky a večer můžou být taky četnější. No a teplá bude taky noc na zítřek, ale bude oblačno. Teploty v noci od 20 do 15 stupňů a přehánky se přes noc můžou objevit jen ojediněle. Tak hezké nedělní ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Na louku před zámečkem Pohansko u Břeclavy se po více než 60 letech vrátili archeologové. Při minulém průzkumu našli na místě dva kostely z období Velké Moravy. Tentokrát zase odkryli několik dosud neznámých hrobů.
1: Musí se jít právě postupně, aby se neodšťoupl nějaký větší, důležitější kámen.
2: Klečí v jámě studentka druhého ročníku archeologie Markéta.
1: Hlavně mým úkolem je to vypreparovat tak, aby potom bylo krásně vidět, jak ty šutry tady leží a případně potom zjistit, co jsou zač. Zatím to vypadá, že tohle bude nějaká pícka nebo nějaký otopný zařízení, ale kdo ví.
2: Markéta je jednou z desítky studentů archeologie, kteří jsou na Pohansku na praxi. V terénu je s nimi pedagožka Renáta Přichystalová z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.
3: Markéta tady odkrývá objekt, který je starší než základy kostela. Ta keramika je keramika takzvaného pražského typu, což znamená, že se jedná o časně slovanský objekt. Takže v 7. století tady byl nějaký objekt, který zanikl a pak během 9. století tak nad ním byla postavená vlastně loď prvního kostela.
2: Studenti se zapojili do revizního výzkumu Velkomoravského hradiště. Navazují na archeology, kteří tu v 60. letech minulého století odkryli základy jednolodního kostela s rotundou a kolem něj více než 400 hrobů. Teď odkryli 3 nové a předpokládají, že přibude ještě 4. Vysvětluje vedoucí výzkumu Petr Dressler.
4: Je to hrob, který jsme v podstatě očekávali, že by tady jako mohl být. To se zadařilo, čekali jsme, že tady budou 2, uvidíme se, ještě třeba pod ním jeden nebude, aspoň zbytečky jeho. Předpokládáme, že teda z toho 9. století, z období té Velké Moravy, jak se říká.
2: Hradiště na Pohansku patřilo spolu s hradištěm v nedalekých Mikulčicích, hradištěm svatého Hipolita ve Znojmě a se starým městem u Uherského hradiště k nejvýznamnějším centrum Velké Moravy. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
1: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
0: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál půl šesté. Jana Utendorská přidá zprávy.
3: Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich snaží vylákat osobní a platební údaje. Obětem vyhrožují přirážkou 10 000 korun kvůli údajnému dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS zpráv neposílají. Rusko podle ukrajinského letectva útočí na Kyjev balistickými raketami. Podle starosty města Vitalie Klička dopadly trosky na 18-patrový dům. Výbuchy bylo slyšet i ve městě Sumy na severovýchodě od Kyjeva. Ve Francii končí 13. ročník cyklistického závodu Tour de France. Poslední etapa bude mít start i cíl na pařížském bulváru Champs-Élysées. Závod bude kratší. Ministerstvo vnitra povolalo bezpečnostní složky na hašení obřího požáru na jihozápadě Francie u Bordeaux. A v Teplicích odpoledne otevřou nové molo s půjčovnou Pramic na horním rybníku v Zámecké zahradě. Za moderní stavbu zaplatilo město přes 10 milionů korun. Zhruba o milion víc, než byl původní rozpočet. Sport. Britský pilot stáje McLaren Lando Norris vyhrál kvalifikaci na velkou cenu Maďarska vozů Formule 1. Úřadující mistr světa si start z první pozice zajistil posledním pokusem, při kterém zapsal čas minuta, 17 sekund a 207 tisícin. Ze druhé příčky vyrazí Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Třetí skončil Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri. Maďarská Grand Prix začne v 15 hodin.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D5 u Plzně a nehoda na dálnici D11 u sjezdu na Jičín. Na dálnici D5 na výjezdu z Plzně do Prahy. Nehoda. Podle našeho zpravodaje dvě auta na boku. Za sjezdem na Ejpovice 65. kilometru. Tvoří se kolona, začíná kousek za sjezdem na Ejpovice. Dojíždějte pozorně, je to v zatáčce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín se objíždí následky noční nehody. Na kilometru 41,5 na Lanovém mostě před sjezdem na Jičín havarovala dvě osobní auta. Následky blokují levý pruh a taky odbočovací jeho část. Jezdí se plynule pravým pruhem a dá se i odbočit z dálnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Stáváte do rána s jasnou až polojasnou oblohou. O něco víc oblačnosti je teď v jižní polovině Čech. No a když se podíváme na teploty, ty jsou teď velmi pestré. A kde je nejtepleji, to ví meteorolog Martin Tomáš.
7: Většinou klesly na 17 až 12 stupňů Celsia. A například Friedland má téměř 22 stupňů, podobně také Vidnava. Bystřice pod Hostýnem má téměř 21 stupňů. Jsou to všechno místa, kde více fouká vítr.
6: Naopak stanice Jihlava, Hruškové dvory má teď necelých 8 stupňů. No a nejchladnějším místem je dnes ráno Jelení v Krušných horách, kde teplota spadla téměř k nule. A jak bude přes den? Horko. Naměříme až 32 stupňů v Dolním Polabí a v Poohří až 34. A s dešťovými přeháňkami dneska spíš nepočítejte. Objeví se jen výjimečně a četnější můžou být večer, hlavně na jihu území. Vyskytnout se přitom můžou i bouřky. No a teplo bude dneska i na horách, naměříme tam 23 stupňů a povane mírný jižní až jihozápadní vítr. To byly zprávy. A teď už se na vás opět těší kolega Vojtěch Bitrman.
8: Dnes mají svátek mimochodem všechny Any a po celém Česku můžete vyrazit na anenské poutě, třeba i do Anína na Klatovsku. A právě tam se dnes pokusí o překonání rekordu v počtu žen a dívek jménem Anna, které se sejdou v jednu chvíli na jednom místě. Registrace účastnic bude od 13 hodin a samotné sčítání proběhne ve 3 odpoledne pod dohledem komisaře z agentury Dobrý den. Jestli chcete být součástí nového českého rekordu, vyražte dnes do šumavského Anína.
4: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
4: I opravdu.

0: Tři roky museli fanoušci brněnské zbrojovky čekat na to, než se jejich klubu podaří vrátit do šance ligy. Koncem května se to ale povedlo a včera vstoupila zbrojovka do nové prvoligové sezóny domácím zápasem proti pražské Spartě. Utkání skončilo výhrou Brna 3-1 a nenechali si ho ujít tisíce fanoušků.
1: Před vstupem už se tvoří fronta, protože za 5 minut se bude otvírat stadion pro fanoušky.
2: My stojíme tak lapnout fleka,
1: říká fanoušek zbrojovky Honza.
2: Tam chodíme leta, tak a tady je hodně lidí, ale jo, těšíme se.
1: Co vy říkáte na ten návrat do první ligy?
2: Bomba. Čekalo se dlouho, tak snad to vydrží aj.
3: Zbrojovka do toho. Já jsem Ervin a jsem otčímem Vojty, nejmladšího fanouška v rodině.
1: Nejmladší člen rodiny Vojta, jeho bratranec.
4: Honza. Já jsem přijel z Prahy, tady za rodinou.
1: Spartan?
4: Je to tak? Ale myslím, tady asi říkám moc nahlas.
1: Takže tady je rodinný spor.
4: Proto nemám dres, no. Raději.
3: Když bude zlobit, tak ho pošleme do sektoru hostí a tam jim ani pivo nenalí.
1: Fanoušci hostující Sparty přijeli jak individuálně auty, tak hromadně několika autobusy, které je zavezly přímo k sektoru pro hosty.
5: Dneska to bude minimálně 2-0 pro Spartu.
1: Těšili jste se do Brna?
6: Jo, těšili jsme se na fotbal.
7: Brno vůbec nepatří vůbec na obraz, jako kde je Brno, jako není Brno nikde, jako jedině Sparta, ne? Co kluci? Sparta Praha!
1: Policie utkání vyhodnotila jako rizikové. Do bezpečnostního opatření nasadila 300 svých lidí, včetně speciální pořádkové jednotky, antikonfliktního týmu, psovodů se služebními psy a policisty na koních.
8: Ten kůň má 6 metráků živé váhy a těžko ho někdo přepere.
1: Říká šéf jihomoravské jízdní policie Libor Blažek.
8: Myslím si, že je to nejhumánější donucovací prostředek.
1: Na začátku utkání fanoušci domácího týmu odpálili pyrotechniku a dýmovnice a světlice se objevily i těsně před koncem zápasu, potvrzuje policejní mluvčí Petr Vala.
9: Po 80. minutě utkání vohodili fanoušci hostujícího týmu směrem k hrací ploše několik světlic. Dvě světlice se také objevily v sektoru domácích fanoušků. Ve spolupráci s pořadatelem budeme vyhodnocovat kamerové záznamy s cílem ztotožnit osoby, které se tohoto protiprávního jednání dopustily.
1: Jinak se ale utkání i rozchod fanoušků obešel bez incidentů. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

Na iRozhlasu pro vás máme další ověřovnu, řešíme v ní podvodný web, vydávající se za oficiální stránky České televize, který se z lidí snaží vylákat citlivé údaje. Vyzývá k zaplacení dluhu na poplatcích nebo bude účtována přirážka 10 000 korun. Aktuálně podvodníci rozesílají lidem i falešné SMSky. Česká televize i Český rozhlas ale varují před vyplňováním jakýchkoliv údajů na jiných než oficiálních stránkách. I dnešní ověřovnu najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: počasí.
1: Jestli máte rádi typické letní počasí se slunečnou oblohou a teplotami nad 30 stupni, tak to vás předpověď na dnešek i další dny určitě potěší. Už dnes totiž teplota zamíří ke 32 stupňům, místy až ke 34. No a přehánky budou jen výjimečně, a to víc na jihu republiky. Začátek příštího týdne přinese mírné ochlazení. V pondělí denní maxima kolem 25 stupňů a četnější dešťové přehánky. V úterý už teploty stoupnou k 29, no a přeháněk ubude. A od středy už se opravdu vrátí tropické dny s teplotami nad 30. V pátek a v sobotu přitom bude nejtepleji. Naměříme až 38 stupňů a noční teploty, ty by se v příštím týdnu měly držet kolem 20, anebo mírně pod ní. Tak hezké nedělní ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Znojmo nabízí k výročí 800 let od povýšení na Královské město netradiční vyhlídkové jízdy vlakem. Cílem je železniční most přes údolí řeky Dyje. Zájemci tak můžou každý den až do konce prázdnin v klidu obdivovat město a jeho okolí z místa, kterým vlaky běžně jenom rychle projedou.
1: Na druhém nástupišti nádraží ve Znojmě čeká několik desítek lidí. Jejich cílovou destinaci napovídá světelná tabule, na které stojí Znojemský viadukt, odjezd 16.05. Soupravě se dvěma vagóny cesta doprostřed 50 metrů vysokého viaduktu zabrala asi 5 minut. Teď už se před cestujícími otevřel výhled na údolí řeky Dyje a historické panorama Znojma. Pohled z okna si užívá i Nela Němečková.
2: Tohle je moje rodné město, takže jsem se chtěla podívat a taky samozřejmě na to jízdu vlakem.
3: Koukáte třeba na něco konkrétního, jestli uvidíte?
2: Na tu rotundu určitě a hlavně na tu řeku, ta je velmi zajímavá a hezká.
1: Pohledu proti proudu řeky Dyje dominuje kostel svatého Mikuláše, vidět je taky zelená radniční věž i hradiště. Dole u hráze Znojemské přehrady pak i impozantní Kramerova vila. Na krátký výlet vlakem se s malým synem vydala taky Barbora Antošová.
4: Jsme místní, dokonce tady vyhlížíme naši zahradu.
3: Je odsud vidět?
4: Těžko říct, myslím si, že ji vidím, ale nejsem si jistá.
1: Barbora Antošová přes viadukt vlakem jezdí do Vídně. Výhled si ale poprvé pořádně vychutnává až teď, vysvětluje.
4: Ten vlak to projede tady jenom vlastně během pár sekund, kdežto teďka se tady zastavíme a můžeme se pokochat tou krajinou.
1: Z okna na druhé straně vlaku, tedy směrem k Loutskému klášteru, svět pod námi sleduje Lenka Kšenicová.
5: To je opravdu neobvyklý pohled. A Znojmo na Sedlešovice tady, kde my bydlíme, tak tady běžně chodíme po té silnici a tohle je fakt jako úplně jiná perspektiva.
1: Po zhruba 10 minutách strojvedoucí přechází do kabiny na opačném konci vlaku a vrací se na nádraží. Vyhlídkové jízdy můžou lidé využít každý den vždy 5 minut po 14. a 16. hodině. Jízdy jsou zdarma, provoz vlaku hradí Znojemská radnice. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Loni se českým zaměstnancům stalo více než 36 tisíc pracovních úrazů, o 200 víc než předloni. I o tom uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu, které máme připravené. Dobré ráno, 6 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Utendorfskou.
1: Požár lesa u Velhartic na Klatovsku je pod kontrolou, teď budou pokračovat dohašovací práce. Policie identifikovala pachatele útoku v Berlíně, jeden člověk zemřel. Fotbalisté pražské Sparty na úvod prvoligového ročníku prohráli v Brně a bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
1: Francie nařídila kvůli lesním požárům evakuaci dalších asi 55 tisíc lidí z okolí města Bordeaux. Už předtím muselo svoje domovy opustit celkem už více než 200 tisíc lidí. Hasiči bojují s plameny i v okolí španělské metropole Madridu. V celém Španělsku platí stav nouze. V Česku od včerejšího odpoledne hořilo zhruba 5 hektarů lesa pod hradem Velhartice na Klatovsku. Na místě platil třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Zásahu se účastnilo skoro 60 hasičů a kvůli svažitému terénu taky vrtulník. Večer se podařilo požár lokalizovat a přes noc místo hlídalo několik jednotek a drony. K dohašování se vrátí teď ráno.
3: Požár lesa ve velice, ale velice nepřístupném terénu je opravdu natolik krkolomnej, natolik prudkej ten svah, takže je nasazen vrtulník s bambivakem, aby prováděl letecké hašení.
4: Podle velitele zásahu Aleše Bucifala hasiči brali vodu z velhartického rybníka i z potoka.
5: Už máme lokalizaci, teď momentálně střídáme jednotky a budeme se snažit to nějak udržet v tomhletom rozsahu, který je to do rána, až se zase trošku zlepší světelné podmínky a budeme moct pokračovat dohašování.
4: Pracovníci polesí odhadli škodu na 800 tisíc korun a v neděli je budou upřesňovat. Z Velhartic na Klatovsku Martina Klímová, Radiožurnál.
1: Policie už zřejmě zná identitu muže, který včera autem najel do lidí na pochodu hrdosti v Berlíně. Podezřelého eviduje jako člena islamistické scény v Berlíně. V souvislosti s útokem podnikla policie několik razí na různých místech. Podezřelého se jí ale zatím zadržet nepodařilo. Dodávka najela do lidí krátce před 22. hodinou. Jeden člověk zemřel, 16 lidí utrpělo zranění. Z toho 3 jsou v přímém ohrožení života. Zaměstnavatelé loni řešili přibližně 36 tisíc pracovních úrazů. Meziročně to bylo o zhruba 200 víc. Vyplývá to z dat výzkumného Institutu práce a sociálních věcí. Pracovní úrazy se v létě často týkají i brigádníků.
6: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
7: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
6: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
8: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
6: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Radiožurnál.
9: Sport. Česko má na mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě 7. medaili. O 3. zlato tuzemské výpravy se postaral Vít Přindiš, který ovládl olympijskou disciplínu kayak cross. V závěrečných metrech závodu těsně předstihl 2. Švýcara Markse. A fotbalistům pražské Sparty nevyšel start nového ročníku šance ligy. V prvním kole prohráli na trávníku Zbrojovky Brno 1-3. Nedařilo se ani dalším adeptům na zisk mistrovského titulu hráčům Plzně. Západočeši doma podlehli Liberci také 1-3. Trenér Viktorie Martin Hyský z porážky vinil sám sebe.
10: Beru to na sebe. Rozhodl jsem se pro nesprávnou úplně základní sestavu. Musím říct, že jsem samozřejmě velmi zklamaný z toho, jak jsme se prezentovali celý ten zápas, jakým způsobem jsme inkasovali branky, protože to bylo hrozně laciný. Liberci jsme to hrozně usnadnili.
9: V dalších sobotních zápasech Teplice doma přihráli Bohemians 3-1 a ostravský Baník zvítězil ve Zlíně 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na dálnici D11 u sjezdu na Jičín a D5 u Plzně.
12: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín postupně odklízí havarovaná osobní auta. Nehoda je na kilometru 41,5 na Lanovém mostě. Jedno auto v levém pruhu, další pak v odbočovacím. Je tam odtahovka, jezdí se plynule pravým pruhem a dá se taky odbočit z dálnice. Na dálnici D5 stále pozorně na výjezdu z Plzně do Prahy. Za sjezdem na Ejpovice 65. kilometru havarovala dodávka s karavanem. Tvořila se kolona, ta už se rozjela. Podle policie je v místě nehody zavřená už jen krajnice. A v Praze je nehoda u Motolské nemocnice. Omezený průjezd čekejte v Kukulově ulici poblíž křížení s Plzeňskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, v dolním Polabí a Pohoří výjimečně až 34, na horách kolem 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový ranní radiožurnál a Vojtěch Bitterman.
0: Frýdecko-Místecký Fauna Park dnes zve na setkání s dravci a sovami. Uvidíte, jak létají, jak loví a vůbec, jaký je jejich život. Ptáky předvede sokolník Jaroslav Oselda z Karviné. Park je otevřený od 15 hodin a samotné představení začne o hodinu později. Tak příjemnou neděli.
2: Víkendový radiožurnál
13: a Vojtěch Bitterman.

0: A ještě jeden tip nedělního ranního radiožurnálu. V Chrudimské baště Prachárna se můžete vrátit o několik století zpátky a podívat se, jak město vypadalo ve středověku. Skončila totiž velká obnova této památky, která z ní má vytvořit turistický cíl. Věž z 15. století měla krýt palbou město ze dvou stran. Do obrany ale nakonec nikdy nezasáhla. Teď ní jsou třeba repliky historických zbraní.
1: Máme tady zbraně, které se používaly k obraně městského opevnění.
2: Do bašty Prachárna jsme teď přišli s manažerem cestovního ruchu města Chrudim Tomášem Černým. Luky a šípy, no to jsme hodně daleko, ale tohoto jsou věci méně obvyklé. Co to je?
1: To jsou první palné zbraně. Máme tady píšťalů, hákovnici, nebo už trošku takovou lepší hákovnici, což byla arkebuza.
2: Vypadá to trochu jako puška, ale funguje to asi jinak.
1: Ano, vypadá to trochu jako puška. Už má vlastně jakousi takovou jednoduchou spoušť.
2: Tady se střílí?
1: Tady se nestřílí, i když samozřejmě jsme něco tady už z těchto zbraní testovali.
2: Kromě toho jsou tady ještě těžší kalibry, to jsou různé kanony, anebo moždíře.
1: Jsou to repliky a i když se z některých dá vystřelit, tak máme pouze plastové gumové koule, takže nehrozí žádný úraz. Například tato je to takový gumový míček.
2: No, tak opravdu dá se krásně stisknout, to nikomu neublíží.
1: Jo, ale máme i větší a ta už je trošku...
3: Obranu tvořily mohutný zemní vál, dřevěné konstrukce a příkopy. Výzkumy také ukázaly, že toto opevnění bylo v průběhu 11. a 12. století nejméně dvakrát přestavěno a rozšířeno.
4: A poměrně náročná byla i poslední úprava prachárny, jak vysvětluje mluvčí Chrudimi Libor Dufek.
5: Trvalo to zhruba rok, tady ta bašta je vlastně jako závěr prohlídky po opevněních města Chrudim, která začíná u informačního centra.
4: Komentované prohlídky se opakují každou sobotu a pondělí dopoledne. S Chrudimi Josef Kopecký, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, čtvrt na sedm. Jana Utendorfská a krátké zprávy.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský míří do Spojených států. V úterý se tam zúčastní posledního rozloučení s republikánským senátorem Grahamem. Setká se i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zelenský pak taky varoval, že Rusko chce na ukrajinskou frontu přijmout 30 000 severokorejských vojáků. A řidiči musí večer počítat se zdržením u hradecké fotbalové Finep Arény. Ve 20 hodin tam začne fotbalové derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Na obou příjezdových trasách ke stadionu se kvůli opravám budou pravděpodobně tvořit kolony. Zápas je pak vyhodnocený jako rizikový a u vstupu tak čekají návštěvníky bezpečnostní kontroly.
2: Počasí. Slunce dnes vyšlo nad obzor v 5 hodin a 20 minut a zapadne 9 minut před 9 večer. Do té doby nás čeká velmi teplý den s typicky letními teplotami. Ty můžou dosáhnout až 32 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří bude víc až 34. No a pocit horka nezmírní ani vítr, ten povane jen mírný, a to jižní až jihozápadní. Na horách dnes naměříte kolem 23 a výjimečně hlavně na jihu území se dnes můžou objevit přehánky, místy i bouřky a večer budou četnější. No a právě kvůli vysokým teplotám je dál v platnosti výstraha meteorologů. Ti varují před rizikem vzniku požárů. Týká se hlavně jižní Moravy, středních, západních a severních Čech. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Ženský tenisový turnaj okruhu WTA na pražské Štvanici má před sebou závěrečné souboje o tituly i s českou účastí. Ve finále čtyřhry se totiž představí dvojice Laura Samson a Lucie Havlíčková. V singlu naopak ve včerejších semifinálových zápasech obě Češky, tedy Barbora Krejčíková i Tereza Valentová, skončily a finále bude ukrajinsko-rakouské mezi Dariou Snigurovou a Lily Tagerovou. Podobně jako v minulých dnech se očekává bouřlivá kulisa a zaplněný centrální dvorec slavného areálu, do kterého se akce letos přesunula z pražské Stromovky. Mezi tisícovkami fanoušků na tribunách jsou taky lidé s vážnými handicapy na vozíčku se svými blízkými, tak jako syna, otec Tadeáš a Tomáš Tobiškovi.
1: My jsme tady na místě, odkud mohou sledovat vozíčkáři tenisové zápasy, tak jak se odsud sleduje?
2: Tadeáši,
3: dobře.
2: Co se ti tady líbilo nejvíc?
3: Zápas Terky Valentový.
2: Ten zápas proti Marii Bouskové.
3: Jo, předčasný finále.
2: Zápas Terezy Valentové s Marii Bouskovou, že byl tak úžasný, jo. Že to bylo jako finále, že to bylo super, no.
4: Lajna, no krásný, to je ono, no 4-2.
2: A poprvé jste na Štvanici?
5: Před třemi lety jsme byli kde?
6: Ve Stromovce.
5: A koho jsme tam navštívili taky?
3: Airstream Radio Sport.
2: No tak děkujeme za návštěvu. Není to pokaždé asi snadné dostat se na místa, odkud sledovat zápas, tak jak se sem jede?
5: Ale nám vycházejí tady opravdu velmi vstříc pořadatelé, takže přijedeme autem, protože bydlíme v Roztokách, takže přijedeme autem, zaparkujeme tady na parkovišti pro vozíčkáře, kde jsou vyrazený místa přímo u Štvanice. Jenom sejdeme a tady krásně do tohohle sektoru pro vozíčkáře vyjedeme přes bezbariérový přístup a musím říct, že to je opravdu skvěle udělaný pro vozíčkáře a handicapované a pořadatelé vychází velmi vstříc. Vždycky nám tady udělají místo a umožní nám tady krásně sledovat ve stínu krásný zápasy.
2: Takže i když je tady to okolí celkem rozkopané, protože se tady staví vedle na silnici,
5: tak se dostaneme.
2: Tak se dobře dostanete.
3: Jo.
5: A je to fajn, tak
2: příjemný zážitek.
5: Ideál. Děkujeme moc a ať se Radiožurnálu Sportu daří dál a přejeme dalších aspoň 10-20 let.
2: Děkujeme.
5: Ať se daří.
2: Děkujeme. Vypráví z vozíku Tadeáš a otec Tomáš Tobiškovi ze Štvanice Jaroslav Pašil, Radiožurnál.

Jednou za čas pro vás na Radiožurnálu máme speciální zápisník zahraničních zpravodajů a bude to třeba právě dnes. Na svém pařížském postu totiž končí Martin Balucha, kterého vystřídá Marcel Faltis. Jaké byly ty 4 roky v metropoli nad Seinou? Martina Baluchy se zeptáme mezi 9. a 10. hodinou dopolední. A jednu jeho reportáž pro vás máme taky krátce po 7:30. Teď ale teprve 6:26, posloucháte Radiožurnál a Toma Artuje.

0: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
1: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny

0: Evropské unie, řekla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nejhorší situace je ve francouzském regionu Gironde. Tam je spálených bezmála 32 tisíc hektarů, což je trojnásobek rozlohy Paříže. Záchranáři kvůli plamenu museli evakuovat přes 270 tisíc lidí. Čeští meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. To zatím platila pro jižní Moravu. Nově do ní hydrometeorologický ústav zahrnul i západní a střední Čechy. Ode dneška se týká taky východní části republiky. Zájem o darování kostní dřeně se postupně vrací na úroveň před rokem 2025. Loni byla čísla díky příběhu Malé Madlenky rekordní a přihlásilo se přes 30 tisíc dobrovolníků. Letos se zatím do dvou českých registrů přihlásil téměř 10 tisíc potenciálních dárců. Celkem je v českých registrech přes 200 tisíc lidí. A policisté dál čekají na znalecký posudek kvůli úniku kejdy do řeky Dyje. Směsice výkalů hospodářských zvířat se dostala do toku na Znojemsku před půl rokem, kdy v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Vodárny kvůli tomu nemohly několik dní pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže. Sport. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži fotbalisté Slavie vstoupí do nového ročníku Šance ligy. V prvním kole čeká domácí souboj se Slováckem, který začne v 15 hodin. 17:30 má výkop duel Jablonec Olomouc. Ve 20 hodin odstartuje utkání Hradec Králové Pardubice. Radiožurnál Sport nabídne všechny zápasy v přímém přenosu. V sobotních zápasech vyhrála Zbrojovka Brno nad Spartou 3-1, stejně jako Teplice nad Bohemians. Liberec zvítězil v Plzni také 3-1 a Ostrava triumfovala ve Zlíně 1-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na dálnici D11 u sjezdu na Jičín a v Praze. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín pokračuje odklízení havarovaných aut. Na kilometru 41,5 na Lanovém mostě jedno auto v levém pruhu, další pak v odbočovacím. Jsou tam už dvě odtahovky, jezdí se plynule pravým pruhem a dá se taky odbočit z dálnice. Na dálnici D5 za Plzní do Prahy čekejte omezení po nehodě. Za sjezdem na Ejpovice 65. kilometru v noci havarovala dodávka s karavanem. Podle našeho zpravodaje bylo vozidlo převrácené. V místě nehody je teď zavřený pravý pruh a krajnice kolona se netvoří. A v Praze u Motolské nemocnice brzdí provoz následky nehody. Zřejmě Kyvadlově se objíždí v Kukulově ulici poblíž křížení s Plzeňskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Lidová pranostika říká svatá Anna, chladna z rána. Platí to už dnes? Ano, ale jenom na některých místech. Teploty jsou totiž dnes po ránu velmi rozdílné. Zatímco třeba v podhůří Jeseníků jsou teď hodnoty kolem 8 stupňů, Hanušovice, Rýmařov, Štíty, tak tam je právě zmiňovaných 8, tak podobně chladno je i na Vysočině, třeba Jihlava, Velké Meziříčí, tak právě tam mají taky 8 stupňů. Naopak mezi ta nejteplejší místa patří třeba Frýdlant na Liberecku, tam je dnes ráno i 21. No a s těmi chladnými rány bychom ale v dalších dnech měli počítat. Nejnižší teploty budou v noci na úterý klesat k 10 stupňům, v noci na středu pak k 12. A nejteplejší noci nás čekají o příštím víkendu, kdyby se i ta nejnižší teplota měla držet kolem 20 stupňů. A krátce přidám, jak je dnes a jak bude. Většinou polojasno až oblačno, teploty dnes dosáhnou až 23 stupňů, tedy 32. Ještě tepleji ale bude v dolním Polabí a taky v Poohří, tam teploměr ukáže až 34. Přehánky ty dnes budou jen místy, a to večer na jihu území. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Vojtěch Bydrman.
4: A ještě vás pozveme k rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku, kde dnes startuje kroužkovací akce Akrocephalus. Až do 4. srpna tam můžou dorazit všichni, kdo se zajímají o život ptáků, a to každý den od 7 do 19 hodin. Letos ornitologové očekávají odchyt slavíka modráčka, rákosníka velkého, cvrčilky slavíkové nebo ledňáčka říčního. Ptákům zdar!
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Cyklisté na Tour de France mají dnes před sebou poslední kilometry. Kvůli ničivým požárům bude závěrečná trasa zkrácená a peloton odpoledne odstartuje až z Paříže. My se teď ale ve víkendovém radiožurnálu na chvíli přesuneme do historie nejslavnějšího etapového závodu planety. Náš zpravodaj Martin Balucha se před pár lety v Calais přesvědčil o tom, že Tour můžou zdobit i Paruky a Kroje. Třeba ten z opálového pobřeží na severu Francie.
1: Já teď stojím na poli, nebo spíš na takové vysušené trávě. Jsou tady hned vedle mě tři postarší ženy, jeden muž, a jsou oblečení v místních krojích. Votre prénom?
2: Marie-Christine.
1: Marie-Christine, qu'est-ce que vous avez pris en fait?
2: En fait, ça c'est le costume régional de la Côte d'Opale.
3: Tohle je regionální kroj opálového pobřeží. Nosil se v oblasti Calais až po řeku Somu.
2: Le quartier des pêcheurs.
1: Marie-Christine má na sobě krásný bílý klobouk, sáčko a černou sukni.
2: Et la veste s'appelle la carmagnole.
3: Tomuto kabátku se říká carmagnole. Má poměrně velký výstřih, do kterého se vkládal šátek. Prodejci ryb a manželky rybářů ho nosili při práci. Součástí kroje je taky čepec, kterému se říká slunce.
4: Marie-Christine je 65 let. Pracovala jako učitelka, ale teď už je v důchodu. Snahu vysvětlovat a vyprávět si ale uchovala. Se stejně starými přáteli navštěvují slavnostní akce i trhy, aby se s lidmi podělili o místní tradice. Jejich součástí jsou i kroje.
1: Vedle Marie-Christine je námořník. Votre prénom, juste, si je peux demander.
5: Hervé.
1: Hervé má na sobě námořnickou čepici se zlatou kotvou, bílé pruhované námořnické tričko a černé kalhoty.
6: Mám na sobě prostý rybářský oblek. Není na něm nic moc výjimečného. Slavnostní oblečení a šperky u nás nosívaly jenom ženy. Muži pracovali a dřeli na moři.
4: Hervé pochází z rodiny rybářů. Jeho prarodiče měli loď, se kterou pravidelně vyjížděli na moře. V rybářském odvětví prý pracovali i další jeho příbuzní. Hervé teď vypráví o jejich životech a tradicích. No a proč k tomu nevyužít takový podnik, jako je Tour de France, který přitahuje tisícovky lidí?
6: Je důležité, abychom se zúčastňovali podobných akcí. Námořní zvyklosti a tradice se bohužel vytrácejí.
1: Z Calais, Martin Balucha, Radiožurnál.

0: 800 553 553, to je bezplatná linka, která vede do naší redakce Zelené vlny, ale teď v létě toho pro řidiče máme mnohem víc.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
2: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně,
2: jedna otázka,
1: jasná odpověď.
2: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
0: Radiožurnál je s vámi ve 6:45. A Jana Utendorská má zprávy.
3: V Demokratické republice Kongo jsou už více než 3000 potvrzených případů eboly s odvoláním na tamní úřady, o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je současná epidemie nejrychleji se šířící v historii. Nemoci od května podlehlo už více než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. A na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat Velké Javořině dnes pořádají tradiční slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Na moravskoslovenském pomezí se během celého dne představí 10 českých i slovenských hudebních souborů. Vystoupí i Robert Křesťan s Druhou trávou.
1: Počasí.
4: Jestli máte na dnešek nějaké plány spojené třeba s výletem nebo oslavou venku, tak počasí nebude to, co by vám je zkazilo. Máme před sebou totiž velmi teplý den. Většinou bude polojasno až oblačno, teploty dnes dosáhnou až 32 stupňů. Ještě teplej může být v Dolním Polabí a po Ohří, tam teploměr ukáže až 34. No a příjemně dnes bude taky na horách až 23. A dnes může sice zapršet, ale jen výjimečně. Přehánky se můžou objevit na jihu republiky a večer budou četnější. No a teplá bude taky noc na zítřek, ale bude oblačno. Teploty v noci od 20 do 15 stupňů a přehánky, ty se přes noc můžou objevit jen ojediněle. Hezké nedělní ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Fotbalisté Plzně, kteří se netají ambicemi na mistrovský titul, zaváhli hned v úvodním ligovém kole. Na svém stadionu podlehli po slabém výkonu Liberci 1-3. Vítěznou premiéru si tak na lavičce Slovanu mohl užít nový trenér Branislav Fodrek.
1: Ja sa teším samozrejme tiež a klamal by som, keby som povedal, že nie, ale u mňa je to o klube a o tých chalanoch, ktorí odmakali celú prípravu a dneska si o pre minúty dovolím si tvrdiť, išli za tým a sa im to takto vrátilo, takže poctivý výkon smerom do defenzívy a aktivita smerom dopredu a ja si myslím, že z toho je pekné víťazstvo, ale na druhej strane stále sme nohami na zemi.
2: Chvál své nové svěřence liberecký kouč Branislav Fodrek. Slovan Viktory po celé utkání prehrával a poměr střel na branku 10-1 vypovídal o dění na trávníku.
1: Podarili sme sa vedomý výkon a podloženými kvalitnými individuálnymi výkony nebo slabý výkon na ihrisku a chlapci od prvej minúty do poslednej všetci to odmakali a sa im to takto vrátilo.
2: Těšilo Branislava Fodreka. Jeho protějšek Martin Hyský se musel dívat, jak si jeho svěřenci neví rady se skvěle napadajícími i kombinujícími fotbalisty Slovanu.
3: Beru to na sebe. Rozhodl jsem se pro nesprávnou úplně základní sestavu. Musím říct, že jsem samozřejmě velmi zklamaný z toho, jak jsme se prezentovali celý ten zápas, jakým způsobem jsme inkasovali branky, protože to bylo hrozně laciný. Liberci jsme to hrozně usnadnili.
2: Vinil z prohry s Libercem sám sebe kouč Viktorie Martin Hyský. Ten do druhého poločasu vystřídal hned 4 hráče a David Krčík jedinou střelou Viktorie v zápase na branku z penalty srovnal na 1-1. Ani to ale Záporočechy herně nenastartovalo.
4: Sme to mali určite využiť nejaký ten tlak z toho vyrovnávajúceho gólu a zároveň, keď si pozrite štatistiky, tak sme mali jednu strelu na branu, čo je strašne málo, aby ste mohli vyhrať takýto zápas.
2: Posteskl si po prohře s Libercem autor jediného gólu Viktorie David Krčík. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: A ještě vás před 19:00 na Radiožurnálu pozveme do Únětic u Prahy, kde už od pátku pořádají 14. a zároveň poslední ročník českého ukulele festivalu. Kromě poslechu se na ukulele můžete taky naučit hrát.
1: Starou havajskou písničku učí začátečníky na ukulele lektorka Marcela.
2: Domáčně ještě trošku? Tak, a zkus to zahrát. Nádhera. Super, perfekt.
1: Bráchové Bertík a Miky přišli na lekci ukulele pro začátečníky. Teď jste se naučili akord C. Je to úplně první akord, co umíte na ukulele, nebo už jste něco uměli?
3: Já jsem nic neuměl.
1: Takže teď hraješ poprvé?
3: Jo.
1: Zatímco v areálu Unětického pivovaru se začátečníci naučili úplně první akordy, do místní sokolovny přišlo na lekci pro pokročilé zhruba 20 lidí. Mezi nimi i Jan Kopřiva, který hraje na ukulele 6 let. Při skupinové hře si i zaspíval.
4: Naučil jsem se krásně zpívat. Moc jsem to neuměl, ale teď už si věřím a bude to lepší a lepší. Akorát je škoda teda, že to bude asi poslední ročník.
1: 14 let se na organizaci Českého ukulele festivalu podílí PR manažerka Tereza Novotná. Festival letošním ročníkem končí. Z jakých důvodů?
5: Je to z důvodu organizačních. Vlastně my jako organizátoři jsme po těch 14 letech trošku unavení. Samozřejmě je to věc, kterou děláme jakoby z lásky k ukulele, z lásky k hudbě. Není to naše pracovní náplň. Tak je to vlastně dost náročnější, když třeba není ta podpora, jaká dřív bývala.
1: Říká Novotná, festival v minulých letech pravidelně navštěvovalo přes 700 lidí ročně. Z Unětic u Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 7 hodin. Poslechněte si zprávy Jany Utendorské.
1: Útočník vjel na berlínském Prideu do davu lidí, zemřel nejméně jeden člověk. Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Vodní slalomář Vít Přinděš je mistrem světa v kajak krosu, Češi na šampionátu ovládli pořadí národů. A bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V Berlíně vjel útočník do davu lidí na pochodu za práva sexuálních menšin. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 je zraněných, z toho 3 jsou v přímém ohrožení života. Informovala o tom berlínská policie. Podle policejního mluvčího Floriana Nace znají identitu podezřelého, zatím po něm ale stále pátrají.
3: Podezřelého muže se nám podařilo identifikovat. Je to člověk, kterého berlínská policie zná a je spojován s islamistickou scénou.
1: Berlínský Pride úřady předčasně ukončili. Starosta metropole Kai Wagner na síti X incident odsoudil. Napsal, že město bylo napadeno tím nejbrutálnějším způsobem a vyjádřil soustrast pozůstalým. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplacích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS zpráv neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erleba.
4: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplacích pak informuje web tvpoplatky.cz. Antidopingovému výboru by se od ledna mohla rozšířit agenda, počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by řešil třeba prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních soutěží.
5: Nově by se výbor měl zabývat i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Rozšíření kompetencí antidopingového výboru je podle jeho předsedy Martina Číška logické.
6: Princip toho boje, jaký se už leta vede proti dopingu, je vlastně stejný i pro ty další negativní jevy.
5: Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat třeba doporučení, jak negativní jevy ze sportu eliminovat, pokračuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
7: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí.
5: Podle poslance ODS Karla Haase je novela apolitická a má podporu i opozice. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Archeologové z brněnské Masarykovy univerzity zkoumají Velkomoravské hradiště na Pohansku u Břeclavy. Navazují na výzkum z 60. let minulého století, kdy odkryli 2 kostely a asi 400 hrobů. Nově našli další 3 hroby s celými kostrami z 9. století. Předpokládají, že by mohli odkrýt ještě 4., upřesňuje vedoucí výzkumu archeolog Petr Dressler.
8: Má hlavu položenou na kamenech, což je právě typické, takže předpokládáme, že teda z toho 9. století z období té Velké Moravy. Je to hrob, který jsme v podstatě očekávali, že by tady jako mohl být. To se zadařilo, čekali jsme, že tady budou 2, uvidíme, jestli ještě třeba pod ním jeden nebude, aspoň zbytečky jeho.
1: Archeologové taky narazili na lidské kosti z 20. století, jejich původ zatím nedokážou vysvětlit.
9: Sport. Vodní slalomář Vít Přinděš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross, zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
10: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu, já jsem si s něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
9: Mezi ženami skončila Olga Samková šestá. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů. Fotbalisté Sparty prohráli na úvod sezóny šance ligy na hřišti nováčka Zbrojovky Brno 1-3. Neuspěla taky Plzeň, která prohrála doma s Libercem 1-3. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Baník Ostrava vyhrál ve Zlíně 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na dálnici D1 na Benešovsku a u Uherského Brodu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Sázavu je hlášená nehoda osobního auta se zvěří. A hned dvě auta stojí na 40. kilometru. Vpravo na krajnici posádky ve vestách u svodidel. Na D5 se za Plzní do Prahy podle policie čekejte stále omezený průjezd. Za sjezdem na Ejpovice 65. kilometru byla převrácená dodávka s karavanem. V místě nehody je zavřený pravý pruh a krajnice, kolona se netvoří. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na kilometru 41,5 na Lanovém mostě už odklidili následky noční nehody. A na silnici 50 kolem Uherského Brodu se srazila dvě osobní auta. Na místo jedou záchranáři, nehodu omezený průjezd čekejte poblíž odbočky do centra Brodu na trase Uherské Hradiště Starý Hrozenkov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a Pouhří výjimečně až 34. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
0: Pražské zoo patří celý tento víkend hmyzožravcům. Zdarma tam nabídnou třeba ochutnávky hmyzích specialit, ať už hmyzí špízy, cvrčky na česneku nebo sarančata. Ale připravené jsou taky komentované přípravy pokrmu nebo ukázky farmově chovaného hmyzu. A chybět nebude ani soutěžní stanoviště pro děti. Přejeme vám klidnou neděli.
2: Víkendový radiožurnál
12: a Vojtěch Bydrman.

0: Loňský rok byl pro české registry dárců kostní dřeně rekordní, a to hlavně díky malé Madlence. Vážně nemocné dívce chtěly pomoct desítky tisíc lidí, kteří se do registru rozhodli zaregistrovat. Příběh Madlenky nakonec skončil dobře. Noví potenciální dárci se ale registrům hlásí i dál. Kolik přesně jich je, zjišťovala Anna Millerová z naší domácí redakce, a teď to poví nám všem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. V Česku se zatím letos přihlásilo skoro 10 tisíc nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu Loňsku je to sice pokles, i tak ale pracovníci registrů jsou s čísly spokojení. Pokračuje mluvčí Českého národního registru dárců dřeně v Plzni Klára Conková.
2: Důležitý je být zapsán a dávat tu naději. A to, že mě nikdo nepotřebuje, to, že mě nikdo nevolal a nikdo mě neoslovil, znamená, že to moje identický dvojče někde po světě běhá zdravé. A já si víc přát nemůžu prostě. A kdyby onemocnil, tak mě v tom registru najdou.
1: Podle lékařů je teď největší zájem o mladé muže. Můžou jim totiž odebrat více krvetvorných buněk a nemusí u nich řešit těhotenství nebo třeba kojení jako u žen.
0: Pokud se někdo tedy rozhodne zapsat do registru dárců, existují tam nějaká omezení?
1: Tak například přes léto může odebrání buněk komplikovat nemoc nebo cestování do tropických destinací. Podobně jako u darování krve je potřeba počkat až několik měsíců, vysvětluje vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková.
3: Vyhledávání dárce je jako relativně rychlá záležitost, zároveň pak to napasování na to datum transplantace už je pak složitější.
1: Darovat by také neměli lidé alespoň 6 měsíců po operaci, tetování, ale třeba i pobytu ve vězení. No a pokud byste měli zájem se do registru zapsat, tak pracovníky budete moct přes léto potkat na různých kulturních akcích. Budou třeba na letní filmové škole v Uherském Hradišti nebo na chodských slavnostech.
0: No a my se tématu budeme věnovat i krátce před 9:00, kdy na Radiožurnálu přivítáme právě vedoucí registru krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marii Kuříkovou. Tohle ale byla redaktorka Anna Millerová. Tak díky a všechno nejlepší ke svátku.
1: Díky, naslyšenou.

0: Čtvrt na osm, posloucháte Radiožurnál. A Jana Utendorfská přidá zprávy.
1: Francie nařídila kvůli lesním požárům evakuaci dalších asi 55 tisíc lidí z okolí města Bordeaux. Už předtím muselo svoje domovy opustit celkem už více než 200 tisíc lidí. Hasiči bojují s plameny i v okolí španělské metropole Madridu. V celém Španělsku platí stav nouze. A americký rapper Pitbull dnes vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací jen rok po vyprodaném koncertě v O2 aréně. Na pódiu postaveném pod širým nebem ho doprovodí americký rapper a hudební producent Lil Jon.
2: Počasí.
3: Máme před sebou horký letní den, většinou bude polojasno až oblačno, teploty dnes dosáhnou až 32 stupňů. Ještě teplej, ale může být i v Dolním Polabí a po Ohří, tam teploměr může ukázat až 34. No a příjemně bude taky na horách kolem 23. Dnes může sice slabě zapršet, ale jen výjimečně. Přehánky se můžou objevit hlavně na jihu republiky a večer pak budou četnější a přidat se může i slabší bouřka. No a teplá bude taky noc na zítřek, ale bude oblačná. Teploty v noci od 20 do 15 stupňů a přehánky se přes noc můžou objevit znovu jen ojediněle. Nejteplejšími dny příštího týdne pak bude pátek a sobota. Čeká nás totiž velmi slunečné počasí a teploty můžou místy dosáhnout až 38 stupňů. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Sochaři umístili do kostela svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku nový oltář. Památka už je sice opravená a zpřístupněná 3 roky. Právě oltář v ní ale až doposud chyběl. Vyrobený je z mramoru z Portugalska a poprvé si ho budete moct prohlédnout právě dnes.
1: Když jsme objevili výzvu sedlské farnosti, tak jsme neváhali ani chvíli, protože vlastně to téma vstupu nových prvků do sakrálních prostor nás už delší dobu provází.
2: Říká architekt Antonín Hůla, jeden z autorů vítězné podoby dřevěného sedadla pro faráře, mramorového oltáře a ambonu.
1: Tvar toho oltáře je výslednicí průsečíků různých kružnic a elips, které ten prostor nějakým způsobem definují.
2: Architekti chtěli oltář barevně zkombinovat s výzdobou kostela, který je uvnitř hlavně růžový a žlutý. Podle nich bylo jednou z nejsložitějších věcí sehnat odpovídající kámen. S tím jim pomohl sochař Petr Váňa, který se pro něj vydal do portugalského Estremos.
3: V tom lomu vlastním je tenhle bílej kámen, dal by se říct, takový poklad, protože toho je tam jenom 15%.
2: Mramor je průsvitný a každé naštípnutí a následné lepení by na něm bylo vidět.
3: Takže to všechno musíme vymyslet tak, aby jsme to vlastně neustále měli podložený, zabalený, ale nemůžeme to udělat tak, že by jsme třeba někde zapáčili a ulomila by se ta hrana.
2: Sedlecká farnost opravuje kostel v Nových Dvorech od roku 2011. Za práce zaplatili celkem 40 milionů korun, říká ředitelka organizační složky farnosti Radka Krejčí.
4: Ta idea přišla ve chvíli, kdy už jsme věděli, že ten kostel využijeme na liturgii, ale náš pan farář říkal, no já nebudu mít ale kde sloužit, já nemám mobiliář bohoslužební.
2: Teď už je vybavení na svém místě. Posvětit ho přijede emeritní pomocný biskup Královéhradecký.
4: Jakmile ta sláva skončí, tak je každý srdečně zván, aby se na tu nádheru podíval.
2: Dodává ředitelka Krejčí, kvůli malému prostoru můžou lidé sledovat živý přenos z okolních zahrad nebo na internetových stránkách farnosti. Z Nových Dvorů Alena Junová, Radio Žurnál.
5: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Do nového ročníku fotbalové šance ligy dnes vstoupí taky zbylých 6 týmů. Pražská Slávia přivítá Slovácko, Jablonec Olomouckou Sigmu a Hradec Králové ve východočeském derby Pardubice. Na Radiožurnálu samozřejmě budeme u toho. Dobré ráno vám přejeme i v 7:30. A další zprávy přidá Jana Utendorská.
1: Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí, zemřel nejméně jeden člověk, další.

0: Zaměstnavatelé loni řešili se svými zaměstnanci více než 36 tisíc pracovních úrazů. To je téměř o 200 víc než rok předtím. Vyplývá to z dat výzkumného Institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky, ti mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. A po roční pauze si můžou návštěvníci opět prohlédnout obnovenou baštu Prachárna v Chrudimi. Ve věži je umístěná nová expozice zaměřená na historii městského opevnění. Jsou v ní třeba modely nebo repliky zbraní. Sport. Tenisky Lucie Havlíčková a Laura Samson si zahrají o deblový titul na turnaji WTA v Praze. Po 11. hodině nastoupí na štvanici proti Britkám Dartové a Lamsdenové. Zápas o singlový titul obstarají přemožitelky českých hráček ze semifinále Rakušanka Tagerová a Ukrajinka Snigurová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda u Uherského Brodu a zavřený hlavní tah v Ústí nad Labem. Dálnice volné, plynule projedete i změněnou uzavírkou na D2 u sjezdu na Slavkov. Mezi kilometry 10 až 12 se kvůli opravám mostů jede na Bratislavu i Brno jen jedním pruhem. Na silnici 50 u Uherského Brodu trase Brno Starý Hrozenkov zasahují u nehody záchranáři. U odbočky do centra Brodu se srazila dvě osobní auta, čekejte omezený průjezd, taky lidi na vozovce. A do večera bude neprůjezdný hlavní tah v Ústí nad Labem na trase Lovosice Děčín. Zavřená je přístavní ulice pod Benešovým mostem. Omezení kvůli opravám mostu se objíždí přes město a třeba po dálnici D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány přichází změna. Už dnes nás čeká den s teplotami kolem 30, předpověď slibuje od 28 do 32 stupňů, místy i 34. A taky polojasnou až oblačnou oblohu. A přehánky jen ojediněle, a to hlavně na jihu republiky. Teď ráno je ještě většinou jasno, začátek příštího týdne, ale přinese mírné ochlazení. V pondělí denní maxima kolem 25 stupňů a četnější dešťové přehánky. V úterý pak už teploty budou stoupat až k 29 a přeháněk ubude. No a od středy už se vrátí tropické dny. Mezi 28 až 33 stupni naměříme. A středa bude taky velmi slunečná. Slunečný bude taky čtvrtek a počasí slunečné bude pokračovat a teploty budou dál stoupat, místy ve čtvrtek až na 37 stupňů. No a horký bude taky příští víkend. Dál bude slunečné počasí, jen místy polojasno a při zvětšené oblačnosti místy přehánky nebo bouřky. A teploty o příštím víkendu budou opět vysoké, ty nejvyšší dokonce mezi 33 až 38 stupni. A i přes tyhle vysoké teploty meteorologové zatím nečekají tak extrémní vedra, jaká u nás panovala na konci června. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Vojtěch Bitrman.
4: Tak pojďme toho letního počasí využít. Na šumavských tratích můžete i dnes zažít nefalšovanou železniční nostalgii, kdyby vám náhodou nebylo takové vedro. Na koleje se totiž vrací historický parní vlak v čele s lokomotivou řady 354, známou jako Všudybylka. A sveze vás malebnou krajinou mezi Volary, Novým Údolím a Černou v Pošumaví. Vlak vyjíždí z Volar v 11.05, z Nového Údolí ve 12.20 a na zpáteční cestu z Černé v Pošumaví ve 14.40. Tak pohodovou neděli.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Hasičům na jeho západě Francie se stále nedaří skrotit lesní požáry. Úřady kvůli tomu nařídily evakuaci o dalších 55 tisíc obyvatel obcí nedaleko města Bordeaux. Požáry v regionu v noci opět nabraly na síle. Hasičům práci komplikují i obtížné povětrnostní podmínky. Všechno to na dálku sleduje odsud z Prahy redaktor Lukáš Pastejřík a teď doplní podrobnosti. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Agentura AFP píše, že požár v regionu znovu výrazně zesílil a snahy o jeho uhašení komplikuje i nepředvídatelný vítr. Právě okolí Bordeaux, departement Giron, je aktuálně ten nejpostiženější. Celkem už se odtamtud muselo evakuovat asi 250 tisíc lidí. Úřady tam taky částečně uzavřely část důležité dálnice A63.
0: Francouzský premiér Sébastien Lecornu večer na síti X napsal, že požáry v celé zemi spálily už téměř 100 tisíc hektarů půdy. Jak na to reaguje francouzská vláda?
1: Vláda je podle Lecornu připravená na všechny scénáře. Do boje s plameny nasadila 1400 hasičů, zajistila 3500 provizorních lůžek pro evakuované a pomáhají taky ozbrojené síly. Nasazených je 1500 vojáků i vojenský Airbus A400M se speciálním kitem právě pro hašení. Požáry mimochodem ovlivní i konec Tour de France. Ministerstvo vnitra vyslalo na místa i hasiče z Paříže i další jednotky, které původně měly dohlížet na průjezd cyklistů právě na Tour de France. Trasa se tak zkrátí o víc než 40 kilometrů.
0: A z Francie ještě do Španělska, které taky sužují požáry. Jaká je situace aktuálně tam?
1: Zasažená je například oblast v okolí hlavního města Madridu. Ohně tam stále nejsou pod kontrolou. I tamní úřady podle serveru France 24 včera pozdě večer oznámili další vlnu evakuací. V zemi taky dál platí stav celostátní nouze. Ministr vnitra Fernando Grande Marlaska řekl, že situace je složitá. Nepříznivé povětrnostní podmínky podle něj vůbec nepomohly a varoval, že právě noc na dnešek nebude snadná.
0: Uzavírá Lukáš Pastejřík ze zahraniční redakce Radiožurnálu pro naše nedělní ranní vysílání v 7 hodin a 40 minut. Lukáši, děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací je v jeho díle ženská postava, ženský akt. A právě ty uvidíte v autorových cyklech Žena bohyně, Světlo stín a Femina dialusis umbra. Další typy radiožurnálu jsou i na našem webu.
1: Text klubové hymny převedli fotbalisté Zbrojovky Brno na hřiště a po tříleté pauze se do první ligy vrátili výhrou nad nejúspěšnějším klubem české historie.
2: Cítil jsem, že nejdem úplně jako outsider do toho zápasu a teď to můžu potvrdit, že jsme to odehráli skvěle a myslím si, že i zasloužíme ty 3 body jsme získali.
1: Říkal po výhře 3-1 nad pražskou Spartou útočník Zbrojovky Daniel Vašulín. Trenér Martin Svědík ale mluvil o tom, že úvodní úspěch nemění nic na tom, že v první sezóně po postupu se chce brněnské mužstvo v šancelize především v klidu udržet.
3: Pro tohleto děláme fotbal, ale myslím si, že to není ještě žádný ukazatel tohleto, že to je, že ten tým si mohl sice vyzkoušet vlastně v domácím prostředí hrát proti takovému soupeři, ale čeká nás vlastně těžký program a každý zápas vlastně v tomto bude jiný. Nemyslím si, že by tohleto bylo nějaký měřítko.
1: Zatímco domácí si užívali euforii, Sparta se jako tým vyhlašující útok na titul dostala hned na úvod ročníku pod tlak. Kapitán Lukáš Hraslín doufá, že to mužstvo vezme za správný konec.
4: Já právě věřím, že právě naopak, že toto byla ta facka, kterou jsme potřebovali. A samozřejmě prohráli jsme v generálce s Norčelandom, ale toto byl ten první ostrý zápas, který jsme mali zvládnout, který jsme museli zvládnout a hlavně jsme chceli, ale možno tak nevyzeralo na ihrisku, takže věřím, že tato facka nás nakopne a budoucí týden podáme úplně odlišný výkon. A
1: k tomu už třeba Spartě pomůže i nejnovější posila, norský útočník Jonathan Braut Brunes. Na hřišti Zbrojovky ještě trenér Brian Priske bratrance hvězdného Erlinga Haalanda využít nemohl. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Slyšeli jste o překvapivé výhře Zbrojovky Brno nad pražskou Spartou v prvním kole šance ligy. Dnes se ještě hrají další 3 zápasy a taky u nich na Radiožurnálu budeme živě. Dobré ráno, teď je 8:15. A Jana Utendorfská připravila zprávy.
5: Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich snaží vylákat osobní a platební údaje. Obětem vyhrožují přirážkou 10 000 korun kvůli údajnému dluhu na televizních a rozhlasových poplacích. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS zpráv neposílají. A Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského získat 30 000 vojáků ze Severní Koreje. Chystá se od ní údajně přijmout taky další zařízení pro odpalování balistických raket. Ukrajinský prezident to večer uvedl na sociálních sítích.
6: Počasí. Stáváte do rána s jasnou až polojasnou oblohou. O něco víc oblačností je teď v jižní polovině Čech. A když se podíváme na teploty, tak ty jsou teď velmi pestré. Většinou od 11 do 20 stupňů. Nejtepleji je na jihu a východě Moravy. Třeba ve Vizovicích, v Bystřici pod Hostýnem, ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tam už teď naměříte přes 20 stupňů. No a dešťové přehánky, ty jsou teď jen na jihu Čech. Hlavně prší v okolí Českého Krumlova. A jak bude přes den, naměříme až 32 stupňů v dolním Polabí a po ohoří až 34. A s dešťovými přeháňkami přes den spíš nepočítejte, objeví se jen výjimečně, četnější pak můžou být i večer, a to právě hlavně na jihu území. A vyskytnout se místy můžou i bouřky. Teplo bude i na horách, tam naměříme většinou přes 20 stupňů, no a dnes povane jen mírný jižní až jihozápadní vítr. Tak hezké ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Terry Swims byl minulou sobotu na Colors of Ostrava fantastický, i tahle píseň Guilty v areálu Dolních Vítkovic zazněla. Od hudby teď ale na Radiožurnálu k filmu. Ve skvělé náladě, usměvavý, samý vtip, tak se herec Jiří Lábus představil na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Ještě než převzal výroční cenu Asociace českých filmových klubů, pobavil 76-letý komik po projekci Švankmajerova snímku Spiklenci slasti zaplněný sál, který ho vyprovázel nadšeným potleskem.
1: No, já mám hrozně rád, byla to za mě hodně dobrá zkušenost, líbilo se mi, že odpověděl na můj dotaz a je to hrozně milý pán, i ty historky mě hrozně bavily. Je to fakt zabavný, jako kdyby to trvalo třeba o hodinu déle, tak bych tady vydržel.
2: Byl z Jiřího Lábuse nadšený jeden z návštěvníků Ondřej Najvrt. Souhlasili s ním i Simona a Igor, kteří na filmovku přijeli ze slovenského Martina.
3: Ja som bola príjemne prekvapená aj s jeho prejavom, aj s, akože celkovo s tým, s akou náladou prišiel a ako rozjasnil celú miestnosť.
4: Super, je vtipný. Myslím, že všetci v sále videli, že je mi to chlap plný energie a je to veľmi sympatický človek.
2: Besedu si viditeľne užíval i sám Jiří Lábus.
5: Mě to baví hrozně debatovat s těma lidma. Já jsem takový docela jakože schopný improvizace díky Y, kde jsem celý život vlastně působil. Takže mě baví ty jejich dotazy a ty asociace, co se mi vybaví, když na to odpovídám. Že? Tak to je pro mě docela radostná práce.
2: Na letní filmové škole včera obdržel výroční cenu. V normální škole při tom, co by žák prý úspěchy příliš nezbíral.
5: No, oceňování to moc nebylo. To vždycky nejsmutnější den mých rodičů byl 30. červen, když jsem přinesl vysvědčení. To matka plakala, otec říkal, ať si dělá, co chce.
2: Směje se slavný herec. Ceny od Asociace českých filmových klubů si velmi váží.
5: No tak pro mě to je samozřejmě radost, protože na takovém festivalu, který připravují filmoví teoretici, že jo, lidi, kteří opravdu mají vztah k těm filmům a odborníci filmoví, tak je to radost dostat takové ocenění. Je to pro mě velká čest a velice si to vážím.
2: Na festivalu už jednou byl při premiéře filmové verze Simpsonů, jinak má ale s Uherským Hradištěm i mnohem starší zkušenost.
5: Já jsem tady byl měsíc na vojně, když mě bylo 24 let v kasárnách.
2: Dnes odpoledne ještě bude mít Jiří Lábus na letní filmové škole lekci filmu. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Radiožurnál.

Zapomeňte na moderní svět a na hradě Křivokládce vraťte o stovky let zpátky v čase. Slyšíte ten třesk oceli, ržání koní a vůni pečeného masa z polní kuchyně? To není film, to je středověký víkend, který vás dnes od 10 do 17 hodin vtáhne do světa, kde ožívají legendy. Těšte se na nekompromisní rytíře, velkolepé ukázky bojového umění, ale taky na podmanivou dobovou hudbu a divoké tance. Zkrátka na středověk všemi smysly. Tak krásnou neděli.

0: Radiožurnál 8 hodin. A zprávy s Janou Utendorfskou.
1: Jihozápad Francie dál ohrožují požáry, zkrátí i poslední etapu cyklistické Tour de France. Při útoku na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně zemřela žena, 16 lidí je zraněných. Tenistky Samsona Havlíčková budou na turnaji v Praze hrát o deblový titul. Dopravní omezení zpomaluje provoz na D2 u sjezdu na Židlochovice, a to v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasičům ve Španělsku a Francii pomáhá s ničivými lesními požáry 11 letadela vrtulníků z různých států Evropské unie. Uvedla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nejhorší situace je ve francouzském regionu Gironde. Tam je spálených bezmála 32 tisíc hektarů, což je trojnásobek rozlohy Paříže. Požáry zkrátí i poslední etapu letošní Tour de France, která má start i cíl na pařížském bulváru Champs-Élysées. Ministerstvo vnitra totiž povolalo bezpečnostní složky na hašení obřího požáru na jihozápadě Francie u Bordeaux.
3: Plameny se přiblížily k městu, bojují s nimi tisícovky hasičů, vojáků i členů bezpečnostních složek. Ministerstvo vnitra vyslalo na místo i hasiče z Paříže i další jednotky, které původně měly dohlížet na průjezd cyklistů na Tour de France. Trasa tak bude měřit necelých 90 kilometrů oproti původním 133 a povede výhradně centrem Paříže. Stejně jako loni závodníky čeká výšlap na Montmartre a dojezd na bulváru Champs-Élysées. Očekává se, že si pro celkové v pořadí už páté prvenství dojede Slovinec Tadej Pogačar, který má velký náskok. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Policie zná identitu muže, který včera autem najel do lidí na pochodu hrdosti v Berlíně. Podezřelého eviduje jako člena islamistické scény. V souvislosti s útokem podnikla několik razí na různých místech Berlína. Podezřelého se ji ale zatím zadržet nepodařilo. Dodávka najela do lidí krátce před 22. hodinou. Jedna žena zemřela, 16 lidí utrpělo zranění, z toho 3 jsou v přímém ohrožení života. Další podrobnosti přidáme po 8:45. V Česku se letos přihlásilo skoro 10 tisíc nových potenciálních dárců kostní dřeně, vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo přes 30 tisíc dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojení.
4: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
5: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
6: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
5: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: A víc také v raním interview Radiožurnálu poslouchejte v 8:50. Teplice odpoledne otevřou nové molo s půjčovnou Pramic na Horním rybníku v Zámecké zahradě. Za moderní stavbu zaplatilo město přes 10 milionů korun, zhruba o milion víc, než byl původní rozpočet.
7: Technik změnil druh dřeva, kterým je obložené molo. Místo původního konstrukčního řeziva zvolil lepené lamely z modřínu, které jsou odolnější a stabilnější. Kvůli skalnímu podloží rybníku se zase měnil způsob zakládání betonových pilířů. Nové molo na rybníku v Zámecké zahradě poskytne dosud chybějící zázemí pro půjčovnu loděk. Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté pražské Sparty v úvodním kole šance ligy podlehli v Brně nováčkovi Zbrojovce 1-3. Stejným výsledkem prohrála taky Plzeň s Libercem. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Zlín prohrál s Baníkem Ostrava 0-1. Tenistky Laura Samson a Lucie Havlíčková se na turnaji v Praze od 11 hodin utkají o titul v ženské čtyřhře s Britkami Dartovou a Lamsdenovou. Lucie Havlíčková se těší na zápas na Štvanickém centrálním dvorci a na vynikající atmosféru. Zároveň věří, že jí pak takové deblové zkušenosti pomohou i do singlové kariéry, která je pro obě české hráčky prioritou.
9: Určitě vyzkoušíme si tady velkou atmosféru, zároveň ty stresové situace se nastanou jak v singlu, tak v deblu, takže tam je dobrý si to vyzkoušet v obou těch disciplínách a i vlastně na ten zbytek, na nějaký postřeh na síti, na returny, na servisy, je to prostě i k tomu singlu si myslím skvělý jako doplněk.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D2 u Blučiny a nehoda na silnici 50 v Uherském Brodě. Na dálnici D2 je v obou směrech dopravní omezení mezi 10. a 12. kilometrem, jezdí se jedním pruhem, provoz je slabý, nezdržíte se. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova u sjezdu na Slavkov pracují silničáři kolem exitu 210. Pokud potřebujete sjíždět na Slavkov, držte se na začátku omezení v pravém pruhu. Z dálnice nemáme teď hlášené žádné výraznější komplikace. A na silnici 50 na průjezdu Uherským Brodem opatrně v ulici u Korečnice na křižovatce s Nivnickou se srazila dvě auta. Je tam omezený průjezd, nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový ranní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.
0: Jestli se chcete svést historickým autobusem, vydejte se dnes do Pardubic. Do ulic tam totiž vyrazí historický autobus Karosa B731. Vůz, který jezdil po Pardubicích v 90. letech minulého století, připomene 30 let od zahájení provozu městské hromadné dopravy v Ostřešanech. Proto pojede z hlavního pardubického nádraží právě do Ostřešan a zpátky. Tak pohodovou neděli.
2: Víkendový radiožurnál
7: a Vojtěch Bydrman.

0: Letní brigáda někdy může kromě výdělku přinést i nepříjemný úraz, ať už jde o zlomeninu, popáleninu nebo třeba pořezání. Brigádníci mají stejná práva na odškodnění jako běžní zaměstnanci. Velká část z nich o tom ale podle Státního úřadu inspekce práce neví. Jak úraz nahlásit a na co všechno má zraněný nárok, to nám teď poví Anna Millerová z domácí redakce Radiožurnálu. Vítej a spusť.
1: Dobré ráno. Jak už jsme naznačili, zaměstnavatel musí řešit úrazy všech svých zaměstnanců stejně. Na druhou stranu brigádníci taky stejně jako ostatní zaměstnanci musí dodržovat bezpečnostní pokyny, říká mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač.
2: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než by bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
1: Je ale potřeba říct, že nárok na bolestné ani jiné odškodnění nemají brigádníci, kteří pracují takzvaně na černo, tedy bez smlouvy. Ty totiž zákon nechrání.
0: Pokud už tedy dojde k nějakému úrazu, jak by ho měl brigádník správně nahlásit?
1: Tak ideálně co nejdřív po tom, co se stane. Zaměstnavatel by pak měl incident zapsat do knihy úrazů. Pokud brigádník nahlásí zranění později, třeba po několika dnech, zaměstnavatel už ho nemusí uznat. O co všechno je možné zažádat, to popisuje Jakub Morán z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
3: Může mít nárok na bolestné, na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv, který měl na sobě, a je tam náhrada za stížení společenského uplatnění. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
1: O tom, jestli jde o pracovní úraz nebo ne, nakonec ale stejně rozhoduje právě zaměstnavatel. Dodám, že loni zaměstnavatelé evidovali zhruba 36 tisíc pracovních úrazů. To bylo meziročně asi o 200 víc. Kolik z nich nahlásili právě brigádníci, ale inspekce práce nesleduje.
0: Anna Millerová z domácí redakce má dnes svátek, ale taky hodně práce. I teď děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Radiožurnál, čtvrt na devět. Jana Utendorfská a zpravodajský přehled.
1: V Jižní Koreji zasedá výbor pro světové dědictví UNESCO. Na svůj prestižní seznam už nově zařadil například Buddhovo rodiště v Indii nebo jedny z největších sladkovodních mokřadů na světě v americkém státě Georgia. Česko letos o zapsání žádné své položky neusilovalo. A řidiči musí večer počítat se zdržením u hradecké fotbalové Finep Arény. Ve 20 hodin tam začne fotbalové derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Na obou příjezdových trasách ke stadionu se kvůli opravám budou pravděpodobně tvořit kolony. Zápas je pak vyhodnocený jako rizikový a u vstupu tak čekají návštěvníky bezpečnostní kontroly.
2: Počasí.
3: Slunce dnes vyšlo nad obzor v 5 hodin a 20 minut a zapadne 9 minut před 9 večer. Do té doby nás čeká velmi teplý den s typicky letními teplotami. Ty můžou dosáhnout až 32 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří bude ještě víc až 34. No a pocit horka nezmírní ani vítr. Ten totiž povane jen mírný, a to jižní až jihozápadní. Na horách dnes bude 23 stupňů a výjimečně hlavně na jihu území se můžou objevit přehánky, místy i bouřky. Ty budou večer četnější. A právě kvůli vysokým teplotám je dál v platnosti výstraha meteorologů. Ti varují před rizikem vzniku požárů. Týká se hlavně jižní Moravy a středních a západních a taky severních Čech. Začátek příštího týdne pak přinese mírné ochlazení. V pondělí denní maxima kolem 25 stupňů a četnější dešťové přehánky. V úterý už ale teploty stoupnou, a to až k 29 a přehánek ubude. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: A teď téma, které naším vysíláním rezonuje vlastně už od nočních hodin. Do pochodu na podporu LGBT lidí v Berlíně včera večer najelo auto. Po útoku zemřela jedna žena, dalších 16 lidí je zraněných. Z toho několik, podle vyjádření policie, je stále v ohrožení života. Podrobnosti k tomu zjistil redaktor Lukáš Pastejřík. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Víme už, kdo za tím útokem stojí.
1: Po pachateli policie zatím dál pátrá. Podezřelým je podle ní 21-letý muž, který se pohybuje v berlínských islamistických kruzích. Policisté na webu zveřejnili jeho fotografii. Podle mluvčího policie Floriana Nace i hned potom, co vjel do davu, auto opustil a utekl.
2: Podezřelého muže se nám podařilo identifikovat. Je to člověk, kterého berlínská policie zná a je spojován s islamistickou scénou.
1: Policie v noci provedla hned několik razí na různých místech v Berlíně, na žádné adrese ale podezřelého muže nenašla. Pátrání tak zatím dál pokračuje. Nasazených je víc než 2200 policistů, a to včetně posel z Hamburku a dalších spolkových zemí. Úřady vedou vyšetřování na základě podezření z úmyslu útoku.
0: A co zranění? Máš konkrétní informace?
1: Z těch celkem 16 zraněných by podle mluvčího berlínských hasičů měli být 3 lidé v přímém ohrožení života. Všechno by to taky měli být účastníci včerejšího Prideu. Policie hledá svědky celé události a okolí parku Tiergarten, kde k incidentu došlo, preventivně uzavřela. Na fotografiích, které kolují po sociálních sítích, je vidět, že to vozidlo, které útočník použil, bylo po nárazu do davu a následně taky do stromu úplně zdemolované. K útoku se ještě v noci vyjádřil berlínský starosta Kai Wagner, na síti X napsal, že tolerantní a míru milovný Berlín se stal terčem toho nejbrutálnějšího útoku a že svoboda Berlína byla napadena tím nejbrutálnějším způsobem.
0: V německé metropoli tedy včera večer najel útočník do davu lidí. Policie jeho identitu zná, zatím ho ale nezadržela, a my to samozřejmě na Radiožurnálu dál sledujeme, třeba prostřednictvím redaktora Lukáše Pastejříka, kterému zatím děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Britská indie rocková kapela Supergrass ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dnes je neděle 26. července a jsme upřímně rádi, že vstáváte zrovna s námi. No a teď i se 250 vozy s burácejícími motory, které ozdobily teď o víkendu zámecký park v Pacově. Sešli se tam majitelé a fanoušci klasických amerických automobilů, veteránů a motorek. Nechyběla ani spanilá jízda a účastníci i návštěvníci navíc pomohli dobré věci. Celý výtěžek totiž věnovali na pomoc dívce, která ve třech letech přišla o zrak. Teď si ve víkendovém radiožurnálu k tomu poslechněte i podrobnosti.
1: Cedule mají obsahovat nápis Varování, expozice v tomto muzeu připravili lidé, kteří nechtí, abyste milovali svoji zemi. S tím ale vedení historického muzea Smithsonian nesouhlasí. Jeho prezident Lonnie Bunch prohlásil, že zpráva Bílého domu není férovou charakteristikou práce muzea. I největší asociace amerických historiků zprávu odmítla. Instituce už pod tlakem Bílému domu musela odevzdat plány svých expozic. Spor o to, kdo smí vyprávět americké dějiny, tak pokračuje i v roce, kdy země slaví 250. výročí nezávislosti. Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval a nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádej.
1: Upřímne pobavili?
3: Môžete sa nám podepsat, ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Radiožurnál, 8 hodin a 30 minut. Čas Jany Utendorfské a zpráv.
7: Německá policie pátrá po 21-letém muži, kterého podezřívá z večerního útoku na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Podle mluvčího hasičů při útoku zahynula jedna žena, 16 dalších lidí utrpělo zranění, z toho 3 jsou v ohrožení života. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu. Nevylučuje, že měl komplice, motiv není jasný. Policisté čin zatím vyšetřují jako úmyslný útok. Antidopingovému výboru by se od ledna mohla rozšířit agenda, počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by řešil třeba prevenci diváckého násilí.

0: Linky u Brna chtějí ochránci vrátit do stavu ze 30. let minulého století. V oblasti obnovují původní step a teplomilné doubravy. Vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů, jako jsou vzácné orchideje nebo motýl jasoň dymnívkový.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slavie odpoledne zahájí obhajobu titulu v Šanselize. Na úvod sezóny je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem. 17:30 začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Na úvod sezóny prohrála Sparta i Plzeň. Pražané podlehli v Brně Zbrojovce 1-3 a Viktoria prohrála s Libercem taky 1-3. Teplice pak porazili Bohemians 3-1 a Baník Ostrava zvítězil ve Zlíně 1-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Slavkova a nehoda na silnici 50 v Uherském Brodě. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova i opačně je kolem sjezdu na Slavkov dopravní omezení. To je mezi kilometry 209 a 213. Projíždí se pomaleji bez většího zdržení. Provoz na dálnicích je plynulý bez hlášených komplikací. Na silnici 50 na průjezdu Uherským Brodem opatrně v ulici u Korečnice na křižovatce s Nivnickou vyšetřují srážku dvou aut. Je tam omezený průjezd. A na Kroměřížsku velmi opatrně na výjezdu z Bystřice pod Hostýnem do Slavkova. Podle policie v Jeřabinové ulici u skateparku běhá po silnici kůň. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Lidová pranostika říká svatá Anna, chladna z rána. A platí to i dnes? Ano, ale jen na některých místech teploty byly a jsou dnes po ránu totiž velmi rozdílné. Třeba v Jelení v Krušných horách teplota nad ránem spadla téměř k nule. A chladné bylo dnešní ráno taky na Vysočině. Třeba v Jihlavě naměřili 8 stupňů, teď je tam aktuálně už 10. A takhle nízko je teď teplota taky třeba v Žatci a ve Strakonicích. Když se podíváme na ty opačné hodnoty, tedy ty nejvyšší, tak teď je nejtepleji na jihu a východě Moravy, Strážnice 21 stupňů, Holešov a Bystřice pod Hostýnem 20. A většinou je teď obloha polojasná. Máme tedy před sebou další horký letní den, většinou bude polojasno až oblačno, teploty dnes dosáhnou až 32 stupňů, ještě tepleji, ale může být v Dolním Polabí a taky v Poohří. Tam teploměr může ukázat až 34 stupňů. No a příjemně bude taky na horách, tam naměříte většinou přes 20, no a dnes může sice slabě zapršet, ale jen výjimečně. Přehánky se můžou objevit většinou na jihu republiky a večer můžou být četnější. No a když se vrátíme k té Aně a chladným ránům, tak rána i noci ještě v první polovině příštího týdne budou chladnější. Nejnižší teploty totiž budou v noci na úterý klesat k 10 stupňům a v noci na středu pak k 12. A nejteplejší noci nás čekají o příštím víkendu. I ta nejnižší teplota by se měla v noci držet kolem 20 stupňů. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Vojtěch Bydrman.
4: Taky dnes dopoledne uslyšíte na téhle stanici rozhovor s naším víkendovým hostem, tentokrát s Janou Jašovou, která patří k nejvýraznějším českým autorkám současné detektivní literatury, kde hledá inspiraci pro své hrdiny i jejich temné osudy. Poslouchejte Radiožurnál i po 10. hodině.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Nablízkané limuzíny, řvoucí sportáky, ale taky hasičské nebo policejní auto. V Pacově se teď o víkendu už po sedmé sešli majitelé starých amerických aut. A jak už jsme krátce nastínili před půl devátou, přispěli tím navíc na dobrou věc.
1: No, je to Chevrolet Bel Air Convertible neboli Cabriolet z roku 1957. Mimo jiné teda stejného data narození jako já.
2: Popisuje svůj nádherný rudý Chevrolet Libor Šrámek, který s ním dorazil do zámecké zahrady v Pacově na sraz klasických amerických veteránů.
1: Je zrenovován samozřejmě, protože 70 let, aby asi nevydržel v originálním stavu úplně.
2: Kolik to dá práce?
1: Upřímně řečeno nevím, protože já jsem ho tak jako vizuálně přivezl z Ameriky. A tady už jsme dělali jenom něco na podvozku a na motoru a tak dále, takže asi to dá hodně práce.
2: Teď se to tu trochu začíná těmi auty zahušťovat, protože se vrací ze spanilé jízdy. To všechno se samozřejmě děje za obdivu návštěvníků. Můžu se vás zeptat, co se vám tady nejvíc líbilo zatím?
3: Auta.
2: Které nejhezčí?
3: Černý Mustang.
2: V defilé je dokonce policejní auto, ovšem že americké. V jednom z těch vozů by měl sedět také Petr Kot, který patří k organizátorům.
4: Já tady mám svůj stroj Ford Torino 1969, ale já jsem teďka spanilou jízdu organizoval, bohužel jsem nebyl schopný jet. Ale vrátil jsem se ze spanilé z organizace, kde jsem půl hodiny stál a zastavoval auta na semaforu, takže jsem se vlastně účastnil spanilé jízdy trošičku jinak.
2: Těch aut je tady opravdu přehršel, já bych je asi nespočítal.
4: Opravdu letos to vyšlo krásně, do dneska jsme měli rekord 230 aut a letos jsme to určitě převršili, myslím, že jich je nějaký 250, nejenom aut, teda musím říct, ale i motorek, jo? My to hodnotíme jako celkové stroje.
2: Ten váš sraz tady není samoučelný, on má přispět dobré věci.
4: Ano, je to opravdu tak, je to charitativní sraz a chceme tím podpořit handicapovanou holčičku Beátku Šlaufovou. Beátka oslepla ve třech letech a tím se jí vlastně zpomal i primární motorický vývoj, takže trpí různým vadným držením těla a potřebuje docházet na fyzioterapii, potřebuje mít speciální pomůcky na četbu, na psaní.
2: Majitelé starých amerických aut letos v Pacově sešli už po sedmé. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: A teď na Radiožurnálu skvělá sportovní novinka. Poslední zlato z mistrovství světa vodních slalomářů míří do Prahy. Přiletí tam s ním 37-letý Vít Přindiš, který na šampionátu v Oklahomě vyhrál kontaktní disciplínu kajak cross.
1: Bude to souboj v cílové rovince, Přindiš nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje. Už teď rychle mířím k šéftrenérovi české výpravy Jiřímu Prskavcovi. Co na to říkáte?
2: No to je to neuvěřitelný. Vítek předved úplně neskutečný tady jízdy a já mu moc gratuluju, no pohádka.
1: Nechám vás ochutnat i atmosféru přímo mezi českými závodníky. Vítek, tady teď znělo, Vít Přindiš si stoupá na svůj kajak, i když je stále ve vodě a ukazuje triumfální gesto a teď padá do kanálu tady v Oklahoma City.
3: No mně se chtělo už hrozně do vody, protože závodíme už strašně dlouho od rána, už jsem takový překřátej a říkal jsem, že si skočím do vody a napadlo mě, že teda zkusím dát tu stojku, aspoň pro efekt na fotku, aby to jako vypadalo a schválně dlouho to vydržím, než tam spadnu, takže jsem to vydržel pár vteřin a už jsem padal do vody.
4: Myslíte, že to fotografové stihli zachytit?
3: No já doufám, že jo, pokud ne, tak to musím dát znova.
1: Pro Víta Přindiše je to po triumfu v klasickém vodním slalomu před 4 lety v Augsburgu teď druhý individuální titul mistra světa. K tomu má mezi jednotlivci 4 zlata z evropských šampionátů, přesto stále čeká na první účast na olympiádě. Při té příští bude vodní slalom právě v Oklahomě a letošním mistrovstvím světa začala kvalifikace, takže by konečně...
3: Čekají nás ještě další závody, ty kvalifikace letos, je to rozjetý nejlíp, jak může být. Takže mám motivaci na to do těch dalších dvou závodů do poháru ještě pěkně zamakat.
1: A pak bude potřeba zabrat ještě příští rok, během kterého se pojede o olympiádu na dalších 6 závodech. Celkem se každému počítá 5 nejlepších výsledků. Jeden má díky zlatu z kajak crossu Vít Přindiš odškrtnutý. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je s vámi i ve 8:45. A zprávy má Jana Utendorfská.
5: Ve Francii končí 13. ročník cyklistického závodu Tour de France. Poslední etapa bude mít start i cíl na pařížském bulváru Champs-Élysées. Závod bude kratší. Ministerstvo vnitra totiž povolalo bezpečnostní složky na hašení obřího požáru na jihozápadě Francie u Bordeaux. A po roční pauze si můžou návštěvníci opět prohlédnout obnovenou baštu Prachárna v Chrudimi. Ve věži je umístěná nová expozice zaměřená na historii městského opevnění.
6: Počasí.
7: Jestli máte na dnešek nějaké plány spojené třeba s výletem nebo oslavou venku, tak počasí nebude to, co by vám je zkazilo. Po relativně chladnějším období totiž přichází změna. Už dnes nás čeká den s teplotami kolem 30. Předpověď slibuje od 28 do 32 stupňů, místy i 34. A taky teplo jasnou až oblačnou oblohu. Přeháňky budou jen ojedinělé, a to hlavně na jihu republiky. No a teplo dnes bude i na horách až 23 stupňů a může sice slabě zapršet, ale jen výjimečně. No a začátek příštího týdne přinese mírné ochlazení, v pondělí denní maxima kolem 25 a četnější dešťové přehánky. V úterý už teploty stoupnou k 29 a přeháněk ubude. A od středy už se vrátí tropické teploty. Naměříme od 28 do 33 a středa bude i velmi slunečná. Ve čtvrtek bude slunečné počasí pokračovat a teploty ještě místy stoupnou až na 37 stupňů. A horký bude taky příští víkend. Dál bude slunečné počasí, jen místy polojasno a při zvětšené oblačnosti se můžou vytvořit přehánky anebo bouřky. A teploty o příštím víkendu budou vysoké, ty nejvyšší mezi 33 až 38 stupni. No a i přes tyhle vysoké teploty meteorologové zatím nečekají tak extrémní vedra, jaká u nás panovala na konci června. Tak hezké nedělní ráno.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 10 000 lidí loni přibyli do registru dárců kostní dřeně. Za rekordním nárůstem byl především příběh malé, vážně nemocné Madlenky, který spustil obrovskou vlnu solidarity. Její příběh nakonec skončil dobře. Nás ale zajímá, jak a jestli se nové dobrovolníky a potenciální dárce daří zapisovat i letos. Proto ve vysílání vítám Marii Kuříkovou, vedoucí registru krvetvorných buněk v pražském IKEMu. Přeju vám dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Připomeňme hned na úvod, že v Česku jsou 2 registry dárců. Vaši kolegové v Plzni jsou prý s novými registracemi celkem spokojení, i když ten loňský nápor už se neopakuje. Letos zatím evidují 8 000 nově zapsaných lidí. Jak jste na tom vy? Jak jste spokojeni s novými registracemi v roce 2026?
1: Je to přesně tak, jako je to u kolegů. Naše čísla se vrátila do normálu před loňským rokem a protože my jsme ten menší registr, tak v našem případě je to v tuhle chvíli asi 1400 nově zaregistrovaných dárců, což je ale hezký roční průměr.
0: No ale k tomu ideálu ještě asi kousek zbývá, protože vaším cílem je logicky mít dárců co nejvíc, tak máte nějaké plány třeba ještě na zbytek léta nebo pak na podzim, kde potenciální dárce oslovovat a nabírat?
1: Je to tak, že dárci se můžou hlásit do registru průběžně, jednak u nás v registru, potom na transfuzních stanicích po celé České republice, případně na plazmacentrech, nebo jim můžeme zaslat sadu na stěr vokální sliznice, což je to vstupní vyšetření, tak jim můžeme zaslat domů. A potom samozřejmě se účastníme různých kulturních, společenských i sportovních akcí. V letošním létě to ještě bude 15. srpna celostátní setkání mládeže v Ostravě a potom vlastně máme plný už celý zářijový program, jako každý víkend něco. Určitě lidé na našich stránkách na tom www.darujživot.cz najdou všechny informace.
0: Pojďme teď k tomu, jak registr funguje v praxi. Lékaři, když najdou shodu mezi pacientem a možným dárcem, nejčastěji sahají po mladých mužích. Vysvětlete prosím proč.
1: Je to trošku diskriminační, ale je to dané vlastně tou biologií a taky samozřejmě trošku prakticky, protože ideálním dárcem je prostě mladý člověk. Čím mladší, řekněme, jako v dospělém věku, tím lepší. Zároveň muži mívají dostatečnou váhu pro to, abychom odebrali potřebné množství, které potřebuje ten pacient a zároveň nejsou omezení tím, že by třeba byli těhotní nebo menstruovali.
0: Když nás teď poslouchá někdo, kdo by o něčem podobném uvažoval, máte jedinečnou šanci ho nějakým způsobem namotivovat? Pokud jde o nějakou specifickou skupinu obyvatel, chybí vám třeba nějaká?
1: Určitě jsou to různé menšiny, ať už jsou to Vietnamci, Ukrajinci, Romové, za ty jsme moc rádi, pokud se rozhodnou do registru zaregistrovat.
0: Dalo by se říct, jakým pacientům dárci zachraňují život nejčastěji?
1: Obecně jsou to poruchy krvetvorby, to znamená asi nejznámější, je to leukémie, ale i těch je několik typů. Pak jsou to poruchy červené řany, to znamená těžké anémie, metabolické poruchy, u malých dětí to bývají i imunodeficity.
0: Teď je samozřejmě doba letních dovolených a tak se sluší ještě zeptat právě na věc ohledně těchto dovolenkových destinací, které můžou být i často exotické. Může to být komplikace, protože třeba při darování krve mají lidé po návratu z určitých míst stopku, třeba na půl roku kvůli případné nákaze.
1: Je to přesně tak, jak říkáte, u určitých destinací vůbec jako lidé mají stopu s darováním po několik měsíců, zároveň nám ale komplikuje situaci i to, že dárci samozřejmě jezdí na dovolenou a my, když plánujeme tu přípravu dárce a pacienta k odběru, tak musíme třeba počítat i s tím, že toho dárce nemáme v určitých dnech k dispozici nebo i pracovní cesty. Není to tak jednoduché, i přesto, že jsou ti dárci velmi ochotní, tak není vždy jednoduché ten termín naplánovat.
0: Tak ještě na závěr připomeňme, že podmínky vstupu do registru dárců, ale i místa, kde jsou náborová centra nebo způsoby, jak se registrovat, to všechno najdou naši posluchači na webu darujživot.cz. Naším hostem byla vedoucí registru dárců krvetvorných buněk pražského IKEMu Marie Kuříková. Díky za rozhovor a klidnou neděli, naslyšenou.
1: Děkuji, hezkou neděli všem.

0: V historických kulisách Horšovského Týna pořádají dny plné zábavy, které nabízejí hudební program, výstavy, divadelní představení i filmové projekce. Hudební program je připravený jak na náměstí Republiky, tak na malé scéně v sadech Petra Bezruče. A vystoupí tam třeba kapela Arakain, Igor Orozovič, Marpo, Kašpárek v rohlíku nebo Kamel Střihavka. Přejeme vám tedy krásnou zábavu a klidnou neděli.
1: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
2: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
1: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
3: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval a nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádeji.
2: Upřímne pobavili?
4: Môžete sa nám podepsat, ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
5: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
1: Vzdělali nebo překvapili?
6: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti proti vám nečekaně, vypluje keporka.
1: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
2: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
0: Dobré ráno, 9 hodin. Zprávy radiožurnálu a Jana Utendorská.
7: Útok na berlínský Pride nepřežila jedna žena, policie po podezřelém dál pátrá. Soudy letos v Česku vyhlásily 418 bankrotů firem, to je nejvíc od roku 2017. Fotbalisté pražské Sparty zahájili sezonu prohrou na hřišti Zbrojovky Brno. Pozor na stojící kamion na dálnici D1 směrem do Brna na kilometru 265 a bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Němečtí policisté dál pátrají po podezřelém z večerního útoku na festival za práva sexuálních menšin v Berlíně. Vjel do davu na pochodu Pride, zemřela jedna žena, dalších 16 je zraněných, z toho 3 jsou v přímém ohrožení života. Podle policejního mluvčího Floriana Nace znají identitu podezřelého.
8: Podezřelého muže se nám podařilo identifikovat. Je to člověk, kterého berlínská policie zná a je spojován s islamistickou scénou.
7: Policisté hledají 21-letého muže, na svém webu zveřejnili jeho fotografii, nevylučují, že měl komplice. České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. Rusko chce údajně nasadit do války 30 tisíc Severokorejců, varoval předtím ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva podle něj nestačí doplňovat ztráty z vlastních zdrojů.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že se ve Voroněžské oblasti už od června připravují zařízení pro přijetí 30 tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že za bezmála 7 měsíců letošního roku ruská armáda přijala 221 tisíc osob. Ztráty za stejné období ale činily víc, 225 tisíc lidí. Tato čísla ale nelze přesně ověřit, protože Rusko své ztráty nezveřejňuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Americký rapper Pitbull dnes vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací jen rok po vyprodaném koncertě v O2 aréně. Na pódiu postaveném pod širým nebem ho doprovodí americký rapper a hudební producent Lil Jon.
10: Pitbull začínal na rapové scéně v Miami a vypracoval se mezi nejúspěšnější interprety tanečního popu všech dob. V průběhu své více než 20leté kariéry spolupracoval s Jennifer Lopez, Enrique Iglesiasem nebo Kešou. V posledních letech zaujal také společnou skladbou Now or Never s kapelou Bon Jovi. Držitel ceny Grammy se po koncertu na letišti v Letňanech znovu představí českým fanouškům už 22. listopadu, kdy vystoupí v pražské O2 aréně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport.
11: Fotbalová Sparta Praha prohrála v úvodním kole šance ligy na hřišti Zbrojovky Brno 1-3. Brňané jsou přitom nováčkem, do nejvyšší soutěže se vrátili po tříleté pauze. Kapitán Sparty Lukáš Haraslín věří, že tým na úvodní prohru správně zareaguje.
12: Já právě věřím, že toto byla ta facka, kterou jsme potřebovali. A samozřejmě prohráli jsme v generálce s Norčelandom, ale toto byl ten první ostrý zápas, který jsme mali zvládnout, který jsme museli zvládnout a hlavně jsme chceli, ale možno tak nevyzeralo na ihrisku, takže věřím, že tato facka nás nakopne. A budoucí týden podáme úplný odlišný výkon a podáme ten výkon, který máme podat.
11: V prvním kole prohrála i Plzeň, a to s Libercem 1-3. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Zlín prohrál s Baníkem Ostrava 0-1. V 15 hodin mistrovská Slavia přivítá Slovácko, v půl šesté následuje zápas Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin má výkop utkání Hradce Králové s Pardubicemi. Radiožurnál Sport odvysílá duely v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D1 u Hulína a nehoda v Patočkově v Praze. Na D1 z Ostravy do Brna dejte pozor při nájezdu na dálnici z D55. Na kilometru 265,5 stojí kamion kvůli defektu, je v pravém pruhu zavozen policie při nájezdu na D1. I tak opatrně je to za zatáčkou. Provoz na dálnicích je jinak plynulý, nezdržíte se ani v místech oprav nebo údržby. Na silnici 50 na průjezdu Uherským Brodem stále opatrně, v ulici u Korečnice na křižovatce s Nivnickou vyšetřují kolizi dvou aut. Je tam omezený průjezd. A v Praze v Patočkově směrem z centra u Břevnovského kláštera řeší srážku dvou aut. Provoz je slabý, jen krátce zpomalíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky, teploty 27 až 32 stupňů, v dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a teď také zápisník zahraničních zpravodajů. U mikrofonu zůstává Vojtěch Bitterman.

0: Vystudoval francouzskou filologii a mediální studie na Karlově univerzitě. V Českém rozhlase začínal jako elef a z domácí redakce se přesunul do té zahraniční. Od roku 2022 je Martin Balucha zpravodajem Českého rozhlasu ve Francii. Za pár dní ale na tomto postu skončí, tak se pojďme v dnešním zápisníku zahraničních zpravodajů ohlédnout za tím, jaké byly ty 4 roky Martina Baluchy na zpravodajském postu v Paříži. Zažil tam volby, olympiádu, rekonstrukci Notre Dame, ale třeba taky smrt spisovatele Milana Kundery nebo krádež šperků z Louvru. Speciální zápisník právě začíná, tak dobré nedělní dopoledne. Martine, a dobré dopoledne přeju živě i tobě do Paříže. Vítej ve vysílání.
1: Taky zdravím, hezké ráno.
0: Hned na úvod mě napadá, kolikrát za ty 4 roky vyslovili Francouzi správně tvoje jméno, nebo jestli jsi byl pokaždé Martin Balucha?
1: No různě, já jsem na to zvyklý, takže buď Balucha, Baluka, ale jednou se mi to tuším stalo, už si nevybavuju u koho přesně, ale vyslovil přesně, ale myslím, že to byl nějaký francouzsko-český občan, takže nebo z kořeny, ale spíš jsem zvyklý na to Balucha.
0: Zjišťoval jsi s mimochodem někdy, čemu nebo komu se říká Balucha v češtině?
1: No, já vím, že ty předky, myslím, že mám někde v Indii možná, nebo to jméno, nebo, ale jinak teda samozřejmě své předky mám na Slovensku, ale co to znamená přesně, to se musím říct, že jsem nezjišťoval.
0: No já ano, a na Třinecku, pokud mám správné informace, prý Balucha říkají někomu, kdo lže, nebo balamutí, a nebo kdo všechno, jak se říká, okecá, což není zas tak špatné pro někoho, kdo pracuje pro rádio.
1: Proto dělám v rádiu, přesně tak. Já vím, že když jsem začínal pracovat v rozhlase v newsroomu, tak kolegyně, a to jsme se ještě neznali, tak zpracovával jsem příspěvky víceméně anonymně v našem systému, ne už u Open Media, ale v iNews ještě tehdy. No a tak jsem zakládal ty příspěvky a vyhrkla kolegyně, kdo je jaká Balucha, kde to sedí, a pak vyplynulo že si myslela, že to je nějaké, pak jsme si dělali legraci, že to připomíná morské zvířátko nebo nějakou chaluhu.
0: Jako poletuchu možná.
1: No, po letuchu.
0: Už loni jsem se na to ptal Václava Jaburka, který tehdy končil na zpravodajském postu v Berlíně, a teď se zeptám i tebe, jak tě, Martine, změnila Francie za ty 4 roky?
1: Myslím, že ve spoustu ohledech jsem asi přehodnotil nějaké názory, postoje. Uvědomil jsem si taky, jaké máme možná štěstí v Česku. Některé věci fungují u nás lépe, například veřejná doprava na čas, to je zázrak. Když někdo nadává na úřady, na to, jak některé úřady jsou pomalé, tak říkám, že ve Francii to může být ještě kolikrát horší, protože když bych měl být konkrétní, tak za 4,5 roku, co jsme tady byli jako rodina, se mi nepodařilo pro všechny členy rodiny vybavit zdravotní pojištění, přitom by to mělo být jednoduché. Přiznali několikrát, že mi ztratili tu složku, takže když někdo nadává na české úřady, tak se pousměju a myslím si, že to ještě může být horší. Samozřejmě někdy ty úřady francouzské můžou být zase v některých ohledech rychlejší, ale takovouhle mám zkušenost.
0: Co přesně tedy ve Francii funguje líp než tady v Česku?
1: No, ve Francii funguje asi spoustu věcí odlišným způsobem. Mám na mysli třeba právě ty úřady, vyřizování úřadů, ale co se mi třeba líbí, tak když navštěvujeme lékaře, doktory, tak tady mají systém přihlašování online nebo přes aplikaci. Je to systém, který je rozšířený, který je poplatný pro celou Francii, takže ne každý doktor, jiná aplikace, člověk se do toho musí dostávat, ale ne jednotná aplikace, jmenuje se to Doktolib, tam si člověk z pohodlí domova vyřídí tu rezervaci u lékaře, u koho ho potřebuje specialisty, nemusí vytelefonovávat, tak to se mi hodně líbí. Francie obecně jde hodně dopředu, co se týče i elektromobility, sociálního leasingu, právě pro pořízování těch elektroaut, je tady spoustu startupů, je tady jeden z nejúspěšnějších startupů v oblasti umělé inteligence, Mistra, takže Francie má v tomhletom ohledu spoustu firem a spoustu oblastí, na které může být hrdá.
0: Naše povídání ale doplníme taky těmi nejzajímavějšími reportážemi, které Martin Balucha po celé Francii natočil. Třeba tu o novém taháku pařížského předměstí. Jde o největší městskou lanovku v Evropě, která má 5 stanic a měří zhruba 5 kilometrů. Otevřela se před 5,5 roku. Cestující si pochvalují nejen výhled na některé pařížské dominanty, jako třeba na Eiffelovu věž, ale i rychlejší a pohodlnější dopravu. A náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha se stihl lanovkou svést ještě před svým návratem do Česka.
1: Všechno tady ještě zje novotou, pán tady tryskou čistí chodníky, úplně nová stanice, videokamery, tady si stačí koupit lístek, vlastně stejný jako na autobus, pípnout si a už člověk může pokračovat dál ke kabinkám. Tak jsem se nalodil. Do kabinky nasedly taky dvě Pařížanky, důchodkyně. Jedna z nich se jmenuje Bernadette.
2: Je to zábava a vypadá to tu velmi dobře. Všechno krásně funguje. Zatím nemám vůbec strach. Když zafouká, tak to trochu cukne, ale jde to.
1: Máme za sebou první úsek cesty, takový průmyslový, dálnice, železnice. Kabinka dorazila do první stanice, máme otevřené dveře a teď už je zase zavírá. Tak jsem tu, konec cesty. Objel jsem to skoro celé, trvalo to necelých 40 minut. A z lanovky se mnou vystupuje Bernadette, ne ta, kterou jsem potkal na začátku, ale jiná. A pochvaluje se, že díky téhle lanovce už nemusí každý den sedat do auta.
3: Dřív jsem jezdila autem, teď už jen lanovkou a metrem. Je to rychlejší. Často jsem stávala v kolonách. S lanovkou je ta cesta poklidná, žádný hluk a ten výhled je dechberoucí. Po dlouhém pracovním dni je to balzám.
1: Z lanovky se stala docela velká turistická atrakce, takže lidé, kteří se chodí podívat nejdřív na Eiffelovku, na katedrálu Notre Dame, pak někteří z nich míří sem na předměstí do Créteil podívat se i na lanovku a hlavně se svést. Mezi takové patří i studentka z Indie.
4: Ukazovala jsem lanovku kamarádům z Indie a vyprávěla o ní taky rodičům. Říkala, že je to dobrý nápad. Jednou je sem musím vzít.
1: Grégoire de Lasterie je francouzský politik, má na starosti dopravu v širším okruhu Paříže v oblasti Île-de-France.
5: Ve špičce sem přijíždějí kabinky každých 27 sekund. Denně převezou zhruba 10 000 lidí. Je možné, že se návštěvnost ještě zvýší. S propojením na linku metra 15 nám přibydou cestující.
1: Všechno tady má pod palcem na téhle stanici Yannick.
6: Tohle je největší městská lanovka v Evropě. Hlavním cílem bylo napojení na metrosměr Paříž. V této oblasti už není tolik místa a pylony zase tolik prostoru nezaberou.
1: Yannick říká, že když tady v zimě nasněžilo, tak to vypadalo trošku jako na horách, na pařížském předměstí. Ale není to úplně mimo, protože tento typ lanovky jezdí i na horách a právě v Alpách se cvičili i místní zaměstnanci a pracovníci. Od lanovky z pařížského předměstí Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Martine, tady v Praze jsme teď v létě připraveni na všechno. Jedna uzavírka vedle druhé, co víkend nejezdí, nějaká linka metra a tak dále. Jak ses užíval městskou hromadnou dopravu po Paříži?
1: No, městská hromadná po Paříži je rozmanitá, je členitá, je dynamicky se rozvíjí hodně opravdu, když se podíváme na to, jak se změnila od toho roku 1900, kdy otevřeli první stanici metra tehdy v centru Paříže na lince 1, tak se toho hodně mění. Já jsem před chviličkou sice žehral trošičku na to, že vždycky ten třeba autobus nepřijede na čas nebo vůbec nepřijede, ale musí se nechat, že žasnu nad tím, jak Francie pořád staví ty velké projekty. Tady mám na mysli projekt Grand Paris Express, což je velkolepý projekt propojení pařížského předměstí právě prostřednictvím metra plus 200 kilometrů metra. Umíte si to představit? Staví 200 kilometrů metra jenom na předměstí Paříže. Dřív vlastně bylo nezbytné, když člověk cestoval na letiště, tak vlastně cestovat nejdřív do centra, pak přesednout na další linku a pak tedy na letiště Orly. Ale teď to bude tak, že skutečně člověk už bude moct pohodlně z předměstí do předměstí, z předměstí na letiště a třeba na Orly, tam už teď vede vlak, vede tam jedna linka metra, bude tam další linka metra, takže opravdu žasnu nad tím, třeba tímto konkrétním projektem. A pokud se podívám ještě dál, třeba tak na periferik, to znamená obchvat silniční, ten se taky hodně změnil, snížila se tam rychlost, tramvaje, ty fungují trošku jiným způsobem než u nás zajíždějí do centra, myslím tedy u nás v Praze, tady spíš jsou tak jako na periferii, jsou tak takové vlaky, ale jezdí trošku jinak. Takže je rozmanitá, členitá a rychle se rozvíjící, abych ti odpověděl.
0: No, odpověděl si košatě, protože jsi stejně jako já velkým fanouškem městské dopravy, různých vlaků, autobusů, trolejbusů. Vzpomínám si dobře, že se natáčelo takovém hybridním autobusu pro turisty, který jezdí po vodě, na Seině i po souši. To taky musel být zážitek.
1: Ano, to si vzpomínáš dobře, ale ten tedy nepatří úplně do městské hromadné dopravy, ten si člověk musí zaplatit, ale je to tak, můžeš nasednout u Eiffelovky a vlastně v oblasti Buloň se z autobusu stane loď a užít si plavbu taky v tomto autobuse. Doporučuji, je to zajímavé.
0: K Francii samozřejmě patří taky další věc, a to jsou demonstrace, stávky. Říkám si, když máš informaci o tom, že se nějaká demonstrace chystá, jestli když ráno vstaneš, tak si říkáš, super, bude co vysílat, mám o čem mluvit, anebo si říkáš, ježiši, zase další demonstrace, pořád dokola. Jak to bylo?
1: No, je to součástí zpravodajského postu tady ve Francii, nezbytnou součástí, a když tak nad tím přemýšlím, tak asi si nevybavím profesi, která tady nedemonstrovala. To znamená, že jsem zažil demonstrace farmářů, rybářů, pekařů, řezníků, učitelů. Skutečně tady jsou Francouzi samozřejmě historicky už od toho konce 18. století demonstrovat, vydobít si svá práva na ulicích. Taky i vlastně s tím ohledem se měnila Paříž, protože dřív tam byly malé uličky, tak aby bylo horší ty malé uličky zabarikádovat, tak pak architekt Osman vytvořil ty dlouhé, široké bulváry, samozřejmě i z hygienických důvodů, aby se nešířily choroby, ale skutečně je to součástí, takže dost často to se stávalo a stává, že ten víkend je prostě věnovaný demonstracím. Teď zase se to trošku utichlo, protože jsou prázdniny, bude za chviličku srpen. Já jsem nezažil jinou zemi než Francii, která by takovýmto způsobem vypla právě v srpnu, ale od září už se jsou hlášené demonstrace a samozřejmě jsme v předvolebním období před prezidentskými volbami.
0: Ale s Francií je spojeno dobré jídlo a pití, zkrátka gastronomie na úrovni, a třeba k přístavnímu městu Marseille neodmyslitelně patří rybí polévka bojabéza. Připravuje se ze zeleniny, několika druhů ryb a z koření, jako třeba šafrán nebo badián. Z původně chudého rybářského pokrmu se stalo slavnostní jídlo pro výjimečné příležitosti. Postupně se taky změnil způsob, jakým marseillské restaurace rybí polévku připravují a podávají. Martin Balucha před časem navštívil vyhlášený podnik ve starém marseillském přístavu jménem Chemadí, tedy umedí, kde bojabézu připravují tradičním způsobem.
1: Restaurace je na promenádě v centru města, prochází se tady turisté, projíždí tady turistický vláček a z terasy je krásný výhled na kopec s bazilikou Panny Marie Strážné a hlavně taky na přístav, na starý přístav, ve kterém kotví stovky plachetnic. Tak jdeme dovnitř.
7: Už dřív tu bývala restaurace. Když jsem je ale kupovala, tak byla zavřená. Náš podnik patří k nejstarším ve starém marseillském přístavu. Majitelé restaurací se tu často mění, jen zřídka kdy zůstávají delší dobu.
1: Delfin vede restauraci na nábřeží už 28 let. Není to zrovna ten typ vedoucí, která by je nečinně přihlížela a rozdávala pokyny. Právě naopak, sama zákazníky vítá a dokončuje poslední přípravy pokrmu přímo u stolu. Delfin mi vysvětluje, že správná bojabéza se jí ve dvou chodech. První chod, to je takový rybí vývar, který má hnědou texturu.
7: Dobrou chuť. Jestli máte rád česnek, tak si s ním natřete opečené bagetky. Potom tu máte omáčku, která se jmenuje La Rouille. Je to majonéza s česnekem a se šafránem. Nejdřív si natřete omáčku na krutony, lehce potřené česnekem, a potom si ty krutony namočte do polévky. Tohle je první chod, mezi tím, co budete jíst, připravíme ryby.
1: Delfin o sobě říká, že je pravá Marsejanka. Vyrůstala spíš na mase, protože její otec byl vyhlášeným řezníkem. Doma se ale připravovala i tradiční rybí polévka.
7: Bojabézu u nás vařila babička. Připravovala ji tradičním způsobem. Bylo pro něj prostě nepředstavitelné, že bychom jedli bojabézu bez rybího vývaru s opečenými bagetkami. Tento přístup se už ale pomalu vytrácí. Stále víc restaurací nabízí bojabézu jen v jednom chodu s rybami bez vývaru.
1: Delfin mě už vede do kuchyně a tady je pravý obědový frémol.
8: Polévku vaříme opravdu dlouho. Základem je zelenina. Fenikl, pórek, celer, mrkev a rajčata. Přidáváme taky koření, jako třeba badián, který se používá i při výrobě alkoholického nápoje pastis. Ten ale do bujabézy nedáváme. Všechno uvaříme a pak přidáváme ryby.
9: Richard je šéfkuchař. V restauraci ve starém marsejském přístavu pracuje už 20 let. Bujabézu vaří každý den, zhruba 50 litrů a jen zřídka jim prý zbyde. Z původně chudého pokrmu pro námořníky se stala vybraná lahůdka.
7: Původně je to skutečně rybářské jídlo z ryb, které námořníkům zůstaly na lodi. Postupně se z toho ale stal poměrně drahý pokrm, protože ryby jsou podstatně dražší.
9: Potvrzuje vedoucí restaurace Delfin. Bujabéza u ní stojí 55 eur, tedy něco přes 1300 korun. V Marseille za ní dáte ale i víc. Tradiční rybí polévka už rozhodně není jídlem, který by si pravý Marseillan objednal během obědové pracovní pauzy. Dnes je to spíš pokrm pro výjimečné příležitosti, který si Francouzi vychutnávají s rodinou a s přáteli. Z Marseille Martin Balucha, Radiožurnál.
0: I dál posloucháte speciální zápisník s naším dosluhujícím francouzským zpravodajem Martinem Baluchou. Martine, naše další téma je jídlo, ale rád bych tě upozornil, že na ten rozhovor nemáme celých 40 minut do konce zápisníku, když bychom to asi stačili naplnit. Jaké byly ty 4 roky ve Francii po gastronomické stránce?
1: No, to byla radost. Je to radost, protože skutečně Francouzi jsou gurmáni, když člověk cestuje, tak každý region má svůj vlastní pokrm, svůj vlastní specialitu. Na jihu Francie, ano, Marseille, tak to je bouillabaisse, a třeba na východě Alzasko, jsou to uzeniny. Takže jsou to gurmáni a to, co se traduje, že u stolu dokáží, že vydrží třeba takový nedělní oběd 2, 3, 4 hodiny, tak je to skutečně pravda. Já jsem měl natáčet do Normandie na venkov, do rodiny, která uchovávala, vlastně schovávala československého pilota, a pohostili mě tam takovým způsobem, že jsem měl co dělat, abych se z toho domu dostal, vykulil se, nějak odjel, ale byli strašně milí, byli ochotní a skutečně chtěli člověka pohostit, takže jsou to gurmáni.
0: Co tě třeba ve Francii naučili jíst? Jak se na tom se šneky, se žabými stehinky a takovými věcmi?
1: No to všechno, co říkáš, tak jsem ochutnával, ne, že bych to doma přímo vařil, ale některé recepty si samozřejmě odvážím. Ten, kdo u mě byl, tak ví, že rád dělávám třeba takový slaný koláč s šalotkou na medu, balsamiku, tak ten rád dělávám, samozřejmě takové ty tradiční recepty jako bœuf bourguignon, což je hovězí po burgundsku, nebo třeba klišku na červeném víně s kaší, tak to jsou jídla, která nedělám třeba každý den, ale pro návštěvu rád vždycky uvařím.
0: Ještě než se mi ústa naplní těmi slinami úplně, tak musíme zmínit další téma, kterému se chceme společně s Martinem Baluchou věnovat do 9:30, a to je téma sport. Protože právě dnes končí další ročník Tour de France. Největší cyklistický závod světa, ale není jen o sportovních výkonech a žlutém trikotu pro vedoucího závodníka. Pomáhá taky při uchovávání tradic a zvyklostí. Jak se před časem Martin Balucha přesvědčil.
10: Dojezd čtvrté etapy Tour de France sledují v Calais tisícovky lidí. Já teď stojím na poli, nebo spíš na takové vysušené trávě. Jsou tady hned vedle mě 3 postarší ženy, jeden muž, a jsou oblečení v místních krojích. Votre prénom?
11: Marie-Christine.
10: Marie-Christine, qu'est-ce que vous avez pris en fait?
11: En fait, ça c'est le costume régional de la Côte d'Opale.
12: Tohle je regionální kroj opálového pobřeží. Nosil se v oblasti Calais až po řeku Somu.
11: Le quartier des pêcheurs.
10: Marie-Christine má na sobě krásný bílý klobouk, sáčko a černou sukni.
11: Et la veste s'appelle la Carmagnole.
12: Tomuto kabátku se říká Carmagnole. Má poměrně velký výstřih, do kterého se vkládal šátek. Prodejci ryb a manželky rybářů ho nosili při práci. Nosíval se ještě jeden podobný typ, který ale lidé vytáhli jen ve slavnostních příležitostech. Součástí kroje je taky čepec, kterému se říká slunce.
9: Marie Christine je 65 let. Pracovala jako učitelka, ale teď už je v důchodu. Snahu vysvětlovat a vyprávět si ale uchovala. Se stejně starými přáteli navštěvují slavnostní akce i trhy, aby se s lidmi podělili o místní tradice. Jejich součástí jsou i kroje. K tomu jejímu neodmyslitelně patří i šperky.
12: Těmto náušnicím se říká hrozny vína. Naši předci nosili taky takzvaný velký buloňský kříž.
10: Vedle Marie Christine je námořník. Votre prénom juste, si je peux demander?
13: Hervé.
10: RV má na sobě námořnickou čepici se zlatou kotvou, bílé pruhované námořnické tričko a černé kalhoty.
6: Mám na sobě prostý rybářský oblek. Není na něm nic moc výjimečného. Slavnostní oblečení a šperky u nás nosívaly jenom ženy. Muži pracovali a dřeli na moři.
9: RV pochází z rodiny rybářů. Jeho prarodiče měli loď, se kterou pravidelně výjížděli na moře. V rybářském odvětví prý pracovali i další jeho příbuzní. RV teď vypráví o jejich životech a tradicích. No a proč k tomu nevyužít takový podnik, jako je Tour de France, který přitahuje tisícovky lidí?
6: Je důležité, abychom se zúčastňovali podobných akcí. Námořní zvyklosti a tradice se bohužel vytrácejí.
9: RV chce i pomocí námořnických krojů a tradic narušit jednolitý a dost často negativní způsob informování o městě Calais, které se dostává na titulní stránky novin a zpravodajských webů, hlavně v souvislosti s uprchlíky.
6: Novináři dost často píší jen o těchto věcech. Tour de France ale svými záběry potvrzuje, že je u nás hezky, že máme nádherné pláže, útesy i města.
10: A aby ta vzdělávací kampaň byla kompletní, tak RV, Marie-Christine a další obyvatelé Calais v krojích přišli i s proutěným košíkem. V tom proutěném košíku mají dva kraby a jednoho humra, ale nejsou živí, ale plastoví, protože takovým neutečou pod kola závodníků Tour de France. Z Calais Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Martine, budeš dnes odpoledne na Champs-Élysées v cíli Tour de France, kde tady Pogačar nejspíš oslaví svůj pátý triumf?
1: To se ví, že budu, nemůžu si to nechat ujít, pravděpodobně tedy naposledy. Jak říkáš, pravděpodobně to bude tedy tady Pogačar, ta dnešní etapa bude kratší, bohužel oproti těm původním předpokladům měla měřit 133 km, nakonec to bude 90 km. Zkrátili i z toho důvodu, aby hasiči, kteří měli dohlížet na ten celý závod, tak aby mohli bojovat s požárem na jihozápadě u Bordeaux.
0: Martine, dnes je 26. července. Co jsi dělal přesně na den před 2 roky?
1: Ježiš,
0: já ti to prozradím. Začaly letní olympijské hry v Paříži. Dnes to jsou zrovna 2 roky. Já říkám si, že to musela být ta největší sportovní akce tvého působení. Je to tak?
1: To byla celé město tím žilo, já jsem tím žil několik týdnů, skoro bych řekl i měsíců před, po ty přípravy, pak ještě samozřejmě paralympiáda, která byla taky velmi silná. Dodnes mi zní ta znělka pařížské olympiády v hlavě a bude to jeden z těch okamžiků, na který budu určitě vzpomínat.
0: Ty končíš jako zpravodaj Českého rozhlasu v Paříži, ale doufám, že nekončíš v Českém rozhlasu jako takovém, že budeš dál naším kolegou. Můžeš prozradit, kde a jak tě budeme slýchat dál?
1: No já doufám, že stále na vlnách Českého rozhlasu a hlavně Radiožurnálu, ale i třeba dalších stanic.
0: A co by ses do těch dalších let přál, tím tě chci tak trošku nepřímo navést k nějaké konkrétnější odpovědi?
1: Já bych si přál skloubit tu práci svojí zpravodajskou třeba s tím, že bych dělal rozhovory se zajímavými lidmi na širším formátu, ale to se všechno uvidí se, jak mi to půjde a taky jak rozhlas bude chtít, abych dál pracoval.
0: Hostem speciálního zápisníku zahraničních zpravodajů byl dnes Martin Balucha. Martine, díky nejen za ty 4 roky plné skvělých reportáží a živých vstupů z Paříže a z dalších míst ve Francii, ale pochopitelně i za to, že jsi fajn člověk a rád tě budu vídat i tady v budově Českého rozhlasu v Praze. Tak se zatím měj a brzy na viděnou.
1: Moc děkuju za všechna ta setkání, těším se a se všemi tedy naslyšenou.
13: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Radiožurnál 9:30. Jana Utendorská připravila zprávy.
2: Antidopingový výbor by se nově mohl zabývat takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Podle ní by výbor od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Zaměstnavatelé loni řešili se svými zaměstnanci více než 36 tisíc pracovních úrazů, to je téměř o 200 víc než rok předtím. Vyplývá to z dat výzkumného Institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky, ti mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. V Demokratické republice Kongo je už více než 3 tisíce potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je současná epidemie nejrychleji se šířící v historii. Nemoci od května podlehlo už více než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. A jen západní bránou teď můžou turisté vcházet do hradu Veveří u Brna. Jižní vstupní bránu opravují dělníci. Práce potrvají do listopadu příštího roku, po nich tam vznikne nové návštěvnické centrum. Současně pokračuje rekonstrukce terasy s oranžerií a neogonální.

0: Blokuje pravý připojovací pruh opatrně i tak ze směru z Otrokovic, je to za zatáčkou, na místě je policie. Provoz na dálnicích zůstává i nadále plynulý bez hlášených komplikací. V Praze v Patočkově směrem z centra u Břevnovského kláštera řeší srážku dvou aut. Blokují jeden pruh, projíždí se pomaleji. A ve Vilzonově směrem z centra popojíždí kratší kolona kvůli omezení na Hlávkově mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a Pohoří bude výjimečně až 34, na horách kolem 23 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál zápisních zahraničních zpravodajů. Slovo má Vojtěch Bitrman.
3: Posloucháte speciální zápisník, který i dál věnujeme práci Martina Baluchy. Ten po 4 letech končí na zpravodajském postu v Paříži. Uslyšíte ještě, jak významnou událostí bylo pro Francouze znovu otevření Notre Dame, nebo že Francie, to není jen francouzština, ale desítky regionálních jazyků, včetně korzičtiny nebo alsasštiny. I dál vám přeju pohodové dopoledne.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Jednou z hlavních událostí, které Martin Balucha sledoval na svém pařížském postu, byla rekonstrukce slavné dominanty Paříže, katedrály Notre Dame. Předloni v prosinci po ničivém požáru znovu otevřeli veřejnosti a hned první měsíc poté navštívili Notre Dame 100 000 lidí.
1: Bonjour. C'est avec réservation, c'est ça?
2: Oui. Merci, je vous en prie. Rien sur la tête à l'intérieur?
1: Oui, merci. Tak to bylo rychle. Krátká prohlídka batohu a teď už jsem vevnitř katedrály Notre Dame. I když je dneska zataženo, prší a je ošklivé počasí, tak jakmile vstoupíte do katedrály Notre Dame, tak vás ohromí ta záře, to světlo. Rozsvícené zlaté lustry. Dřív to bylo tak, že osvětlená byla víceméně akorát ta hlavní chrámová loď, ale teď jsou krásně vidět i kaple postraní a je vlastně vidět celá šíře katedrály Notre Dame. A začíná zrovna bohoslužba.
3: Pamatuju si, jak katedrála vypadala dřív. Teď je ještě krásnější, hlavně díky světlu. Vyzkoušeli jsme si nové židličky, o kterých jsme viděli reportáže v televizi. Obdivovali jsme taky všechny úpravy a celou tu rekonstrukci. Je to úžasné.
1: Katy přijela do Paříže se svým manželem Dominikem. Jsou z města Amiens a svorně říkají, že ačkoliv nejsou věřící, tak zrekonstruovanou pařížskou katedrálu prostě museli vidět. Katy označuje Notre Dame za symbol Francie. Když katedrála hořela, tak prý doslova zkamenila. S manželem Dominikem doporučují prohlídku s audioprůvodcem.
4: Dozvíte se toho opravdu hodně. Díky průvodci přesně víte, kde jste. Najdete jednotlivé sochy i obrazy. A k tomu všemu máte samozřejmě výklad. Bylo to nádherné.
1: Francouzští manželé strávili prohlídkou katedrály asi hodinu a půl a odcházeli s viditelně dobrou náladou a s trochou černého humoru.
4: Pařížská katedrála je teď opravdu moc krásná. Říkali jsme si s manželkou, jestli by se nevyplatilo zapálit taky katedrálu u nás v Amiens, aby taky tak krásně zrekonstruovali. Ne, to samozřejmě žertuju.
1: Zatímco někteří lidé se ve vymezeném prostoru uprostřed katedrály modlí, další stovky návštěvníků se procházejí po obvodu Notre Dame. Zvedají hlavy vzhůru k vyčištěným sněhobílým stropům, pilířům, sitě barevným obrazům i rozetám. Obdivují nový majestátní oltář se zlatým křížem i zrekonstruované varhany, které řemeslníci museli po požáru rozmontovat a vyčistit každou jednu z 8000 píšťal.
3: Jakmile jsem vstoupila do katedrály, tak jsem si vzpomněla na ten požár. Za tak málo let se podařilo všechno opravit, je to nádhera. Jako kdybyste se v čase vrátili do doby, kdy katedrálu postavili.
1: Popisuje francouzská Chloé. V davech návštěvníků je i dost zahraničních turistů.
5: Sněli jsme o tom, že se sem podíváme. Báli jsme se, že se nám nepodaří získat vstupenky, ale nakonec to na poslední chvíli vyšlo.
1: Leslie je ze Spojených států. Do Paříže přijela se svými dětmi. Při prohlídce katedrály jim vyprávila, že rekonstrukci Notre Dame podpořila rozsáhlá mezinárodní sbírka. A má pravdu. 340 tisíc dárců poslalo v přepočtu přes 21 miliard korun. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: okcitánština, korzičtina, baskičtina, frankoprovencálština nebo třeba alsasština. Francie má 75 regionálních jazyků a my se teď ve speciálním zápisníku podíváme blíž na bretonštinu, kterou na západě Francie mluví přes 200 000 lidí. Naučit se ji můžete ve specializovaných školách nebo v kulturních střediscích. Martin Balucha jedno takové navštívil u města Saint-Brie a dokonce mu tam v bretonštině i zaspívali.
1: Bretonštinu jste už možná slyšeli a ani o tom nevíte. Pracovnice kulturního střediska Telen Anna, bretonsky spíš Ona, mi zpívá kultovní píseň z amerického filmu Černý jestřáb sestřelen od britaňského zpěváka Denise Prigena. Anna zpívá bretonsky i svým dětem a přidává hned další píseň od známé bretaňské básnířky.
2: Tahle píseň se v bretonštině jmenuje Carontevro, tedy láska k zemi. Napsala ji bretaňská básnířka Angela Duvalová. Je o tom, jak se zamilovala do chlapce, který chtěl cestovat a objevovat. Ona ale chtěla zůstat v rodném kraji. Upřednostnila lásku ke své zemi nad láskou k chlapci.
1: Bretonština je na území dnešní Francie od 5. století. Její rozvoj na kontinentu souvisí s několika migračními vlnami z britských ostrovů. Právě odtamtud připlouvali předkové dnešních bretonců. Velmi těžké časy pro bretonštinu přišly koncem 19. a začátkem 20. století.
2: V roce 1870 Francie prohrála válku s Pruskem. Bylo potřeba obnovit národní jednotu a vybudovat populaci, která by byla ochotná bojovat za Francii. Bylo potřeba zapomenout všechny regionální odlišnosti.
1: Vysvětluje Anna z bretaňského kulturního střediska. Těžký úděl bretonštiny i bretonsky mluvících obyvatel popisuje její starší kolega Lik.
3: S bretonštinou se pojila jistá míra hanby. Když někdo používal bretonštinu, tak na něj lidé nahlíželi jako na opožděnce, sedláka, prostě jako na burana.
1: Pozice bretonštiny se začala v 70. letech minulého století zlepšovat. Šířila se bretaňská hudba i kultura a později přibývaly dvojjazyčné nápisy měst a obcí ve francouzštině i bretonštině. Dnes se bretonsky mluví v televizi a píše v novinách.
4: Ona mi ukazuje noviny a jsou to noviny, které vychází kompletně v bretonštině. Jmenují se Já, tedy Ano.
2: Tenhle novinový týdeník vychází po celé Bretani. Redakce sídlí ve městě Las ve střední Bretani.
1: Anna studovala bretonštinu ve specializované škole jménem Diwan. Její spolupracovník Luc se učil povětšinou sám.
3: Dnes u lidí převládá pocit hrdosti. Skoro ve všech městech jsou teď kurzy bretonštiny. Když jsem s ní začínal, tak to tak rozhodně nebylo. Všichni tito lidé, kteří se teď učí bretonsky, ale nenahradí starší generaci mluvčích, která pomalu vymírá.
1: Regionální jazyky, včetně bretonštiny, ale ve Francii rozhodně mrtvé nejsou. Podle francouzského ministerstva školství se je učí přes 100 000 žáků. Z Bretaně Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: 9 hodin a skoro 52 minut v zápisníku zahraničních zpravodajů, který je dnes speciální, se ještě s Martinem Baluchou vydáme do Lyonu za jednou zajímavou dámou. Zlodějka, prostitutka, kuchařka a spisovatelka. 70-letá francouzská Muriel Ferrariová prožila hned několik životů. Teď v Lyonu vede vyhlášenou restauraci, kam se chodí najíst jak místní, tak turisté, třeba z Japonska nebo z Nepálu. Muriel v restauraci sama vaří i obsluhuje. A taky s ní si reportér Martin Balucha popovídal.
1: Bonsoir madame. A donc vous ouvrez que pour moi.
2: Muriel večer otevřela jenom kvůli mně. Se jdeme podívat do kuchyně. Tahle restaurace, to je typická lyonská restaurace, která se jmenuje Bouchon.
3: Bouchony jsou restaurace, které dřív vedly lyonské matky po tom, co přišly o práci v bohatých rodinách. Otevírala se malá bystra, kam chodili dělníci. Vařili jednoduše rodinná jídla. Chtěla jsem zachovat tuhle myšlenku.
2: Lokál působí rodinným dojmem. Na zdech najdete fotografie s přáteli, zákazníky i s věhlasnými šéfkuchaři, jako byl třeba Paul Bocuse.
3: Nechci, aby lidé měli dojem, že se jdou najíst do restaurace. Chci, aby se cítili tak, jako když se jdou najíst ke své babičce. Když k ní přijdete bez ohlášení, tak prostě jíte to, co uvařila. Když jí zavoláte, tak se s ní můžete domluvit, jestli by vám nenachystala něco konkrétního. No a ten, kdo zavolá první, tak si může vybrat.
2: Muriel to v životě neměla zrovna jednoduché. Velmi brzy přišla o matku a pak se různě protloukala.
3: Maminku zavraždili, když mi byly 2 roky. Potom se o mě rodina moc nestarala. V 15 letech jsem odjela sama z Toulonu do Paříže. Našla jsem tam podobně ztracené lidi, jako jsem byla já, a začala jsem dělat voloviny. Drogy, prostě všechno, co se nemá dělat. V 16 letech jsem skončila ve vězení. Kradla jsem. Člověk se musel nějak živit.
2: Ve vězení si Muriel začala psát se svým budoucím manželem, taky trestancem, kvůli kterému se nakonec odstěhovala do Lyonu. Provdala se za ní, ale zanedlouho se zase rozvedla a následovala temnější část jejího života.
3: 15 let jsem byla prostitutkou. No a pak, když už je vám 48 let, neběháte tak rychle jako dřív a přijdete o některé fyzické přednosti, tak už vám zbyde jen práce.
2: Muriel o svém životě mluví velmi otevřeně. Nikdo jí prý do ničeho nenutil a rozhodovala se sama. Svou současnou práci má ráda, stejně tak i své zákazníky. Podle ní je to ale taky určitá forma vězení. Daně, sociální zabezpečení, každodenní starost o restauraci, nakupování, vaření. Z tohohle koloběhu utíká díky psaní. Z jedné své knihy mi ostatně čte krátkou pasáž.
3: Neuvědomila jsem si, jak rychle čas běží. Nikde jsem od mužů nic nečekala. Pochybuji, že mě někdo někdy upřímně miloval. Sama si nejsem jistá, jestli jsem někoho skutečně milovala. Nenašla jsem lásku svého života. Doufám, že teď najdu muže, se kterým budu moct dožít a po jehož boku budu moct dojít poslední kus cesty.
2: Psaní je pro Muriel terapie. Napsala celkem 4 knihy. Jednu o své matce, druhou o své babičce, která se zapojila do odboje a prošla koncentračním táborem, a další 2 o jídle. 5. knihu teprve píše a pokládá prý v ní otázky, na které ještě nedostala odpověď. Z Lyonu Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
3: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy připravuje Jana Utendorfská.
4: Požáry na jihozápadě Francie sílí, evakuace museli další desítky tisíc lidí. Podvodníci zneužívají jméno Českého rozhlasu a České televize pro vylákání citlivých údajů. Tenistky Samsona Havlíčková si na turnaji v Praze zahrají o titul ve čtyřhře. Práce silničářů zpomalují provoz na silnici 38 u Červeného kříže na Jihlavsku. A bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Hasiči na jihozápadě Francie dál bojují s rozsáhlými lesními požáry. Úřady nařídily evakuaci dalších 55 tisíc lidí v okolí města Bordeaux. Už předtím muselo domovy opustit více než 200 tisíc lidí. Podle agentury AFP požár v regionu znovu výrazně zesílil.
5: Nejvíc je zasažený departmán Giron. Úřady tam částečně uzavřely důležitou dálnici a francouzské státní dráhy později oznámily, že do odvolání přeruší železniční dopravu na jednom z úseků jižně od Bordeaux. Paříž nasadila do bojů s požáry 1400 hasičů a pomáhají i vojáci nebo hasiči ze zahraničí, včetně těch z Česka. Francouzský ministr vnitra Laurent Nunez pro Listla Tribun řekl, že bude trvat dlouho, než se oheň na jihozápadě země podaří dostat pod kontrolu. Další evakuaci nařídil večer taky Španělsko. Hasiči tam bojují s plameny v okolí Madridu. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
4: V Česku hasiči dohašují skrytá ohniska po požáru lesa u Velhartic na Klatovsku. Včera tam hořelo zhruba na ploše 5 hektarů ve strmém kopci v nepřístupném terénu. Pod kontrolu hasičů požár dostali večer. Aktuálně je vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Na místo teď dorazily nové jednotky. Práce budou pokračovat zřejmě celý den, možná i zítra, říká velitel zásahu Aleš Bucifal.
6: Pokračujeme v dohašování nějakých drobných ohnisek, skrytých ohnisek, podzemního hoření pod kořenama. Teď vyhasíme takový ty viditelný ohniska, který třeba se ještě mírně hoří nebo se z nich kouří. A potom se to všechno bude muset procházet termokamerou a hledat ještě takový ty skrytý, který vysloveně nejsou vidět, ale třeba z, já nevím, půl metru pod povrchem, pod tom mechu to někde hoří, jo.
4: Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS zpráv neposílají. Varování může být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
7: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
4: V Jižní Koreji zasedá výbor pro světové dědictví UNESCO. Na svůj prestižní seznam už nově zařadil například Buddhovo rodiště v Indii nebo jedny z největších sladkovodních mokřadů na světě v americkém státě Georgia. Česko letos o zapsání žádné své položky neusilovalo.
8: Na konferenci v jihokorejském Pusanu zaznělo, že největším nebezpečím pro historické památky UNESCO jsou momentálně války a ozbrojené konflikty, pro přírodní lokality potom globální změny klimatu. Česká republika má aktuálně na prestižním seznamu UNESCO zapsáno celkem 17 položek a podle ministerstva kultury bude výhledově navrhovat další, například historickou papírnu ve Velkých Losinách, hořické pašijové hry nebo českou pivní kulturu. Z Jižní Koreji David Jakš, Radiožurnál.
4: Zarostlou část Hárecké planinky u Brna chtějí ochránci vrátit do stavu ze 30. let minulého století. V oblasti obnovují původní step a teplomilné doubravy. Vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů, jako jsou vzácné orchideje nebo motýl jasoň dymnivkový. Hárecká planinka je součástí chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Má rozlozu kolem 80 hektarů.
9: Sport. Tenistky Laura Samson a Lucie Havlíčková si zahrají o titul ve čtyřhře na turnaji v Praze. V 11 hodin nastoupí k finálovému utkání proti Britkám Dartové a Lamsdenové. Laura Samson se těší na atmosféru centrálního kurtu, která by podle ní měla pomoct domácímu páru.
10: Jsme v Česku, takže podle mě oni můžou být ještě víc nervózní, protože ví, že to vlastně je všech těch 6000 asi proti něm. No, takže samozřejmě to bude skvělá atmosféra a těšíme se.
9: Zápas o titul v deblu na Live Sport Prague Open odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu budeme informovat v reportážních vstupech. Po druhé hodině je na programu na Štvanici finále dvouhry mezi Ukrajinkou Snigurovou a Rakušankou Tagerovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 u Hulína a omezení na silnici 38 u Červeného kříže. Na D1 z Ostravy do Brna zpozorněte u nájezdu z D55. Na kilometru 265,5 stojí kamion kvůli defektu. Blokuje pravý připojovací pruh opatrně, tak i ze směru z Otrokovic. Je to za zatáčkou, je to také už označené světelnou šipkou. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy je za Štoky dopravní omezení kvůli sanaci zeminy. Jezdí se kyvadlově, zpoždění kolem 10 až 15 minut v obou směrech. Na silnici 34 z Pelhřimova do Havlíčkova Brodu u Velkého Rybníku a Vystrkova opravují vozovku. Provoz řídí na dvou místech semafor kyvadlově. Zdržení 15 minut obou směrně. A v Praze v Patočkově směrem z centra u Břevnovského kláštera řeší srážku dvou aut. Blokují pravý pruh, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34. Tolik zprávy. Teď už je s vámi Patricie Strouhalová a víkendový host Radiožurnálu.
3: Tím hostem je Jana Jašová, spisovatelka a překladatelka, která patří k nejvýraznějším českým autorkám současné detektivní literatury. Jana, dobrý den.
12: Dobrý den a krásnou neděli.
3: Je uznávaná nejenom pro svoje překlady, ale právě i pro svoji vlastní tvorbu. Ve svých knihách propojuje napětí s propracovanou psychologií postav a ukazuje, že dobrá krimi dokáže vypovídat i o dnešní společnosti. Dívala jsem se, že máš na svém kontě hat-trick za knihy Znič to jméno, Krutý měsíc a Dravé zvěři na pospas, protože všechny byly nominovány na cenu Magnesia Litera za detektivku. Tu si proměnila v roce 2024 Krutý měsíc a poslední detektivka se jmenuje Zapalte hranici, ta vyšla letos v únoru. Co se od února stalo tak zásadního?
12: No, musím říct, že od února mi dělá moje knížka samou radost, protože se úplně úžasně prodává. Já vůbec na to nestačím koukat a ani to moc nechápu, jak se mi to najednou stalo, ale jednak na ní mám i asi nejvíc ohlasů z těch všech, co jsem zatím v Motu vydala a ty prodeje vypadají úžasně a pořád mě zvou někam na besedy, takže já jsem jako v Jiříkově vidění.
3: Už jsi ztratila i trému, o které jsi vždycky říkala, že jim nosíš prostě po kapsách?
12: Ne, tu mám neustále ve své torně.
3: Předpokládám správně, že už končíš další knihu, když píšeš jednu ročně.
12: Bohužel ne, teď jsem se asi trošku flákala, ale já mám pořád pocit, že by to neměla být povinnost, ale zábava, takže nechci nějaké pevné termíny a zatím si to píšu tak jako pomaličku, lážo plážo.
3: No a To znamená, že v únoru další kniha nevyjde? Že to nestíhneš?
12: V únoru asi ne, ale každopádně by měla být v příštím roce.
3: Letos jsi byla taky členkou poroty, vlastně soutěže Magnesia Litera. Kolik si té literatury musela přečíst?
12: No byly to desítky, tak 40-50 knížek a musím říct, že to bylo hodně náročné, protože i když normálně čtu taky hodně, tak tady se člověk na to musí víc soustředit, aby někomu neuškodil, aby vybral opravdu ty knížky, které za to stojí, takže mě to docela vyčerpalo.
3: A co ti to dalo jinak?
12: No určitě mi to dalo vědomí, že je u nás spousta nadaných a schopných autorů, což pro čtenáře je dobrá zpráva, že budou mít pořád co číst, ale pro nás detektivkáře je to špatná zpráva, protože je těžké se prosadit v takové konkurenci.
1: Host Radiožurnálu.

0: Spisovatelka a překladatelka Jana Jašová, hostem ve víkendovém radiožurnálu, vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Roky působila jenom jako literární překladatelka. Přeložila přes 300 titulů pro děti i dospělé. Překládá taky non-fiction literaturu, tak za překlad románu Michelle Pavrové Zrádce přísahy byla v roce 2010 oceněna Zlatou stuhou a stejné ocenění získala i v roce 2021 za svoji knihu Psí dny. Těch cen už máš docela dost? Baví tě to je pořád sbírat?
1: No, takhle, když to vyjmenovala, tak to zní dobře, ale ono je to za hrozně moc let, takže v podstatě bych řekla, že asi jsou lidi, kteří za mín let nazbírají víc cen.
0: Psí dny a pes jako takový, tak tvůj pes se jmenuje Dandy, plemeno barvář, takže lovecké. Vzala jsi si ho z útulku, tak jsem si říkala, jak vypadají vaše procházky.
1: No, on je to docela ideální spisovatelský pes, protože on není zrovna chodec na dlouhé trátě, ale strašně rád si čmuchá, takže my pomalu jdeme, já si přemýšlím o tom, co budu psát, on přemýšlí o tom, co to čichá v křoví a v podstatě si jako vyhovujeme.
0: Kolikrát si mu zkrátila tu procházku, že tě při ní něco napadlo a chtěla si se vrátit domů, aby si to napsala nebo rozepsala?
1: To on se nedá, on je vůdčí osoba v naší dvojici.
0: Co takhle opustit třeba žánr detektivky a vrátit se k něčemu, co si psala dřív, to pro ty děti. Ten pes je prostě úžasný námět. A nebo detektivka, kde pes najde mrtvolu?
1: Tak mě třeba ty moje dětské knížky jsou obě o psech, Psí dny i Psídečky. A je to taková fantazie o tom, že vlastně psi jsou inteligentní rasa, která tady ovládá zemi. Mně to přijde, že každý pejskař mi dá za pravdu, že to tak je. Ale ku podivu teda to nemělo žádný velký prodejní úspěch, takže si myslím, že jsem asi to neuměla napsat úplně tak, abych se trefila dětem do noty.
0: Mm-hmm. No a
1: ale ta detektivka s tím psem, to máš pravdu, že zní zajímavě, ale no tak ten můj by mohl vyhrabat, on strašně rád hrabe, takže si myslím, že kdyby nebyla zahrabaná moc hluboko, tak by teoreticky mohl najít mrtvolu.
0: Jak by se potom ten příběh mohl rozvíjet dál? Jinými slovy se ptám na to, jak přemýšlíš o tom, když máš ten prvotní nápad, jenom takovou tu setinku.
1: No, já jsem asi spíš zahradník než architekt, jak se říká, že spisovatel buď zasadí semínko a nechá ho růst, nebo že si to postaví tu stavbu celou. Takže já spíš, když je nějaká inspirace, tak pak to nechám samovolně plynout a nechávám ty nápady, aby ke mně přišly a tak z nich pomalu skládám ten výsledek.
0: Mm-hmm. Taky se říká, že každá knížka se musí pořádně vysedět. Je to pravda?
1: Je to pravda. Jak naznačuje velikost mého pozadí.
0: Bojíš se třeba někdy, když si představíš takový ten tmavý, ponurý, vlhký sklep, kam bys měla jít pro brambory? Ale je to místo, kde reálně vlastně člověku nic nehrozí. Ale přesto se bojí.
1: Já se bojím hrozně ráda a tady zrovna ten sklep, musím říct, že to jsem i zažila v dětství, babička ho měla a posílala mě tam pro ty brambory a já jsem je vždycky dávala do košíku se zavřenýma očima, protože jsem měla pocit, že když já to nevidím, tak to mě to taky nevidí.
0: Jaké jsi měla dětství?
1: Hezké. Já jsem vyrůstala na vesnici, ze které se mezi tím stalo město, ale tehdy to byl ještě idylický venkov a měla jsem tam babičku a dědu a psa a kočky, takže ideální.
0: A je to místo, kam se právě ráda v těch svých knihách vracíš?
1: No, já jsem se tam vrátila poprvé tady v té poslední zapalté hranici, protože jsem pořád se bála, že doma není nikdo prorokem a že to nenapíšu tak, abych udělala radost svým rodákům, ale zřejmě se mi to podařilo.
0: Kdy ses v životě bála nejvíc? Když ti obě dcery odešly do ciziny?
1: V reálu se nejvíc bojím za volantem a to se spíš bojím o ty lidi, co mě potkají v protisměru, protože ačkoliv řídím dlouho, tak jsem pořád špatný řidič, ale jinak se hrozně ráda bojím při čtení. Já mám ráda Stephena Kinga a jeho knížky, prostě při těch se bojí ideálně a i filmové horory mám ráda.
0: Uh-huh. No a tvoje dcery, když odešly obě pracovat do zahraničí, to ses taky bála?
1: Tak to se o ně samozřejmě bojím pořád, ale jsou dospělé a člověk s tím nic nenadělá.
0: Ty sama říkáš, že máš přetlak fantazie. Jak se to projevuje?
1: No, někdy tím, že úplně zapomenu, pro co jsem šla, nebo co jsem zrovna chtěla udělat, protože fantazie začne pracovat. Vidím někoho na ulici, kdo se chová zvláštně a hned mě napadne, čím by to mohlo být, co asi má za lubem a začnu přemýšlet a zapomenu, že jsem šla zapálit sporák.
0: Kolik inspirace se dá načerpat třeba i z těch jiných knih? A teď to myslím jako obráceně, aby vymazal z hlavy autora kličky a smyčky, protože už je někdo použil.
1: No já si myslím, že člověk se může bránit sebe víc, aby nepoužíval něco, co už někde četl, ale stejně se to asi stane bezděčně, ale pokud se to nestane vědomně, tak si myslím, že to není žádná hrůza a jako autorka bych asi byla ráda, kdybych já někoho inspirovala, takže si myslím, že se mezi kolegy navzájem inspirujeme a je to k lepšímu.

0: tak všechno mám.
1: Spisovatelka, překladatelka, nejvýraznější česká autorka současné detektivky Jana Jašová ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když jsi mluvila před chvílí o tom, že se s kolegy a kolegyněmi docela inspirujete a že to je pro dobro věci toho žánru, žen, které píší detektivky, je opravdu docela dost. V čem to psaní ženské detektivky nebo žen, které píší detektivky, je jiné? Čím se liší od mužských autorů podle tebe?
2: Tak je pravda, že dneska už detektivky asi, kdyby se to vzalo statisticky, píšou víc ženy, ale myslím si, že ono je to logické, protože je víc absolventech vysokých škol a prostě víc žen se věnuje literární tvorbě, takže zákonitě se i víc žen věnuje detektivce. A řekla bych, že právě ženy začaly víc psát detektivky ve chvíli, kdy to přestala být taková ta logická hádanka a la Sherlock Holmes a začal to být spíš popis skutečnosti a takový ten psychologický ponor do postav a pojmenování problémů současnosti, dejme tomu, že prostě ženy spíš zajímají ty psychologické roviny, vztahové roviny, než nějaké nabírání vzorků a forenzní analýzy.
1: No a jak náročné je postavit právě to pevné psychologické pozadí toho příběhu?
2: Tak nevím obecně, ale pro mě je to třeba asi nejsnažší, než splétat zápletku a pořád se hlídat, jestli je logické tohle a tamto, tak mě v podstatě hrozně baví vymýšlet to psychologické pozadí a dávat těm postavám nějakou vnitřní hloubku. A já si pro mě vždycky dělám takové rodné listy, že si tam píšu 1000 věcí, které potom nepoužiju, ale prostě chci, aby ty postavy pro mě ožily.
1: No a jak vypadá takový rodný list pacha? Třeba. Čím začne ten rodný list?
2: Tak on vypadá úplně stejně jako rodný list oběti. Prostě já si tam napíšu, kde se narodil, kam chodil do školy, co studoval za střední školu, jak se jmenovala jeho matka za Svobodná a podobně. Prostě 1000 informací, které z nich potom využiju zlomek, ale mě to pomáhá, aby ta postava pro mě byla živá, aby nezůstala na papíře.
1: Čím se chceš odlišit od jiných ženských autorek?
2: Tak asi nedělám to vědomě tak, že bych si řekla, já chci být jiná než tady ta a tamta, ale řekla bych, že každý autor a každá autorka se snaží, aby měli osobitý styl a svůj vlastní jazyk a aby tam bylo něco z nich, že když si to ten čtenář přečte, tak ví přesně, že čte Jašovou a ne Klevisovou. Ale jinak bych řekla, že v dnešní době, kdy je všude umělá inteligence a už bohužel asi i některé příběhy píše umělá inteligence, tak vždycky v tom lidském příběhu je poznat ten lidský faktor a ten je jedinečný.
1: Zapalte hranici tedy z února, ta nejnovější kniha, psychologický román, téma dávná vina, pokání, vydírání. Kde byl impuls tohle napsat?
2: Tak asi ten prvotní impuls byl takový dost smutný, že vlastně na venkově, kde jsem vyrůstala, jsou hrozně časté ty tragédie, že v noci se vrací mladí lidé ze zábavy nebo z nějaké akce a dojde k nehodě, buď protože jedou nějakým rozpadlým autem, které se v rodině dědí, nebo tam hraje roli alkohol, drogy nebo neskušenost řidiče. A prostě člověk v Praze si to moc neumí představit, protože je rozmazlený tím, že tady nasedne do MHD a do Uberu a vždycky se někam dostane, ale když žijete takhle na venkově a je vám 16-17, tak ty možnosti, jak se dostat ve 2 v noci domů, jsou hodně omezené a bohužel tyhle ty tragédie jsou tam hodně časté, takže to byl asi ten prvotní impuls, že jsem to chtěla nějak zpracovat.
1: No a jak se píší takové věci, ta dávná vina, pokání, nakonec vydírání, jak přitom člověka, který to píše, samotného bolí duše?
2: Tak člověk si musí vytáhnout ze skříně svoje vlastní kostlivce a z pekla svoje vlastní démony. A je pravda, že mě to vždycky hodně vyšťaví a to s postavami hodně prožívám i s těmi takzvaně zápornými. Takže když to dopíšu, tak jsem vždycky úplně z toho hotová. A zjistila jsem, že to prožívám i fyzicky, že když jsem v té poslední knížce třeba popisovala, jak hrdinka běží lesem, tak jsem se odtáhla ze židlí od klávesnice a zjistila jsem, že funím, jak když jde prase z bukvic, kdybych tím lesem běžela sama.
1: Kdy už člověk nemá vlastně chuť tohleto psát, protože ho to tedy vlastně vnitřně ničí, částečně i fyzicky, jak si teď řekla, tak jak odpočíváš?
2: No asi nejradši s tím psem, to je taková moje chlupatá terapie, že když už jsem opravdu úplně hotová, tak se k němu přitulím a on mě pusinkuje a nebo jdeme na tu procházku a tak to je asi nejlepší. A nebo pak chodím plavat a ku podivu odpočívám i čtením.

0: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 10:30. Zprávy Radiožurnálu a Marek Sedláček.
2: Němečtí policisti dál pátrají po podezřelém z večerního útoku na festival za práva sexuálních menšin v Berlíně. Hledají 21-letého muže. Je podle nich vázaný na islamistický extremismus a policie na svém webu zveřejnila jeho fotografii. Vyšetřovatelé zatím nevylučují, že měl komplice. Auto do davu na berlínském Prideu najelo krátce před 22. hodinou. Zemřela jedna žena, dalších 16 lidí je zraněných. Z toho 3 jsou v ohrožení života. České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. V Česku se zatím letos přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojení. A archeologové z brněnské Masarykovy univerzity zkoumají velkomoravské hradiště na Pohansku u Břeclavi. Navazují na výzkum z 60. let minulého století, kdy odkryli 2 kostely a asi 400 hrobů. Nově našli další 3 hroby s celými kostrami ze 9. století. Předpokládají, že by mohli odkryt ještě 4. Sport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar by si v závěrečné etapě Tour de France měl dojet pro 5. celkové vítězství. Toho zařadí mezi rekordmany. Dojezd na pařížský bulvár Champs-Élysées pořadatelé zkrátili na necelých 90 kilometrů, aby ulevili záchranným složkám bojující.

0: Jdeme z Otrokovic. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou dejte pozor. Na 5,5 kilometru stojí kamion, je v odstavném pruhu, mírně se vybočuje. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy jsou za štoky dopravní omezení a kyvadlový provoz. Zdržíte se přes 10 minut a směrem do Brodu jsou fronty o něco kratší. Na silnici 34 z Pelhřimova do Havlíčkova Brodu u Velkého Rybníku a Vystrkova opravují vozovku. Provoz řídí na dvou místech semafor Kyvadlově. Zpoždění až 20 minut, směrem do Pelhřimova postojíte zhruba 10. A v Praze v tunelu Mrázovka směrem na Břevnov opatrně, v pravém pruhu tam stojí porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34, na horách kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už je s vámi zase Patricie Strouhalová a její víkendový host Radiožurnálu.
3: A pokud máte rádi detektivky, tak asi znáte jejich autorku, spisovatelku Janu Jašovou, která je dnes tady hostem knížky pro děti. Těmi si Jana začínala svoje psaní. V čem je těžší napsat knížku pro děti, detektivku nebo mystery román?
4: No, mně přijde, že napsat knížku pro děti je práce pro vraha a že je daleko jednodušší napsat tu vraždu. Ale to říkám s nadsázkou, mě to hrozně bavilo. Já jsem hodně i překládala knížky pro děti a v podstatě jsem vždycky toužila sama něco zkusit napsat, takže pro mě to byla radost, ale třeba jenom rešeršovat svět dnešních dětí a jejich mluvu bylo těžší, než psát nějakou mystery z Aljašky.
3: No a jak vznikají právě příběhy, které čtenáře, jak se říká, nutí obracet jednu stránku za druhou. Když večer čteš a řekneš si, tak dočtu tady, ne, tak dočtu až sem, ne, dočtu až sem a jsou z toho dvě ráno.
4: Tak tenhle pocit zažívám často a budím se s kruhy pod očima a jako hrozně doufám, že i moje knížky tohle někomu způsobují, ale vlastně, abych řekla, jakou metodou to vzniká, já ani nevím sama, jakou metodou píšu, já to prostě tak nějak instinktivně házím na papír, jak by mě to bavilo číst.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: autorka úspěšných detektivek, spisovatelka a překladatelka Jana Jašová ve víkendovém radiožurnálu. Na začátku, co si řekneš, než začneš psát, jak to potom kočíruješ? Kde potom, nebo kde vlastně ta inspirace pro ty hrdiny a ty jejich, řekněme, opravdu jako někdy drsné osudy se hledají?
1: Tak já, když mám ten nápad, co bych chtěla psát, tak si udělám takovou kostru. Vím, jak to začne, jak to bude zhruba probíhat a musím vědět, jak to skončí. Kdybych asi nevěděla tohle, tak bych to nedokázala napsat. I když jsem slyšela nebo četla, že jsou spisovatelé, kteří prostě vůbec nevědí, kam ten příběh povede a nechají se s ním vést sami, ale takový bohem zase nejsem. Ale zase nejsem ani takový systematik, že bych si dělala diagramy, grafy, rozpis, kapitol. Prostě hodím ty postavy do příběhu a oni se někdy dělají, co chtějí.
0: Naučilo tě to víc pozorovat lidi, když s nimi mluvíš, jak se říkala, že prostě koukáš po lidech a když se ti někdo nezdá, tak už si říkáš, co by tam v něm mohlo být. Kolikrát takhle na ulici si našla svoje dobré padouchy?
1: No, já jsem asi uměla pozorovat lidi vždycky, protože jak jsem ostýchavý introvert, tak já moc nemluvím a radši koukám i ve společnosti, takže jsem vždycky spíš hltala, co dělají ostatní, než že bych sama aktivně něco dělala. Ale musím říct, že mě třeba hrozně baví při cestování ne chodit po muzeích a po památkách, ale bloumat po tom městě a vstřebávat ty dojmy a koukat lidem do oken, když nemají záclony a tam mě vždycky napadne spousta věcí.
0: Kde nejradši cestuješ? Vím, že Anglie, Řecko, to byly tvoje srdcovky svého času.
1: No, v podstatě teď jsem se zamilovala Portugalsko, teď jsme byli s dcerou nedávno v Lisabonu a v Portu a to Porto se mi líbilo ještě víc než Lisabon, takže tam
0: nechci
1: je hrozně
0: vědět,
1: hezky.
0: Proč. Je to tak?
1: Je tam vynikající jídlo, vynikající víno a to město má genialoci.
0: Mohlo by se někdy něco odehrávat třeba i tam, protože i to, jak jsem říkala, že vlastně se ráda vracíš ne přímo na ty místa, odkud pocházíš, ale které dobře znáš, jako máš je, nebo mně to tak přijde, že musíš mít nachozené.
1: Je to tak a vždycky, když jsem na nějakém hezkém místě, třeba v tom Portu, tak si říkám, kdyby mi tady někdo zaplatil tvůrčí pobyt, Ježíš, já bych tady tak psala, ale nějak mi finance vždycky vystačí jenom na týden a to člověk nestačí toho tolik vstřebat.
0: Máš v hlavě něco, co by si ráda napsala, popsala, že jsi to třeba už zkoušela, ale nakonec z toho nebylo to, co jsi chtěla, tak si ten nápad opustila, ale pořád tam někde jako ten začátek toho příběhu je?
1: Tak asi takových věcí mám víc. Ne, že bych vyloženě v šuplíku měla napsané, co všechno chci ještě zpracovat, ale různě mi to koluje hlavou a třeba zkusím napsat jednu, dvě kapitoly a zjistím, že to není nosné, tak to odložím. Ale jeden můj kolega z Mota, Jirka Březina, říká, že nápad je jako díra do zadku, že ho má každý. Takže ty nápady celkem jako odkládám s lehkou hlavou a říkám si, že když to má přijít, tak to přijde.
0: No a kdy poznáš, že to není nosné? Nebo kdy se to pozná?
1: U 30. stránky. Většinou napíšu tak 20-30 stránek a když zjistím, že mě to samotnou nebaví psát, tak jsem si zcela jistá, že by to nikoho nebavilo číst.
0: Co v takovou chvíli děláš? Jako okamžitě to vymažeš?
1: No, mně se to třeba stalo s tou knížkou Dravé zvěři na pospas, která je o stalkingu a původně byla jenom o stalkingu. A když jsem to takhle začala psát, tak mi přišlo, že to vlastně není nosné a že se tam nic moc neděje a tak jsem to odložila. Napsala jsem jinou knížku mezi tím, Krutý měsíc a pak jsem se k tomu vrátila, protože jsem si přečetla článek o poměnkových dětech, o těch ztracených a nikdy nenalezených. A když se mi to propojilo v hlavě, tak jsem si říkala, a takhle to bude fungovat.

0: Spisovatelka, detektivek, překladatelka Jana Jašová dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Ty jsi říkala, že odpočíváš i sama tím, že čteš, tak co nejraději čteš?
1: No, asi překvapivě detektivky. Ale
0: kdo se ti líbí?
1: Mám spoustu oblíbenců, strašně miluju to, co píše J.K. Rowlingová pod pseudonymem Galbraith.
0: Tak pak, Strike je dokonalý.
1: Že jo, to je miláček. Mám ráda Gillian Flynnovou, Paulu Hawkins, Harlana Cobena, Jussieho Adlera Olsena, Bernarda Miniera, abych tady mohla sedět dlouho a jmenovat. Asi mám jako spíš radši evropské detektivky než americké obecně, ale jinak celkem jsem schopná číst jakýkoliv detektivní druh.
0: Všechny ty knížky máš doma v knihovně?
1: Všechny ne, ale máme jich teda hodně, což potvrdí stěhováci, kteří nás stěhovali s bednami z Prahy do Kralup a řekli, že intelektuály už v životě nikdy stěhovat nebudou.
0: U které knížky jsi se bála?
1: Myslíš při stěhování?
0: Ne, jakože ji ztratí.
1: Ne, asi nejvíc jsem se bála u Osvícení od Kinga. To byla taková knížka, která mi hrozně naháněla husí kůži, protože to bylo hrozně sugestivně napsané. A oni vlastně všechny jeho knížky jsou sugestivně napsané. Ale když jsem byla malá, tak naši měli doma knížky z slovenské výbory, do slovenštiny přeložené výbory Strašidla nejstrašnější a Strašidla na dobrou noc a u těch jsem se bála hrozně.
0: Jak jsi třeba o strachu mluvila se svými dcerami, když byly malé?
1: Tak musím říct, že oni měli docela prostřeh uděláno a tak už si ani nevybavuju, že bych jim to musela nějak rozmlouvat. A naopak mě vždycky prosili před spaním a tím vyprávím něco strašidelného, takže jsem si překládala ty slovenské načtené povídky a tím jsem je krmila.
0: Napsala si taky populární knížku Jak přežít soužití s puberťákem.
1: To byla taková terapie, když přišla starší dcera do puberty, protože to bylo takové hodně nečekané. Ona byla hrozně roztomilá holčička, blondětá, něžná, chytrá, všecko, zpívala v kostelním sboru a najednou přišla v Kanadách a v roztrhané džízce a začalo to být drsné.
0: No a jaká si myslíš, že jsi byla asi matka? Co jsi ráda, že holky podědili a co ne?
1: No, asi byla jsem matka generace X, takže jsem dělala spoustu chyb. Dneska, když čtu nějaký článek, co rodiče nemají dělat dětem a je tam 10 věcí, tak já jich dělala 11. Takže jako zpětně si říkám, že jsem asi byla hrozná matka a že moje děti měly kliku, že to dětství přežili, ale musím říct, že se povedly a vyrostly z nich vzdělaný chytý ženský a myslím si, že po mně nic špatného nepodědili.
0: Rada pro rodiče, jak vychovávat to dítě, jak s ním právě třeba mluvit o těch věcech, o strachu, o tom, aby si dávali bacha, nesedali do auta jen tak s někým. Jo, to, co píšeš ve svých detektivních románech.
1: Já jsem, jak už jsem předeslala, asi nebyla matka roku, takže se neodvažuji vůbec nikomu radit, ale my jsme vždycky doma si o tom povídali úplně otevřeně, že vlastně nebylo žádné tabu a když děti chtěli něco vědět, tak jsem jim to řekla na rovinu a oni věděli, že se můžou ptát na cokoliv, takže asi ta otevřenost je, myslím, důležitá v tom vztahu.

0: Spisovatelka, překladatelka, autorka oceňovaných detektivek Jana Jašová ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tak kterou ze svých knih by si ráda viděla sfilmovanou? Jestli by si dělala třeba i scénář?
1: Tak já bych určitě viděla ráda sfilmované všechny, ale hodně nadějně se to rýsuje s Krutým měsícem.
0: Což Magnézia litera.
1: Magnézia litera, ano. A to si myslím zrovna, že by mohlo dopadnout zajímavě, protože je to z té doby covidu a řekla bych, že už jsme na to jako společnost trošku zapomněli a vytěsnili si to a přitom z toho covidu pramení různé naše traumata dneška, takže si myslím, že by nebylo od věci to připomenout i filmovou verzí.
0: Kdo by byl v hlavních rolích? Koho by si tak jako viděla?
1: Já vidím úplně jako Bettinu Lenku Krobotovou, která načetla úplně krásně audioknihu Krutý měsíc a mně se prostě k té postavě strašně líbí, ale jinak bych to určitě nechala na produkci.
0: Píšeš tak, že ti někteří vyčítají, že se dlouho nic neděje a pak je to ráz na ráz. Tak potřebuješ sama pro sebe jako ten psychologický popis té postavy nebo proč?
1: Potřebuju to pro sebe a mám pocit, že to potřebuje i čtenář, protože když tu postavu nezná a nezná tu situaci, ve které je, tak ji nemůže fandit nebo mu nemůže být nesympatická nebo prostě nevytvoří si k ní vztah, takže já moc nechápu ten požadavek, že se tam musí okamžitě něco dít, protože když se to děje lidem, které neznáte a nemůžete s nima sympatizovat, tak si myslím, že to není úplně ono.
0: Proč skoro nepřekládáš detektivky? Bojíš se, že by tě to třeba právě ovlivnilo při té vlastní tvorbě?
1: Je to tak, protože při tom překladu přece jenom to je něco jiného než čtení a člověk se do toho textu hodně ponoří a musí se tak trošku naladit na toho autora originálu a vlastně je dost velké nebezpečí, že by si z toho něco vzal pro vlastní tvorbu.
0: Jak se dělá ten dobrý překlad? Oproti vlastní tvorbě to máš jak?
1: Tak určitě je důležité znát zdrojový jazyk a mít dobrou stylistiku a výchozí jazyk a reálie a tyhle ty věci, ale podle mě je to trošku magie a když se člověk dokáže vcítit do kůže toho autora originálu, tak to vždycky dopadne dobře a já vždycky mám problém, když dopřekládám jednu knížku a přemýšlím jako Ellie Hazelwood, tak najednou začít překládat knížku a přemýšlet jako Daniel Auby.
0: Setkala jsi se s některými autory, které se překládala?
1: Občas ano, ale ne nějak důvěrně. Bylo to, když jsem přijeli do Prahy na nějakou propagační akci a to je vždycky hrozně formálně organizované, takže blíž neznám nikoho.
0: Jak trávíš volný čas?
1: No, kdybych ho měla, trávila bych ho čtením. Ale když ho mám, tak čtu, jdu plavat, jdu se psem. Mm-hmm. To je asi všechno moje svatá trojice.
0: Já jsem si říkala, jestli se něco změnilo, jestli si tam už zařadila víc vaření, protože vím, že si dost často vařila podle tchána, bývalého tchána, sešitek recepty děda Jára.
1: Je to tak, můj tchán byl úžasný, on předběh svoji dobu a strašně, strašně dobře vařil, ale i pek buchty a prostě uklízel doma, uměl přebalovat moje děti, porodil se s miminkem. To byl neuvěřitelný člověk a hrozně ráda na něj vzpomínám a je pravda, že jeho sešitek mám doma a nedávno jsem zrovna dělala bublaninu podle dědy Jary a musela jsem se podívat, kolik se tam čeho dává.
0: Tak já moc děkuju za nejenom ten dnešní rozhovor, ale za tvoji tvorbu a těšíme se na další detektivku.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju krásnou neděli, nejlépe s dobrou knihou.
0: Jana Jašová, spisovatelka a překladatelka ve víkendovém radiožurnálu.

0: komu dát šanci, koho posadit a kdo vám vyhraje celé kolo. Přichází Fantasy Šance Ligy, světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Radiožurnál 11 hodin. Jsou to zprávy a Marek Sedláček.
2: Na západě Francie kvůli požárům nejezdí vlaky. Antidopingovému výboru přibudou pravomoci. Čeští vodní slalomáři získali na mistrovství světa 7 medailí. Poslední zlato má Přindiš v kajak krosu. Kolonu čekejte na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou směrem do Turnova a bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Francouzský státní dopravce SNCF do odvolání přerušil železniční dopravu v úseku jižně od Bordeaux. Oblast sužuje rozsáhlý lesní požár, informuje o tom agentura AFP. Úřady už dřív uzavřely část důležité dálnice a nařídili její evakuaci dalších 55 tisíc lidí. Francouzský premiér Sébastien Lecornu na síti X napsal, že celkem je v zemi aktivních asi 30 lesních požárů. S hašením pomáhá i vojenský letoun Airbus A400M. Antidopingovému výboru se má od příštího roku rozšířit agenda. Nově by měl řešit třeba ovlivňování výsledků sportovních soutěží nebo takzvaný safeguarding, tedy posilování bezpečného sportovního prostředí. Výbor by se podle ní měl nově zabývat taky prevencí diváckého násilí. Pokračuje předseda antidopingového výboru Martin Čížek.
4: Začneme vytvářet nějaký proces, který by měl vést zejména k té prevenci, protože ta represe samozřejmě jako to je jako zastaralý způsob toho, jak vést k nějakým dobrým výsledku. Takže budeme se určitě snažit prostě fanouškům vysvětlovat, že nepomůžou svým klubu tím, že budou jako mu způsobovat škody. No to prostě není fandění.
2: A podrobnosti ve víkendovém radiožurnálu přidáme po 11:30. Návštěvníci večerního fotbalového utkání mezi Hradcem Králové a Pardubicemi by měli počítat s dostatečnou časovou rezervou. Zápas je vyhodnocený jako rizikový a u vstupu čekají fanoušky bezpečnostní kontroly. Navíc se opravují obě příjezdové trasy k aréně, což se týká i hromadné dopravy, jak připomíná mluvčí hradeckého dopravního podniku David Pozník.
5: Zápas začíná ve 20:00 a od 19:00 platí ve vozech MHD nástup předními dveřmi. Zároveň bychom rádi upozornili na dopravní omezení poblíž stadionu. Kvůli probíhající rekonstrukci Malšovického mostu i Malšovického nadjezdu mohou vznikat kolony.
2: Holčovice na Bruntálsku chystají rekonstrukci dvou německých hrobek na zaniklém evangelickém hřbitově. V současnosti je hřbitov zanedbaný a u většiny hrobů není jasné, komu patřili. Radnice tam chce postavit památník. Jeho budoucí podobu popisuje nezávislý starosta Holčovic Martin Hradil.
6: Doplnit to, tak ať to je nějak ucelené s tím, že vlastně ty hrobky jsou odkryté, že tam nemají zakrytí. Jsme to chtěli nějakým způsobem zachovat, opravit a dát tomu nějaký důstojnější vzhled, aby to tam nějakým způsobem zachycovalo tu historii toho evangelického hřbitova.
7: Sport. Mistrovství světa vodních slalomářů skončilo zlatem Víta Přindiše v kajak krosu. Světový šampion z individuálního závodu na kajaku z roku 2022 ovládl v Oklahoma City kontaktní olympijskou disciplínu, když v závěru finále předjel Švýcara Markse. Mezi ženami skončila Olga Samková šestá. Češi na šampionátu ve Spojených státech získali celkem 7 medailí. Mistry světa jsou kromě Přindiše ještě kajakář Jakub Krejčí a kanoistka Tereza Kneblová. Šéftrenér Jiří Prskavec starší převzal cenu za vítězství v pořadí národů.
8: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
7: Fotbalisté Sparty prohráli úvodní zápas sezóny Šance Ligy v Brně se Zbrojovkou 1-3. Plzeň doma podlehla Liberci taky 1-3. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Baník Ostrava vyhrál ve Zlíně 1-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážky na D3 u Veselí a kolona na 35C u Hodkovic.
9: Na D3 z Českých Budějovic do Prahy dejte pozor, za sjezdem na Jindřichův Hradec na 100. kilometru jsou vysypané hřebíky. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 166,5 sekají trávu v dělícím pásu. Uzavřený je levý pruh a začíná se tvořit kolona. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pomalu za čerpací stanicí MOL na 13. kilometru se dojíždí do kolony kvůli omezení u sjezdu na Židlochovice, zdržení 15 minut. A na silnici 35 z Liberce do Turnova u Hodkovic nad Mohelkou je kvůli stavbě dopravní omezení. Tvoří se kolona, zdržení 20 minut.
10: V Hodkovicích to stojí, tentokrát začíná čelo kolony dost brzy u Rádiorského mlýna v zatáčce.
9: A v koloně udržujte uličku pro záchranáře. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Místy slabý, jinak mírný jižní až jihozápadní vítr. Odpoledne se bude v západní polovině Čech měnit na západní. Teploty 27 až 32 stupňů, v dolním Polabí a po Ohří místy až 34, na horách kolem 23 stupňů. Tolik zprávy. A teď posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Dobrý den a krásnou neděli s vysíláním víkendového radiožurnálu. Pokud se chystáte na nějaký ten výlet, tak třeba na hrad nebo na zámek, tak je možná pravděpodobné a dost pravděpodobné, že tam uvidíte i pracující dělníky, protože řada správců památek totiž to léto využilo k nutným opravám a taky rekonstrukcím, a to právě i během turistické sezóny. No tak za chviličku my se podíváme s našimi reportéry na hrad Pernštejna nebo taky na zámek Lednice.
3: Víkendový radiožurnál
11: a Patricie Str-

0: Hlavní turistická sezóna na památkách se obvykle potkává s tou sezónou stavební, lešení nebo naopak výkopy a u nich dělníky taky letos v létě, co by návštěvníci jste asi potkali. Potkat je můžete i dál na hradech a zámcích. Na Jižní Moravě to třeba jsou hrady Pernštejn a Veveří, ale třeba i zámek v Lednici. Víc se o to zajímala naše reportérka Vlasta Gajdošíková, která už je s námi živě ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tak dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Co přesně se opravuje na Pernštejně a na Veveří a co na to říkají návštěvníci?
1: Tak konkrétně na Pernštejně řeší havarijní stav vykloněnou hradební zeď na prvním nádvoří. Pro návštěvníky to znamená drobné omezení v těsné blízkosti stavby. Větší překážka je čeká na hradě Veveří. Tam dělníci obnovují jižní bránu a vedlejší terasu s oranžerií a neogotickým skleníkem. Vstup do hradu je kvůli tomu možný pouze ze západní bránou, a to až do listopadu příštího roku, kdy mají práce za 120 milionů korun skončit. Po nich vznikne v jižní bráně nové návštěvnické centrum a kavárna. Na zámku v Lednici pokračuje památková obnova katakomb a maurské vodárny, které chce správa zámku zpřístupnit veřejnosti. Zatím musí lidé staveniště s opatrností obcházet. Hotovo má být příští rok na podzim a bude to stát víc než 80 milionů korun. Zhruba stejné náklady i termín dokončení má obnova západního předzámčí zámku ve Valticích. Vznikne tam expozice orientálního umění a depozitáře s badatelnou. A obnova čeká taky střechu zámku v Miloticích. Příští týden začne se tam stavět lešení.
0: Příští týden tedy v Miloticích, pozor, bude se stavět lešení, aktuální opravy památek na Jižní Moravě pro nás. A díky za to, shrnula reportérka Vlasta Gajdošíková. Příští týden taky ale začne oprava jednoho z nejstarších mostů v Česku a nejstaršího na Moravě, svatojánského mostu v Litovli. Víc už teď ale řekne i Sabina Millerová, naše další reportérka ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den. Rekonstrukce mostu v Litovli má začít zítra. Stavba překonává jedno z tamních šesti ramen řeky Moravy. První zmínka o ní pochází z konce 16. století. Stavba za svou bohatou historii přečkala několik velkých povodní, zejména ty v roce 75 a 97. Poslední velká potopa v roce 2024 poškodila jednu z jeho kleneb. Vyřešit to má právě chystaná rekonstrukce. Stejně jako problém se zatékající vodou, která způsobuje narušení nosných konstrukcí mostu. Dělníci například na stavbě izolaci. Pohledové plochy zábradlí z kamenného obkladu zase očistí a opatří hydrofobizačním nátěrem. Most bude po dobu prací uzavřený automobilové dopravě. Chodci staveništěm i nadále projdou, stejně jako cyklisté. Ti ale budou muset se sednout z kola. Práce potrvají zhruba 4 měsíce a na podzim by tak mělo být hotovo.
0: Tak děkujeme. Sabina Millerová ve víkendovém radiožurnálu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Řím, Praha, Výbor pro světové dědictví UNESCO rozšířil svůj prestižní seznam. Žádné nové české památky ani přírodní lokality na něm nejsou, ale to se brzy má změnit. Poslouchejte víkendový radiožurnál.

0: Výbor pro světové dědictví UNESCO má na svém zasedání v Jižní Koreji zařadil na prestižní světový seznam další lokality, tak třeba místo prvního Budhova kázání v indickém Sarnátu, historická města na Komorách anebo mokřady v americkém státu Georgia. Česko tentokrát žádnou památku ani přírodní lokalitu nepřihlásilo, přesto se na rozšíření českých položek na prestižním seznamu pracuje.
1: Na svém seznamu měla paní Eunju tři turistické klenoty – Paříž, Řím a Prahu. Nakonec před třemi lety stihla jenom Prahu a musela kvůli tomu odložit i nákup auta, protože výlet z Jižní Koreji do Evropy a zpátky nebyl levný.
2: Ta cesta nakonec trvala 20 dnů a byla doslova epická. Projela jsem Česko křížem krážem, nikdy na to nezapomenu. Viděla jsem krásná místa, ale vím, že takhle dlouhý výlet už asi nikdy nepodniknu.
1: Dnes je paní Eunju příkladem toho, co pozorují lidé z turbiznisu tady v Ázii dlouhodobě. Logo UNESCO je sice pořád puncem kvality a jedinečnosti, ale čím dál tím více pro starší generaci. Ta mladší dává přednost zážitku, na který většinou upozorní sociální sítě. Potvrzuje to i Michal Procházka, zástupce agentury Czech Tourism v Soulu.
3: Ta mladší generace prostě vyhledává testování za nějakým zážitkem, za lifestylem, designem.
1: Konkurovat K-popu nebo návštěvám míst, kde se natáčely zamilované romance pro stovky milionů asijských diváků, chce ale Česká republika i nadále. Láká hlavně na to, kolik památek UNESCO je k vidění na tak malém prostoru, potvrzuje Kateřina Beránková z Ministerstva pro místní rozvoj.
4: Česko patří vzhledem ke své rozloze k zemím s nejvyšší koncentrací památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO. Aktuálních je 17 a zahrnují kulturní památky i přírodní dědictví.
1: Paní Eunju se teď chystá za zážitkovou turistikou do Japonska a do Kazachstánu. Hlavně prý kvůli lokální kuchyni. České ministerstvo kultury mezitím připravuje návrh, na jehož konci by se na seznamu světového dědictví UNESCO mohly v budoucnu objevit třeba papírna ve Velkých Losinách, česká pivní kultura nebo hořické pašijové hry. Z Jižní Koreji David Jakš, Radiožurnál.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
2: No, Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
1: Fakt? A kdy zjistím víc?
2: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
3: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
4: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance ligy i na webu.
5: Radiožurnál posloucháte v 11:30. Zprávy má Marek Sedláček.
6: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 680 let. Radiožurnálu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů, bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze, byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Narodil se 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 69 přednášel na dvou univerzitách v USA. Čeští policisti se zapojili do pátrání po útočníkovi, který včera večer v Berlíně najel autem do pochodu na podporu LGBT lidí. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocán. Podle něj němečtí kolegové požádali o spolupráci všechny okolní země. Útočník jednu ženu zabil a dalších 16 lidí zranil. Z Česka se do pátrání zapojila hlavně Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Podrobnosti přidáme v hlavních zprávách za půl hodiny. Rumunská stíhačka F-16 sestřelila další dron, který narušil rumunský vzdušný prostor. Jde už o třetí incident za poslední tři dny. Informuje o tom rumunské ministerstvo obrany s tím, že pilot stroj sestřelil nad Černým mořem asi 12 kilometrů severovýchodně od města Sulina. To leží v blízkosti hranic s Ukrajinou. A Jiří Lábus převzal na letní filmové škole v Uherském Hradišti výroční cenu Asociace českých filmových klubů za významný přínos filmu. 76-letý herec a komik si ocenění převzal v kině Hvězda před projekcí snímku Klauni.
4: Sport.
6: Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson hrají o deblový titul na pražském turnaji okruhu WTA. Jejich zápas proti Britkám Dartové a Lamsdenové sleduje na štvanici David Prouza.
7: 30-30 a 3-3, ryze vyrovnané finále na podání Laura Samson, která před malou chvílí udělala chybu z backendu, a tak se teď bude hrát o potenciální breakball pro britský pár Dartová-Lamsdenová. Můžete poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu Sport ze štvanice, David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 u Devíti křížů a na D2 u Blučiny. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna u Devíti křížů na kilometru 167 sekají trávu. Uzavřený je levý pruh, je tam kilometrová kolona na necelých 10 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za čerpací stanicí MOL z 15. kilometru čekejte kolonu. Je to kvůli dopravnímu omezení, zdržíte se 20 minut. Na D8 z Prahy do Ústí

0: 553 553. Počasí.
1: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky, teploty 27 až 32 stupňů, v dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34 stupňů Celsia, na horách kolem 23. Tolik zprávy. A teď už zase posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: I s pozvánkou do Vrchlabí, do Krkonoš, vrchlabské hudební léto oslavuje totiž varhanářskou tradici a zazní tam troje historické varhany. A bude to teď v neděli v 19 hodin. V klášterním kostele svatého Augustína vystoupí studenti z tamní základní umělecké školy a představí se i vzácné historické nástroje staré i 300 let. Víc se dočtete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Zákona o podpoře sportu ministra Borise Šťastného z motoristů by se měl totiž rozšířit i o takzvanou Internety Unit. Zabývala by se třeba prevencí diváckého násilí nebo taky širší ochranou sportovců. A právě teď ve víkendovém radiožurnálu o těch chystaných změnách budeme mluvit s Adélou Burešovou. Dobrý den.
1: Hezký den. Celkem by šlo o tři další odvětví, kterým by se výbor nově věnoval. Jak jsme řekli, jednou z nich by tedy byla prevence diváckého násilí, typicky třeba na fotbalových stadionech. Dále potom safeguarding, tedy posílení férového a bezpečného sportovního prostředí. A tím posledním pilířem je pak prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, tedy match fixingu. A podle předsedy antidopingového výboru Martina Číška by se v tomto ohledu mohlo Česko inspirovat v zahraničí.
2: Třeba v té oblasti toho matchfixingu tam potom to funguje, že tam je nějaký zástupce sázkových kanceláří, který je v kontaktu s někým tady z toho Integrity Unit a vlastně se tam řeší ta metodika, vyhodnocují se různý fotbalový utkání a pak se když tak přivolává policie, když je tam nějaký podezření.
1: Antidopingový výbor ale nebude mít žádné sankční pravomoci, více by měl naopak spolupracovat se sportovními svazy, kterým by dával třeba metodiky nebo doporučení, jak tyto negativní jevy ze sportu eliminovat. A dodám, že tato novela ministra Šťastného má i podporu opozice, jak nám potvrdil poslanec ODS Karel Haas.
0: No, zmiňovali jsme i divácké násilí na stadionech. Tam ale ministr pro sport Šťastný uvažoval o kamerách na stadionech, tak v jaké fázi tenhle ten návrh je?
1: Tento návrh je teď v paragrafovém znění, musí tedy ještě projít připomínkovým řízením a spolupracuje na něm taky ministerstvo vnitra. Nevhodným chováním fanoušků by se pak zabývala Národní sportovní agentura, pokračuje ministr Šťastný.
3: Především předpokládáme, že od příštího roku přijetím dalšího zákona bude Národní sportovní agentura provozovatelem vlastně databáze jako nejvyšší správní úřad, která právě bude sloužit k tomu, aby ti nezvaní hosté, kteří se dopustí něčeho na stadionech, tak už se na něj nedostali.
1: U tohoto návrhu ale už politická shoda není. Podle poslance ODS Karla Haase by mělo před plošným skenováním Česko využít a vymáhat všechny zákonné prostředky, jako je třeba zákaz pyrotechniky na stadionech. Hlavní problém českého sportu podle něj navíc násilí fanoušků není.
4: Z pohledu ekonomického je určitě větší problém match fixing, z pohledu lidského bude nepochybně větší problém, řeknu, bezpečné a respektující prostředí. Těch důležitých věcí je hodně, takže mě občas mrzí, že se třeba na základě derby Sparta Slavia jako prezentuje nebo zvýrazňuje násilí na stadionech, ale myslím si, že to není úplně ta alfa omega.
1: A pokud návrh projde, měl by podle Šťastného platit od příští podzimní ligové sezóny.
0: Tak antidopingový výbor tedy od toho příštího roku by se mohl rozšířit o takzvanou Integrity Unit. Jak jste slyšeli, počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou představil ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. A mluvili jsme o tom teď ve víkendovém radiožurnálu s naší reportérkou Adélou Burešovou. Tak děkujeme a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

Před chvílí jsme ve vysílání víkendového radiožurnálu mluvili o výboru pro světové dědictví UNESCO, který rozšiřuje svůj prestižní seznam. Sice, že žádné památky z České republiky ani přírodní lokality zatím na něm nejsou, ale to by se mělo změnit. Tak aktuální zpráva říká, že na seznam UNESCO byl zapsán řecký Olymp a starověká japonská města Asuka a Fujiwara. Organizace o tom rozhodla na zasedání v Jižní Koreji. Další informace z vysílání víkendového radiožurnálu, tak ty budou za pár minut patřit zase sportu, bude to tenis. Ve finálovém dni tenisového Live Sport Prague Open hrají dvě české reprezentantky, Lucie Havlíčková s Laurou Samson, a bojují o titul v deblu. A právě tady na ten zápas se na Štvanický Centrál Kurt vydáme za chvíli za naším reportérem.

0: Tenistky Lucie Havlíčková s Laurou Samson bojují na Live Sport Prague Open o titul V4 hře. No a právě ten finálový zápas proti britské dvojici Dátová Lumsendová vidí a reportuje pro víkendové vysílání radiožurnálu David Prouza.
1: Bohužel špatné zprávy, dílčí špatné zprávy ze Štvanice, protože Češky právě teď prohrály a je to možná i slyšet podle kulisy, která tady teď aktuálně žádná není. 4-6 první sadu stačilo k tomu jediné v úvozovkách, to, že Laura Samson si jednou neudržela své podání v průběhu první sady. No a naopak Britky jsou zatím na servisu 100%, takže před malou chvílí Harriet Dartová podržela svůj servis a je to tedy 6-4 pro ryze britský pár. Ale připomínám také to, že Havlíčková se Samson se probojovali do finále také po třicetové bitvě a také prohráli první set, tak věřme, že ta otočka je třeba ještě ve hvězdách pro Havlíčkovou se Samson, které tady obhajují finálovou účast, ale rádi by samozřejmě to vylepšili ještě o ten jeden pověstný krůček. Doplním také to, že až skončí tenhle zápas, tak nás čeká finále singla, tam už bohužel bez české účasti, protože Ukrajinka Snigurová včera porazila Terezu Valentovou a Rakušanka také pak v třicetové bitvě vyřadila zase Barboru Krejčíkovou. Takže ukrajinsko-rakouské finále, které má naplánovaný start okolo 14. hodiny, ještě až skončí 4 hry mezi Havlíčkovou Samson a Dartovou Sumzdenovou, tak nás tady čeká takový speciální ceremoniál a vzpomínka věnovaná 40-letému výročí finále poháru federace, které se tu hrálo právě tady na Štvanici mezi Československem a Spojenými státy a budou tady účastnice všechny, celý československý tým v čele třeba s Hanou Mandlíkovou nebo Helenou Sukovou. Tak ještě jednou reportérsky se rozloučím. 4-6 první set Havlíčková Samson, Dartová s Lumsdenovou jsou o trochu blíže zisku celého titulu na Live Sport Prague Open ze Štvanice. David Prouza, Radiožurnál.

0: Tomáš Pavlíček ve vysílání víkendového radiožurnálu teď ve studiu se mnou, aby nás pozval k poslechu publicistiky ve 12 hodin a 10 minut po hlavních zprávách. Tomáši, dobrý den. Jaká témata to budou?
1: Tak na úvod budeme mluvit, jak jsme předeslali už včera s předsedou poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou, a budeme mluvit o jeho cestě do Číny. Ptáme se ho, jak pokročily snahy o znovu otevření leteckého spojení mezi Prahou a Šanghají, o zrušení víz, nebo nás také zajímá osud českého občana, kterého zadrželi čínské úřady. Další téma. Německo šokoval útok na pochod hrdosti v Berlíně, při kterém jedna žena zahynula a 16 dalších lidí utrpělo zranění. Co víme o mladíkovi podezřelém z tohoto činu, který měl být napojený na islamistickou scénu? Může mít ten incident i politické následky? Naším hostem bude politolog Lukáš Novotný. No a na závěr, na odlehčení z úplně jiného soudku, nebo spíš kurníku. Já bych se tě zeptal, Patriko, jestli by si uvažovala o chovu slepic.
0: Uvažovala, kdybych na to měla prostor, ale rodiče chovali slepice hodně dlouho.
1: Tak to máš z první ruky, já bych třeba se o to pokusil někdy, a podle toho, jaké jsou podmínky, a na ty podmínky právě se budu ptát.
0: Jsou takové i ty sdílené chovy, ne?
1: Ano, ano, jsou komunitní kurníky a další věci, ale já se na to zeptám Josefa Dvořáka, chovatele slepic, co to všechno obnáší, a když se to dozvědí naše posluchači, třeba si také pořídí slepice.
0: Tak budeme poslouchat nejenom hlavní zprávy přesně ve 12 na Radiožurnálu i na Plusu, a potom tady publicistika s Tomášem Pavlíčkem. Díky za tím, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Všem bonžovi.

0: Radiožurnál je 12 hodin. A vysíláme hlavní zprávy.
1: Německá policie dál pátrá po pachateli útoku v Berlíně. O pomoc požádala i české kolegy. Zemřel výtvarník a hudebník, někdejší ředitel Národní galerie Milan Knížák, bylo mu 86 let. Fotbalisti mistrovské Slavie vstoupí zápasem se Slováckem do nové sezóny šance ligy. Omezení brzdí provoz na D8 na 25. kilometru směrem do Ústí nad Labem a bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů Celsia. Je neděle 26. července, klidné poledne vám přeje Marek Sedláček.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Německá policie stále pátrá po muži, který večer vjel autem do davu lidí v Berlíně. Ti se účastnili pochodu na podporu práv sexuálních menšin. Po útoku jedna žena zemřela, dalších 16 lidí je zraněných, několik vážně. Pachatelem útoku je údajně 21-letý muž, který se pohyboval v islamistických kruzích.
3: Podezřelý podle vyšetřovatelů vjel menší bílou dodávkou mezi lidi v parku Tiergarten, nedaleko Braniborské brány. Pak z auta vystoupil a utekl. Organizátoři kvůli tomu potom předčasně ukončili takzvaný Christopher Street Day, jednu z největších oslav příslušníků LGBT komunity v Evropě. Podle policie není známý motiv činu. Úřady ho vyšetřují jako teroristický útok. O pomoc s vyšetřováním požádali i české kolegy, říká tiskový mluvčí policejního prezidenta Josef Bocán.
4: V současné době nemáme informace, které by hovořily o tom, že by se ten podezřelý měl pohybovat na našem území.
3: Útok na berlínském Prideu odsoudili jako odporný čin proti společnosti starosta Berlína Kay Wegner i spolkový kancléř Friedrich Merz. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Hasiči na jihozápadě Francie dál bojují s rozsáhlými lesními požáry. Úřady nařídily evakuaci dalších 55 tisíc lidí v okolí města Bordeaux. Už předtím muselo domovy opustit víc než 200 tisíc lidí. Podle agentury AFP požár v regionu znovu výrazně zesílil.
5: Nejvíc je zasažený departmán Žiron. Úřady tam částečně uzavřely důležitou dálnici a francouzské státní dráhy později oznámily, že do odvolání přeruší železniční dopravu na jednom z úseků jižně od Bordeaux. Paříž nasadila do bojů s požáry 1400 hasičů a pomáhají i vojáci nebo hasiči ze zahraničí, včetně těch z Česka. Francouzský ministr vnitra Laurent Nunez pro Listla Tribun řekl, že bude trvat dlouho, než se oheň na jihozápadě země podaří dostat pod kontrolu. Další evakuaci dílo večer taky Španělsko. Hasiči tam bojují s plameny v okolí Madridu. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
1: Ve věku 680 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Radiožurnálu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
6: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
7: Smích jako pláč, láska je zášť.
6: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
8: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
6: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
9: Víme, co se děje u vás.
1: Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v něm hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a taky platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMSek neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, jak říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
10: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Víc informací se dozvíte na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. V Česku se zatím letos přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojení.
11: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
12: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
13: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
12: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Zaměstnavatelé loni řešili přibližně 630 000 pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně tak bylo úrazů asi o 200 víc. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce v létě častěji řeší úrazy i brigádníci.
14: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
15: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
14: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
16: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
14: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Pláže v Normandii jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Organizace je tam zařadila při zasedání v Jižní Koreji. Na plážích Utah, Omaha, Gold, Sword nebo Juno se v červnu 1944 vylodili spojenci, kteří přispěli k porážce nacismu a konci druhé světové války v Evropě.
17: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách.
18: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí.
17: Popsal Českému rozhlasu Denny, který na pláže v Normandii jezdí se svým obojživelným vozem Duck a vypráví o operaci Overlord. Prezident regionu Normandie Hervé Morin doufá, že zápis pláží na seznam UNESCO přivede do oblasti další milion turistů, kteří tam zůstanou v průměru až 5 dnů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
19: Sport. Vodní slalomář Vít Přindiš na závěr mistrovství světa ovládl závod v kajak krosu. Češi tak na šampionátu v Oklahoma City získali celkem 7 medailí, z toho 3 zlaté. Fotbalisté mistrovské Slavie Praha vstoupí do nové sezóny Šance ligy. Šampioni z posledních dvou ročníků přivítají v 15 hodin na svém stadionu Slovácko. Od 17:30 následuje zápas Jablonce s Olomoucí a od 8 večer se utkají Hradec Králové a Pardubice. Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson hrají na pražském turnaji okruhu WTA o titul v deblu proti Britkám Dartové a Lumsdenové. Podrobnosti přidá David Prouza.
20: 4-6 prohráli Havlíčková se Samson první sadu, v té druhé ale vedou 2-1 a při servisu Lumsdenové mají breakovou příležitost. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
19: O titul ve dvouhře se později utkají Ukrajinka Snigurová s Rakušankou Tagerovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Zdržení na D2 u Blučiny a na D3 před Miličínem. Na D2 z Bratislavy do Brna za čerpací stanicí MOL z 15. kilometru pojedete v koloně více než 20 minut. Provoz brzdí omezení u sjezdu na Židlochovice. Na D3 z Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny ze 64. kilometru pojedete v koloně. Nesouvisle se táhne až před Olbramovice po silnici 3. Celý úsek pojedete zhruba 35 minut. Na D8 z Prahy do Ústí za sjezdem na Mělník z 21. kilometru kolona kvůli omezení zdržení 25 minut. A na pražském okruhu směrem na letiště před sjezdem na Dejvice zpomalíte na 28. kilometru. Za nájezdem z Evropské se srazila dvě auta a je to na téměř 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky, teploty 27 až 32 stupňů Celsia, v Dolním Polabí a Poohří výjimečně až 34 stupňů, na horách kolem 23. Tolik hlavní zprávy. A teď začíná polední publicistika s Tomášem Pavlíčkem.
0: Jaké výsledky přinesla pro podnikatele a turisty cesta předsedy sněmovny Okamury do Číny? Proč došlo k útoku na pochod hrdosti v Berlíně a jak časté jsou v Německu podobné incidenty? A proč stoupá v Česku počet lidí, kteří si doma chovají slepice? Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se vrátil z návštěvy Číny. Byla to první cesta jednoho z nejvyšších českých ústavních činitelů po 7 letech. Cílem cesty mělo být rozšíření příležitostí pro české podnikatele v Číně, možnost obnovení přímé letecké linky Praha-Šangaj anebo zrušení vízové povinnosti. Čínská média vyzdvihovala návštěvu coby ukázku obratu na české politické scéně. Cesta se odehrála v době, kdy Peking zadržel českého občana, kterého vyšetřuje kvůli údajnému ohrožení státní bezpečnosti. V Česku je od začátku roku ve vazbě čínský občan obviněný ze špionáže. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD je teď v našem přenosovém voze. Dobrý den.
4: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Nejprve k tomu, co jste před odjezdem zmiňoval nejčastěji. Podařilo se domluvit zrušení vízové povinnosti pro Čechy a přímou leteckou linku Praha-Šangaj?
4: Ano, tato jednání jsme otevřeli. Určitě víte, že když k někomu jdete na návštěvu po 7 letech, tak vám žádná návštěva neodsouhlasí všechno i hned. Důležité bylo ta témata otevřít. A já si myslím, že jsme je otevřeli jak zrušení vízové povinnosti pro české turisty, protože po Fialově vládě jsme bohužel pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, tou druhou je Litva, která má turistická víza do Číny. Podařilo se předjednat i otevření té přímé letecké linky Praha-Šanghaj. Předpokladem pakliže ty vztahy budou dále, bude probíhat ten dialog vzájemný, tak hovoříme o podzimu nebo létě, v lepším případě příštího roku, protože samozřejmě to dálková linka velkým letadlem, je potřeba spolu s tím dělat i velký marketing, aby se to všechno naplnilo. Proto jsem měl také jednání s největší čínskou cestovní kanceláří Spring Tour. Jednal jsem i s celým vedením letecké společnosti China Eastern Airlines, která je jednou z největších leteckých společností na světě, jednou z deseti největších na světě. A všechno jsme toto projednali.
0: A můžu se zeptat, omlouvám se, že vás přerušuji, jestli se můžu zeptat i na tu vízovou povinnost, je nějaký výhled, kdyby mohla být zrušena?
4: Tak, myslím, že by to mohlo být příští rok, ale bude záležet na pokračování dialogu. Ta jednání se podařilo otevřít, to úplně bezesporu. Ta odezva z čínské strany na všechna ta témata, o kterých hovořím, je kladná. Projednali jsme to ze všech stran. Já mám s tímto východoazijským trhem, jak víte, desítky let zkušenosti a velmi úspěšně, takže tu mentalitu znám. A teďka samozřejmě, já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, jo, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány a už na úrovni i ministerstva zahraničí, i diplomatů, i co se týče té letecké linky a podobně, co se týče letiště Praha, státního podniku, ty tam byly se mnou, dva manažeři, kteří to mají na starosti, takže už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
0: Kromě těch manažerů letiště Praha, tak společně s vámi jela do Číny širší skupina podnikatelů. Dohodli tam nějaké kontrakty nebo přísliby spolupráce?
4: Ano, je to tak. Účastnili se té podnikatelské mise, se účastnili už i firmy, které tam přímo už spolupracují a chtěli rozvinout spolupráci. Mají tam už i svá zastoupení, to znamená, jsou tam přímo Češi, kteří tam pracují, anebo ty čínské firmy mají už svoje pobočky i svoji pobočku mají v České republice. Takže ten předpoklad toho rozvoje je, vím už i o konkrétním kontraktu na základě toho business fora, které jsem otevřel, budou to stroje v oblasti obnovitelných zdrojů. Takže to, co po těch 7 letech se v rámci možností, co jsme otevřít mohli, tak jsme otevřeli. Chystáme další podnikatelskou delegaci, ta by měla být právě nejpozději do jara příštího roku, opět ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, právě ve spolupráci s nimi členové Svazu průmyslu a dopravy mě také doprovodili a v neposlední řádě mě taky doprovodil ředitel mezinárodní odboru, to všechno bylo na moji žádost, ten ředitel byl letiště Praha a podobně, ministerstva kultury, kde jsme otevřeli z vedení ministerstva kultury a cestovní ruchu Čínské lidové republiky, jsme otevřeli tu možnost zapůjčení té světové výstavy terakotové armády, ale ovšem se bude jednat, ale ta odezva je v tuto chvíli po těch 7 letech po té návštěvě, to byla první návštěva, taky vesměs pozitivní.
0: A předpokládáte tedy, že naváže na tu vaši cestu návštěva nějakého vysokého českého představitele, dejme tomu se mluvilo o vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi?
4: Určitě, určitě. Hovořil jsem i s panem premiérem. Ideální by bylo, kdyby na tu můj návštěvu navázal pan premiér a to si myslím, že by bylo velmi vhodné. S vicepremiérem Havlíčkem jsem o tom už mluvil několikrát. Tam si myslím, že víceméně jsme domluveni. Opět by to byla součástí, byla podnikatelská mise, no a na těch vztazích je dobré pracovat.
0: Tak během jednání vaší delegace v čínském parlamentu padly podle ministra zahraničí Petra Macinky nové informace o Čechovi, kterého Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Jaká je tedy v tuhle chvíli situace?
4: Tak já jsem požádal před svojí cestou ministerstvo zahraničí, aby mě doprovodil z ministerstva zahraničí někdo na úrovni náměstka, což jsme si samozřejmě vyhověli, protože já jsem chtěl, abych ve všech těch tématech, o kterých jsme i v tomto rozhovoru hovořili, tak abych měl maximálně možné silné složení i po té odborné stránce. Tuto otázku jsme otevřeli. Čínská strana otevřela samozřejmě i tu otázku čínského občana v České republice a já právě v zájmu toho, že ta jednání jsou otevřena tak, abych neohrozil další vývoj, tak nemůžu podávat podrobnější informace. Tyto informace, teď už to bude v gesci ministerstva zahraničí a profesionálů, ale ta jednání jsou otevřena, ano.
0: Ano, a vyplynulo z toho jednání, tedy když jste sám říkal, že Čína zmínila i ten případ toho zadrženého Číňana na českém území, že Peking si přeje výměnu obou zadržených?
4: Tak já opravdu nemůžu uvádět podrobnosti, nicméně si troufám tvrdit, že tyto dva případy určitě nejsou spojené, jak některá média spekulovaly. To z toho jednání nevyplynulo, že by měl být spojená a máme i informace samozřejmě v předstihu i naše ministro zahraničí. Nicméně podařilo se to otevřít a teď to bude opravdu otázkou další jednání. Nicméně to, co můžu říci a ty závěry téhleté cesty jsou takové, že by tyto případy neměly ohrozit to nastolení té politiky vzájemného respektu a vzájemného porozumění v souladu s programovým prohlášením naší vlády. To znamená, že chceme mít i s globálními velmocemi standardní vztahy, tak jako to mají všechny západní demokratické země.
0: No, on třeba náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský řekl Českému rozhlasu, že když jste otevřeli tu otázku Čecha zadrženého v Číně, tak druhá strana uvedla, že mají také svůj případ, čili to vypadá, že ano. Ty obě záležitosti opravdu spojují.
4: Tak já
0: že to není rozděleno.
4: No, to bych neřekl, to je spíš byla akce reakce, protože já jsem to téma proaktivně otevřel a pak jsem předal slovo náměstkovi, z toho důvodu tam taky jel, já jsem u všech jednání samozřejmě byl, protože jsem je osobně otvíral, ale to byla spíš akce reakce.
0: Čína je známá tím,
4: myslím, to, když jsme to otevřeli, tak byla ta reakce z té strany, nikoliv, že by ta zadržení byla akce reakce, to se tam nepotvrdilo a ani tyto informace upřímně nemáme interně.
0: Čína je známá tím, že tyhle cesty využívá ke svým propagandistickým účelům. Prospěl podle vás například českým výrobcům aut, když jste v Číně pochválil kvalitu a vyspělost tamních elektrických vozů, kterou ale, jak víme, stát masivně dotuje a které jsou na evropském trhu přímými konkurenty?
4: Tak já si myslím, že já tu vaši otázku chápu, jo, ale když se podíváte, že Čínu a i čínské technologické podniky naštěvují američtí vysocí politici, západoevropští vysocí politici, a teď jenom za poslední 2 roky, když si vemte, byl tam španělský premiér, německý kancléř, americký prezident letos, americký ministr zahraničí, ministři Rakouska, Dánska, Finska, Irska, Slovenska, ano, to znamená, rozumím. Ty náštěvy jsou zcela standardní, Ale oni současně se samozřejmě vyjadřují. Ne.
0: Ano, oni současně říkají, že tam je právě to, že Čína využila masivní dotace na podporu svých aut a že do jisté míry využila i know-how evropských automobilek a že tady neexistuje úplně rovný přístup a kvůli tomu vlastně zavedla Evropská unie cla na čínské elektromobily. To tam zmíní.
4: Pane rektore, ta situace je ještě o něco tristnější, než tady jakoby naznačujete. Evropská unie nejprve myslí Green Deal, nejprve myslí zrušení prodeje aut spalovacích motorů od roku 2035, já s tím prostě nesouhlasím, no a potom zjistíme, že nás čínská konkurence předběhne. To je opravdu jak v Kocourkově, to je opravdu totální selhání vedení Evropské unie a těch prounijních politiků a teď si nalijeme čistého vína. I západní politici, když navštívili ty automobilky a já, protože jsem automobilový fanoušek velký, 10 let jezdím tady Škodovkou v soukromí a fandím samozřejmě českému výrobci, tak na první pohled musíme uznat, že ty technologie prostě jsou vpředu.
0: Ano, tak
4: jestli si budeme něco nalhávat a budeme se vymlouvat na nějaké dotace a na nějaké jiné věci, tak nám fakt ujede vlak. To znamená...
0: Ano, ty dotace tam v každém případě jsou, to přiznávají všichni.
4: No ty jsou i české strany.
0: Rozhodně ne takové jako v Číně.
4: Ty jsou i z unijní strany.
0: Já vám děkuji vám za rozhovor.
4: Ještě jenom jednu větičku. Měl bychom se opravdu podívat na líci čistého vína a začít opravdu makat na tom, aby ten evropský průmysl, aby nám ta Čína neutekla. Já to říkám opravdu úplně na rovinu. Já faním Evropy, já jsem český politik, ale neměli bychom si nalhávat, jaká je realita, zrušit tu byrokracii, snížit omezení v rámci Evropské unie a zvýšit konkurenceschopnost. Děkuji.
0: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD byl naším hostem. Děkuji vám. Naslyšenou.
4: Děkuji moc a mějte se hezky, hezkou neděli.
0: Tisíce policistů v Německu, ale i v dalších evropských zemích pátrají po muži, který je podezřelý, že vjel dodávkou do lidí na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Při incidentu, který se odehrál v sobotu večer, podle úřadů zahynula jedna žena, dalších 16 lidí utrpělo zranění. Úřady z útoku podezírají Abdula B., který je údajně napojený na islamistickou scénu. Německá policie požádala o spolupráci okolní země i Česko. Německý kancléř označil čin pachatele za odporný. Naším hostem je Lukáš Novotný, politolog z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Je jasné, jak se celý ten incident odehrál?
3: No tak já mám informace samozřejmě zatím jenom z médií. Vím, že u nás byly zmínky o té akci nebo o té události až ráno, ale mělo se to udát včera večer, asi v 10 večer. Kdy vozidlo Citroën dodávka narazila do skupiny lidí a následně do stromu, přičemž ten Abdul, kterého už jste zmínil, má to být majíc o mladého člověka, 21 let libanonského původu, tak vlastně z místa utekl. Pokud vím, tak je dosud vlastně jako potvrzená i jedna mrtvá osoba, nějakých 15-16 je vlastně zraněných. Pro mě je zajímavé to, že ten člověk je spojován s islamistickou scénou v Berlíně. Už působil nebo už byl i v nápravném zařízení a evidentně se vlastně ho nepodařilo nějakým způsobem tady napravit a teď vlastně provedl tohleto a myslím si, že z nějakého širšího třeba i, nechci tím nudit, ale politologického hlediska může být zajímavé to, jak vůbec s těmito osobami pracovat, pokud se jako mladiství dostanou třeba do nějakého nápravného zařízení, tak aby opravdu prostě poznali, že součástí našich hodnot není to, aby jsme, když se někde slaví, prostě někde v sobotu v ulici, v Tiergartenu, tak aby někdo vzal dodávku a napálil to prostě do lidí a do stromu a pak utek.
0: Čili myslíte si, že to v podstatě otevírá nejenom otázky té bezpečnosti, co o něm ty tajné služby věděly dopředu, jakým způsobem s ním pracovali, jak třeba ochránit podobná shromáždění, ale i to, jak se chovat k lidem, kteří jsou, dejme tomu, členy nějaké extremistické skupiny a byli v nějakém nápravném zařízení, tak jak s nimi dál pracovat?
3: No ano, protože vlastně existují přímo deradikalizační programy v některých zemích. Jo? V Česku to třeba není, obecně ta bývalá východní Evropa to nemá. Třeba Německo má tyhle ty exitové programy, ale myslím si, že tohle právě je velmi specifický případ jednak člověka, tedy patrně s migrantským původem, jak říkám, ještě neznám celou tu jeho biografii, a potom i vlastně mladého člověka, takže vlastně tady je to ještě vlastně o to složitější a spadá to do nějakého prostě širšího kontextu toho, jak se Německo vypořádává nebo nevypořádává s islamistickým terorismem, a zároveň samozřejmě víte, že dlouhodobě se v Německu řeší i téma bezpečnosti těchto velkých veřejných akcí. V tomto případě tedy šlo o tu ochranu účastníků, ono se to jako de facto, je to vlastně ta Pride, je to vlastně takový ten festival, vlastně jeden z největších vlastně jako vůbec festivalů tohoto typu na podporu LGBTIQ komunity vlastně v Evropě. Vlastně nějaký jako vyšší 10 000 lidí se pohybovali tou dobou vlastně v ulicích Berlína. Pokud vím, já jsem si vyhledal, že už bylo asi o 48. ročník a vlastně poprvé se tahle ta akce vůbec koná nikoli jako jednodenní, ale jako dvoudenní. Bylo zajímavé, že evidentně měli připravený i nějaký takový ten krizový scénář, abych tak řekl, protože pokud vím, tak se podařilo i poměrně rychle a organizovaně tu akci ukončit a ty davy se vlastně jakoby rozcházely bez toho, aniž by třeba násilí vyvolávalo další násilí nebo nějaké další problémové věci.
0: A ještě bych se na závěr zeptal a poprosím o stručnou odpověď. Kancléř Merz, jak jsme slyšeli, označil ten čin za odporný, je to podle něj útok na celou společnost, která je otevřená a miluje svobodu, ale je možné, že tohoto incidentu využijí některé politické síly k posílení své agendy?
3: Divil bych se, kdyby tomu tak nebylo. Alice Weidel, předsedkyně AfD, zatím dala jen velmi krátký tweet o tom, že lituje těch obětí, které se odehrály, ale je třeba si uvědomit, že nás čekají v těch dvou východních pomačkových spolkových zemích, Sasku, Anhaltsku a Mecklenburgsku, před ním Pomořansku, zemské volby. AfD už tam s přehledem vítězí a myslím si, že tohodle toho činu 100% využijí do té horké fáze kampaně.
0: Lukáš Novotný, politolog z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, byl naším hostem. Děkuji za naslyšenou.
3: Já děkuji. Naslyšenou.
0: A teď úplně jiné téma. Domácí chov slepic je v Česku stále populárnější. Internetové obchody zaměřené na potřebné vybavení hlásí za první pololetí letošního roku rekordní prodeje. Například zájem o kurníky vzrostl o 26%. Češi chovají slepice na zahrádkách, ale vznikají i komunitní kurníky a někteří z nich si pořizují drůbež, dokonce i na balkon. Co Čechy vede k tomu pořizovat si vlastní slepice? I na to se zeptám chovatele Josefa Dvořáka ze statku Dvořák. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Tak proč je větší zájem o vlastní slepice? Je to podle vás jen vyšší cena vajec, nebo tam vidíte i jiné důvody?
5: No, hejte, už jsem v té oblasti asi 33 let, takže můžu říct, že vždycky, když roste třeba cena vajec, tak se u nás zvedá poptávka po kuřicích nebo po těch vynešených slepicích. Takže víme, že se to takhle děje i s tou cenou. Momentálně cena vajec se drží poměrně vysoko. My chovatelé nebo výrobci vajec doufáme, že se udrží nadále, protože jsme konečně po dlouhých letech, skoro bych řekl desetiletích, za tu naši práci odměněni.
0: A můžu se zeptat, pokud chce někdo začít chovat slepice pro domácí použití, tak jaké jsou podmínky chovu? Musí se někde registrovat, splnit nějaké podmínky?
5: Já si teď nejsem jistý, určitě se chystá něco i pro drobno chovatele, tohle úplně nesleduju, jako bavíme se o počtech 10-20 slepiček, já se pohybuju v těch číslech vyšších, protože se tím živím, ale myslím si, že zatím není legislativa, že by kvůli takovému počtu se musel někdo někde registrovat.
0: No a co všechno takže prakticky potřebuju pořídit, když chci začít chovat třeba nějakých 5-6 slepic?
5: Ano, já bych začal úplně od začátku tím, že nejdůležitější to dělat ne právě z těch důvodů, který jsem zmiňoval na začátku, z těch ekonomických,
7: ale z těch, že opravdu člověk si pořizuje živý zvíře, že se mu bude muset každý den věnovat, že to chce dělat, protože má rád, nebo že prostě má rád zvířata a takhle. Určitě poslední, proč bych si je pořizoval, jsou jenom ekonomický důvody.
0: No a jak náročné jsou slepice na čas chovatele, tedy když o tom mluvíte?
7: Tak bavíme-li se o drobnochovu 10 slepic, tak řádově dokážu si představit, že to zabere třeba 1/4 hodiny denně, kdy se musí denně pozbírat vejce několikrát denně, třeba 2x denně dopoledních hodinách a zkontrolovat zdravotní stav, to znamená si holky obejít a zjistit, jestli jsou všichni zdraví a veselí a hraví. A v podstatě se jednou třeba za týden záleží jak podle toho kudníku. Samozřejmě vykydat, vědět, že v nějaký periodě je dobrý kurník dezinfikovat, ať už přítomnosti slepic, nebo nějakým
0: musí
7: způsobem,
0: tomu člověk ten, ano, dát ale ten čas a lásku. Já vám moc krát děkuju. Děkuju tolik, Josef Dvořák ze statku Dvořák, díky a naslyšenou.
7: Mějte se hezky, děkuji, nashledanou.
0: A Tomáš Pavlíček přeje hezké odpoledne.
8: Už je 12 hodin a 30 minut. Právě Radiožurnálu a s nimi Marek Sedláček.
22: Ve věku 680 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Radiožurnálu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Knížák stal u zrodu českého undergroundu. Po změně režimu byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze a několik let vedl taky Národní galerii. Kromě výtvarného umění a hudby se věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Knížák byl zároveň příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Policisti dál čekají na znalecký posudek kvůli úniku kejdy do řeky Dyje. Z měsíce výkalů hospodářských zvířat se dostala do toků na Znojemsku před půl rokem potom, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Vodárny kvůli tomu nemohly několik dní pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže. Generální tajemník OSN Antonio Guterres pokračuje v návštěvě Sýrie. Včera se sešel s prezidentem země Ahmadem Sharou. Ten se dostal k moci po svržení diktátora Bašára Asada na konci roku 2024. Shara byl zároveň do té doby na teroristickém sankčním seznamu Rady bezpečnosti OSN. Guterres Sýrii navštívil jako první šéf OSN od roku 2009. A do švýcarského Valle se sjela asi 100 hráčů na alpský roh. Město tradičně organizuje mezinárodní festival Alphornu. Slavnosti provází folklorní vystoupení tanečníků, hráčů na kravské zvony a zpěváků, kteří si osvojili techniku takzvaného jodlování. Vrcholem festivalu je mezinárodní soutěž o nejlepšího hráče na alpský roh.
23: Sport.
22: O deblový titul na tenisovém turnaji WTA v Praze hrají Češky Lucie Havlíčková a Laura Samson proti britskému páru Dartová-Lumsdenová. Podrobnosti má David Prouza.
20: 4-6 a 4-5, to je skóre, které vidí Češky Havlíčková se Samson, když se podívají na výsledkovou tabuli. Teď to je tady krátká přestávka, po ní Britky Dartová-Lumsdenovou půjdou podávat na vítězství v turnaji. Přímý přenos nabízíme na Radiožurnálu Sport. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Omezení na D8 u Roudnice a nehoda v Lipské v Praze. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 22. kilometru počítejte s kolonou. Na 25. kilometru je dopravní omezení a kolona je už na více než půl hodiny. Pokud nechcete čekat, dá se jet z exitu 18 po souběžné silnici. S5 najedete na 29. kilometru. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny ze 64. kilometru pojedete v koloně, nesouvisle se táhne do Milíčína, je to na 20 minut jen silným provozem. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za sjezdem na Karlovy Vary zpomalíte na 27. kilometru, za nájezdem z Evropské řeší nehodu, je to na téměř půl hodiny. A na silnici 35 z Liberce do Turnova za sjezdem na Jablonec z 30. kilometru se popojíždí kvůli stavbě u Hodkovic. Zpoždění 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 550.

0: prostor dál otevřený a probíhají tam i nedělní mše. Za chvíli se ve víkendovém radiožurnálu podíváme do Chrudimi.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

Za chvíli vás Radiožurnál vezme na výlet do Chrudimi, tam totiž otevřeli opravenou baštu prachárna, kdysi měla město chránit před nepřáteli a teď tam uvidíte třeba repliky starých zbraní. A my vám taky řekneme, kam a kdy můžete zajít na komentovanou prohlídku. Neděle to není, to vám řeknu hned.

0: Chrudimské baště Prachárna se můžete vrátit opravdu o několik století zpátky a podívat se, jak město vypadalo ve středověku. Skončila velká obnova téhle památky, která z ní má vlastně vytvořit dobrý turistický cíl. Ta věž z 15. století měla krýt palbou město ze dvou stran do obrany, ale nikdy nezasáhla. No a teď jsou v ní třeba repliky historických zbraní.
1: Máme tady zbraně, které se používaly k obraně městského opevnění.
2: Do bašty Prachárna jsme teď přišli s manažerem cestovního ruchu města Chrudim Tomášem Černým. Luky a šípy, no to jsme hodně daleko, ale tohoto jsou věci méně obvyklé. Co to je?
1: To jsou první palné zbraně. Máme tady píšťalů, hákovnici, nebo už trošku takovou lepší hákovnici, což byla arkebuza.
2: Vypadá to trochu jako puška, ale funguje to
1: ano,
2: asi jinak.
1: Ano, vypadá to trochu jako puška. Už má vlastně jakousi takovou jednoduchou spoušť.
2: Tady se střílí?
1: Tady se nestřílí, i když samozřejmě jsme něco tady už z těchto zbraní testovali.
2: Kromě toho jsou tady ještě těžší kalibry, to jsou různé kanony, anebo moždíře.
1: Jsou to repliky a i když se z některých dá vystřelit, tak máme pouze plastové gumové koule, takže nehrozí žádný úraz. Například tato je to takový gumový míček.
2: No, tak opravdu dá se krásně stisknout, to nikomu neublíží.
1: Jo, ale máme i větší a ta už je trošku...
3: Obranu tvořily mohutný zemní vál, dřevěné konstrukce a příkopy. Výzkumy také ukázaly, že toto opevnění bylo v průběhu 11. a 12. století nejméně dvakrát přestavěno a rozšířeno.
4: A poměrně náročná byla i poslední úprava prachárny, jak vysvětluje mluvčí Chrudimi Libor Dufek.
5: Trvalo to zhruba rok, tady ta bašta je vlastně jako závěr prohlídky po opevněních města Chrudim, která začíná u informačního centra.
4: Komentované prohlídky se opakují každou sobotu a pondělí dopoledne. S Chrudimi Josef Kopecký, Radiožurnál.

0: Jestli jmenujete Zlatý, tak poslouchejte další minuty vysílání víkendového radiožurnálu z nádraží na viadukt
1: vyfotit a zase zpátky znojmo k výročí 800 let od povýšení na Královské město. Teď nabízí lidem netradiční vyhlídkové jízdy. Ty vlaky míří na železniční most přes údolí řeky Dyje a vy pak můžete každý den do konce prázdnin v klidu obdivovat Znojmo a jeho kulis míst, kterým vlaky, řekněme, běžně jenom rychle projedou.
2: Na druhém nástupišti nádraží ve Znojmě čeká několik desítek lidí. Jejich cílovou destinaci napovídá světelná tabule, na které stojí Znojemský viadukt, odjezd 16.05. V soupravě se dvěma vagóny cesta doprostřed 50 metrů vysokého viaduktu zabrala asi 5 minut. Teď už se před cestujícími otevřel výhled na údolí řeky Dyje a historické panorama Znojma. Pohled z okna si užívá i Nela Němečková.
3: Tohle je moje rodné město, takže jsem se chtěla podívat a taky samozřejmě na to jízdu vlakem.
2: Koukáte třeba na něco konkrétního, jestli uvidíte?
3: Na tu rotundu určitě a hlavně na tu řeku, ta je velmi zajímavá a hezká.
2: Pohledu proti proudu řeky Dyje dominuje kostel svatého Mikuláše, vidět je taky zelená radniční věž i hradiště. Dole u hráze Znojemské přehrady pak i impozantní Kramerova vila. Na krátký výlet vlakem se s malým synem vydala taky Barbora Antošová.
4: Jsme místní, dokonce tady vyhlížíme naši zahradu.
2: Je odsud vidět?
4: Těžko říct, myslím si, že ji vidím, ale nejsem si jistá.
2: Barbora Antošová přes viadukt vlakem jezdí do Vídně. Výhled si ale poprvé pořádně vychutnává až teď, vysvětluje.
4: Ten vlak to projede tady jenom vlastně během pár sekund, kdežto teďka se tady zastavíme a můžeme se pokochat tou krajinou.
2: Z okna na druhé straně vlaku, tedy směrem k Loutskému klášteru, svět pod námi sleduje Lenka Kšenicová.
5: To je opravdu neobvyklý pohled. A Znojmo na Sedlešovice tady, kde my bydlíme, tak tady běžně chodíme po té silnici a tohle je fakt jako úplně jiná perspektiva.
2: Po zhruba 10 minutách strojvedoucí přechází do kabiny na opačném konci vlaku a vrací se na nádraží. Vyhlídkové jízdy můžou lidé využít každý den vždy 5 minut po 14. a 16. hodině. Jízdy jsou zdarma, provoz vlaku hradí Znojemská radnice. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval a nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádej.
1: Upřímne pobavili?
3: Môžete sa nám podepsat, ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Přichází Fantasy Šance Ligy. Světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
3: Posloucháte Radiožurnál ve 13 hodin. A poslechněte si i nové zprávy a Marka Sedláčka.
4: Rusko v noci znovu útočilo raketami na Kyjev. Závěr Tour de France bude kratší, záchranáři místo závodu pomáhají u požárů. Tenistky Havlíčková a Samson nezískali deblový titul na turnaji v Praze. Ve finále podlehli Britkám. Zdržení čekejte na D8 u Roudnice nad Labem směrem do Ústí. A bude polojasno až oblačno a teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Rusko v noci vypálilo 5 balistických raket na ukrajinskou metropoli. Ze 3 městských obvodů jsou hlášené požáry obytných i jiných budov. Podle kyjevských úřadů byly zraněni 3 lidé.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že Rusko útočilo také na bytovky v Charkově, kde zahynul 1 člověk a 9 lidí bylo zraněno, z toho 2 děti. Hasiči doteď likvidují požár stavebního hypermarketu v Krivém Rihu, který zasáhla ruská střela. Za týden Rusko odpálilo na Ukrajinu celkem 95 raket a z toho víc než polovinu tvořily balistické střely. Letadla svrhla na Ukrajinu 1630 leteckých bomb a Moskva vyslala téměř 1700 nepilotovaných letounů různých typů, napsal ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 680 let. Radiožurnálu to potvrdil minister zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Ve vysílání Radiožurnálu Milana Knížáka připomeneme hned po zprávách. Ve Francii končí 113. ročník cyklistického závodu Tour de France. Poslední etapa bude mít start i cíl na pařížském bulváru Champs-Élysées. Závod bude kratší, protože ministerstvo vnitra povolalo bezpečnostní složky na hašení obřího požáru na jihozápadě Francie u Bordeaux.
6: Plameny se přiblížily k městu, bojují s nimi tisícovky hasičů, vojáků i členů bezpečnostních složek. Ministerstvo vnitra vyslalo na místo i hasiče z Paříže i další jednotky, které původně měly dohlížet na průjezd cyklistů na Tour de France. Trasa tak bude měřit necelých 90 kilometrů oproti původním 133 a povede výhradně centrem Paříže. Stejně jako loni závodníky čeká výšlap na Montmartre a dojezd na bulváru Champs-Élysées. Očekává se, že si pro celkové v pořadí už páté prvenství dojede Slovinec Tadej Pogačar, který má velký náskok. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Americký rapper Pitbull dnes vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací jen rok po vyprodaném koncertě v O2 aréně. Na pódiu postaveném pod širým nebem ho doprovodí americký rapper a hudební producent Lil Jon.
7: Pitbull začínal na rapové scéně v Miami a vypracoval se mezi nejúspěšnější interprety tanečního popu všech dob. V průběhu své více než 20leté kariéry spolupracoval s Jennifer Lopez, Enrique Iglesiasem nebo Kešou. V posledních letech zaujal také společnou skladbou Now or Never s kapelou Bon Jovi. Držitel ceny Grammy se po koncertu na letišti v Letňanech znovu představí českým fanouškům už 22. listopadu, kdy vystoupí v pražské O2 aréně. Tereza Cidlová, Radiožurnál.
0: Sport.
8: Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson nezískaly společný deblový titul na turnaji WTA v Praze. Ve finále podlehly britskému páru Dartová Lomzdenová 2x4-6. Ve finále dvouhry se po 14. hodině na štvanici utkají Rakušanka Tagerová se Snigurovou z Ukrajiny. Fotbalisté pražské Slávie v úvodním kole sezóny šance ligy přivítají v 15 hodin Slovácko. V 17.30 následuje duel Jablonce s Olomoucí a Pardubice nastoupí v 8 večer v regionálním derby na hřišti Hradce Králové. O atraktivním zápase mluví trenér a pardubických fotbalistů Jan Trousil.
9: Neděle 8 hodin pod světlama. Derby, je jedno, že to je v Hradci. Já se těším na tu atmosféru Hradčáků a o to, že přijede náš plný kotel. Takže my budeme dělat všechno pro to, aby jsme tam budovali, ale samozřejmě každý zápas, který jdeme, tak jdeme vyhrát. Takže uvidíme, na co to bude stačit, ale chci, aby to byl dobrý fotbal, aby byl zajímavý pro lidi a s dobrým výsledkem pro nás.
8: Všechna utkání dnešního ligového programu nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D8 u Roudnice a nehoda na jižní spojce. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 22. kilometru po pojíždí kolona kvůli opravám v dělícím pásu. Fronta je až na půl hodiny, dá se objet z exitu 18 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Roudnice. Na D7 z Chomutova do Prahy za západním sjezdem na Louny dejte pozor, na 46. kilometru je vylitý olej. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny na 63,5 kilometru hlásíte kolonu provozem. Pomaleji se jede do Miličína, tam pojedete necelou čtvrt hodinu, ovšem chvílemi se jede pomaleji i dál za Oldřichovcem až na obchvat Olbramovic. Na silnici 13 z Nového Boru do Kamenického Šenova pomalu za Borem máme tam hlášenou čerstvou nehodu, srazila se motorka a osobní auto a tvoří se tam krátká kolona. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most před sjezdem na Dolní Počernice počítejte s kolonou, pokračuje za nájezd z Průmyslové na jižní spojku. Tam se srazila 3 auta v levém pruhu, zdržení 20 minut. A v místě nehody zpomalují i řidiči jedoucí v protisměru, krokem se tak jede z Lanového mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude převážně polojasno až oblačno, teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
3: Dobrý den, posloucháte nás 6,5 minuty po 13. hodině. My budeme mluvit o Milanu Knížákovi. Ten byl u zrodu českého undergroundu, šéfoval Národní galerii, založil kapelu Aktuál a to je jenom jeden zlomek aktivit, které za svůj život stihnul. Výtvarník a hudebník zemřel ve věku 86 let. Ve vysílání Radiožurnálu na něj zavzpomínáme už za pár minut.
0: Víkendový Radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: celý život podle svých slov vyčníval z davu a nebál se provokovat. Jeho tvorba se dostala do světových galerií, na výstavy i do knih. Výtvarník a hudebník Milan Knížák zemřel, bylo mu 86 let. Potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Na významného umělce českého undergroundu teď zavzpomínáme s Anou Millerovou z naší domácí redakce. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak tvorba Milana Knížáka se, pravda, do několika vět bude shrnovat asi jenom těžko, ale co patří k těm nejdůležitějším milníkům jeho života?
1: Knížák patřil už od 60. let k nejvýraznějším postavám českého výtvarného umění. Věnoval se ale taky architektuře, designu, poezii, fotografii nebo dokonce módě. Stál u zrodu českého undergroundu a po roce 1989 se stal rektorem Akademie výtvarných umění. Několik let taky vedl Národní galerie. V 60. letech pak založil experimentální kapelu Aktual, se kterou vystupoval skoro až do konce života.
2: Hrajem si na humanitu, zakazujem intimitu.
1: Knížák byl dlouholetým příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause a často budil pozornost svými názory na společenské dění, jak sám zavzpomínal ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2017.
3: Ten se snažil vždycky vyrovnat s nějakým problémem, který přišel. Vyrovnat se s životem jako takovým, abych se nemusel stydět, abych nemusel na smrtelný posteli spáchat sebevraždu, když se podívám zpátky.
1: V letech 1968 až 1969 taky přednášel na dvou univerzitách ve Spojených státech. Za svou práci získal spoustu ocenění, mimo jiné v roce 2010 medaily za zásluhy prvního stupně.
0: Osobnost Milana Knížáka vyvolávala silné reakce. Kdo na něj už zavzpomínal?
1: Hold mu vzdali například ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů nebo ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten na sociální síť X napsal, že česká kultura dnes ztratila jednu ze svých nejvýraznějších osobností moderní doby. Během působení na AVU Knížák ale vychoval i spoustu známých umělců. K jeho studentům patřil třeba sochař Krištof Kintera nebo kurátor galerie Hybernská Filip Kazda.
4: Mě na něm i imponovalo jeho vlastně až taková mnohdy společností vnímaná jako agresivní schopnost vyjádřit, co si myslí. Ale byl to prostě pevný člověk, který si stál za svým. A dokázal přiznat chybu, co bylo velký.
1: Na Knížáka zavzpomínal i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS. Označil ho za legendu české kultury a ocenil jeho neohroženost i schopnost čeřit stojaté vody.
0: Více také dočtete na našem webu i rozhlas.cz. Ve studiu teď z domácí redakce byla Anna Millerová. Tak děkujeme a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I

Potkat na silnici cyklistu může pro řidiče být někdy docela stresující, ale není se čeho bát, pokud znáte pravidla a taky dodržujete bezpečné rozestupy. Za chvíli ve víkendovém Radiožurnálu je tady pro vás další díl seriálu Letní škola. Autoškola Radiožurnál.

0: Ano, teď už tu máme zase další radu pro řidiče z našeho letního seriálu Prázdninová autoškola Radiožurnálu. No a dnes se ptáme na to, jak by se měl řidič chovat, když potká na vozovce cyklistu. Zjišťoval to pro vás reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximální rychlost do 30 km v hodině, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení. A dbát na to, že jsem já ten zranitelný a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance ligy i na webu.
1: Radiožurnál je půl druhé. Odpolední zprávy připravuje Marek Sedláček.
2: Německý kancléř Friedrich Merz označil útok na akce LGBT lidí v Berlíně za odporný čin. Jde podle něj o útok na celou společnost, která je otevřená a miluje svobodu. Řidič včera večer najel autem do davu, který se účastnil akce Christopher Street Day. Zabil jednu ženu, dalších 16 lidí zranil. Policie incident vyšetřuje jako úmyslný útok. Pátrá po 21-letém muži, který byl napojený na islamistickou scénu. Není vyloučené, že měl komplice. České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně naopak na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. Záchranné týmy pátrají po 23 pohřešovaných z vietnamské nákladní lodi. Potopila se v Jihočínském moři, informuje o tom agentura AFP, podle které se plavidlo dostalo do potíží poblíž atolu Ohnivý kříž. Na palubě bylo celkem 62 lidí, 39 z nich se už podařilo zachránit. Do pátrací a záchranné operace se zapojilo 6 čínských lodí a helikoptéra a taky jedna vietnamská loď. A po roční pauze si můžou návštěvníci znovu prohlédnout obnovenou baštu Prachárna v Chrudimi. Ve věži je umístěná nová expozice zaměřená na historii městského opevnění. Jsou v ní třeba modely nebo repliky zbraní. Prohlídky jsou v každou sobotu a taky v pondělí dopoledne.
0: Sport.
2: Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson prohrály finále deblu na turnaji v Praze. Britkám Dartové a Lumsdenové podlehly 2x4-6 a titul nevybojovali. A plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour kategorie Challenge v Číně. Ve finále porazili dvojici z Ukrajiny 2-1 na sety a vybojovali tak největší úspěch kariéry.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D11 Usadské a nehoda na jižní spojce. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zpozorněte za sjezdem na Sadskou. Na 32. a 5. kilometru hlásíte stojící auto.
3: Pod stavným pruhu ale stojí tak hloupě, že stojí levým kolem na čáře vlastně pravýho jízdního pruhu. Je tam na blikačích, řekl bych, že šofér sedí vevnitř, nevím, co se tam stalo, ale v každém případě je to docela nebezpečný.
1: Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady na 27. kilometru houstne provoz před omezením na mostě Šmejkalka, zpoždění 10 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 22. kilometru zůstává kolona. Je nesouvislá a pokračuje až za sjezd na Doksany. Je to kvůli dopravnímu omezení celkově na více než půl hodiny. Trasa po souběžné silnici teď vychází jen nepatrně rychleji. Na silnici 34 z Pelhřibova do Havlíčkova Brodu za odbočkou na Onšovice je na dvou místech kyvadlový provoz kvůli opravám, zpoždění přes 20 minut. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most postojíte v koloně za nájezdem z Průmyslové, řeší srážku 3 aut v levém pruhu, zdržení půl hodiny. Ucpává se už i průjezd Štěrboholy směrem ke Kutnohorské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34.

Vylodovací pláže v Normandii jsou na seznamu světového dědictví, zapsala je tam organizace UNESCO. A my už za chvíli ve víkendovém radiožurnálu vás vezmeme na pláž Omaha, kde se přesně před 82 lety vylodily americké oddíly, které přispěly ke konci druhé světové války v Evropě.

0: Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword, tak na těchto plážích v Normandii se v červnu roku 1944 vylodili spojenci. Takzvaná operace Overlord přespěla k porážce nacismu a ke konci druhé světové války v Evropě. Při vylodění zemřeli anebo byli zraněni desítky tisíc vojáků. Na organizace UNESCO teď zapsala vyloďovací pláže na seznam světového dědictví.
1: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách. U památníku vlají tady vlajky spojeneckých armád.
2: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí. Vylodění bylo špatně připravené. Bombardování cílilo na pozice dál od pláže, takže Němci zůstali ve výborném stavu.
1: Historie se na pláži Omaha nejen vykládá, ale zažívá na vlastní kůži. Teď jsem nasedl na obojživelný americký vůz. Má kola, ale zároveň může manévrovat i v moři. Na starosti tenhle ten stroj má Francouz Denny.
2: Tenhle obojživelný stroj se jmenuje Duck. Píše se D-U-K-2-T-V, ale vyslovuje se to Duck jako kachna v angličtině. Sloužil k vykládání nákladu z lodí v době, kdy tady nebyl umělý přístav. Tyhle stroje byly neustále v permanenci. Ve dne v noci od června až do září.
1: Člun zabral, cítím naftu, protože to chce víc síly proti rozbouřenému moři. Trošku prší, fouká. Podobné počasí jako před 82 lety.
3: Hardy!
1: Petr Daníček se svou partou přijeli teď na pláž Omaha, kde se před 82 lety vylodili americké oddíly. Co na to říkáte? Tady stát na té pláži.
4: Víte, jsem tady už po čtvrtý a vždycky si toho strašně vážím a vždycky si toho cením a má to atmosféru. V mým čipu seděl skutečný veterán 102 let ze 4. divize a říkal, že takovej stejný měl a že 3 roky v něm žil.
1: Petr Daníček měl štěstí, mohl se svést a taky si popovídat se skutečným pamětníkem bojů. Budoucí generace už budou čerpat ze vzpomínek veteránů, které budou zprostředkovávat moderní technologie. Důkazem je billboard jen pár kroků od pláže Omaha, na kterém je chlapec s brýlemi pro virtuální realitu. Z Normandie Martin Balucha, Radiožurnál.

Eva Farnámera a víkendový radiožurnál Na sport. Zase půjdeme. U budoucnost českého vodního slalomu nemusíme opravdu mít strach. Přesně tohle říká šéf trenéra národního týmu Jiří Prskavec starší. I protože většinu českých medailí na právě skončené mistrovství světa vybojovali zástupci nastupující vodácké generace. Tak ohlédnutí za úspěšným mistrovstvím ve vysílání víkendového radiožurnálu už za chvíli.

0: čeští vodní slalomáři opouštějí mistrovství světa, a to s dobrou náladou. No a také těšíme zavazadly, protože v americké Oklahomě vybojovali dohromady 7 medailí a ovládli pořadí národů.
1: Tak na Kubu. Na Kubu.
2: Týmové porady na hotelu české reprezentace bývaly veselé. Skoro každý večer se tam připíjelo na medaile a zlato Terezy Knéblové se slavilo dokonce sborovým zpěvem hitu Evy Farné Na ostří nože.
3: Tři zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
2: Hodnotil šéf-trenér Jiří Prskavec starší, kromě teď už dvojnásobného mistra světa Víta Přindiše, oslavili všichni individuální medailisti na šampionátu v Oklahomě největší úspěchy kariéry. Zlatý a stříbrný Jakub Krejčí.
4: Podle mě se furt neuvědomuji, že jsem se vlastně nějakým způsobem teď zapsal už do té historie toho českého kajaku.
2: Zlatá Tereza Knéblová.
5: Tohle je fakt neskutečný, prostě sen, po kterém jsem nesnila ani, a je to skvělý a děkuju moc.
2: Stříbrná Kateřina Beková.
6: Je to úžasný, já jsem v životě nestartovala na mistrovství světa seniorským a začít to medailí je úplně nemožný.
2: I bronzový Lukáš Kratochvíl.
7: První mistrovství světa, tak jsem chtěl sbírat hlavně zkušenosti, ale hnedka to takhle vyšlo, takže jsem mega nadšený.
2: A kromě zmíněného 37letého mazáka Víta Přindiše mají ostatní úspěšní čeští vodní slalomáři ještě jedno společné – mládí. Nejstaršímu z nich, Jakubu Krejčímu, je 24 let.
8: Pro nás je dobrý to, že vlastně máme další generaci. Měli jsme výborné výsledky na juniorským a 23. mistrovství světa.
2: Připomíná Jiří Prskavec starší 24 medailí, tedy třetinu ze všech možných z letošního šampionátu v Krakově.
8: Takže máme z čeho brát, doufám, že to bude pokračovat. U nás má ten sport tradici, máme dobrý trenéry, máme velmi slušný tréninkové podmínky, takže věřím, že se do budoucna nemusíme nějaký ten úspěch bát.
2: Ty nejbližší se pokusí čeští vodní slalomáři po krátkém volnu a mistrovství republiky získat na posledních dvou světových pohárech sezóny a na evropském šampionátu. Z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operace abeceda.cz.
2: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
6: Radiožurnál je 14 hodin. Jsou tu další zprávy, připravil je pro vás Marek Sedláček.
7: Česko bude podle Okamury dál jednat s Čínou. Čeští policisti pomáhají s hledáním útočníka z berlínského Prideu. Fotbalová Slavia na úvod sezóny přivítá Slovácko, Hradec Králové se utká v derby s Pardubicemi. Nehoda zpomalila provoz v Praze na jižní spojce před Lanovým mostem a bude oblačno, teploty do 32 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Do Číny by mohla na jaře zamířit vládní delegace. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. První průmyslovou misi povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Pokračuje Okamura.
8: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, se týče té letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
7: Čeští policisti se zapojili do pátrání po útočníkovi, který včera v Berlíně najel autem do pochodu na podporu LGBT lidí. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí policejního prezídia Josef Bocán. Podle něj němečtí kolegové požádali o spolupráci všechny okolní země. Útočník jednu ženu zabil a dalších 16 lidí zranil. Z Česka se do pátrání zapojila hlavně Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, vysvětluje Bocán.
9: Kolegy si předáváme standardní informace v rámci mezinárodní policejní spolupráce a v současné době nemáme informace, které by hovořily o tom, že by se ten podezřelý měl pohybovat na našem území.
7: Policie pátrá po 21-letém muži, který byl podle vyšetřovatelů napojený na islamistickou scénu. Pracuje i s verzí, že mohl mít komplice. Dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut se po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici vrátili zpátky na Zem. Sergej Kuť-Sverčkov, Sergej Mikájev a Chris Williams bezpečně přistáli pomocí padáků v lodi Soyuz MS-28 v Kazachstánu. Informovala o tom ruská kosmická agentura Roskosmos i americký Národní úřad pro letectví a vesmír. NASA píše, že trojice během své mise obletěla Zemi víc než 3800krát a urazila přes 102 milionů. Mílí, tedy víc než 164 milionů kilometrů. Archeologové z brněnské Masarykovy univerzity zkoumají velkomoravské hradiště na Pohansku u Břeclavi. Navazují tak na výzkum z 60. let minulého století, kdy odkryli dva kostely a asi 400 hrobů. Nově našli další tři hrobky s celými kostrami z 9. století. Předpokládají, že by mohli odkrýt ještě čtvrtou. Upřesňuje vedoucí výzkumu archeolog Petr Dressler.
10: Má hlavu položenou na kamenech, což je typické, takže předpokládáme, že teda z toho 9. století z období té Velké Moravy. Je to hrob, který jsme v podstatě očekávali, že by tady jako mohl být. To se zadařilo, čekali jsme, že tady budou dva, uvidíme se, ještě třeba pod ním jeden nebude, aspoň zbytečky jeho.
11: Sport. Fotbalisté mistrovské Slavie Praha zahájí obhajobu titulu v Šancelize zápasem se Slováckem. V Edenu se začne hrát za necelou hodinu. V půl šesté pak Jablonec přivítá Sigmu Olomouc a ve 20 hodin je na programu východočeské derby Hradce Králové s Pardubicemi. Radiožurnál Sport odvysílá zápasy v přímém přenosu, na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. V Plzni druhým dnem pokračuje republikový šampionát v atletice. Soutěž o štěpařek tam sleduje reportér Jakub Marek.
12: A před okamžikem skončila poslední série oštěpařek a z premiérového republikového titulu mezi dospělými se raduje 28letá Nikolta Bačková, atletka, která od letoška trénuje pod Barborou Šputákovou, vyhrála výkonem 57 metrů a 76 cm. V tyči žen bere zlato juniorka Nikol Krutilová, překonala 440 cm a ještě pokračuje v soutěži. Z Plzně Jakub Marek, Radiožurnál.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehody na D1 v Brně a na jižní spojce v Praze. Na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy za sjezdem na Mikulov na kilometru 192 se srazila 3 auta v levém pruhu. Kolona začíná na kilometru 196 a je na více než 20 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 22. kilometru pojedete v koloně na 36. kvůli dopravnímu omezení. Celý úsek je na necelých 40 minut. Trasa po souběžné silnice je dlouhá, příliš vychází časově podobně. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je silný provoz kolem Votic, Olbramovic a také za Benešovem. Na silnici 35 z Liberce do Turnova zůstává kolona před omezením u Hodkovic, zpoždění přes 10 minut.
15: Jedu z Liberce na Prahu. Před Hodkovicami na to stojí už u Rádelského mlýna.
14: A v Praze na jižní spojce se před Lanovým mostem srazila 3 auta v levém pruhu. Kolona ze Štěrboholské spojky od Běchovic je na více než půl hodiny. Ucpaný je i průjezd Štěrboholy směrem k Černokostelecké. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude převážně oblačno, na severu zpočátku i polojasno, výjimečně se objeví přehánky nebo i bouřky, teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na horách kolem 23. Tolik zprávy. A posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
6: A přidám ještě jedno číslo, dobrý den, 14.06, přesně tolik je hodin, no a to je právě čas, kdy po 14. se tradičně ohlížíme za tím nejlepším z rozhovorů hosta Radiožurnálu, a protože i letos jsme byli mediálním partnerem festivalu Colors of Ostrava, tak uslyšíte třeba zpěvačku LP, anebo i prezidenta Petra Pavla. Tak dobrý poslech.
16: Host Radiožurnálu.

0: I letos byl Radiožurnál na festivalu Colors of Ostrava a po celou dobu akce jsme vám přinášeli rozhovory nejenom s českými hudebními hvězdami. Moderátor Radiožurnálu Libor Bouček vyspovídal v hodinovém rozhovoru živě v našem vysílání i prezidenta Petra Pavla. Mluvil s ním o rozdělenosti české společnosti i o tom, jakou roli v tom hrají sociální sítě.
1: Sociální sítě mají bohužel moc otrávit atmosféru ve společnosti. A vidíme to nejenom u nás, vidíme dnes téměř z dennodenních přenosů ze Spojených států, co dělá novodobá propaganda s vědomím tak hrdého národa, jako jsou Američané, ale vidíme to i v evropských zemích a samozřejmě vidíme to i u nás. Proto já si myslím, že je na místě vést diskuzi i o tom, jak sociální sítě fungují. Ne tím, že je budeme zakazovat nebo omezovat, to by určitě nebylo dobře, ale, a teď to říkám ke zvážení, vím, že zase se mi to vrátí jako bumerang.
2: Nejen tohle.
1: Zkusme vést diskuzi o tom, jestli by prostředí sociálních sítí nemělo být zrcadlem tomu fyzickému, jinými slovy, abychom i na sociálních sítích měli svoji identitu. Protože budeme-li na sociálních sítích vystupovat pod svým jménem a tváří, v naprosté většině případů se budeme chovat mnohem kultivovaněji, než když se můžeme schovat za anonymitu a pak si bez jakéhokoliv postihu na kohokoliv vylít kýbl špíny, zbavit se tak nějaké svojí vnitřní frustrace a poškodit tím mnoho dalších lidí.
2: Jste nejvyšší ústavní činitel. Je jasné, že kolem vás je tým, který je lojální, ale napadá mě, jak moc takhle vysoko existuje riziko, říkejme tomu, bubliny souhlasu. To znamená, kdo je dnes ten člověk, který vám, kromě manželky, dokáže říct, pane prezidente, tentokrát se mýlíte. A kdy jste ho naposledy poslechl?
1: Je dobře, že jste zmínil manželku, protože ta mě opravdu, řekl bych to, správné, nepokřivené zrcadlo nastavuje dost často. A já jsem za to rád, protože ono to je potřeba.
2: Já taky.
1: Ne vždycky mě to potěší teda, ale musím říct, že mnohokrát má pravdu, protože přece jenom ženy mají instinkt, který nám chlapům dost často chybí. Ale z toho nejbližšího okolí samozřejmě, že mnoho lidí vám nebude říkat to, o čem tuší, že se vám nebude líbit. Na druhou stranu, já jsem se vždycky snažil vytvářet v týmu, se kterým jsem pracoval, takovou atmosféru, aby se lidi nebáli říct jiný názor, jiný pohled na věc, protože já jsem zvyklý si dělat závěry sám, ale rád mám perspektivu co nejširšího okruhu lidí, protože máme každý nějakou unikátní zkušenost, nějakou dovednost, se kterou vždycky vás mohou obohatit a proto je dobré naslouchat. Já se na to snažím a když mám třeba nějakou představu, ale pak lidé z týmu kolem mě přijdou s nápadem, o kterém byť vnitřně nerad musím uznat, že je lepší, tak nemám problém ten jiný návrh přijmout a dosavadní názor změnit.
2: Takže nebyl jste konkrétní, jediná konkrétní osoba, která zazněla, je manželka a u toho to zůstane. Tak tomu mám rozumět.
1: Ale i lidé z týmu, ale já je samozřejmě tady nebudu vystavovat.
2: Ano, chápu to. Vy jste říkal, že prezidentskou funkci nevnímáte jako naplnění ambice, ale jako službu této zemi. Je ta služba teď důležitější, než byla v tom roce 2023 anebo v roce 2022?
1: No, do značné míry ano, protože když se na to dívám z posledních několika měsíců a vidím některá opatření, která se už buď dějí, nebo jsou připravovaná a která se velice podobají opatřením přijímanými před lety v Maďarsku, nebo na Slovensku, ale i v některých jiných zemích. Na konci těch opatření bylo většinou určité omezení demokracie nebo zpochybnění role té země v rámci Evropské unie nebo NATO. Tak samozřejmě takový vývoj mě nenaplňuje žádnou důvěrou ani optimismem. A pokud bude potřeba, tak samozřejmě se budu vždycky vyslovovat pro to, abychom takové kroky nedělali, anebo abychom je korigovali tak, že nebudou tak škodlivé. V tom se samozřejmě budu s některými zástupci současné vlády lišit, ale znovu říkám, já to nevnímám jako důvod k nepřátelství, vnímám to jako důvod k větší koordinaci, k větší diskuzi.
2: Vy jste tu kandidaturu do první volby prezidenta republiky oznámil těch 129 dnů do té volby, do prvního kola. Jste v současné době opakovaně spojován s tím, že děláte kampaň, jsou to velká prohlášení, to opakování de facto nejde zastavit. Není ta správná chvíle odtajnit ty plány a říct jasné ano nebo ne?
1: Já jenom začnu tím vyhlášením mé kampaně, nebo začátku mé kampaně. Víte, ono, mnohdy, když chcete odvést pozornost od toho, co děláte sám, tak je velice účinné, když z toho obviníte svého protivníka. Takže já mám občas pocit, že právě Andrej Babiš a někteří lidé kolem něho začali velice intenzivní antikampaň, aby buď znemožnili, nebo znechutili možnou kandidaturu Petru Pavlovi.
2: No a v tom případě mě napadá, jestli teda není jako...
1: No, já vím, kam míříte. Já si myslím, že zatím je opravdu ještě brzo. Jsme rok a půl téměř od příští volby a já si nemyslím, že bychom rok a půl chtěli opravdu žít v kampani. To by asi nikoho nepotěšilo. Na druhou stranu vnímám to, že případní kandidáti nebo kandidátky si zaslouží taky čas na přípravu a čas na vlastní kampaň. Proto jsem připraven v hodném čase v příštím roce dát jasné stanovisko, jestli ano nebo ne, aby věděli, na čem jsou.

0: Hostem radiožurnálu byla i americká zpěvačka LP, moderátor radiožurnálu Libor Bouček s ní právě na festivalu Colors of Ostrava mluvil o tom, jaká je role umělce a taky o jejím novém albu Room 12, pokoj, tedy číslo pokoj 12. Vlastně mluvili, proč považuje Česko za svůj druhý domov.
1: When a person is following your career and watching you.
2: Když člověk sleduje vaši kariéru a vaše koncerty, tak má pocit, že z každého vystoupení odchází jedna hlavní emoce. Může to znít banálně, ale je to důležité, tou emocí je láska. Cítíte to stejně, že i lidé, kteří vás třeba předtím vůbec neznali a přišli jen na festival, tak následně odcházejí z koncertu s pocitem, že mají chuť zavolat někomu, koho mají rádi. To je přece kouzelný, že šíříte lásku.
1: After the show, people have a feeling that they must call somebody they love. It's magical, isn't it?
3: That's great. I love that.
1: Really, you're spreading love.
3: That's the biggest thing. I feel it, and I just feel like, I think any person can look at me.
4: Přesně. A právě tohle je pro mě nejvíc. Mám pocit, že každý člověk se na mě podívá a vidí, že jsem si v životě prošla svou cestou. Že mi svět nic nedal zadarmo. A to platí pro většinu z nás. Nikdy jsem ale neztratila víru v lidskou schopnost milovat.
3: Faith in people's ability to love. You know, I've seen, you know, people so many times.
4: Kolikrát jsem viděla třeba pár, kdy žena přivedla na koncert přítele a on se tvářil, no skvělé, co mi tady ta lesba asi tak předvede.
3: Oh, okay. Here we go. Here we go. Yeah. What is this guy gonna do? And I'm like,
4: a já jsem si v duchu říkala, kamaráde, buď v klidu, bude to dobré, bude tě to bavit.
3: Buddy, just relax, man. It's gonna be good. It's fun.
1: And do you see it from the stage?
2: A za pár minut už tančí. Objímá svoji partnerku.
1: In a few minutes they are dancing, they're hugging, you know, the girlfriend.
3: Yeah. It's like, you know, I'm that's my goal to.
4: Přesně, a to je můj cíl. Nechci teď otevírat nějakou gay agendu, protože svět se stejně zase posouvá jiným směrem. Ale myslím si, že když někdo ve vaší rodině nebo mezi přáteli otevřeně řekne, jsem gay, a vy toho člověka celý život milujete a vážíte si ho, najednou se na celou věc podíváte jinak. Najednou to není žádný útok z druhé strany, je to pořád ten samý člověk, kterého znáte.
3: An attack from the other side, you know, and I think that, like, as an artist, that's, you know, that's not the job I take as my primary.
4: Nemyslím si, že je to moje hlavní role jako umělce, ale je to jedna z mých odpovědností. Šířit atmosféru přijetí, ukazovat, že není důvod mít strach.
3: To spread an ethos of acceptance and you know, no fear about, like,
4: co vám vlastně vadí? Vy přece budete úplně v pořádku bez ohledu na to, s kým já žiju nebo koho mám ráda.
3: You're gonna be all right. You know, like, regardless of who I'm associated with, you know, so you're gonna be fine.
4: Líbí se vám hudba? Užíváte si koncert? Cítíte lásku? Tak to je přece nejdůležitější.
3: And do you like the music? You're enjoying yourself? You feel some love? Good. Good. That's it.
1: I'm thinking about what is the killer of love.
2: Když přemýšlím nad tím, co dnes lásku ničí, tak mě napadají hlavně ega. Zdá se mi, že lidi jsou čím dál víc zahledění sami do sebe. Sociální sítě, způsob komunikace. Vnímáte to podobně?
1: Getting more and more egoistic thanks to the social networks, communication. And I mean, do you feel this?
3: Yeah, egos and wanting to be right and wanting to, like, you know, I think that sometimes it's also that, and that is a negative comment thing.
4: Ano, ega. A tak je potřeba mít za každou cenu pravdu. To je podle mě i důvod, proč lidé píšou tolik nenávistných komentářů. Často prostě ještě nenašli něco, co by pro ně bylo opravdu důležité. A tak se upnou k jedné věci, k něčemu, v co věří, a musí se pak vymezit proti čemukoliv jinému. Říct, že to nenávidí, a vytvoří si z toho tak trochu vlastní identitu. A to je vlastně strašně smutné a řekla bych, že je to i určitá lenost. Víte, kolik práce stálo dostat se tam, kde dnes jsem? Myslíte si, že to všechno přišlo samo, že jsem získala svůj hlas, napsala všechny ty písně a sedím dnes vedle vás díky tomu, že jsem si říkala, nenávidím tohohle a tamhle toho taky a vlastně i vás, i když vás vůbec neznám? Kam vás takový přístup dovede? Přijdete domů a budete oslavovat, jak jste byli na někoho zlí? Víte co, seďte si tam, slavte si, užijte si to.
3: OK, enjoy. Have fun, have fun with your own self, alone in your house, celebrating how mean you are. That's great.
2: Myslíte, že se to zhoršuje?
3: Yeah, I do. Just because there's a lot of lonely people in the world and we're very isolated.
4: Ano, myslím, že je na světě hodně osamělých lidí. Jsme mnohem izolovanější než dřív. Na druhou stranu se někdy říká, nevím, jestli jste to slyšel, že jako civilizace žijeme v nejméně násilné době historie. A lidé si říkají, jak je to možné. Možná to opravdu je pravda. Jenže dnes máme všechno špatné neustále před očima. Na telefonech, na obrazovkách, v sociálních sítích.
3: You know, I'm not gonna say it's getting worse. I'm gonna say it's getting better, you know. And I always think that love and goodness will prevail. And I'm not going to change that.
4: Takže víte co? Nebudu říkat, že svět je horší. Já budu říkat, že je lepší. A vždycky budu věřit tomu, že láska a dobro nakonec zvítězí. Na tom nehodlám nic měnit. Co jiného s tím chcete dělat?
3: So that's it. What are you going to do about it? Bring it.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Dobré odpoledne, posloucháte Radiožurnál ve 14 hodin a 30 minut. Ve studiu se zprávami je Marek Sedláček.
2: V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně. Letos se jich zatím přihlásilo necelých 10 tisíc. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Loni se do registrů díky zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes rekordních 30 tisíc dobrovolníků. Celkem v českých registrech je teď přes 200 tisíc lidí. Rumunská stíhačka F-16 sestřelila další dron, který narušil rumunský vzdušný prostor. Jde už o třetí incident za poslední 3 dny. Informuje o tom rumunské ministerstvo obrany s tím, že pilot stroj sestřelil nad Černým mořem, asi 12 kilometrů severovýchodně od města Sulina. To leží v blízkosti hranic s Ukrajinou. Původ dronu zatím není známý. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich snaží vylákat z lidí osobní a platební údaje. Obětem vyhrožují přirážkou 10 000 korun kvůli údajnému dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. A hasiči dohasili požár 5 hektarů lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku. Hořet tam začalo včera kolem 16. hodiny. Na místě zasahovali desítky hasičů a taky vrtulník s bambivakem. Dnes hasiči dohasili skrytá ohniska a teď už místo postupně opouštějí. Při zásahu podle velitele Aleše Bucifala nikdo neutrpěl zranění. Sport. Fotbalisti B týmu pražské Slávie remizovali na úvod sezóny druhé ligy s Příbramí 2-2. V prvním poločase Pražané o 2 góly prohrávali kolem přestávky, ale 2 góly dali. Elitní slavistické mužstvo nastoupí k prvnímu zápasu šance ligy za necelou půl hodinu. V Edenu přivítají Slovácko. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos, Radiožurnál reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Rousínova a nehoda na jižní spojce. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 se popojíždí na 12.5 kilometr. Tam stojí odstavený karavan, zpoždění 20 minut. Na D1 v Brně směrem do Prahy za sjezdem na Mikulov na kilometru 192 šetří nehodu v levém pruhu. Kolona s omezení od sjezdu na Bratislavu je na půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Chocerady pomalejší provoz brzdí se na 29. kilometru. Do omezení na Šmejkalku na 24. je to na 10 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 23. kilometru počítejte s kolonou. Je to kvůli omezení, vše se rozjede na 36. kilometru, celý úsek pojedete půl hodiny. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy se jede v koloně za Voticemi až za obchvat Olbramovic, zpoždění 15 minut. A v Praze na jižní spojce před Lanovým mostem řeší nehodu v levém pruhu. Jedno z vozidel je hodně poničené, jede se krokem, zpomalíte za sjezdem na Běchovice, zpoždění půl hodiny a popojíždí se i ve Štěrboholích v Ústřední ulici směrem ke Kutnohorské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude převážně oblačno na severu, zpočátku i polojasno. Výjimečně se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy. a dál posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Dobré odpoledne, no a my budeme za chviličku zase pokračovat ve výběru toho nejzajímavějšího z rozhovorů z pořadu host radiožurnálu z uplynulého týdne. Do studia dorazil třeba talentovaný český klavírista a skladatel Tomáš Kačo, no a o pokrývání střechy na antarktické stanici se zase moderátor Jan Pokorný povídal s Dimitrisem Georgiadisem. Začneme ale tématem adaptace měst a budov na vedra.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Ulice měst se v létě rozpálí opravdu na neúnosné teploty. Otázkou je, co s tím vlastně můžeme všechno dělat. Hostem Radiožurnálu byla architektka Kateřina Eklová a moderátor Jan Pokorný s ním mluvil i o tom, jak stavět a hlavně jak upravovat budovy, aby byly odolnější vůči extrémním teplotám.
1: Města přes den to teplo naakumulují, slunce zapadne, ona ho pak vydávají. Byl jsem jednou v Paříži a v půlnoci bylo v centru města 35 stupňů Celsia. Kdy začne to město chladnout?
2: No tak záleží na tom, jestli druhý den máme taky čtyřicítky nebo ne. Pokud máme čtyřicítky třeba 3-4 dny za sebou, jako jsme si to zažili teď na začátku července, tak to město chladne ještě několik dní. A já sama jsem například na fakultě stavební ČVUT na mojí kanceláři si ověřila, že několik dní poté, ještě 2-3 dny poté, co skončila ta vlna veder, tak jsme měli vevnitř v té budově, která je zatím nezateplená, větší vedro, než bylo venku. To znamená, ta budova betonová v tomto případě naakumulovala to vedro opravdu na několik dní a my jsme potom radši trávili čas více venku než v kanceláři.
1: Když nastanou taková extrémní vedra, jakože zase někdy nastanou, tak člověk si řekne, no tak nedá se s tím bytem nic dělat, tak si jdu koupit klimatizaci. Je to ta správná cesta, když si člověk uvědomí, že tu klimatizaci musí někdo někde vyrobit. To něco stojí a to taky nějakým způsobem ovlivňuje životní prostředí. Pak se ta klimatizace musí někam převést, zpravidla z Asie, k nám do Evropy, pak se musí nainstalovat a pak je v provozu. Není to vyhánění čerta ďáblem?
2: V některých případech ano, pokud se bavíme o tom, že třeba je to člověk, který je nějakém

dobrém zdravotním stavu a nepotřebuje úplně nezbytně nutně tu klimatizaci, tak samozřejmě ekologičtější varianta je nemít klimatizaci, ale raději investovat do toho vnějšího stínění, třeba ti nějaké vnější žaluzie, rolety, a potom vevnitř v tom bytě zvládnout třeba neotvírat okna a držet tam tu stabilnější teplotu i přes tu vlnu veder. Takhle se to třeba podařilo nám v bytovém domě cihlovém, kde máme vnější žaluzie, a experimentálně jsme ověřili, že i když bylo venku na jižním balkóně našem 38 stupňů ve stínu, tak vevnitř jsme měli 27 stupňů, o 10 stupňů, více než 10 stupňů méně, a opravdu to potom bylo zvladatelné tam ten čas strávit. Tak to doporučuji, pokud máte tuhle tu příležitost a můžete třeba právě raději ty finanční prostředky investovat do těch žaluzí vnějších. Nicméně pokud třeba někdo má podkrovní byt nebo podkrovní ložnici, tak tam opravdu velmi často už jiná možnost není, než nainstalovat tu klimatizaci pro tyhle horké dny, protože obzvlášť třeba v nezatepleném podkroví, pokud se bavíme o nějakých činžácích centrů velkých měst, tak tam opravdu je často velmi náročné zajistit tu renovaci, celou střechu vyměnit, zateplit ji a tím pádem zajistit, že v tom podkroví bude žitelně. Takže je prostě zkrátka někdy tato možnost ta jediná možná.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D1 u Rousínova a nehoda na jižní spojce. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov stojí v dopravním omezení karavan. Na kilometru 212,5 blokuje jeden pruh. Kolona z 216. kilometru je na více než 20 minut. Na D1 v Brně směrem do Prahy za sjezdem na Mikulov nehodu vyšetřili, tam se srazila 3 auta. Na kilometru 192 se už jede dvěma pruhy a fronta se postupně rozjíždí. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most před Lanovým mostem odklízejí následky nehody. Srazila se 3 vozidla, jede se jedním pruhem, sílícím provozem se zpoždění protahuje, brzdí se teď na východní části okruhu před sjezdem na Běchovice, zpoždění téměř 40 minut. Plný je i průjezd Štěrboholy směrem ke Kutnohorské. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Díky, že voláte. No, my se vrátíme k těm nejzajímavějším rozhovorům z minulého týdne. Tak třeba ve čtvrtek tady byl klavírista a skladatel Tomáš Kačo. Jaká byla jeho cesta z Nového Jičína až na světová pódia a jak zahraniční publikum reaguje vlastně na propojování klasiky, jazzu a jeho romských hudebních kořenů? Na to všechno se ptal moderátor Jan Pokorný.
3: Máte jetlag?
4: Mám jetlag. Strašně na to trpím pokaždé, když přijedu z LA. A vlastně ten první týden vždycky naspím tak 2-3 hodiny za den.
3: Pokusím se vás otázkami neuspat, ale naopak spíš probudit.
4: Dobře.
3: Vaše manželka je z Jižní Koreje, ale je to Američanka, narodila se už v Americe, ale její předci jsou Jižní Koreje. Vaše děti tedy jsou co, Američané, jeho Korejci, Češi?
4: No, to máme trošku složitější, no. Jelikož se narodili teda v Americe, tak jsou Američané na papíře, a také Češi na papíře, takže mají jako dvoje občanství, ale ty geny teda jsou romské, české,
3: jihokorejské a vlivy americké.
4: Ano, takže 4 takové kultury a jazyky se snažíme nějak smíchat.
3: A jdou v tátových stopách? Budou z nich muzikanti?
4: No, můj syn Tomášek, kterému je teďka 7, tak už ve 2,5 letech vyznačoval jevy geniality. A teďka už si troufám říct, že je to genius.
3: Fakt?
4: No, jako, to těžko se to popisuje. A jako zní to blbě, protože jsem jeho táta a měl bych... spousta lidí si může myslet, že jako chválím.
3: Ne, ale, ne, to zní skvěle, chvalte dál.
4: Jako já nerád chválím, ale teďka jenom vlastně konstatuju, co vidím doma. A je to neskutečný, je to jako neskutečná zodpovědnost, jak vidíte před sebou vlastně zhmotněný talent.
3: Hmm.
4: A to, jakou radost z toho má. On zpívá. On zpívá, našel se v tom zpěvu v těch 2 letech, má absolutní sluch a má vlastně absolutní paměť a už vlastně ve 3 letech byl schopný přespívat soundtrack od Johna Williamse sám doma. Všechny je vlastně instrumentální party dokázal přespívat. Jo, ve 3 letech, což já nedokážu ani teďka v 40 letech.
3: To po vás nebudu chtít v tom jetlagu, nebojte se.
4: No, takže je to krásný a je to zase jako zodpovědnost velká vidět, jak to vlastně pak tvarovat a kam jako vlastně podporovat a kam ho naměřovat.
3: Tak to já musím opravit ten začátek. Hostem je Tomáš Kačo, klavírista, skladatel, úspěšný český umělec a pyšný táta.
4: To je hezký.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Hostem radiožurnálu byl tenhle týden i střechař Dimitris Georgiadis a i když pochází z Řecka a nevystudoval střechařinu, tak jezdí opravovat střechy na české antarktické stanice. Ve studiu si povídal s moderátorem Janem Pokorným o tom, jak se pracuje na nejodlehlejším staveništi světa a vysvětloval, co všechno musí střecha v polárních podmínkách vydržet.
1: Když se jede na Antarktidu, tak ten člověk musí být aj zvyklý být odloučený od rodiny, protože vím, jaké to je, když jsem strávil 2 měsíce v Jižní Americe a už jsem měl rodinu a všechno, tak byli jsme 3, tak není to jednoduché i psychicky všechno zvládnout, aby nedošlo k nějaké kolizi zbytečné. A stejně tak je dobré i důležité zkušenosti mít, protože já jsem dělal za Vídní střechu z podobného materiálu, akorát, že tam jsme ještě pokládali polystyrén a opravdu tam to bylo hodně dramatické. Jsme to dělali přelomu říjen, listopad, tam je větrno hodně.
2: Za Vídní to bylo dramatičtější než na Antarktidě?
1: Musím říct, že ano.
2: Takže vítr mlha?
1: Vítr mlha, ráno mokro a když pokládáte ještě navíc ten polystyren, tak to, víte, jak to je, to chytnete, to hned se zlomí. Jo? Tak bylo to náročnější, nemohli jsme to kotvit, hned jsme to museli zasypávat, tak za mě to bylo náročnější technicky.
2: Co jste vy potřeboval vědět, abyste věděl, do čeho jdete?
1: Podle toho textu mě bylo všechno jasné.
2: Oni vám poslali nějaký obrázek té
1: to
2: základny?
1: Ne, už podle toho...
2: Řekli, ta střecha je z toho materiálu?
1: No tam spíš v té inzerci to nějak tak bylo a bylo mi hned jasné, že to je věc, kterou bych velice lehce zvládl. Tam jde spíš o to, že jsem neměl šanci být u té přípravy a nějakou formou mít jasno, co jsem si připravil a na co se mám ještě připravit. Když to takhle, už to bylo všechno rozhodnuté, materiál tam byl odvezený, takže člověk šel do takového malého neznámého, že si člověk říkal, snad na nic nezapomněli, protože to železářství je trošku z ruky tam.
2: A oni chtěli jenom jednoho pokrývače bez těch tedy přirozených parťáků, bez toho tesaře a klempíře?
1: No, je to tak, ale tam ani nebylo potřeba. Tam opravdu stačí jeden, který tu práci zná, který umí rozhodnout a potom umí si zorganizovat ty, kteří vám dělají pomocníky.
2: A cítil jste, že třeba si vás ti vaši budoucí kolegové, ti vědci z pravidla oťukávají, jestli budete i dobrý parťák?
1: Ano, dá se říct, že když jsem byl na tom závěrečném vlastně posezení, říkali tomu top ten, jako že těch posledních 10, pro které se rozhodl, protože údajně jsem se později dozvěděl, že se hlásilo až 300, tak
2: pokrývačů.
1: Až to, tak do jaké míry moc chtěli, to netuším, jako kdo volal ze zvědavosti a kdo moc chtěl, ale já jsem to chtěl asi nejvíce, proto jsem to vyhrál. Jako.
2: 300 pokrývačů z České republiky, tedy předpokládám, že všichni asi byli z České republiky.
1: No, bylo tam údajně i ze Slovenska, z Německa. Jako,
2: to nevadí, se dostal tedy na Antarktidu za zajímavou zakázkou, i když sám říkáte, že to byla tak středně těžká práce. Dimitris Georgiadis, pokrývač z Vrbna pod Pradědem.
0: Jak jste slyšeli, to byl Dimitris Georgiadis, střechař řeckého původu, který jezdí opravovat střechy na české antarktické stanice. Celý ten rozhovor si můžete najít na našem webu nebo YouTubeovém kanálu v aplikaci Můj rozhlas a všude, kde posloucháte podcasty. V následujícím týdnu si můžete poslechnout třeba Lindu Noskovou.

0: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý, a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval, a nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádeji.
1: Upřímne pobavili?
3: Môžete sa nám podepsat, ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Radiožurnál je 15 hodin. Jsou tu zprávy a má je Marek Sedláček.
7: Německé úřady označily včerejší útok v Berlíně za terorismus. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Fotbalisti Slávie rozehráli utkání prvního kola nové ligové sezóny proti Slovácku. Stojící karavan zpomaluje provoz na D1 na 212. kilometru směrem do Brna a bude oblačno, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Včerejší útok v Berlíně na pochod za práva sexuálních menšin byl podle všeho islamistický terorismus. Jen kousek od místa činu to dnes řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj zemřela jedna žena, počet zraněných stoupl na 29. Německá policie dál pátrá po podezřelém pachateli, je jim 21-letý mladík. Podle Dobrindta jde o německého občana s libanonskými kořeny. V minulosti spáchal několik trestných činů, radikalizoval se a působil na berlínské islamistické scéně. Hasiči na jihozápadě Francie dál bojují s rozsáhlými lesními požáry. Úřady nařídily evakuaci dalších 55 tisíc lidí v okolí města Bordeaux. Už předtím muselo domovy opustit víc než 200 tisíc lidí. Podle agentury AFP požár v regionu znovu výrazně zesílil.
8: Nejvíc je zasažený departement Gironde. Úřady tam částečně uzavřely důležitou dálnici a francouzské státní dráhy později oznámily, že do odvolání přeruší železniční dopravu na jednom z úseků jižně od Bordeaux. Paříž nasadila do bojů s požáry 1400 hasičů a pomáhají i vojáci nebo hasiči ze zahraničí, včetně těch z Česka. Francouzský ministr vnitra Laurent Nunez pro List La Tribune řekl, že bude trvat dlouho, než se oheň na jihozápadě země podaří dostat pod kontrolu. Další evakuaci nařídí dělo večer taky Španělsko. Hasiči tam bojují s plameny v okolí Madridu. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
7: Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Radiožurnálu to potvrdil minister zahraničí Petr Macinka z Motoristů, bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze, byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
9: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
10: Smích jako pláč, láska je zášť.
9: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
11: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
9: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
7: Návštěvníci večerního fotbalového utkání mezi Hradcem Králové a Pardubicemi by měli počítat s dostatečnou časovou rezervou. Zápas je vyhodnocený jako rizikový a u vstupu tak čekají návštěvníky bezpečnostní kontroly. Navíc se opravují obě příjezdové cesty k aréně, což se týká i hromadné dopravy, jak připomíná mluvčí hradeckého dopravního podniku David Pozník.
12: Zápas začíná ve 20.00 a od 19.00 platí ve vozech MHD nástup předními dveřmi. Zároveň bychom rádi upozornili na dopravní omezení poblíž stadionu. Kvůli probíhající rekonstrukci Malšovického mostu i Malšovického nadjezdu mohou vznikat kolony.
13: Sport.
14: Fotbalisté Slávie hrají na úvod nového ročníku šance ligy se Slováckem. V Edenu sleduje vstup obhájců titulu do sezóny Adam Weidenthaler.
15: Čtvrtá minuta a stav je 0-0 mezi Sláví a Slováckem, zatím bez střely na bránu. Slávisté teď budou mít k dispozici volný přímý kop. Přímý přenos dál vysíláme na digitálním radiožurnálu Sport z Prahy. Adam Weidenthaler, radiožurnál.
14: V 17.30 začne duel Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin má výkop východočeské derby Hradce Králové a Pardubic. Před malou chvílí odstartovala velká cena Maďarska Formule 1. Z prvního místa do závodu vyrazil Brit Lando Norris z McLarenu. Vedoucí muž pořadí šampionátu Ital Kimi Antonelli vyjel ze 7. pozice. Zástupci seriálu zároveň oznámili, že zrušenou dubnovou velkou cenu Bahrajnu nahradí závod v Malajzii. Na okruhu v Sepangu se pojede 4. října. V Bahrajnu a Saudské Arábii se letos nezávodilo z bezpečnostních důvodů po startu válečného konfliktu Spojených států a Izraele s Íránem.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážka na D1 u Rousínova a nehoda na jižní spojce. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov stojí v dopravním omezení karavan. Na kilometru 212,5 blokuje jeden pruh, kolona z 216. kilometru je na 25 minut. Na D1 z Brna do Prahy houstné nedělní provoz na Benešovsku. Zpomalíte za sjezdem na Divišov na 36. kilometru. Na 35. řeší srážku dvou aut, stojí v dělícím pásu a mírně zasahují do levého pruhu. Různě pomalu se jede i dál až do omezení na 23. kilometr. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Slaný z 23. kilometru hlásíte pomalejší provoz, a to na 36. kilometr. Je to kvůli pracím silničářů, celý úsek se jede půl hodiny až na 36. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce od odbočky na Ončovice počítejte s kolonou, provoz brzdí opravy vozovky, zpoždění přes 20 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most za Průmyslovou nadále řeší nehodu v levém pruhu. Půlhodinová fronta se táhne od sjezdu na Běchovice, popojíždí se kvůli tomu i ve Štěrboholích směrem ke Kutnohorské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
14: Bude převážně oblačno, na severu zpočátku i polojasno. Výjimečně se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
6: Dobré odpoledne, my teď budeme ve vysílání víkendového radiožurnálu mluvit o něčem, co si samozřejmě nikdo z nás moc nepřeje, ale pravda, čas od času se to prostě může stát a taky se to někdy stane. Student si najde letní brigádu, jenomže se při ní zraní. Tak na co má dotyčný při takovém pracovním úrazu vůbec právo a komu to nahlásit? Všechno tohle probereme za malou chvilku.
13: Víkendový radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: Pamětní brigáda někdy může přinést i nepříjemný úraz, ať už jde o zlomeninu, popáleninu nebo třeba pořezání. Mají brigádníci podle Státního úřadu inspekce práce stejná práva na odškodnění jako běžní zaměstnanci. Velká část z nich ale o tom neví. Tak jak ten úraz nahlásit a na co všechno vlastně brigádníci mají nárok, o tom si budeme povídat. Ve studiu je už se mnou z naší domácí redakce Jan Duchoslav. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Jak už jsme naznačili, v případě pracovního úrazu je jedno, jestli ho řeší zaměstnanec s klasickou smlouvou nebo s dohodou o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Zaměstnavatel musí řešit úrazy všech svých zaměstnanců stejně. Brigádníci taky stejně jako ostatní zaměstnanci musí dodržovat bezpečnostní pokyny zaměstnavatele, říká mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač.
2: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
1: Nárok na bolestné ani jiné formy odškodnění po úrazu ale nemají brigádníci, kteří pracují takzvaně na černo, tedy bez smlouvy, ty zákon nechrání.
0: Nechrání, no a pokud tedy k tomu úrazu dojde, jak by ho brigádník měl správně nahlásit?
1: Ideálně co nejdřív po té, co se stane, zaměstnavatel by pak měl incident zapsat do knihy úrazu. Pokud brigádník úraz nahlásí později, třeba po několika dnech, zaměstnavatel ho nemusí uznat. O tom, jestli jde o pracovní úraz nebo ne, totiž rozhoduje právě zaměstnavatel, říká Richard Kolibač.
2: To znamená, pokud zaměstnavatel se rozhodne, že to není pracovní úraz, tak zaměstnanci zbývá jediná věc, a to obrátit se na soud. Samozřejmě může podat podnět na inspekci práce, nicméně o tom, zda je nebo není pracovní úraz, tak rozhoduje soud.
1: Posudek od inspekce práce ale brigádníkovi podle Kolibače může u soudu pomoct.
0: No a když tedy zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, o co všechno můžeme žádat?
1: To nám teď řekne Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
3: Může mít nárok na bolestné, může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv, který měl na sobě, a je tam náhrada za stížení společenského uplatnění, ta se počítá spolu s tím bolestným. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
1: Pojišťovna zaměstnavatele pak v některých případech proplácí i náklady zraněného, kterému vznikly v souvislosti s léčením. Typicky to bývají různé zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem.
0: Tak děkujeme, už to máme jasno. Ve studiu byl z naší domácí redakce Jan Duchoslav. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Kde si dávat pozor na D1, to už se dozvíte z naší zelené vlny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Rousínova a nehoda u Ostředku. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 pojedete krokem, v omezení na 212,5 kilometru stojí porouchaný karavan. Zpoždění téměř půl hodiny, dá se jet z exitu 216 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Holubic. Na D1 na průjezdu Brnem hlásíte silnější provoz v obou směrech. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov na 35. kilometru řeší nehodu u středových svodidel. Jelo se dvěma pruhy, ovšem teď na místo přijeli hasiči a policie. Průjezdný je tedy pouze pravý pruh, chvílemi se jede i odstavným. Kolona teď zpomaluje, zastavíte se na 40. kilometru a různě pomalu se jede následně i dál za místem nehody až za most Šmejkalka. Tam je dopravní omezení, sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem od sjezdu na Roudnici z 29. kilometru počítejte s kolonou na kilometr 36, tam je omezení, zdrží vás 20 minut. V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most za Průmyslovou nadále projedete po nehodě jen pravým pruhem. Půlhodinová fronta se táhne od sjezdu na Běchovice, popojíždí se kvůli tomu i ve Štěrboholích směrem k Černokostelecké. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Kodaň, Lisabon nebo Vídeň patří v Evropě, ale vlastně i na světě k městům, kde se lidem žije nejlépe. Tohle vyplývá z žebříčku, z nového žebříčku britské společnosti Monocle a je zatím dostupné bydlení, bezpečnost i vytlačování aut z městských center. Tak víc už za chvíli si řekneme s naší zpravodajkou.

0: Ve velkých a menších městech žije podle zprávy OSN za loňský rok přes 80% světové populace. No jejich podíl má podle předpovědí dál růst. Lidi do měst táhne kromě pracovních příležitostí samozřejmě větší pohodlí a infrastruktura. Mezi nejvíc příjemná evropská města patří podle žebříčku sestaveného společností Monokl Kodaň, Lisabon a Vídeň. A tahle trojice přitom i v dalších průzkumech kvality života vyniká opakovaně. Téma, které teď probereme se zpravodajkou při institucích Evropské unie Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak ve kterých světových městech se tedy podle toho nového žebříčku lidem žije nejlépe?
1: Tak úplným vítězem je Tokio, mimo jiné díky své bezpečnosti a nízké kriminalitě. Autoři žebříčku také konstatují, že navzdory své velikosti si hlavní město Japonska zachovává staromódní smysl pro komunitu. A příjemné je také díky typicky japonskému vychování, například, že se lidé ve veřejné dopravě baví zpravidla tiše a ohleduplně, na nástupištích metra čekají trpělivě ve frontách a tak dále. Na dalších místech je ta zmíněná trojice evropských měst, tedy Kodaň, Lisabon a Vídeň, následuje australská Sydney a švýcarský Curych. Celkově si evropská města v tomto hodnocení vedla velmi dobře. Mezi 20 městy nejlepšími pro život se podle tohoto hodnocení nachází 13 právě v Evropě. Praha se v té veřejné části žebříčku neobjevuje. No a zaujalo mě také, že ze severoamerických měst se v té první 20 umístil pouze kanadský Vancouver.
0: Na základě jakých městských kvalit autoři vlastně tenhle ten žebříček sestavují?
1: Oni každoročně hodnotí takzvanou obyvatelnost jednotlivých měst, do které se promítají různá objektivní i subjektivní kritéria. Neřeší přímo daňové sazby, hrubý domácí produkt nebo životní náklady domácností, z čehož vychází řada dalších takovýchto různých podobných žebříčků. Místo toho se zaměřují na kritéria, jako je bezpečnost, dopravní infrastruktura, maloobchod, to, jestli jsou ve městě zelené plochy a parky, ale třeba také to, jak příjemná je ta architektura ve městě.
0: Z evropských jsou pro obyvatele tady podle toho hodnocení tedy nejpohodlnější, jak jste říkala, Kodaň, Lisabon a Vídeň. Proč třeba právě tady v těch městech se žije lidem tak dobře?
1: U Kodaně autoři chválí velmi dobrou dopravní infrastrukturu, například metro tam funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Připomínají také, že Kodaň způsobila revoluci v městské cyklistice a jsou tam velmi dobré podmínky pro cyklisty. Lisabon zase těží ze své geografické polohy, má proto hodně slunečního svitu v roce. Autoři žebříčku také vyzdvihují, že tu tamní gastronomickou scénu a také krásnou architekturu. Lisabon je dlouhodobě hodnocený jako jedno z nejbezpečnějších měst na světě, kromě toho. No a Vídeň, která je z evropských měst na třetím místě, tak ta zase vyniká kombinací funkčních veřejných služeb, bydlení, kultury a také schopností pořádat velké mezinárodní akce.
0: Tak děkujeme za ten žebříček. Tokio, Kodaň, Vídeň, Lisabon, Sydney a Curych. Města, kde se žije nejlépe a možná bychom je mohli i někdy navštívit. Zdeňka Trachtová teď s námi ve vysílání. Díky moc a naslyšenou.

0: komu dát šanci, koho posadit a kdo vám vyhraje celé kolo. Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance ligy i na webu.
1: Radiožurnál posloucháte v 15 hodin a 30 minut. Odpolední zprávy má Marek Sedláček.
2: Antidopingový výbor by se nově mohl zabývat takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Podle ní by výbor od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Pokuty a tresty by ale udělovat neměl. Policisté dál čekají na znalecký posudek kvůli úniku kejdy do řeky Dyje. Směsice výkalů hospodářských zvířat se dostala do toku na Znojemsku před půl rokem potom, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Vodárny kvůli tomu nemohly několik dní pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže. Normandské pláže jsou nově na seznamu světového dědictví UNESCO. Místo vylodění spojeneckých vojsk v červnu 1944 zařadil na seznam dnes výbor organizace, který zasedá v jihokorejském Pusanu. Podle agentury AFP je zápis normandských pláží výsledkem asi 20-letého úsilí. Na seznam se nově dostal i masiv Olymp v Řecku. Ten je důležitou součástí řecké mytologie, podle které měl právě tam nejvyšší bůh Zeus svůj trůn. A americký rapper Pitbull dnes vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací jen rok po vyprodaném koncertě v O2 aréně. Mezi jeho celosvětově známé hity patří Timber, Fireball, International Love nebo Rain Over Me. Držitel ceny Grammy se po koncertu na letišti v Letňanech znovu představí českým fanouškům už 22. listopadu, kdy vystoupí v pražské O2 aréně.
0: Sport.
2: Fotbalisti Slávie bojují v úvodním kole šance ligy se Slováckem. Jak se obhájcům titulu daří, řekne Adam Weidenthaler.
3: 2-1 vedou slavisté po obratu doma nad Slováckem, a to ve 32. minutě. Přímý přenos vysíláme na digitálním radiožurnálu Sport. Z Prahy Adam Weidenthaler, radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Rousínova a nehoda na jižní spojce v Praze. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov na 212,5 kilometru překáží v omezení stojící karavan. Kolona se protahuje, brzdí se už na 216,5 kilometru, zpoždění 30 minut, zaplnila se i souběžná silnice. Lepší cesta je z exitu 216 přes Slavkov, zpět se vrátíte u Holubic. Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Divišov ze 41. kilometru pojedete v nesouvislé koloně do omezení na most Šmejkalka. Na 35. kilometru nehodu odjeli řešit mimo dálnici, jede se dvěma pruhy. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem od sjezdu na Roudnici z 29. kilometru počítejte s kolonou na 36. Dopravní omezení vás zdrží už jen 15 minut. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce od odbočky na Onšovice počítejte se zdržením, provoz brzdí opravy vozov a kivadlový provoz, zpoždění přes 20 minut. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most postojíte v koloně. Za nájezdem z Průmyslové stále překážejí následky nehody v levém pruhu. Fronta je na 35 minut. Popojíždí se i ve Štěrboholích směrem ke Kutnohorské. Dá se jet případně po Českobrodské a Průmyslové. Zpět se vrátíte přes Hostivař. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Je převážně oblačno, výjimečně se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, v noci se ochladí na 20 až 15 stupňů. Zítra už čekáme proměnlivou, zpočátku velkou oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy. A teď dál posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Dobré odpoledne, no den po velkém triumfu ho opravdu bolí celé tělo, ale jinak je nový mistr světa v šermu Aleksandr Šupenič pořád nadšený ze zlata ve fleretu a za chvíli ho ve víkendovém radiožurnálu uslyšíte.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: I den po triumfu na šermířském mistrovství světa si flarettista Alexandr Šupenič vychutnává historické zlato pro Česko. Vybojoval ho včera v Hongkongu. No a dneska byl krátce hostem ve vysílání radiožurnálu Sport. Moderátor Filip Šedivý se s ním povídali o tom, jak se cítí, jak mu je.
1: Dnešní den je velmi náročný, protože mě extrémně bolí celé tělo a až teď mi dochází vlastně, co se trošku stalo, ale jsem hodně šťastný, protože povedla se nám velká věc a pořádně jsme to i oslavili, takže velmi náročný den.
2: Vy jste se stal, jak bylo řečeno, prvním českým mistrem světa ve fleretu a po olympijském bronzu z Tokia jste přidal do své sbírky největší úspěch kariéry. Řadíte tenhle titul přece jen i přes olympijský bronz?
1: 100% ano, protože titul mistra světa je v té naší komunitě úplně to nejvíc, co můžete získat a je to úžasný a samozřejmě je to titul, takže první místo určitě nad bronz, ale asi netřeba porovnávat, jako já jsem rád za to, co se mi povedlo.
2: Alexi, když jste zmínil tu šermířskou komunitu, v ní to samozřejmě má velký ohlas, takže asi psalo i hodně lidí a třeba i mimo šermířské prostředí, dá se říct, jak někdy úspěšní sportovci říkají, měl jsem zavařený telefon.
1: Telefon je stále zavařený a moc děkuju všem, kteří mě píšou a samozřejmě se budu snažit všem odepsat stejně tak na sociálních sítích a tak dále, protože vážím si ty podpory, vážím si těch gratulací. Těší mě, že se právě ten můj sport dostane mimo tu šermířskou nebo i sportovní bublinu a že i lidi z ostatních odvětví mě jako gratuluju a přeju, takže moc toho vážím.
2: Vy jste sám říkal, že po olympijském bronzu chcete být pravidelně mezi nejlepšími na světě, teď jste tedy ten úplně nejlepší na naší planetě. Jaké jsou další sportovní mety fleretisty Alexandra Šupeniče? Protože zároveň, jestli se nepletu, tak jste se posunul do úplného čela světového žebříčku, což může být asi další splněná meta.
1: Nejenom posunul, já jsem ho vlastně vyhrál. Já jsem ten ročník vyhrál, což je pro mě jako možná ještě o trochu víc, než vyhrát to mistrovství světa, protože vlastně to je důkaz celého toho roku, že se jako počítají tam ty světový poháry a tak dále. A vlastně jde o tu konzistenci a být první, vyhrát to, odvíjí si jako tu medaili i za tady tohle jako naprosto něco úžasného a povedlo se mi to v juniorech několikrát a snil jsem o tom, že se mi to povede i v dospělácích a je to tady, takže mám z toho velkou radost, zároveň s tím přichází i velký další jako plány v tom smyslu, že člověk musí dál pracovat, protože jedna věc je tam dostat, vyškrabat a druhá věc se tam udržet. Bude to těžký a samozřejmě teďka následuje jenom odpočinek, relax a vlastně nepřemýšlení o tréninku. Když teda teďka zanedlouho organizuju kemp pro mladý šermíře v Brně, ale jinak co se

0: týká mý samotné přípravy, tak teďka bude trošku odsunutý na druhou kolej a člověk si to musí jako trochu užít, nechat to v sobě zapůsobit a pak přemýšlet, co dál.
1: Tak to řekl v rozhovoru pro radiožurnál Sport přímo z Hongkongu šermířský mistr světa Alexandr Šopenič.

0: Celý víkend bojují týmy hasičů na západě a jihu Evropy s rozsáhlými lesními požáry, pomáhají jim i kolegové ze zahraničí. Plameny se ve Francii nebezpečně přibližují městu Bordeaux. Záchranáři v jeho okolí evakuují nové vesnice a vláda na pomoc povolala další stovky vojáků. Aktuální informace teď z naší zahraniční redakce ve studiu už je Jiří Kordík a zprávy nám je dá. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se daří hasičům ve Francii ty požáry zastavit?
1: Ony ty speciální týmy, kterým pomáhají hasiči z celé Evropy, proti plamenům bojují už několik dnů v kuse, tedy prakticky nepřetržitě. Přiznávají sami ale, že ty požáry stále pod kontrolou nemají. Podle francouzského ministra vnitra Lorena Nunéze se sice na těch některých místech přes noc oheň podařilo zmírnit. Situace na celém jeho západě Francie je ale podle něj extrémně nepředvídatelná. Spálených je tam podle něj už víc než 42 000 hektarů. Taky řekl, že protože se plameny blíží k Bordeaux, tak evakuovali záchranáři dalších 5 obcí. Když tedy počítáme i situaci ve Španělsku, tak se ta celková evakuace za uplynulé dny podle dostupných odhadů dotkla už víc než 300 000 lidí.
0: Víc než 300 000 lidí, no právě ve Španělsku dnes zasažená místa navštívila i královská rodina, i španělský premiér Pedro Sánchez. Jak tam vláda a úřady na ty požáry reagují?
1: Tak ve Španělsku se oheň šíří hlavně v okolí města Madridu, tedy v regionu Ávila, taky u města Toleda. Hasiči ale zasahují třeba taky v katalánské Valencii, tam mimochodem už hlásili první oběť těch dosavadních požárů. Starší muž tam uhořel v autě. Nicméně tedy v Madridu vytvořili pro ty evakuované, kterých je přes 70 000, zatím 15 takových velkých provizorních center. Oni jsou hlavně v tělocvičnách nebo různých prostorech stadionů. Premiér Sánchez řekl, že je připraven poskytnout veškeré prostředky na pomoc všem zasaženým. Teď je podle něj ale čas hlavně na záchranu životů. On dnes vystoupil právě v jednom z těch středisek toho dočasného ubytování. Španělský premiér poděkoval všem, kteří pomáhají. On řekl, že jeho zemi teď čekají opravdu obtížné hodiny. Zmínil ale, že ty povětrnostní podmínky by mohly umožnit tu intenzitu požáru zmírnit. Měl docela optimistický tón. Dodal taky, že kroky vlády jsou teď důležité, ale je podle něj hlavně do budoucna zásadní umět takovým podobným tragickým přírodním katastrofám zabránit. A právě v té souvislosti vyzval k uzavření souboru opatření za účelem boje proti dopadům klimatických změn. Jenom dodám, že k těm je potřeba shoda napříč všemi stranami španělského parlamentu a největšími kritiky návrhu tohoto návrhu levicové vlády je teď hlavně krajně pravicová strana Vox.
0: No, meteorologické přístroje dokonce dnes brzy ráno tady na území České republiky zaznamenaly kouř z těch rozsáhlých lesních požárů, se kterými teď tedy bojuje Francie a Španělsko, uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Jinak vrtulník s českými hasiči bojuje s ohněm ve Francii. My tu situaci společně s Jiřím Kordíkem z naší zahraniční redakce sledujeme dál. Děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Další informace i na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Situace na D1 u Rousínova a omezení na D8 u Roudnice. Na D1 z Vyškova do Brna opatrně před sjezdem na Rousínov náhle se brzdí na 216,5 km. Na 212 km stál porouchaný karavan. Už nepřekáží a kolona se přesouvá před Brno. Z dálnice nesjíždějte, souběžná silnice je plná. Na D1 z Brna do Prahy je tradičně silný nedělní provoz v Posázaví. Pomaleji se jede od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru na most Šmejkalka na 24. Je to na půl hodiny, vyplatí se zůstat na dálnici. A na D8 z Prahy do Ústí za sjezdem na Mělník z 23. kilometru pojedete v koloně kvůli opravě středového pásu. Vše se rozjede na 40. kilometru a je to celé na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Za 5 minut budou 4 odpoledne, tak to je jasné, že ve vysílání víkendového radiožurnálu taky musíme na fotbal. Fotbalisté Slavie vstoupili do nové sezony Šance ligy. Obhájci titulu na domácím stadionu hostí Slovácko v Edenu, je u toho i náš reportér Adam Weidenthaler.
1: Zatím je to jasný duel, Slávisté vedou po prvním poločase 4-1 nad Slováckem, ale nebylo to všechno tak růžové před tou dnešní poluprázdnou kulisou. Připomenu, že kvůli uzavření stadionu, ale výjimce nakonec mohli na stadion děti s doprovodem, takže je tu několik set mladých fanoušků do 12 let spolu s jejich doprovodem. Každopádně Slovácko leto do tohoto zápasu docela slušně drželo se svým soupeřem na úrovni a navíc se dokázalo dostat do vedení díky Juroškově trefě ze 12. minuty. Jenže to vedení Slovácku nevydrželo téměř žádný čas, protože ve 14. minutě se prosadil Mojmír Chytil, už v 16. nová polská posila, záložník Novak, a tak se Slavia kontrolovala jakožto vedoucí tým tohoto zápasu zbytek prvního poločasu. Uanda k tomu přispěl v 35. minutě, i pro něj to byl první gol ve slavistickém dresu v tom soutěžním utkání, řekněme, no a pak v nastaveném čase se znovu prosadil Novak. Drtivá většina těch gólů padla po rychlých rozehrávkách slavistů anebo chybách Slovácka na vlastní polovině v rozehrávce. Takže Slávisté jakožto obhájce ligového titulu zatím míří za prvními body v nové ligové sezóně. V poločase vede nad Slováckem 4-1 a ve druhém poločase už bude jen kontrolovat tenhle duel, do kterého taky nasadila řadu mladíků, ale i ti se jeví zatím velmi dobře. Právě druhý poločas budeme v přímém přenosu vysílat taky na naší digitální stanici Radiožurnál Sport, tak vřele zveme k poslechu. Z Prahy Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak to vypadá, že máme případ.
2: To je první vražda, pokud se nemýlím.
3: To vypadá to náhodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
4: Podivné zločiny.
5: Někdy se v Mordparti řeší věci, které rozhodí silného chlapa.
4: Složitá vyšetřování.
6: Podívej se na mě!
5: Sledím tě.
1: Prosím.
5: Všechno je jinak.
7: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás jí.
4: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
9: Útok na berlínský pochod za práva sexuálních menšin byl podle německé vlády islamistický terorismus. Podvodníci zneužívají jméno České televize a Českého rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Fotbalisti Slávy a Slovácka bojují o body v prvním kole nového ligového ročníku. Následky nehody stále brzdí provoz v Praze na jižní spojce u Průmyslové směrem na Barandovský most. A zítra bude oblačno, místy s deštěm, teploty až 25 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Motivem včerejšího útoku na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně byl zřejmě islamistický terorismus. Řekl to německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj jedna žena zemřela a zraněných je 29 lidí, někteří z nich vážně. Policie po útočníkovi stále pátrá. Podle spolkového ministra vnitra Dobrindta je podezřelým 21-letý německý občan libanonského původu, který v minulosti spáchal několik trestných činů.
10: Die Vielzahl der Straftaten.
11: Četnost trestných činů a radikalizace se projevila i v minulosti, když byl v Berlíně odsouzený na 1 rok a 10 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem. Státní zastupitelství se proti tomu odvolalo. Prioritou je teď pátrání po pachateli.
9: O pomoc s vyšetřováním německá policie požádala kolegy ze všech okolních států. Z Česka se podle mluvčího policejního prezidia Josefa Bocána zapojí hlavně Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMSek neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz. Jak říká mluv Českého rozhlasu Lídia Erlebachová.
12: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
9: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. A víc informací se dozvíte v sekci Ověřovna na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Dobrovolníci v okolí Aše zachránili při letošních sečích 110 srnčat. Jak informuje iniciativa Zachraň srnce Srnče Ašsko, na sociálních sítích 45 srnčat uložili do speciálních boxů a následně je vypustili. Ostatní se podařilo vyhnat z luk do lesa. Iniciativa vznikla letos na jaře. Třetím rokem zachraňuje srnčata i dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska, který letos poprvé začal využívat i dron s termovizí.
13: Sport. Fotbalisté Slávie vstoupili do nové sezóny Šance ligy. Utkání úřadujících mistrů v prvním kole nejvyšší soutěže proti Slovácku vidí Adam Weidenthaler.
14: První poločas zcela jasný, Slávia ho vyhrála nad Slováckem 4-1, ten druhý se rozjede za zhruba 3 minutky a poslouchat to můžete v přímém přenosu na digitálním radiožurnálu Sport. Z Prahy Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
13: Další utkání úvodního ligového kola mezi Jabloncem a Olomoucí začne v 17.30. Ve 20 hodin se utkají Hradec Králové a Pardubice. Beach volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová ovládly turnaj pro tour kategorie Challenge v čínském Shangluu. Česká dvojice ve finále porazila Ukrajinky Davidovou a Chmilovou 2-1 na sety. A před 18. hodinou odstartuje závěrečná etapa cyklistické Tour de France, ve které by si měl Slovinec Tadej Pogačar dojet pro své páté celkové vítězství. Dojezd na pařížský bulvar Champs-Élysées pořadatelé zkrátili na necelých 90 kilometrů, aby ulevili záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry na řadě míst Francie.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Silný provoz na D1 u Holubic a v Posázaví. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rusínov z kilometru 216. Počítejte se silným provozem, rozjíždí se tam kolona, v omezení stál porouchaný karavan, zdržíte se už jen kolem 10 minut. Na D1 za Brnem směrem do Prahy se jede pomaleji mezi sjezdy na Výstaviště a Kývalku, tedy mezi kilometry 190 a 181. Na D1 z Brna do Prahy je tradičně silný nedělní provoz a v Posázaví pomaleji se jede od sjezdu na Divišov ze 40. prvního kilometru na most Šmejkalka na 24. Je to na necelou půl hodinu. Vyplatí se zůstat na dálnici. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most postojíte v koloně. Za nájezdem z Průmyslové stále překážejí následky nehody v levém pruhu. Fronta je na 35 minut, popojíždí se i na průjezdu Štěrboholy. A na Novopatské směrem na D8 se jede v koloně v celé délce kvůli omezení ve Kbelské, zpoždění přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Je převážně oblačno, výjimečně se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, v noci se ochladí na 20 až 15 stupňů Celsia. Zítra už čekáme proměnlivou, zpočátku velkou oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál, ale teď už s Michaelou van Erne.
16: A z další informací, válka s Iránem vyčerpala americké zásoby raket rychleji, než je Pentagon dokáže doplňovat, píše o tom americký list New York Times. Jak vážná je situace, o tom se dozvíte z našeho vysílání za chvíli.

0: Spojené státy podle deníku New York Times ve válce s Íránem vyčerpaly obrovské množství raket a munice. Doplnění zásob má trvat roky. Situace je podle zdroje deníku vážnější, než si Bílý dům vůbec uvědomuje. Jaký to může mít vliv na průběh války s Íránem, to už rozebereme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou, toho času tedy v Česku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak vážné je to vyčerpání zásob, Jano? Mluvíme o výpadku, který Spojené státy pocítí hned, nebo spíš o dlouhodobém riziku?
1: Spíše o tom dlouhodobém. Okamžitě to Spojené státy jako výpadek nepocítí. Neznamená to tedy, že by se ze dne na den nemohli bránit nebo útočit. Ty zásoby ještě nejsou na nule. Ale u klíčové munice už se blíží kritické hranici, například Patrioty, ty jsou zhruba na polovině předválečných zásob, nebo ty dálkové střely, které byly stavěné, Míšo, primárně pro možný konflikt s Čínou, tak ty už jsou vyčerpané téměř úplně kvůli válce v Íránu, tam už je ta rezerva minimální. Takže nehrozí bezprostřední kolaps, ale je ten manévrovací prostor reálně zúžený.
0: A jak dlouho trvá doplnění munice?
1: I měsíce až roky, ta výroba těchto raket je pomalá. Patriot, Tomahawk, to, oni mají takové složité komponenty, které se vyrábí jen omezené množství měsíčně. Pentagon teď dostává řádově desítky kusů měsíčně, ne stovky. A ty firmy, které je vyrábějí, RTX, Lockheed, tak oni teprve najíždějí na vyšší výrobu, ale reálně to tady znamená spíše ty roky, možná měsíce v tom nejrychlejším provedení. Jejich nedostatek zvyšuje riziko, že by Spojené státy mohly být hůř připravené na jiný, potenciálně vážnější střet, kdyby náhodou vypukl souběžně.
0: A deník New York Times informuje, že o rozsahu problému nevěděl ani Bílý dům. Jak je to možné?
1: Podle těch jeho nejnovějších zpráv jeden z amerických úředníků varoval, že ta situace je horší, než si Bílý dům vůbec uvědomuje, a naznačuje to určitý rozpor mezi tím, co hlásí armáda, a tím, co ví politické vedení. V tomhle kontextu je proto významná ta dnešní zpráva, že Donald Trump nechal po dvou týdnech nepřetržitého bombardování leteckými údery na Írán tyto údery zastavit a že nyní dává prostor diplomacii.
0: Jana Ciglerová, zdrojem našich informací. Moc vám děkuji a přeji hezký den.
1: Pěkný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, to bylo duo Shakespeare Sister, 16 hodin, téměř 16 minut. Za chvilku pro vás budeme mít další informace, které se týkají také Guinnessovy knihy rekordu, ale jak jsem zmínila, o tom až později, teď tu máme zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Situace na D1 kolem Brna a nehoda na Štěrboholské spojce. Na D1 z Vyškova do Brna se jede pomaleji omezením kolem sjezdu na Slavkov, tedy mezi kilometry 211 a 206. Na D1 za Brnem směrem do Prahy se jede pomaleji ještě ke konci stoupání před sjezdem na Kývalku z kilometru 186. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je ještě silný nedělní provoz v Posázaví mezi 38. a 24. kilometrem, tedy za sjezdem na Divišov do omezení na mostě Šmejkalka. Tam je zúžení a pojedete to necelou půl hodinu. Na D8 z Prahy do Drážďan za sjezdem na Mělník z 27. kilometru počítejte s kolonou kvůli omezení na jeho konec na 40. kilometr, je to na necelých 25 minut. Na D3 potažmo silnici 3 na trase z Českých Budějovic do Prahy je silný provoz, nejprve na konci dálnice před Miličínem, následně se popojíždí před i za Voticemi, Rušno je kolem Benešova a znovu se zpomalí ještě před Senohraby. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce od odbočky na Onšovice počítejte se zdržením, provoz brzdí opravy vozovky, zpoždění přes 20 minut. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most postojíte v koloně, za nájezdem z Průmyslové odklízejí následky nehody z levého pruhu.
3: Já jsem jela před chvílí okolo a to auto, co bylo bouraný, tak už se nakládá, nebo už je asi naložený a odváží se.
2: Popoždí se zatím od sjezdu na Běchovice a to půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kurt Nielsen dozněl, s vámi je Radiožurnál. Ještě před několika lety se zdálo, že největší sláva amerického rapera Pitbulla je minulostí, ale teď zažívá nečekaný návrat. Jeho koncerty lámou rekordy a fanoušci kvůli němu po celém světě mění svůj vzhled. Večer se o tom přesvědčí i Praha.
1: Když před více než 10 lety ovládl hit parády skladbami Give Me Everything, Timber nebo Feel This Moment, málo kdo předpokládal, že ho čeká ještě druhý vrchol kariéry. Jen v Česku se v průběhu necelého roku a půl představí hned třikrát. Po loňské vyprodané O2 aréně teď vystoupí v pražských Letňanech a v listopadu se do O2 arény znovu vrátí. O tom, že jeho popularita zdaleka nekončí, svědčí i dva zápisy v Guinnessově knize rekordů. Před několika týdny se v londýnském Hyde Parku na jeho koncertě sešlo bezmála 70 tisíc fanoušků, což je nejvyšší návštěva koncertu v historii tohoto místa. Druhý rekord pak vytvořili právě sami fanoušci. Celkem 22 141 jich dorazilo převlečených za svého idola v oblecích, tmavých brýlích a s typickou pleší.
2: 22,141. Wow. Congratulations. Yeah. You are officially amazing.
1: Sám Pitbull jim za to z pódia poděkoval.
3: Říkám to těm plešounům pořád, když si nasadíte ty plešaté paruky, je hned jasné, že vás čeká nejlepší zážitek vašeho života. A teď už jste oficiálně zapsáni v Guinnessově knize rekordů.
1: Rodák z Miami s kubánskými kořeny označil rekord za obrovskou čest a fanouškům poděkoval za to, že z jeho charakteristického vzhledu udělali symbol jeho koncertů. Fenomén plešatých fanoušků přitom vznikl nenápadně na sociálních sítích. Lidé začali sdílet videa z koncertů převlečení za Pitbulla a z internetového vtípku se v průběhu několika měsíců stala tradice, která dnes provází každou zastávku jeho

Pitbull prorazil na začátku tisíciletí na americké hiphopové scéně. Spolupracoval s Christinou Aguilerou, Enriquem Iglesiasem nebo Kešou a právě skladby z nejslavnější části své kariéry dnes večer připomene i v pražských Letňanech. Pokud bude atmosféra podobná jako na ostatních zastávkách jeho turné, nebude pod pódiem stát jen několik desítek tisíc fanoušků, ale také tisíce Pitbullových dvojníků. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Přehled zpráv a Jana Gulda.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odsoudil včerejší útok na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Útok označil za zbabělý a odporný teroristický čin. Podle Babiše je důsledkem neřízené migrace, kterou dlouhodobě uplatňovala Evropská unie. Po útoku jedna žena zemřela, dalších 29 lidí je zraněných. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt dnes oznámil, že útok v Berlíně byl zřejmě islamistický terorismus. Policie po útočníkovi stále pátrá. Hasiči dohasili požár 5 hektarů lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku. Hořet tam začalo včera kolem 16. hodiny. Na místě zasahovaly desítky hasičů a taky vrtulník s bambivakem. Dnes hasiči dohasili skrytá ohniska a teď už místo postupně opouštějí. Podle velitele zásahu Aleše Bucifala při zásahu nikdo nebyl zraněn. V Paříži dnes skončí cyklistický závod Tour de France. Poslední etapu symbolicky zahájí i zakončí na pařížském Champs-Élysées. Kvůli lesním požárům na jihozápadě Francie je poslední etapa kratší, asi o 40 kilometrů. Peloton letos tradičně vyšlápne i na pařížské tržiště Montmartre. A do švýcarského Valais se sjela asi 100 hráčů na alpský roh. Město tradičně organizuje mezinárodní festival Alphornu. Slavnosti provází folklorní vystoupení tanečníků, hráčů na kravské zvony a zpěváků, kteří se osvojili techniku takzvaného jodlování. Vrcholem festivalu je mezinárodní soutěž o nejlepšího hráče na alpský roh.
3: Sport.
2: Fotbalisti Slavie zahájili nový ročník šance ligy duelem proti Slovácku a podrobnosti přidá z Edenu Adama Weidenthaler.
4: 70. minuta právě končí, Slavisté vedou nad Slováckem 4-1 a navíc má soupeř jednoho vyloučeného hráče. Přímý přenos dál vysíláme na digitálním radiožurnálu Sport z Prahy. Adam Weidenthaler, radiožurnál.
2: 17 hodin a 30 minut vstoupí do ligové sezony Jablonec proti Olomouci a ve 20 hodin pak Hradec Králové proti Pardubicím.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 u Divišova a požár v Praze ve Vídeňské. Na D1 z Brna do Prahy pomalu před sjezdem na Divišov na 41. a půl kilometru se dojíždí do nesouvislé kolony. Ta pokračuje na most Šmejkalka na 24. kilometr. Tam je omezení, je to celé na půl hodiny. Na D3 respektive silnici 3 na trase z Českých Budějovic do Prahy je silný provoz, nejprve na konci dálnice před Miličínem, následně se popojíždí kolem Votic, rušno je také před i za Benešovem a znovu se jede pomalu také před Senohraby. V Praze ve Vídeňské u Vestce při odbočení k čerpací stanici Shell hlásíte požár.
7: Tak u čerpací stanice Shell za kruhovým objezdem hoří osobní automobil, tak asi tam dají lidi pozor.
6: Na místě už jsou hasiči, také policie. Ta provoz zastavila, odklání provoz zpět na okruh, případně se dá jet také směrem na Jesenici. Z Prahy do Jesenice se dá jet teď přes Hrnčíře, případně po D1 a po okruhu. A na jižní spojce směrem na Barandovský most před Lanovým mostem po nehodě už nic nepřekáží a kolona se téměř rozjela. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle taky bouřky. K večeru začnou srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
1: A k poslední červencové neděli patří v našem vysílání třeba také kapela Maroon 5. Hezký den.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Antidopingový výbor by od ledna už nemusel řešit jen užívání zakázaných látek ve sportu. Podle novely zákona o podpoře sportu ministra Borise Šťastného z motoristů by se jeho agenda měla rozšířit. Zabýval by se také třeba prevencí diváckého násilí nebo širší ochranu sportovců. O chystaných změnách budeme teď mluvit s reportérkou Adélou Burešovou. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Celkem by šlo o tři další odvětví, kterým by se výbor nově věnoval. Jak jsme řekli, jednou z nich by byla prevence diváckého násilí, typicky třeba na fotbalových stadionech, dále potom safeguarding, tedy posílení férového a bezpečného sportovního prostředí. A tím posledním pilířem je pak prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, tedy match fixingu. A podle předsedy antidopingového výboru Martina Číška by se v tomto ohledu mohlo Česko inspirovat v zahraničí.
2: Třeba v té oblasti toho matchfixingu tam potom to funguje, že tam je nějaký zástupce sázkových kanceláří, který je v kontaktu s někým tady z toho Integrity Unit a vlastně se tam řeší ta metodika, vyhodnocují se různý fotbalový utkání a pak se když tak přivolává policie, když je tam nějaký podezření.
1: Antidopingový výbor by se ale nebude mít žádné sankční pravomoci, více by měl naopak spolupracovat se sportovními svazy, kterým by dával třeba metodiky nebo doporučení, jak tyto negativní jevy ze sportu eliminovat. Dodám, že tato novela ministra Šťastného má i podporu opozice, jak nám potvrdil poslanec ODS Karel Haas.
0: Zmiňovala ses také o diváckém násilí na stadionech, ale tam minister pro sport Šťastný uvažoval o kamerách na stadionech. V jaké fázi je tento návrh?
1: Ten je teď v paragrafovém znění, musí tedy ještě projít připomínkovým řízením a spolupracuje na něm taky ministerstvo vnitra. Nevhodným chováním fanoušků by se pak zabývala Národní sportovní agentura, pokračuje ministr Šťastný.
3: Především předpokládáme, že od příštího roku přijetím dalšího zákona bude Národní sportovní agentura provozovatelem vlastně databáze jako nejvyšší správní úřad, která právě bude sloužit k tomu, aby ti nezvaní hosté, kteří se dopustí něčeho na stadionech, tak už se na něj nedostali.
1: U tohoto návrhu už ale politická shoda není. Podle poslance ODS Karla Haase by mělo před plošným skenováním Česko využít a vymáhat všechny zákonné prostředky, jako je třeba zákaz pyrotechniky na stadionech. Hlavní problém českého sportu podle Haase navíc není násilí fanoušků.
4: Z pohledu ekonomického je určitě větší problém match fixing, z pohledu lidského bude nepochybně větší problém, řeknu, bezpečné a respektující prostředí. Těch důležitých věcí je hodně, takže mě občas mrzí, že se třeba na základě derby Sparta Slavia jako prezentuje nebo zvýrazňuje násilí na stadionech, ale myslím si, že to není úplně ta alfa omega.
1: No a pokud návrh projde, měl by podle Šťastného platit od příští podzimní ligové sezóny.
0: Zjistila a zprostředkovala Adéla Burešová. Za to moc děkuji a přeji hezký den.
1: Díky, naslyšenou. We'll be right back.

0: L King, součástí víkendového radiožurnálu Chvilku před 16:45 odpoledne. To je čas na mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Divišova a na trojce nejen u Votic. Na D1 z Brna směrem do Prahy přibrzdíte před sjezdem na Divišov na 41. kilometru. Různě pomalu se jede do omezení na 24. kilometr, je to na zhruba půl hodiny, vyplatí se zůstat na dálnici. Na D8 z Prahy do Drážďan za sjezdem na Mělník z 27. kilometru počítejte s kolonou kvůli omezení na jeho konec na 40. kilometr, je to na zhruba 25 minut. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je silný provoz. V kolonách se jede kolem Votic, před Olbramovicemi, v okolí Benešova a také před Senohraby. Na silnici 20 z Plzně do Písku hlásíte stojící auto v místě oprav za Blatnou. Upadlo mu kolo a musí se jezdit kyvadlově. Čekejte krátké zdržení. V Praze ve Vídeňské u Vestce u čerpací stanice Shell schořelo auto. Doslova před okamžikem se podařilo obnovit provoz, ovšem stále čekejte omezený průjezd. Zdržíte se jen krátce. A v Praze je plná Novopatská směrem na D8. Kvůli omezení ve Kbelské naberete zpoždění přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

Kapela UDG, s vámi je víkendový radiožurnál. V době, kdy fotbalisté Slávie vstoupili do nové sezóny Šance ligy a právě na jejich utkání se Slováckem vás v našem vysílání vezmeme zanedlouho.

0: Tina Turner dozněla, pojďme dál. Fotbalisté Slávie hrají první zápas v tomto ročníku šance ligy. Využít zaváhání Sparty z Plzní se obhájce titulu snaží v utkání se Slováckem, které v Edenu sleduje Adam Weidenthaler.
1: 5-1 vede u Slávisté nad Slováckem. Tahle cesta za obhajobu mistrovského titulu tedy začíná velmi pěkně, navzdory tomu, že Slávisté inkasovali jako první, a to už ve 12. minutě od Pavla Jurošky, tak následně ve 14. rychle dokázal srovnat Mojmír Chytil. Už v 16. to bylo 2-1 pro Slávisty a postupně si tedy vymysleli náskok 4-1 už v prvním poločase obhájci mistrovského titulu. Český šampion taky skoroval ve druhém poločase, to byla Chytilova penalta, a od té doby je to tedy 5-1, to už bylo navíc v momentě, kdy taky Slovácko bylo bez vyloučeného Jurošky, takže aby těch problémů nebylo málo pro mužstvo z Uherského Hradiště, tak ještě hraje o 10. Teď navíc ještě jeden volný přímý kop na začátku 4minutového nastavení v 91. minutě, rozehraný nakrátko, provodce ale k balónu úplně dobře nepostavil, ta rozehrávka Sadilkoval byla možná nečekaná, spíš očekávali Slávisté vysoký centr vzduchem, ale Lukáš Provod tedy balón nespracoval. Poslední minuty se tedy budou dohrávat tady v pražském Edenu před pár stovkami fanoušků, protože oficiálně byl tenhle stadion uzavřený, ale díky výjimce na něj mohly desítky, ba i stovky mladých fanoušků do 12 let s doprovodem, takže taková drobná, ale zajímavá kulisa na úvod ligového ročníku. Zbytek přímého přenosu si můžete dopřát na digitálním radiožurnálu Sport, nebo třeba v naší aplikaci Můj rozhlas, či na zpravodajském serveru irozhlas.cz. V 92. minutě Slávisté ale dál vedou nad Slováckem 5-1. Z Prahy Adam Weidenthaler, radiožurnál.

0: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval a nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádeji.
1: Upřímne pobavili?
3: Môžete sa nám podepsat? Ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti proti vám nečekaně vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách. Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska.
8: Miluji tě.
7: Souboje na život a na smrt.
9: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
7: A nostalgie dávných časů.
10: Musíme bojovat!
7: Kabir Bedi v seriálu Sandokan.
11: Na té lodi je malejský tygr.
7: Dva díly v úterý večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.
12: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
13: V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně. Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Fotbalisti Slavie vstoupili do ligové sezóny výhrou nad Slováckem. Nehodu vyšetřují na dálnici D10 na 12. kilometru směrem do Prahy. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
13: Český národní registr dárců dřeně zapsal letos 8 000 nových zájemců. V Česku jsou registry dárců 2, do toho při nemocnici IKEM se letos zatím zapsalo 1500 dárců. V obou registrech dohromady je přes 200 000 lidí. Věkový průměr potenciálních dárců se ale daří snižovat. Kromě online kampaně zaměřené na generaci Z, výjíždějí pracovníci registru přes léto na kulturní akce. Teď lidi můžou potkat třeba na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Pokračuje mluvčí registru Klára Conková.
14: Až začne semestr, chystáme se na naší tradiční tour po vysokých školách, už to domlouváme a to jsou nábory, kdy jedeme po jednotlivých fakultách a vyloženě nabídáme studenty na všech vysokých školách. Ty vysoké školy střídáme, máme s nimi už dobře rozjetou spolupráci.
13: Policisti stále čekají na druhý znalecký posudek v případu úniku kejdy do řeky Dyje. Směsice výkalů hospodářských zvířat se dostala do toku na Znojemsku před půl rokem potom, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Několik dní kvůli tomu nemohly vodárny pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže.
15: Znojemský vodoprávní úřad před prázdninami dokončil zápis o tom, jak jednotlivé složky havárii řešily. Strany se pak k dokumentu mohly vyjádřit a neměly žádné připomínky. Úředníci teď pošlou zápis policii. Odstraňování následků úniku kejdy oficiálně ukončili na začátku května. Bezprostředně po havárii kvalitu vody monitorovali jak vodohospodáři, tak i vodárny. Ty tehdy preventivně navážely cisternami vodu do vodojemů. Alena Hesová, Radiožurnál.
13: V Hormuzském průlivu podle iránské agentury Tasnim explodoval ropný tanker potom, co najel na námořní minu. Údajně se odchýlil od Íránem stanovené trasy. Teherán incident dosud nekomentoval a tvrzení o výbuchu zatím není jak ověřit. Hormuzská úžina je klíčovou globální dopravní trasou. Před začátkem konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem tam proudila zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Ve věku 60 let ve čtvrtek zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Radiožurnálu to potvrdil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde vědec působil. Několik let se mimo jiné věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu a se svým týmem předpověděl nový fyzikální jev. Jungwirth o tom mluvil loni na Českém rozhlase Plus v pořadu Leonardo Plus.
8: Někde tak jako uprostřed, ten systém jako se nemůže rozhodnout, jestli je elektrolyt nebo kov, tak tam vzniká to, čemu se říká nehomogen. Část toho systému už je kovový, část je ještě pořád elektrolyt. To se také vědělo. To nové, co s tím přicházíme, je, že v tomhletom přechodném stavu ten systém, tím, jak se ty molekuly v kapalině mohou hýbat, tak on se přepíná velmi rychle mezi kovem a nekovem. A tohleto velmi rychlé přepínání, to je ten nový jev.
13: Pavel Jungwirth taky dlouhodobě pracoval v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku.
16: Sport. Fotbalisté Slavie zahájili cestu za obhajobou titulu v Šancelize vítězně. Do nového ročníku nejvyšší soutěže vstoupili vítězstvím 5-1 nad Slováckem. Za necelou půl hodinu začne duel Jablonec Olomouc. Ve 20 hodin má výkop utkání Hradec Králové Pardubice. Brit Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Pořadí šampionátu dál vede Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který dojel třetí. Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson deblový titul na pražském turnaji nezískali. Ve finále na Štvanici podlehli Britkám Dartové a Lumsdenové 2x4-6. Utkání sledovali i účastnice fedcupového finále z roku 1986 v čele s Helenou Sukovou a Hanou Mandlíkovou. Pro mladé české tenistky to byla čest, pokračuje Havlíčková.
17: Určitě samozřejmě jsou to legendy našeho sportu a to, že se tady na nás dívali, tak je skvělý a doufáme, že jsme se jim aspoň trošku líbili a nejsou zděšený z toho, co tady teď nastupuje za generaci.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolona na D1 u Divišova a nehoda na D10 u Staré Boleslavy. Na D1 z Brna, z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim zpomalíte na 42. kilometru. Různě pomalu se jede do omezení na 24. kilometr, je to na půl hodiny. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D10 z Turnova do Prahy zpomalíte za sjezdem na Starou Boleslav na 14. kilometru, co brzdí provoz, poví náš zpravodaj.
20: Projíždí se jedním kruhem, je ta policie, je to nehoda osobního auta.
19: Zpoždění přes 10 minut a narůstá. Na silnici 3 z Tábora do Prahy je stále silný provoz, největší kolona teď popojíždí mezi Voticemi a Olbramovicemi, zpoždění 10 minut. Na silnici 20 z Plzně do Písku hlásíte stojící auto v místě oprav za Blatnou.
21: Za Blatnou bez zúžení, kde nám dělají nový povrch, směrem na Písek upadlo levý přední kolo, tak se to tam za ním trochu stosuje.
19: A v Praze v Cínovecké směrem z centra za sjezdem na Ďáblice nehoda, tvoří se kolona, brzdí se už na konci Liberecké a zdržíte se 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
15: Islamistický teroristický útok, tak mluví němečtí politici o včerejším incidentu v Berlíně. Pachatel, který je na útěku, tam vjel v bílé dodávce do davu účastníků jednoho z největších LGBT shromáždění v Evropě. Zabil jednu ženu. Náš zpravodaj má další informace, které sdělí zanedlouho.
18: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela.

0: Posloucháte Radiožurnál. V Německu pokračuje pátrání po mladém muži. Je podezřelý z toho, že včera vjel dodávkou do účastníků pochodu hrdosti v Berlíně a zabil jednu ženu. Queer komunita truchlí, ale i dnes se sešla v počtu stovek lidí u Braniborské brány. My si víc řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Dobrý den, queer komunita se sešla v Berlíně v počtu stovek, možná i tisíců lidí u Braniborské brány a další lidé, ti jsou zase v kostele nedaleko Alexanderplatzu, kde zhruba před půl hodinou začala smuteční bohoslužba za oběti toho včerejšího incidentu. Na té bohoslužbě je i spolkový kancléř Friedrich Merz a i to vlastně ukazuje, že včerejší tragédie Německo zasáhla.
2: Terroristischen, islamistischen Anschlags der letzten Nacht.
1: Islamistický teroristický útok, tak o něm už ostatně před ním dnes odpoledne mluvil ministr vnitra Alexander Dobrindt. Friedrich Merz taky řekl, že pachatelé podobných činů nemají v německé společnosti místo a dodal, že cílem, smyslem podobných činů je rozdělit, zastrašit společnost, což se ale podle Friedricha Merze v tomto případě nepodaří a Německo bude bránit svou liberalitu, svobodu a svoji soudržnost.
0: Tedy ministr vnitra Dobrindt mluvil odpoledne o islamistickém útoku. Je už víc poznatků ohledně včerejšího činu?
1: Je jedna dobrá zpráva, podle televize ARD můžeme říct, vypadá to, že nikdo ze zraněných, kterých podle ministra vnitra Dobrindta mělo být skoro 30, už v tuto chvíli by neměl být v ohrožení života. Alexander Dobrindt ovšem zároveň potvrdil, že včera to tou šílenou jízdou tak úplně neskončilo.
3: Mutmaßlich Anna Machete.
1: Když pachatel z auta v tom parku Tiergarten, kde najížděl do lidí, předtím než naboural sám do stromu, vysedl, tak podle něj potom i dál útočil na lidi nějakou bodnou nebo sečnou zbraní, možná to byla mačeta. Dosud je hodně nejasností. Vlastně není jisté, kolik lidí v té dodávce vlastně bylo, jestli jeden nebo dva. A těch nejasností je víc.
0: Policie intenzivně pátrá hlavně po 21-letém Abdulovi B., který se narodil jako Němec v Německu, ale kořeny jeho rodiny jsou v Libanonu. Vzbudil už někdy dřív pozornost úřadů?
1: To se teď samozřejmě zkoumá a zjišťuje se, dochází k tomu, že vzbudil, i když i tady jsou nejasnosti, jednak který vzbudil pozornost svojí dřívější trestnou činností a za to měl být snad nepravomocně odsouzený k trestu jednoročního odnětí svobody, ale zároveň se o něj úřady měly zajímat v souvislosti s jeho tou islamistickou radikalizací, příchylností k islámskému státu. On měl na přelomu loňského letošního roku navštívit nějakou blízkovýchodní zemi a potom po návratu do Německa měl být zadržený, minimálně vyslýchaný, možná i nějakou chvíli zadržovaný. V každém případě policie například měla odposlouchávat jeho telefon. Nicméně teď víme, nebo zdá se, že nic z toho nedokázalo zabránit tomu včerejšímu incidentu. Momentálně tedy policie ve velkém počtu pátrá po Abdulovi B. Jsou zesílené kontroly například na letištích, na nádražích, ale i na hranicích.
0: Tomáš Havlín pro nás měl tyto informace. Děkuji a hezký den.
1: Díky, hezký den.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Byl to jeden z příběhů loňského roku. Desítky tisíc Čechů se zapisovali do registrů dárců kostní dřeně, aby pomohli vážně nemocné Madlence. Její příběh nakonec skončil dobře. My jsme ovšem zjišťovali, jestli velký zájem o darování dřeně přetrvává i letos. A za chvíli se o tom dozvíte vy z našeho vysílání.

0: Eva Max dozněla, loňský rok byl pro české registry dárců kostní dřeně rekordní, hlavně díky příběhu malé Madlenky. Vážně nemocné dívce chtěly pomoct desítky tisíc lidí, kteří se do registru rozhodli zapsat. Příběh Madlenky nakonec skončil dobře a noví potenciální dárci se registrům hlásí i dál.
1: Kolegyně si teda, až přijde dárce, ho pozve sem do odběrové místnosti, nechá ho právě vyplnit ten velmi podrobný zdravotní dotazník.
2: Marie Kuříková je vedoucí registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu a popisuje mi, jak to vypadá, když u nich najdou pro pacienta možná vhodného dárce.
1: Tady bude vlastně tak hodinku až dvě, pak teda oddělají ten odběr krve.
2: Všechno je to ale zatím taková mezifáze. K finálním odběrům dochází až po dalších podrobnějších testech.
1: To transplantační centrum si vybere vlastně dárce po celém světě, pak si shromáždí ty výsledky a potom teprve žádají o ten odběr těch krvetvorných buněk.
2: Přísným sítem loni prošel třeba Martin.
3: Jsem jako strašně rád, to je super pocit za mě.
2: Zpráva z IKEMu ho prý zastihla na letní brigádě v zahradnictví.
3: Vím, že bylo strašný vedro, byl jsem už unavený a právě mi volalo neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje. Byla to tady paní koordinátorka, mám pro vás skvělou zprávu. Byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně.
2: Právě mladí muži, to jsou prý dárci, o které je ze strany lékařů zájem nejčastější.
4: A je to kvůli tomu, že muži jsou statnější, můžeme jim odebrat víc těch krvetvorných buněk, nehrozí tam třeba těhotenství, doby kojení a podobně.
2: Vysvětluje Klára Conková, mluvčí Českého národního registru dárců dřeně v Plzni. I když jste ale mladý muž, může se stát, že se z registru třeba nikdy nikdo neozve. Najít totiž vhodného dárce mimo rodinu je velmi složité a statistiky prý ukazují schodu spíš v promile případů.
4: Důležitý je být zapsán a dávat tu naději. A to, že mě nikdo nepotřebuje, to, že mě nikdo nevolal a nikdo mě neoslovil, znamená, že to moje identický dvojče někde po světě běhá zdravé a já si víc přát nemůžu.
2: Plzeňský registr zatím letos eviduje přes 8 tisíc nově zapsaných potenciálních dárců. Odhaduje, že by jich celkem mohlo být k 15 tisícům, což by bylo o polovinu víc než v běžných letech.
4: A co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život, tak jsme odebrali 80. dárce a to je taky nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme stovku.
2: A co se týče menšího registru v pražském IKEMu, i tam se nově zapsanými dobrovolníky vrátili na čísla před rokem 2025. Od začátku roku do tohoto týdne se jich přihlásilo skoro 1400. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin 30 minut. Čas zpráv a Jany Guldy.
3: Meteorologické přístroje dnes brzo ráno zaznamenaly nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů ve Francii a Španělsku. Český hydrometeorologický ústav to oznámil na Facebooku. Kouř byl ve výšce od 3 do 4,5 kilometrů nad zemským povrchem. Není třeba se proto obávat zvýšené koncentrace zplodin při zemi. Zaměstnavatelé loni řešili se svými zaměstnanci víc než 630 tisíc pracovních úrazů. To je téměř o 200 víc než rok předtím. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném a pracovním poměru. Ruský noční úder na ukrajinský Charkov nepřežila jedna žena, zraněných je 12 lidí, včetně 10letého chlapce. Na síti Telegram o tom informuje náčelník oblastní správy Oleh Syněhubov. Útok a oběti hlásí taky Záporoží. Naváděná letecká bomba zabila jednoho člověka a dalších 6 zranila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že Rusko v noci zútočilo 8 balistickými raketami a víc než 130 drony různého typu. A bavorský premiér Markus Söder odmítl jakoukoliv spolupráci mezi hlavní vládní koaliční unií CDU-CSU a opoziční krajině pravicovou alternativou pro Německo. Reagoval tak na výzvu saského premiéra Michaela Kretschmara, který zpochybnil formální zákaz spolupráce s alternativou pro Německo. Söder tvrdí, že spolupráce s AfD by unii kancléře Friedricha Merce rozpoltila. Sport. Fotbalisti Slavie vstoupili do nové sezóny šance ligy výhrou. Slovácko porazili úřadující mistři 5-1. Teď hraje v úvodním kole Jablonec proti Olomouci a je u toho Pavel Petr.
4: Odehráno prvních 13 sekund, stav nerozhodný 0-0 z Jablonce. Pavel Petr, Radiožurnál.
3: A ve 20 hodin se střetnou ještě Hradec Králové a Pardubice.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 u Divišova a nehoda na D10 u Staré Boleslavy. Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Vlašim přibrzdíte na 43. kilometru a v silném provozu se jede do zúžení na 24. kilometr. Doba jízdy se nadále pohybuje kolem půl hodiny, sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Hlavenec začíná kolona na 16. kilometru, na 12. vyšetřují nehodu, jede se levým pruhem, zpoždění stouplo na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště zesílil provoz, pomaleji se jede kolem Lochkova mezi 15. a 17. kilometrem, zdržení 10 minut. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce u Velkého Rybníku a Vystrkova zůstávají fronty kvůli kyvadlovému provozu, zpoždění přes 20 minut, v opačném směru jsou kolony poloviční. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy trvá silný provoz, brzdí se na konci dálnice D3 před Milíčínem, nesouvislá kolona pokračuje až na obchvat Olbramovic, celý úsek pojedete 35 minut. A v Praze v Cínovecké směrem z centra za sjezdem na Ďáblice je po nehodě omezený průjezd, zpoždění do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
2: A připomenu, že zprávy z domova i ze světa jsou stále také na serveru iRozhlas.cz.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

Červenec tradičně patří Tour de France a právě dnes dojedou cyklisté do cíle. Nejslavnější cyklistický závod pomáhá také uchovávat tradice a právě o tom uslyšíte za chvíli.

0: To byla kapela Texas. Cyklisté na Tour de France mají dnes před sebou poslední kilometry. Za několik minut vyrazí na poslední 21. etapu. Pro vítězství si po páté celkové, tedy pojede Slovinec Tadej Pogačar. Kvůli ničivým požárům bude závěrečná trasa zkrácená. My se teď ovšem přesuneme do minulosti. Náš zpravodaj se před několika lety v Calais přesvědčil o tom, že slavný závod můžou zdobit i paruky a kroje. Třeba ten z opálového pobřeží na severu Francie.
1: Já teď stojím na poli, nebo spíš na takové vysušené trávě. Jsou tady hned vedle mě tři postarší ženy, jeden muž, a jsou oblečení v místních krojích. Votre prénom?
2: Marie-Christine.
1: Marie-Christine, qu'est-ce que vous avez pris en fait?
2: En fait, ça c'est le costume régional de la Côte d'Opale.
3: Tohle je regionální kroj opálového pobřeží. Nosil se v oblasti Calais až po řeku Somu.
2: Le quartier des pêcheurs.
1: Marie-Christine má na sobě krásný bílý klobouk, sáčko a černou sukni.
2: Et la veste s'appelle la carmagnole.
3: Tomuto kabátku se říká carmagnole. Má poměrně velký výstřih, do kterého se vkládal šátek. Prodejci ryb a manželky rybářů ho nosili při práci. Součástí kroje je taky čepec, kterému se říká slunce.
1: Marie-Christine je 65 let. Pracovala jako

0: učitelka, ale teď už je v důchodu. Snahu vysvětlovat a vyprávět si ale uchovala. Se stejně starými přáteli navštěvují slavnostní akce i trhy, aby se s lidmi podělili o místní tradice. Jejich součástí jsou i kroje.
1: Vedle Marie Christine je námořník. Votre prénom juste, si je peux demander.
2: Hervé.
1: Hervé má na sobě námořnickou čepici se zlatou kotvou, bílé pruhované námořnické tričko a černé kalhoty.
3: Mám na sobě prostý rybářský oblek. Není na něm nic moc výjimečného. Slavnostní oblečení a šperky u nás nosívaly jenom ženy. Muži pracovali a dřeli na moři.
0: Hervé pochází z rodiny rybářů. Jeho prarodiče měli loď, se kterou pravidelně vyjížděli na moře. V rybářském odvětví prý pracovali i další jeho příbuzní. Hervé teď vypráví o jejich životech a tradicích. No a proč k tomu nevyužít takový podnik, jako je Tour de France, který přitahuje tisícovky lidí?
3: Je důležité, abychom se zúčastňovali podobných akcí. Námořní zvyklosti a tradice se bohužel vytrácejí.
1: Skale, Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Lady Gaga, Bruno Mars vnesli romantiku na vlny radiožurnálu a následuje vlna zelená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D10 u Staré Boleslavy a kolona na D1 u Vlašimi. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Hlavenec ze 17. kilometru budete popojíždět na 13. kilometr. Tam vyšetřují nehodu, jede se levým pruhem. Fronta je na 20 minut, pozor, na průjezdu Starou Boleslaví se už téměř průjezd zaplnil. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim ze 43. kilometru se jede v hustém pomalejším provozu. Vše se rozjede na konci omezení na 23. kilometru. Celých těch 20 kilometrů pojedete 35 minut. Na D5 z Prahy do Plzně zpozorněte za sjezdem na Stříbro. Hlásíte stojící vozidlo na kilometru 113,5.
3: Postavím Prahu, je tam dodávka pro poruku. Nezasahuje, ale to upozornění za sebou má takže maximálně 10 metrů.
2: A na silnici 34 z Plhřimova do Humpolce za odbočkou na Onšovice počítejte s kolonou kvůli opravám. Na dvou místech se jezdí kyvadlově, zpoždění přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: vámi je Radiožurnál. Fotbalisté Slávie, jak už od nás víte, zvládli vstup do nové sezóny šance ligy. Obhájce titulů v Edenu porazil Slovácko jasně 5-1. Teď se hraje zápas Jablonce s Olomoucí a na severu Čech je u toho reportér Pavel Petr.
1: Začíná 20. minuta utkání. Hosté z Olomouce jsou v dosavadním průběhu utkání daleko aktivnější a po zásluze vedou 1-0. Vedoucí gól dala Sigma v 9. minutě. Krivák zahrával přímý kop. Ludvík vyskočil nejvýše, tedy obránce olomoucké Sigmy v pokutém území soupeře a hlavou nedal domácímu brankáři Mihákovi šanci. Domácí se zatím do nějaké slibné příležitosti nedostali. Naopak teď musí čelit další nepříjemné situaci z jejich pohledu, ale nakonec se ubránili a bude z toho autové vhazování, které mají k dispozici fotbalisté Jablonce, a zatím tedy hodně opatrný výkon ze strany domácích, naopak aktivita na straně hostí, které diriguje bývalý jablonecký a záložník Beran. 20. minuta utkání Jablonec Olomouc 0-1. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Tento týden přinášíme výběr z hostů. Byl mezi nimi i slovenský herec Milan Ondrík. Za svůj výkon ve filmu Otec získal cenu filmové kritiky. Snímek zaujal i na festivalu Berlinále. Jak se herec vyrovnával s rolí otce, který zapomene své dítě v autě? Čím si vysvětluje následný růst nenávistných reakcí ve společnosti? A jak pracoval s emocemi při natáčení? V rozhovoru vyprávěl i o tom, že tragédie se stala vnitře v místě, kudy Milan Ondrík běhává.
2: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
0: Poslouchejte zítra po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpe pro vyhoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
4: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
5: Útok na berlínský pochod za práva sexuálních menšin byl islamistický terorismus. Pachatel je stále na útěku. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Fotbalisti Slávie na úvod šance ligy porazili Slovácko, Jablonec hraje s Olomoucí. Na dálnici D10 u Staré Boleslavy směrem do Prahy zůstává kolona po nehodě. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky, k večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů. Je neděle 26. července. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Německý kancléř Friedrich Merz odsoudil včerejší útok na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Lidi dopouštějící se podobných činů podle něj nemají v německé společnosti místo. Útok nepřežila jedna žena. Pachatel je stále na útěku.
6: Abdul Balut.
7: Podezřelým z toho, že najížděl do účastníků pochodu hrdosti v dodávce a pak na ně taky útočil mačetou, je 21-letý Němec libanonského původu Abdul B., který má blízko k islamismu. V Berlíně to dnes řekl ministr vnitra Alexander Dobrindt, podle kterého skoro 30 lidí utrpělo zranění. Televize ARD ale uvedla, že nikdo další už není v ohrožení života. Policie při hledání pachatele zesílila kontroly na letištích, na nádražích a taky na hranicích.
8: Lassen wir uns nicht einschüchtern.
7: Kancléř Merz vyzval Němce, aby se nenechali zastrašit a dál hájili svou svobodu a otevřenost. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Radiožurnálu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Knížák se kromě hudby a výtvarnému umění věnoval taky architektuře, módě, fotografii a poezii.
9: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
10: Smích jako pláč, láska je zášť.
9: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
11: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
9: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
5: Už skoro 10 tisíc lidí se letos přihlásilo do českých registrů dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou institucí. Oproti loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo rekordních víc než 30 tisíc dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojení.
12: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
13: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
14: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
13: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k ním zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
5: Francouzští hasiči se snaží zastavit lesní požáry, které se na jihozápadě země rychle přibližují k městu Bordeaux. Záchranáři museli v jeho okolí evakuovat dalších 5 obcí. Podle prefektky Nové Akvitánie a Gironde Sophie Brokasové je situace stále nepředvídatelná. Turisty vyzývá, aby do oblasti nejezdili.
6: Navzdory tomu, že jsou plameny na dohled města, odmítl starosta Bordeaux Thomas Cazenave jeho úplnou evakuaci. Úřady jsou ale ve stavu pohotovosti a dostat oheň pod kontrolu bude trvat ještě dlouho. Další hodiny budou zásadní i ve Španělsku, jak tvrdí premiér Pedro Sánchez. Tam se oheň daří hasit v okolí Madridu a v regionu Ávila, ale vyhnal z domovů další desítky tisíc lidí. Noc musí strávit v provizorním ubytování v tělocvičnách. Politické strany se podle Sánchez musí co nejdřív dohodnout na důrazných klimatických opatřeních, aby se podobné tragédie neopakovaly. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Pořadatelé zkrátili kvůli požárům poslední etapu Tour de France. Slavný cyklistický závod odstartoval na pařížském bulváru Champs-Élysées a na stejné třídě taky skončí. Cyklisty čeká i stoupání k bazilice Sacré-Cœur a právě tam je náš zpravodaj Martin Balucha.
15: Já jsem přímo u baziliky, podél trati jsou tady davy lidí v puntíkovaných dresech, mluvil jsem tu s partou Čechů, kteří zapíchli českou vlajku přímo na trávník pod bazilikou, potkal jsem tady taky Francouzi, kteří u trati seděli už 3 hodiny před startem na skládacích židličkách, hráli karty, říkali, že jim nevadí, že je ten závod kratší, že soucítí s obyvateli jihozápadu Francie, kde hoří. Trasa tady Tour de France původně měla měřit přes 130 km, nakonec to bude necelých 90 km. Vláda totiž poslala hasiče a další bezpečnostní složky, které měla dohlížet na závod na jihozápad právě Francie. Proměnila se tím pádem taky trasa. Původně měli cyklisté startovat dál od Paříže. Nakonec tedy celý závod bude tady v centru Paříže. Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Spojené státy po 2 týdnech nepřetržitého bombardování zastavily letecké údery na Írán. Podle velvyslance Spojených států při OSN Mikea Waltze tím prezident Donald Trump dává prostor diplomatickým jednáním. Pauza přichází v době, kdy podle expertů americká armáda citelně vyčerpala zásoby raket.
16: Hlavní poradce Centra pro strategická studia Mark Karsien podotýká, že americký arzenál je vyčerpaný a některé jeho složky jsou na minimu zásob. Podle něj to vytváří pro Američany zranitelnost. Nahradit tyto zásoby potrvá 1 až 5 let. Viceprezident J.D. Vance i náčelník generálního štábu Dan Kane už minulý týden podle amerických médií varovali před další eskalací. Donald Trump ale hrozil masivním útokem, pokud Írán neotevře Hormuzský průliv. Ten je nyní stále uzavřený. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Americký rapper Pitbull zhruba za 2 hodiny vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací rok po vyprodaném koncertě v O2 aréně. Na pódiu postaveném pod širým nebem ho doprovodí americký rapper a hudební producent Lil Jon.
17: Pitbull začínal na rapové scéně v Miami a vypracoval se mezi nejúspěšnější interprety tanečního popu všech dob. V průběhu své více než 20leté kariéry spolupracoval s Jennifer Lopez, Enrique Iglesiasem nebo Kešou. V posledních letech zaujal také společnou skladbou Now or Never s kapelou Bon Jovi. Držitel ceny Grammy se po koncertu na letišti v Letňanech znovu představí českým fanouškům už 22. listopadu, kdy vystoupí v pražské O2 aréně. Tereza Cididlová, Radiožurnál.
18: Sport. Fotbalisté Slávie získali v prvním kole nového ročníku šance ligy 3 body. Slovácko obhájci mistrovského titulu porazili 5-1. Na severu Čech teď hrají Jablonec s Olomoucí. Utkání sleduje Pavel Petr.
19: 37. minuta, domácí fotbalisté prohrávají 0-1. V 9. minutě se prosadil Lurvik. Z Jablonce nad ním jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
18: Ve 20 hodin začne východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Před chvílí odstartovala na cyklistické Tour de France závěrečná necelých 90 kilometrů dlouhá etapa. Pro 5. titul v kariéře by si měl dojet slovinský obhájce prvenství Tadej Pogačar. A velkou cenu Maďarska Formule 1 ovládl britský pilot McLarenu Lando Norris. Za úřadujícím šampionem dojeli 2. Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a 3. Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který navýšil své vedení v pořadí mistrovství světa.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na D10 u Staré Boleslavy a kolona na D1 u Divišova. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Hlavenec ze 17. kilometru popojíždí kolona. Na 13. kilometru vyšetřují nehodu, fronta je na téměř půl hodiny. Plná je i souběžná silnice za Skorkovem i průjezd Starou Boleslaví. Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Divišov ze 42. kilometru hlásíte kolonu. V silném provozu se jede do zúžení na 25. kilometr. Je to zatím celé na půl hodiny, ovšem na 38. kilometru se před okamžikem srazila tři auta. Blokují levý a částečně prostřední pruh a kolona začíná zpomalovat. A na D8 z Prahy do Ústí za sjezdem na Mělník z 26. kilometru pojedete v koloně na konec omezení na 40. kilometr 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost. Místy s deštěm na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky, k večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michailou van Erne.
21: A to poslední neděli v měsíci červenci, kéž je tedy pro vás vlídná. Zároveň přidávám přání všeho nejlepšího a nám k svátku a také všem, kteří mají dnes jakýkoliv jiný důvod k oslavě. Tak právě pro vás je tu teď tato píseň kapely Divokej byl. Hezký den vám všem, tak jako tak.
0: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela van Erne.

Kapela Divokej byl, i tak zní Radiožurnál v neděli, dalo by se říci večer. Pokud prahnete po dalších informacích v podrobné verzi, pak jsou vám neustále k dispozici na serveru iRozhlas.cz.

0: byl Eric Clapton. Češi si stále více pořizují domácí chovy slepic. Například prodej montovaných kurníků vzrostl letos v prvním pololetí meziročně o víc než čtvrtinu. Náš reportér zjistil podrobnosti, uslyšíte za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách. Lili.

0: Vydal ten z hudby. V Česku je stále populárnější domácí chov slepic. Internetové obchody zaměřené na potřebné vybavení hlásí podle dat prodejního portálu Heuréka za první pololetí letošního roku rekordní prodeje. Cena vajec v obchodech přitom prý hraje stále menší roli.
1: Já mám tam vzadu mám kurník.
2: Aha, to jste stavil sám?
1: Ano, s dědou jsem mi pomáhal. Zhruba tak měsíc to trvalo.
2: Na zahradě rodinného domu v Telči jsme s Oldřichem Noskem, který se letos rozhodl pořídit si slepice, sám jim postavil kurník.
1: Já jsem ze všeho, co tady jsem měl, tak jsem to jako stloukl, co tady bylo. A přijde mi to vlastně dostačující, že není potřeba kupovat ani tak.
2: A jsou vajíčka? Nebo už mám snažší slepičky?
1: No mám vlastně 3 dospělé a 3 mladé. A ty 3 dospělé snáší už. Ty 3 mladé až na podzim a tak průměrně tak 2 vajíčka denně.
2: Zájem o domácí chov slepic v poslední době v Česku nebývale roste. Vyplývá to i z dat společnosti Heuréka, která monitoruje internetový prodej. Řekl mi to její mluvčí Ondřej Švéda.
3: V první polovině roku 2026 vzrostl zájem u krmítek a napáječek pro drůbež o 15%. Rostla také kategorie krmiva pro hospodářská zvířata, a to o 12%. V první polovině roku vidíme v našich datech růst zájmu o kurníky oproti stejnému období loňského roku až o 26%.
2: Podle předsedy Svazu chovatelů drůbeže České republiky Pavla Dobrovolného sice svou roli stále ještě hraje vyšší cena vajec anebo rušení klecových chovů, ekonomický faktor je prý ale pro domácí chovatele stále méně důležitý.
4: Ten zvýšený zájem trvá delší dobu. Myslím si, že převažující faktor je ten zájem těch lidí mít vlastní produkci. Finanční stránka už podle mého v dnešní době není rozhodující.
2: Podle Dobrovolného stouplin za poslední 2 roky prodej kuřic asi o 10%. Milan Soldán, Radio

0: 18 hodin 30 minut. Krátké zprávy a Jana Gulda.
1: Prevenci diváckého násilí a ovlivňování výsledků sportovních utkání by od ledna mohl řešit antidopingový výbor. Vyplývá to z novely zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by ale neměl sankční pravomoci. Návrh má podporu taky opozice. Cena zlata od lednového maxima přes 5400 dolarů za unci klesla zhruba o čtvrtinu na současných zhruba 4050 dolarů. Ve druhém čtvrtletí propadla o 14,1%. Žlutý kov tak zaznamenal nejhorší čtvrtletní výkonnost od druhého čtvrtletí 2013. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti Invesco. Navzdory současnému poklesu je zlato za posledních 12 měsíců stále o 21,3% dražší. V Demokratické republice Kongo je víc než 3000 potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je současná epidemie nejrychleji se šířící v historii. Nemoci už od května podlehlo víc než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. A nový, víc než 6-kilometrový úsek dálnice D35 na Orlicko-Ústecku bude v provozu už 21. srpna, tedy o 3 dny dřív, než bylo v plánu. Výjimkou bude tunel Homole. Na síti X o tom informoval generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Sport. Fotbalisti Slavie zvítězili v prvním kole šance ligy nad Slováckem 5-1. Utkání Jablonce s Olomoucí na úvod nové sezóny sleduje Pavel Petr.
2: Čekáme na start druhé půle, poté první Olomouc vede 1-0 z Jablonce. Pavel Petr, Radiožurnál.
1: A ve 20 hodin začne ještě ligové východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D10 u Hlavence a nehoda na D1 u Divišova. Na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Hlavenec ze 17. kilometru počítejte s kolonou. Na 13. kilometru se po nehodě už jede dvěma pruhy a kolona se dává do pohybu. Z dálnice nesjíždějte, průjezd Starou Boleslaví je ucpaný. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru počítejte s kolonou. Pokračuje do omezení na 25. kilometr. V koloně na 38. zasahují u následků srážky 3 aut. Na místě je sanitka a hasiči. Ti teď uzavřeli prostřední pruh, je to celkově za most Šmejkalka na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště pojedete pomaleji kolem sjezdu na Barrandov mezi 15. a 17. kilometrem, zdržení kolem 5 minut. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce u Velkého Rybníku a Vystrkova zůstávají kolony kvůli opravám silnice. Zdržení 15 minut, v opačném směru se zdržíte jen krátce. A na silnici 35 z Hrádku nad Nisou na příjezdu do Liberce je kratší kolona kvůli pracím silničářů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
0: A upozorním na naši letní sérii Autoškoly Radiožurnálu, kde poskytujeme tipy, jak si na silnici ušetřit nervy a vlastně i peníze. Všechny díly jsou na webu můjrozhlas.cz, kde se můžete ptát i vy, pokud máte řidičský dotaz.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
6: Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních.

Dobrovolníci spolupracující s Českobudějovickou charitou připravili na letošní prázdniny několik výletů, na které s nimi můžou vyrazit děti cizinců, hlavně těch z Ukrajiny. Na první výlet se

0: To byla Rihanna. Děti cizinců, zejména těch z Ukrajiny, mají přes prázdniny možnost poznávat jižní Čechy. Na výlety je berou dobrovolníci, kteří spolupracují s českobudějovickou diecézní charitou. Děti tak poznají kromě okolí i nové kamarády. Na první výlet se společně vydali do Tábora.
1: Tak děti, uděláme dvojce, ať můžeme jít.
2: Já už byla třikrát v Táboře, no tady tak trošku líbí.
3: Vlakem z Českých Budějovic dorazila i desetiletá Máša z Ukrajiny. Do Tábora se společně s ní vydalo dalších 8 dětí a 4 dobrovolnic z organizace Young Caritas pod vedením Terezy Morávkové.
4: Většinou to jsou cizinci, kteří se sem přistěhovali. Není to nějak omezený, jenom teda věkově od 8 do 15 let. Dnes máme hlavně z Ukrajiny děti, který vlastně se jdou rozvíjet tu češtinu.
3: Společně s kolegyněmi chtěla první výlet připravit více jako vzdělávací procházku.
1: Nacházíme se na Žižkovo náměstí tady v Táboře. Bylo v roce 1420 založeno husity.
3: Program dětem připravuje i 19-letá ukrajinská dobrovolnice Anna Jackiv.
5: Jsem cizinka, takže chápu, jak je to se přizpůsobit do úplně nové zemi. Chtěla bych, aby ty děti měly takový jakože prostor a měly možnost najít nějaké nové kamarády.
3: 14-letého Arkádie, který na jih Čech přijel na začátku války na Ukrajině, zajímala minulost husitského města.
6: Z dějáku už jsem vysvětloval, že tady byl jako ozbrojení Jana Žižka. Vypadá to jako docela krásné město a celkově docela zajímavá historie toho města.
3: Po procházce zamířila celá skupinka do táborské zoologické zahrady. Za zvířaty se těšila 10-letá Kateřina.
7: Na lenocha se těším, když tam bude.
8: Na lenocha nebo na lenochoda?
3: Do konce prázdnin se parta dobrovolnic s dětmi ještě vydá na poznávací výlety do Třeboně, Hluboké nad Vltavou nebo na zříceninu hradu Dívčí kámen. Společně se po prázdninách chystají navázat několika komunitními akcemi. Z Tábora Michal Bělský, Radiožurnál.

Michal Prokop, Framus 5 z hudby. Fotbalisté Jablonce a Olomouce vzájemným soubojem vstoupili do nové ligové sezony. Na stadionu máme reportéra, za chvíli se s ním spojíme.

0: Fotbalisté Slávie zvládli první duel nové sezóny Šance ligy. Doma porazili Slovácko 5-1. O body se teď hraje na severu Čech, kde hostí Jablonec Olomouc. Aktuality má reportér Pavel Petr.
1: 62. minuta, platí nerozhodný stav 1-1. Obě branky tady na jablonecké střelnici padly hlavou. Další může přidat hostující Beran, ale ten se neprosadil. Navíc je odpískaný a odmávaný faul, takže se bude zahrávat od branky domácího Mihelaka. Každopádně v 9. minutě otevřel skóre hlavou hostující Krivák. No a v minutě 59., to znamená doslova před pár okamžiky, to bylo Cedidla, který se opřel do centru z pravé strany a také hlavou skoroval. Bylo to vyjádření převahy, kterou jablonečtí mají. Na rohy vedou 10-0. No a tak si určitě to vyrovnání zasloužili. 62. minuta, Jablonec, Olomouc 1-1. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokovaný a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
5: Podvodníci zneužívají jméno České televize a Českého rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Rusko dnes útočilo na hypermarkety a samoobsluhy na Ukrajině. Fotbalisti Jablonce bojují na úvod nového ligového ročníku s Olomoucí. Na dálnici D1 na 38. kilometru směrem do Prahy brzdí provoz nehoda. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz. Upozorňuje mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
6: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
5: Informace o poplatcích jsou dostupné pouze na webech poplatek.rozhlas.cz a tvpoplatky.cz. České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. Rusko zintenzivnilo vzdušné útoky na obchody a čerpací stanice na Ukrajině. Dva mrtvé má ruský dronový útok na obchod v ukrajinském Černihivu.
7: Mezi oběťmi ruského útoku na samoobsluhu sítě ATB v Černihivu je i 10letá holčička a 3 lidé byli zranění, oznámila městská vojenská zpráva. Nejméně 2 ruské proudové drony podle sociálních sítí zasáhly hypermarket Epicenter v Krivém Rihu. Zprávy o obětech odtud zatím nepřišly. V Charkově raketodron typu Banderol zasáhl obytný dům, zabil jednu ženu a 12 osob zranil, oznámili tamní úřady. Jeden člověk zahynul a 6 bylo zraněno při dopadu ruských leteckých bomb do obytné čtvrti v Záporoží. Jeden muž uhořel v autě při útoku na čerpací stanici, informovala záporožská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Řidiči musí dnes večer počítat se zdržením u hradecké fotbalové Finep arény. Už za hodinu tam začne fotbalové derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Na obou příjezdových trasách ke stadionu se kvůli opravám budou pravděpodobně tvořit kolony, říká policejní mluvčí Šárka Pižlová.
8: Rekonstrukce Malšovického mostu znamená svedení dopravy jedním jízdním pruhem řízeným světelnou signalizací. Další komplikace mohou nastat v souvislosti s opravami komunikace prostoru nadjezdu v Malšovicích. Řidiči musí počítat s tvorbou kolon.
5: Zápas je navíc vyhodnocený jako rizikový a u vstupu návštěvníky čekají bezpečnostní kontroly.
9: Sport. Úřadující mistři fotbalové šance ligy ze Slavie vstoupili do nové sezóny vítězně. Slovácko porazili 5-1, teď hraje Jablonec s Olomoucí a na severu Čech to vidí Pavel Petr.
10: 75. minuta, domácí fotbalisté vedou 2-1. Olomoučtí sice vedli, ale dvěma góly v druhé půli
0: domácí otočili stav z Jablonce nad Nisou. Pavel Petr, Radiožurnál.
9: Za necelou hodinu nastoupí do ligového východočeského derby Hradec Králové a Pardubice. A finále dvouhry na pražském tenisovém turnaji WTA ovládla 18-letá Rakušanka Lili Tagerová. Na štvanici porazila Ukrajinku Dariu Snigurovou 7-6 a 6-2. Titul ze čtyř hry znovu po roce nezískali Lucie Havlíčková a Laura Samson, které prohrály s Britkami Dartovou a Lumsnedovou 0-2 na sety.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 u Divišova a požár na 38 u Dox. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov na 38. kilometru řeší kolizi tří aut. Jede se prostředním a pravým pruhem, tedy už o něco rychleji. Kolona ze 42. kilometru je na více než 20 minut. V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 za sjezdem na Průhonice je na 4. kilometru uzavřený pravý pruh, jsou tam silničáři a krátká kolona. Na D10 z Turnova do Prahy je od sjezdu na Hlavenec ze 17. kilometru pomalejší provoz, ke sjezdu na okruh a Černý most je to na necelých 20 minut. Na silnici 38 z České Lípy do Mladé Boleslavy za starými splavy u Dox hoří auto. Na místě jsou hasiči, tvoří se kolony v obou směrech, dá se to případně objet silnicí kolem Máchova jezera. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je stále silný provoz, v koloně se jede zejména kolem Votic za obchvat Olbramovic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky, k večeru se pak začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michaelou van Erne.
2: A s další informací, kvůli obřímu požáru na jihozápadě Francie zkrátili pořadatelé závěrečnou etapu cyklistického závodu Tour de France. Proč se takhle rozhodli a jak závod prožívají diváci pod pařížskou bazilikou Sacré-Cœur? O tom se dozvíte, protože vás za chvilku vezmeme přímo na místo.
10: Víkendový Radiožurnál
12: a Michaela van Erne.

0: To byla LP. V Paříži končí stý 13. ročník cyklistického závodu Tour de France. Cyklisté odstartovali na bulváru Champs-Élysées a také tam budou finišovat. Stejně jako loni závodníci projíždějí také pod bazilikou Sacré-Cœur. Detaily má přímo z místa náš zpravodaj Martin Balucha. Dobrý večer. Martine, slyšíme se? Tak bohužel zdá se, že spojení selhává, neslyšíme se, nevadí, pokusíme se ho obnovit, respektive navázat lépe a stane se tak za chvíli. Teď pro vás máme tuto hudbu Flipside.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Víkendový radiožurnál není ve spojení s naším zpravodajem ve Francii a proto zůstaneme v Česku. Restaurátoři opravují hrad Landštejn v České Kanadě, napravují předchozí 50 let staré necitlivé zásahy. Cementovou maltu tam nahrazují vápenou. Současně zachraňují vzácné renesanční omítky, které na hradní zřícenině přečkaly staletí navzdory dešti, sněhu i mrazu. Opravy potrvají ještě 2 roky.
1: Když návštěvníci dnes pohlednou na starý hrad, tak vidí lešení.
2: Popisuje kastelánka hradu Landštejn Eliška Nýdrová.
1: Cementovou maltu, kterou byl hrad Landštejn opraven v 70. a 80. letech 20. století, vyměňujeme za stavbě příznivější maltu vápenou. Ta stavba dýchá, vlhkost může dovnitř i ven a cementová malta odpadává v obrovských blocích několika kilogramových a ohrožuje návštěvníky, což ta vápena dělat nebude.
2: Na té stěně je vidět několik takových jako mezer v tom zdivu.
1: Ano, to jsou trámové kapsy, ve kterých byly vloženy trámy a vysazen vlastně arkýř ven z té původně románské hradby, na kterém byl posazen prevet, tedy středověký záchod. A tady na té stěně skutečně byly minimálně 3. Jsou krásy teď vidět, protože je to obnažené.
2: Příkopem pod tou stěnou nebylo radno chodit.
1: Museli běhat rychle. Odsud také je ten pokřik dále od hradu dále, což se říká, že volal ten, kdo byl na tom záchodě.
2: Na hradním nádvoří to tak je trošku jako na staveništi.
1: Ano, je to tak, návštěvnickému provozu to tady nebrání, ale podél té původní románské hradby zevnitř z hradního nádvoří je lešení, protože i tady na nádvoří se opravuje.
2: Říkáte, že to je původní románská stavba, tamhle jsou ale vidět renesanční omítky.
1: Ano. Původně je to románská stavba, zbytek stavby, ta je skutečně pozdně gotická až renesanční.
2: Restaurátorka Kateřina Krhánková teď se stoupila po lešení.
3: A my tady na hradě obcházíme všechny dochované fragmenty historických odmítek, kterých tady není za stolik. A teď jsme na takovém docela obtížném kousku v okenním výklenku.
2: Landštejn je vlastně hradní zřícenina, nemá vůbec žádnou střechu.
3: Pokud se nezamezí, aby na to přímo pršelo nebo tam nějakým způsobem se dostala voda, tak je to velký problém, ale většina těch fragmentů, které jsou dochované, jsou právě kryté.
2: Restaurátoři budou na hradě pracovat až do konce prázdnin roku 2028. Opravy budou stát asi 30 milionů korun. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.

Budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

co chtít. Je to těžkou zraná, samota vysněná.

vydávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec.

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Michal Hrůza, s vámi je Radiožurnál, teď na sportovní notu. Fotbalisté Slávie se vracejí do čela neúplné tabulky šance ligy. Na úvod nové sezóny porazili Slovácko vysoko 5-1. Utkání Jablonce s Olomoucí pro nás sleduje reportér Pavel Petr.
2: Do konce tohoto duelu, tedy do konce avizovaného nastavení, zbývají 3 minuty. Jablonec vede nad Olomoucí a 2-1 a poradil si s další nepříjemnou situací. Hosté přitom od 9. minuty vedli, prosadil se Lurvik, v 59. minutě to byla ale Cedidla, který srovnal na 1-1 a v minutě 67. po akci nebyli. Suchan otočil stav na stávajících 2-1. Olomoucí se snaží o vyrovnání, ale zatím se prakticky k žádné vážnější šanci ve druhé půli nedostali. Z Jablonce Pavel Petr, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: To byl Billy Idol, teď Jaroslav Koller a Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D1 u Holubic a Divišova. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 215,5 hlásíte kolonu, na 212. řeší nehodu v dopravním omezení, blokují pravý pruh, naberete zpoždění 15 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov na 38. kilometru řeší kolizi 3 aut, blokují levý pruh, kolona teď na 41. kilometru a je na téměř 15 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště u Lochkova na 15. kilometru stojí porouchané auto, blokuje pravý pruh, musí se vybočovat a je tam krátká kolona. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý, a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval. A nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádej.
1: Upřímne pobavili?
3: Môžete sa nám podepsat? Ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Hodin 19:30. Jsou tu zprávy a Jana Golda.
7: Vláda zítra zřejmě odmítne návrh poslanců opoziční KDU ČSL, kteří chtějí rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky. Stojí to v návrhu stanoviska projednání vlády na vládním webu. V současné době se zákaz prodeje týká velkých prodejen o 7 vybraných svátcích, o 5 můžou zůstat otevřené. Podle předkladatelů v čele s Markem Výborným to působí nejistotu spotřebitelů, zaměstnanců i podnikatelů. Podle vlády ale lidovecký návrh směřuje k dalšímu omezení svobody podnikání a spotřebitelské volby. Ve věku 60 let ve čtvrtek zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Radiožurnálu to potvrdil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde vědec působil. Několik let se mimo jiné věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu a se svým týmem předpověděl nový fyzikální jev. Dlouhodobě pracoval v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. Dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut se po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici vrátili zpátky na Zem. Sergej Kuť-Sverčkov, Sergej Mikajev a Chris Williams bezpečně přistáli pomocí padáků v lodi Soyuz MS-28 v Kazachstánu. NASA píše, že trojice během své mise obletěla Zemi víc než 3800krát a urazila přes 102 milionů mílí, tedy víc než 164 milionů kilometrů. A nový oltář v kostele svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku je ode dneška vysvěcený. Sedlecká farnost opravuje kostel od roku 2011. Celkem za práce zaplatila kolem 40 milionů korun. Vhodný mramor na nový oltář přivezli sochaři z Portugalska.
0: Sport.
7: Fotbalisti Jablonce vyhráli v prvním kole šance ligy nad Olomoucí 2-1. Vstup do nové sezóny se povedl i úřadujícím mistrům ze Slavie, kteří porazili Slovácko 5-1. A už za necelou půl hodinu začne východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 u Rousínova a nehoda u Divišova. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 215,5 počítejte s kolonou. Na 212. kilometru vyšetřovali srážku dvou aut. Před okamžikem odjeli a kolona se začíná rozjíždět. Vydržte na dálnici. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov na 38. kilometru zůstává po srážce tří aut uzavřený levý pruh. Kolona z kilometru 41 je na 10 minut. Na D1 směrem do Prahy ještě dvě další kolony před mostem Šmejkalka z 26. kilometru a v Brněnské za Průhonicemi na 4. kilometru. Tam chystají odtah kamionu. Kolony jsou vždy na zhruba 5 až 10 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště dejte pozor za sjezdem na Lochkov. Na 15. kilometru stojí dvě auta. Jedno v pravém, kus dál, další v odstavném. Místo je označené, výrazněji se nezdržíte. A ještě v Praze na východní části okruhu je silný provoz od dálnice D11 k Průmyslové pojedete necelých 15 minut a plná je také Novopatská směrem na Kbelskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
6: Bude také Enya a jako první kapela Nickelback.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdnách.

opraví a přestaví na byty. Dobrovolnice z místního spolku proto už zjišťují, kdo z obyvatel ubytovny bude potřebovat pomoc. Detaily máme a dáme vám je k dispozici za chvíli. Ještě předtím je tu Eňa.

0: Karlových Varech na konci roku uzavřou ubytovnu Drahomíra, kde žije asi 100 lidí. Město budovu přestaví na byty. Dobrovolníci ze spolku Kultivary už teď začali zjišťovat, komu po vystěhování hrozí, že zůstane bez střechy nad hlavou. Spolek pořádá pro děti a jejich rodiče herní odpoledne, aby s nimi navázal kontakt a získal jejich důvěru.
1: To vyhrál dvakrát.
2: Jo. Dobrovolníci pro děti připravili míčové i společenské hry a také výtvarnou dílnu.
3: A nechceš dělat i ptáčky?
1: Tak jo.
3: Budu mít pak i pohybující dva.
1: Vezmeme na to barvy.
2: Na setkání chodí také pravidelně bratři Michal a Tomáš.
4: My se nechceme odstěhovat z těch varů, protože tady je to dobrý.
2: Jednou z dobrovolnic, které herní odpoledne organizují, je Kateřina Rígrová.
5: Ubytovnu bude město zavírat ke konci tohohle roku. Bydlí tady kolem 100 lidí, z toho nějakých 20 až 30 dětí.
2: Když strávíte ten čas s dětmi, navážete s nimi kontakt?
5: My se snažíme navázat kontakt jak s těma dětma, tak s rodinama a vlastně zjistit co nejvíc o té situaci, ve které se nachází.
2: K Tomášovi a Michalovi se během odpoledne připojila i jejich maminka Iveta. Smlouvu na ubytování tu mají jen na 3 měsíce.
6: Já to mám jenom do srpna a někomu to prodlouží.

0: A nikomu ne.
1: A vy už víte, kde
0: ne,
1: budete
0: právě
1: bydlet?
0: Že ne, že scháníme pro nájem bytu, ale je to tady moc jako drahý.
1: A vy chcete zůstat v Karlových Varech?
0: Jo, chci. Kvůli škole, no, protože děti už tady mají zařízenou školu.
2: Město má s podobnou situací čerstvou zkušenost. Na jaře začala rekonstrukce bývalé ubytovny v Úvalské ulici. Pokračuje mluvčí magistrátu Jan Kopál.
3: Můžeme říct, že někteří z těch lidí, co tam byli ubytováni, tak o pomoc nepožádali. Ti, kdo se na nás obrátili, že nemají kam jít, neví, jak si poradit, tak těm jsme všem nějakým způsobem pomohli.
2: V opravené budově vznikne zhruba 90 městských nájemních bytů. Z Karlových Varů, Václav Malý, Radiožurnál.

Alvaro Soler, Marta Santos, s vámi je Radiožurnál. Výbor pro světové dědictví UNESCO rozšířil svůj prestižní seznam. Žádné nové české památky ani přírodní lokality na něm nejsou, ale to se má brzy změnit. Podrobnější budeme za chvíli.

0: Výbor pro světové dědictví UNESCO zařadil na svém zasedání v Jižní Koreji další lokality na prestižní světový seznam, například místo prvního Buddhova kázání v indickém Sarnátu, historická města na Komorách nebo mokřady v americkém státu Georgia. Česko tentokrát žádnou památku ani přírodní lokalitu nepřihlásilo. Přesto se na rozšíření českých položek na prestižním seznamu pracuje.
1: Na svém seznamu měla paní Eunju tři turistické klenoty – Paříž, Řím a Prahu. Nakonec před 3 lety stihla jenom Prahu a musela kvůli tomu odložit i nákup auta, protože výlet z Jižní Koreji do Evropy a zpátky nebyl levný.
2: Ta cesta nakonec trvala 20 dnů a byla doslova epická. Projela jsem Česko křížem krážem, nikdy na to nezapomenu. Viděla jsem krásná místa, ale vím, že takhle dlouhý výlet už asi nikdy nepodniknu.
1: Dnes je paní Eunju příkladem toho, co pozorují lidé z turbiznisu tady v Ázii dlouhodobě. Logo UNESCO je sice pořád puncem kvality a jedinečnosti, ale čím dál tím více pro starší generaci. Ta mladší dává přednost zážitku, na který většinou upozorní sociální sítě. Potvrzuje to i Michal Procházka, zástupce agentury Czech Tourism v Soulu.
3: Ta mladší generace prostě vyhledává testování za nějakým zážitkem, za lifestylem, designem.
1: Konkurovat K-popu nebo návštěvám míst, kde se natáčely zamilované romance pro stovky milionů asijských diváků, chce ale Česká republika i nadále. Láká hlavně na to, kolik památek UNESCO je k vidění na tak malém prostoru, potvrzuje Kateřina Beránková z Ministerstva pro místní rozvoj.
4: Česko patří vzhledem ke své rozloze k zemím s nejvyšší koncentrací památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO. Aktuálních je 17 a zahrnují kulturní památky i přírodní dědictví.
1: Paní Eunju se teď chystá za zážitkovou turistikou do Japonska a do Kazachstánu. Hlavně prý kvůli lokální kuchyni. České ministerstvo kultury mezitím připravuje návrh, na jehož konci by se na seznamu světového dědictví UNESCO mohly v budoucnu objevit třeba papírna ve Velkých Losinách, česká pivní kultura nebo hořické pašijové hry. Z Jižní Koreji David Jakš, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách. Yeah!

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: komu dát šanci, koho posadit a kdo vám vyhraje celé kolo. Přichází Fantasy Šance Ligy, světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Bylo 20 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Berlínská policie zastřelila muže podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. V Česku loni utrpělo pracovní úraz přes 630 tisíc lidí. Fotbalisti Hradce Králové a Pardubic rozehráli ligové derby. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Němečtí policisti zastřelili podezřelého, který včera vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Spandau. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Víc než 630 tisíc pracovních úrazů loni řešili zaměstnavatelé se svými zaměstnanci. Meziročně jich přibylo téměř 200. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují taky brigádníky. Ti mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném a pracovním poměru. O tom, jestli případně utrpěli pracovní úraz, tak taky u brigádníků rozhoduje zaměstnavatel, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
4: To znamená, pokud zaměstnavatel se rozhodne, že to není pracovní úraz, tak zaměstnanci zbývá jediná věc, a to obrátit se na soud. Samozřejmě může podat podnět na inspekci práce, nicméně o tom, zda je nebo není pracovní úraz, tak rozhoduje soud.
2: Výtvarník a hudebník Milan Knížák zemřel, bylo mu 86 let. Bývalý ředitel Národní galerie byl u zrodu českého undergroundu. Kromě umění se věnoval i designu nebo módě. Často budil pozornost svými kritickými a kontroverzními názory na společenské dění. Jako rektor AVU vychoval spoustu známých umělců, třeba sochaře Krištofa Kinteru nebo malíře Jakuba Španhelu. Spolupracoval s ním i kurátor galerie Hybernská Filip Kazda.
5: On ovlivnil vlastně celou tu naši kulturu a myslím si, že jeho umělecká činnost byla vlastně neuvěřitelně košatá. On opravdu byl to multimediální umělec, tak jak si to slovo dokážeme vůbec naplnit. A samozřejmě bylo kolem něj spoustu neklidu a zčerený vody.
2: Renesanční a barokní z grafita znovu zdobí fasády nádvoří zámku Wartenberg ve Stráži pod Oralskem na Českolipsku. Radnice dokončila poslední část obnovy vnějších zdí. Restaurátoři při obnově zkoumali druhy písku z okolí, aby dosáhli co nejpřesnějšího historického odstínu. I proto mají různé stěny různé barvy. Popisuje to Eliška Vránová z Městského informačního centra.
6: Je to tím, že už je toto novější z grafito po té barokní přestavbě a tady to je to starší, tedy po té renesanční po Hišperkárách, takže z toho důvodu oni vlastně zvolili i ten odstín.
7: Sport. Fotbalisté Slavie vstoupili do nové sezóny Šance ligy výhrou 5-1 nad Slováckem. Jablonec porazil Olomouc 2-1. Před chvílí začalo východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi a je u toho Tomáš Borovec.
8: V tuto chvíli končí třetí minuta, Hradec Králové, Pardubice 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
7: A Slovinec Tadej Pogačar vyhrál popáté v kariéře cyklistickou Tour de France a zařadil se tak mezi rekordmany v počtu celkových triumfů na slavném závodu. Závěrečnou etapu s dojezdem na pařížské Champs-Élysées vyhrál Nizozemec Mathieu van der Poel.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Rousínova, také za Divišovem. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna čekejte kolonu za Rousínovem. Na kilometru 211 ještě dořešují nehodu a fronta z kilometru 215 je asi na 20 minut. Silný provoz a komplikace jsou i na D1 z Brna směr Prahy ve Středočeském kraji. Za Divišovem na 38. kilometru odtahují auto po nehodě z levého pruhu. Fronta tam má asi 4 kilometry.
10: Kolona byla asi tak od 42. kilometru a zdržení je tak do 12-15 minut.
9: A na D1 pak pozor i na příjezdu do Prahy. U průhonic na 5. kilometru stojí nepojízdný kamion. V pravém pruhu kolona ze 7. je na 10 minut. Na D11 z Jaroměře do Prahy pozor před Hradcem u Předměřic. Na 98. kilometru v omezení stojí dvě auta po nehodě. Zdržení asi 10 minut. A na dálnici D5 za výjezdem z Prahy do Plzně pozor za Rudnou. Na 6. kilometru stojí nepojízdné osobní auto.
11: Za zatáčce a za obzorem stojí v odstavním pruhu tmavý auto. Nemá vůbec ani trojúhelník, jenom blikačky a veselé si u něj prochází dva chlapci bez vest.
9: Tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Teď začíná slovenské vysílání Stretnutie. Slovo má Kamila Šusterová.
12: Dobrý večer. Dnes sa v stretnutí spolu s divadelníčkou Janou Wernerovou vyberieme do sveta kolotočov a lunaparkov. S mladou hereckou hviezdou Simonou Boledovičovou sa porozprávame o filme Prameň. A s dokumentaristkou Dianou Fabiánovou sa zamyslíme nad tým, čo môže priniesť otvorený partnerský vzťah. Nech sa vám dnes dobre počúva.
3: Radiožurnál.
13: Každý deň s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 20 hodin 30 minut. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
1: Několik tisíc lidí se dnes sešlo na pietní akci u Braniborské brány v centru Berlína, na které uctili památku ženy zabité při včerejším útoku na manifestaci za práva komunity LGBT+. Zraněných je po útoku podle posledních informací 29. V okolí místa činu lidi pokládají květiny a vzkazy. Policie oznámila, že pravděpodobného útočníka zastřelila. Ruský internetový prodejce Wildberries ve své nabídce zrušil sekci nazvanou Vše pro speciální vojenskou operaci, jak je v Rusku oficiálně nazývána válka proti Ukrajině. Upozornil na to server The Moscow Times. Ukrajinská armáda v posledních dnech podnikla několik útoků na logistická centra tohoto největšího ruského internetového tržiště. Hasiči během dneška dohasili požár 5 hektarů lesa v kopci u Velhartic na Klatovsku. Hořet tam začalo včera kolem 16. hodiny. Škoda bude podle hasičů kolem 1 000 000 korun. Příčina vzniku ohně zatím není známá. A zástupci českého divadelního souboru Spitfire Company o víkendu obdrželi na festivalu v jeho francouzském Avignonu cenu za nejlepší režii inscenace Antiverts. Představení v režii Petra Boháče vychází ze hry Václava Havla Audience. Informovala o tom jménem souboru Adéla Brabcová. Sport. Fotbalisti Hradce Králové hrají v prvním kole nového ročníku šance ligy proti Pardubicím. Východočeské derby vidí Tomáš Borovec.
2: Hrinčáč. 32. minuta utkání Hradec Králové Pardubice stále 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: A v dalších zápasech zvítězili obhájci titulu ze Slavie nad Slováckem 5-1 a Jablonec porazil Olomouc 2-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem a také před Prahou. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna stále čekejte zdržení za sjezdem na Rusínov. Kolona začíná na kilometru 215 a pokračuje se pomalu až ke sjezdu na Slavkov na kilometr 211. Tam stále dořešují dřívější nehodu. Na D1 hlásíte komplikace i na příjezdu do Prahy z Brna. U průhonic na 4,5 kilometru blokuje pravý pruh nepojízdné nákladní auto.
5: Před Prahou na 4. kilometru úplně pravý pruh a jsou obsazeni rozbitý kamion a vedle něj stojí taháč. Držení bylo asi tak okolo 20 minut.
4: Na dálnici D11 z Jaroměře směrem do Prahy u Hradce Králové u sjezdu na Předměřice na 98. kilometru je omezení a v tom omezení navíc i nehoda 2 auta. V pravém pruhu zdržení v koloně asi 10 minut. A na tahu číslo 7 z Prahy směrem do Chomutova kousek za Slaným u Lotouše překáží nehoda.
6: Havárku auta na osobňáku a dodávky. Je to asi 100 metrů před obcí Lotouš na kilometru 26,5. Místo je opatrně průjezdné.
4: A zdržení od Prahy další skoro na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky, k večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
0: A bude také Harry Styles. Hezký večer.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o prázdnách.

sugar. Tour de France má nového rekordmana v počtu celkových vítězství. K legendám, které mají 5 titulů z nejslavnějšího cyklistického závodu světa, se totiž dnes přidal Slovinec Tadej Pogačar. A právě o tom budeme mluvit za chvilku, hned jakmile dozní kapela Cranberries.

0: Slovinský cyklista Tadej Pogačar se zapsal do historie Tour de France. Slavný závod ovládl po třetí v řadě a celkově slaví už po páté ve své kariéře, což se historicky povedlo jen několika jezdcům. Víc k tomu teď řekne Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: Tadeáši, koho dnes Pogačar dalším triumfem na Tour dorovnal?
1: Čtyři legendy cyklistiky a zároveň rekordmany závodu. Francouze Jacquesa Anquetila, Bernarda Hinaulta, Španěla Miguela Induraina a Belgičana Eddieho Merckxe. Ti všichni závodili v minulém století a Pogačar je tak prvním mužem, kterému se to povedlo, nebo získat pět titulů se mu povedlo v tom aktuálním 21. století. Navíc Slovinci je teprve 27 let, světové cyklistice dlouhodobě dominuje a tak se v příštích letech může v čele tabulky s nejvíce celkovými výhrami i osamostatnit.
0: Jak se letošní Tour de France pro Pogačara vyvíjela? Byl od začátku prakticky jasným favoritem na vítězství?
1: Vzhledem k jeho výkonům v každém závodě, do kterého nastoupí, určitě ano, navíc ve žlutém trikotu pro vedoucího jezdce byl nepřetržitě od sedmé etapy. Ale v tom právě skončeném ročníku měl třeba jeho největší konkurent Dan Jonas Vingegaard smůlu, protože si v 15. etapě při pádu zlomil klíční kost a Tour tak pro něj skončila. Ale i přesto byl Pogačar znovu silný v klíčových částech závodu a taky díky tomu a svému týmu UAE Emirates teď může slavit.
0: Jaká byla závěrečná 21. etapa Tour, která tradičně končí dojezdem na pařížském bulváru Champs-Élysées?
1: Organizátoři zkrátili ze 133 kilometrů na 89, to aby ulevili záchranným složkám, které bojují s rozsáhlými lesními požáry na řadě míst Francie. Francie právě proto vedla celá etapa jen Paříží. Peloton několikrát projel okruh přes Montmartre a spurt na Champs-Élysées ovládl Nizozemec Van der Poel. Uspěl i český jezdec Matyáš Vacek, který se stájí Lidl Trek ovládl hodnocení týmů. Nejlepším vrchařem se stal Ekvádorec Carapaz a bodovací soutěž vyhrál Dan Pedersen.
0: A také o tom víme zásluhou Tadeáše Skalického. Moc děkuji, hezký večer.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Mikael dozněl. Z nádraží na viadukt vyfotit a zase zpátky. Znojmo k výročí 800 let od povýšení na Královské město nabízí lidem netradiční vyhlídkové jízdy. Vlaky míří na železniční most přes údolí řeky Dyje. Lidé tak můžou každý den do konce prázdnin v klidu obdivovat Znojmo a jeho okolí z místa, kterým vlaky běžně jen rychle projedou.
1: Na druhém nástupišti nádraží ve Znojmě čeká několik desítek lidí. Jejich cílovou destinaci napoví dá světelná tabule, na které stojí Znojemský viadukt, odjezd 16.05. Soupravě se dvěma vagóny cesta doprostřed 50 metrů vysokého viaduktu zabrala asi 5 minut. Teď už se před cestujícími otevřel výhled na údolí řeky Dyje a historické panorama Znojma. Pohled z okna si užívá i Nela Němečková.
2: Tohle je moje rodné město, takže jsem se chtěla podívat a taky samozřejmě na to jízdu vlakem.
1: Koukáte třeba na něco konkrétního, jestli uvidíte?
2: Na tu rotundu určitě a hlavně na tu řeku, ta je velmi zajímavá a hezká.
1: Pohledu proti proudu řeky Dyje dominuje kostel svatého Mikuláše, vidět je taky zelená radniční věž i hradiště. Dole u hráze Znojemské přehrady pak i impozantní Kramerova vila. Na krátký výlet vlakem se s malým synem vydala taky Barbora Antošová.
3: Jsme místní, dokonce tady vyhlížíme naši zahradu.
1: Je odsud vidět?
3: Těžko říct, myslím si, že ji vidím, ale nejsem si jistá.
1: Barbora Antošová přes viadukt vlakem jezdí do Vídně. Výhled si ale poprvé pořádně vychutnává až teď, vysvětluje.
3: Ten vlak to projede tady jenom vlastně během pár sekund, kdežto teďka se tady zastavíme a můžeme se pokochat tou krajinou.
1: Z okna na druhé straně vlaku, tedy směrem k Loutskému klášteru, svět pod námi sleduje Lenka Kšenicová.
4: To je opravdu neobvyklý pohled. A Znojmo na Sedlešovice tady, kde my bydlíme, tak tady běžně chodíme po té silnici a tohle je fakt jako úplně jiná perspektiva.
1: Po zhruba 10 minutách strojvedoucí přechází do kabiny na opačném konci vlaku a vrací se na nádraží. Vyhlídkové jízdy můžou lidé využít každý den vždy 5 minut po 14. a 16. hodině. Jízdy jsou zdarma, provoz vlaku hradí Znojemská radnice. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: To byla Maggie Reilly. Fotbalisté Slávie na úvod nové sezóny Šance ligy bodovali naplno. Obhájci titulu porazili Slovácko 5-1. Dařilo se i Jablonci, který zdolal Olomouc 2-1. Teď se hraje východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Detaily přidá reportér Tomáš Borovec.
1: Ve východočeském derby mají za sebou oba týmy první poločas a spokojenější jsou zatím domácí, protože Hradec Králové vede nad Pardubicemi 1-0. Na začátku zápasu byli o něco aktivnější hosté a také Abdullahi Tanko pěkně protáhl Adama Zadražila v brance domácího týmu povedenou ranou, ale gólman Hradce se nenechal překvapit. No a potom hradečtí udeřili v samotném závěru. Ve 44. minutě Darida poslal takový rutinní centr do pokutového území. Vypadalo to, že hostující gólman si poradí s balónem, ale Aleš Mandous zaváhal, míč mu vypadl z rukavic a pohotově Mick van Buren dopravil balón do odkryté branky. Takže pro ně jednoduchý gól a díky tomu Hradec Králové vede po prvním poločase nad Pardubicemi 1-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
2: And I can't sweep you off of your feet.

0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Tento týden přinášíme výběr z hostů. Byl mezi nimi i slovenský herec Milan Ondrík. Za svůj výkon ve filmu Otec získal cenu filmové kritiky. Snímek zaujal i na festivalu Berlinále. Jak se herec vyrovnával s rolí otce, který zapomene své dítě v autě? Čím si vysvětluje následný růst nenávistných reakcí ve společnosti? A jak pracoval s emocemi při natáčení? V rozhovoru vyprávěl i o tom, že tragédie se stala vnitře v místě, kudy Milan Ondrík běhává.
2: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
0: Poslouchejte zítra po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Tady je žurnál 9 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
1: Policie v Berlíně zastřelila podezřelého z útoku na pochodu na podporu sexuálních menšin. UNESCO zařadilo na seznam světového dědictví normandské pláže, kde vylodili spojenci. Slovinský cyklista Tadej Pogačar popáté ovládl Tour de France. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Místy s deštěm, ojediněle i bouřky, k večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Němečtí policisti zastřelili podezřelého z útoku na berlínský pochod hrdosti. 21-letý muž vjel včera autem do davu v parku Tiergarten nedaleko Braniborské brány. Zabil jednu ženu, dalších 29 lidí je zraněných. Útočníka policie podle mluvčího berlínské policie Floriana Natta našla v zahrádkářské kolonii v Berlíně Špandau.
3: Podezřelý se zbodnou zbraní rozběhl směrem k policistům, proto jsme použili střelné zbraně. Po střelbě utrpěl podezřelý tak vážná zranění, že ačkoliv se ho snažili záchranáři resuscitovat, na místě zemřel.
1: Čeští policisti stále čekají na druhý znalecký posudek v případu úniku kejdy do řeky Dyje. Směsice výkalů hospodářských zvířat se dostala do toku na Znojemsku před půl rokem potom, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Několik dní kvůli tomu nemohly vodárny pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže.
4: Znojemský vodoprávní úřad před prázdninami dokončil zápis o tom, jak jednotlivé složky havárii řešily. Strany se pak k dokumentu mohly vyjádřit a neměly žádné připomínky. Úředníci teď pošlou zápis policii. Odstraňování následků úniku kejdy oficiálně ukončili na začátku května. Bezprostředně po havárii kvalitu vody monitorovali jak vodohospodáři, tak i vodárny. Ty tehdy preventivně navážely cisternami vodu do vodojemů. Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Holčovice na Bruntálsku chystají rekonstrukci dvou německých hrobek na zaniklém evangelickém hřbitově. V současnosti je hřbitov zanedbaný a u většiny hrobů není jasné, komu patřili. Radnice tam chce postavit památník a vybírá dodavatele, říká nezávislý starosta Holčovic Martin Hradil.
5: Doplnit to, tak ať to je nějak ucelené s tím, že vlastně ty hrobky jsou odkryté, že tam nemají zakrytí. Jsme to chtěli nějakým způsobem zachovat, opravit a dát tomu nějaký důstojnější vzhled, aby to tam nějakým způsobem zachycovalo tu historii toho evangelického hřbitova.
1: Vyloďovací pláže v Normandii jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Organizace je tam zařadila při zasedání v Jižní Koreji. Na plážích Utah, Omaha, Gold, Sword a Juno se v červnu roku 1944 vylodili spojenci, kteří přispěli k porážce nacismu a ke konci druhé světové války v Evropě.
6: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách.
7: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí.
8: Popsal českému rozhlasu Denny, který na pláže v Normandii jezdí se svým obojživelným vozem Duck a vypráví o operaci Overlord. Prezident regionu Normandie Hervé Morin doufá, že zápis pláží na seznam UNESCO přivede do oblasti další milion turistů, kteří tam zůstanou v průměru až 5 dnů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Hradce Králové vstupují do nové sezóny šance ligy ve východočeském derby proti Pardubicím. Je u toho Tomáš Borovec.
10: Za malý okamžik začne druhý poločas. Derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Po první půli vedou domácí fotbalisté 1-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
9: Slavia rozehrála ligový ročník vítězstvím 5-1 nad Slováckem. Jablonec vyhrál nad Olomoucí 2-1. Slovinský cyklista Tadej Pogačar popáté ovládl celkové pořadí Tour de France a vyrovnal tak rekord závodu. Závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po sportu Nizozemec Mathieu van der Poel. A úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý byl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 před Prahou a nehoda na sedmičce u Slaného. Na dálnici D1 stále čekejte menší zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Za průhonicemi na 4,5 kilometru stál nepojízdný kamion. Už sice pár minut nepřekáží a odjel, ale zůstává tam šipka silničářů, která blokuje pravý pruh a kvůli tomu je tak kolona ze 6. kilometru asi na 10 minut. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy u Předměřic na 98. kilometru v omezení tam stojí dvě osobní auta po nehodě, policisté jsou na místě, kolona se netvoří, ale vybočuje se. Na tahu číslo 7 z Prahy do Chomutova čekejte komplikace za Slaným. U Lotouše řeší nehodu dvou osobních aut, projíždí se Kyvadlově. Zdržení směrem na Chomutově delší asi na 15 minut, stojí se v koloně od odbočky na Velvary a Mělník. A v Ostravě jsou komplikace v Místecké ulici na příjezdu do města směrem z Frýdku Místku. Za sjezdem na Rudnou před dolní oblastí Vítkovic narazilo osobní auto do svodidel a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky, k večeru se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
4: A samozřejmě s další informací, byl to jeden z příběhů loňského roku. Desítky tisíc Čechů se zapisovali do registrů dárců kostní dřeně, aby pomohli vážně nemocné Madlence. Její příběh skončil dobře. Ovšem my jsme zjišťovali, jestli velký zájem o darování krvetvorných buněk přetrvává i letos. A právě tato zjištění vám dáme k dispozici. Za chvilku hned, jakmile doznějí All City.
2: Víkendový radiožurnál
12: a Michaela van Erne.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Loňský rok byl pro české registry dárců kostní dřeně rekordní, hlavně v souvislosti s příběhem malé Madlenky. Vážně nemocné dívce chtěly pomoct desítky tisíc lidí, kteří se do registru rozhodli zapsat. Příběh Madlenky skončil dobře a noví potenciální dárci se registrům hlásí i dál.
2: Kolegyně si teda, až přijde dárce, ho pozve sem do odběrové místnosti, nechá ho právě plnit ten velmi podrobný zdravotní dotazník.
3: Marie Kuříková je vedoucí registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu a popisuje mi, jak to vypadá, když u nich najdou pro pacienta možná vhodného dárce.
2: Tady bude vlastně tak hodinku až dvě, pak teda oddělají ten odběr krve.
3: Všechno je to ale zatím taková mezifáze. K finálním odběrům dochází až po dalších podrobnějších testech.
2: To transplantační centrum si vybere vlastně dárce po celém světě, pak si shromáždí ty výsledky a potom teprve žádají o ten odběr těch krvetvorných buněk.
3: Přísným sítem loni prošel třeba Martin.
4: Jsem jako strašně rád, to je super pocit za mě.
3: Zpráva z IKEMu ho prý zastihla na letní brigádě v zahradnictví.
4: Vím, že bylo strašný vetr, byl jsem už unavený a právě volal neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje. Byla to tady paní koordinátorka, mám pro vás skvělou zprávu. Byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně.
3: Právě mladí muži, to jsou prý dárci, o které je ze strany lékařů zájem nejčastější.
5: A je to kvůli tomu, že muži jsou statnější, můžeme jim odebrat víc těch krvetvorných buněk, nehrozí tam třeba těhotenství, doby kojení a podobně.
3: Vysvětluje Klára Conková, mluvčí Českého národního registru dárců dřeně v Plzni. I když jste ale mladý muž, může se stát, že se z registru třeba nikdy nikdo neozve. Najít totiž vhodného dárce mimo rodinu je velmi složité a statistiky prý ukazují shodu spíš v promile případů.
5: Důležitý je být zapsán a dávat tu naději. A to, že mě nikdo nepotřebuje, to, že mě nikdo nevolal a nikdo mě neoslovil, znamená, že to moje identický dvojče někde po světě běhá zdravé a já si víc přát nemůžu.
3: Plzeňský registr zatím letos eviduje přes 8 tisíc nově zapsaných potenciálních dárců. Odhaduje, že by jich celkem mohlo být k 15 tisícům, což by bylo o polovinu víc než v běžných letech.
5: A co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život, tak jsme odebrali 80. dárce a to je taky nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme stovku.
3: A co se týče menšího registru v pražském IKEMu, i tam se nově zapsanými dobrovolníky vrátili na čísla před rokem 2025. Od začátku roku do tohoto týdne se jich přihlásilo skoro 1400. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

Paco de Lucía v doprovodu na kytaru, to byla píseň Briana Adamse. Za několik minut se pozornost radiožurnálu upne k fotbalu. Spojíme se s naším sportovním reportérem, který sleduje ligové derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. I proto nás poslouchejte dál.

0: Diamos z hudby víkendového radiožurnálu. V dnešním programu úvodního kola fotbalové šance ligy se dařilo domácím týmům. Slavia porazila Slovácko 5-1, Jablonec zdolal Olomouc 2-1 a ve východočeském derby nastoupil Hradec Králové proti Pardubicím. V Malešovické aréně je u toho Tomáš Borovec.
1: 63. minuta utkání a ve druhém poločase je na co se koukat. Hradec Králové vede nad Pardubicemi 2-1, když na konci první půle trefil úvodní gól Mick van Biren v 56. minutě. Potom zvýšil na 2-0 František Čech, ale o 4 minuty později prvním ligovým gólem Boledovič snížil na 1-2. Takže teď v končící 63. minutě je to zase jenom o gól. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.

Robbie Williams, Radiožurnál letos v létě nabízí letní autoškolu, tedy seriál, ve kterém odpovídáme převážně na vaše otázky. Série je k mání na webu můjrozhlas.cz a kéž vám tedy jednotlivé díly ušetří starosti a snad i problémy a peníze. Samozřejmě nám můžete posílat dotazy, to všechno na můjrozhlas.cz.

0: 21 hodina 30 minut. Čas zpráv a Jany Guldy.
1: Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci požadují zaplacení údajného dluhu na poplatcích. Z lidí se ale snaží vylákat osobní a platební údaje. Varováním můžou být například gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa. Informace o poplatcích jsou dostupné pouze na webech poplatek.rozhlas.cz a tvpoplatky.cz. Rumunská stíhačka F-16 sestřelila další dron, který narušil rumunský vzdušný prostor. Jde už o třetí incident za poslední 3 dny. Informuje o tom rumunské ministerstvo obrany s tím, že pilot stroj sestřelil nad Černým mořem asi 12 kilometrů severovýchodně od města Sulina, které leží v blízkosti hranic s Ukrajinou. Původ dronu není známý. Česká vládní delegace by mohla na jaře zamířit do Číny. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. A na hradě Veveří dělníci obnovují jižní bránu a skleníkovou terasu. Návštěvníci tak můžou vejít dovnitř pouze západní bránou. Práce potrvají až do listopadu příštího roku. Po nich tam vznikne nové návštěvnické centrum. Současně pokračuje rekonstrukce terasy s oranžérií a neogotickým skleníkem. Sport. Fotbalisti Hradce Králové hrají na úvod nového ročníku šance ligy s Pardubicemi. Východočeské derby v prvním kole nejvyšší soutěže sleduje Tomáš Borovec.
2: Jenom rozehrávka. 73. minuta. Utkání Hradec Králové Pardubice 2-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: V dalších duelech Slavia porazila Slovácko 5-1 a Jablonec zvítězil nad Olomoucí 2-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 před Prahou a nehoda v Ostravě v Místecké ulici. Na dálnici D1 stále čekejte překážku na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Za sjezdem na Průhonice na 4,5 kilometru stále stojí šipka silničářů v pravém pruhu. Je tam po dřívější nehodě kamionu, ten už ale dávno odjel, nicméně šipka zůstává na místě, vybočuje se ve tmě, tak velmi opatrně je silný provoz. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy stále pozor v Uhradce Králové za sjezdem na Předměřice na 98. kilometru v místě oprav řeší nehodu dvou osobních aut. Překáží v pravém pruhu, průjezdný pouze levý, provoz ale zeslábl, kolona se netvoří. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova stále komplikace za Slaným u Lotouše, tam dořešují nehodu dvou osobních aut, okolo řídí policisté dopravu Kyvadlově. Zdržení se ale zkrátilo, teď je to směrem na Chomutov asi na 10 minut. A v Ostravě opatrně na příjezdu do města směrem z Frýdku Místku po Místecké ulici. Za sjezdem na Rudnou narazilo osobní auto do svodidel, na místě už je policejní hlídka a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou a zpočátku převážně velkou oblačnost. Místy s deštěm na Moravě a ve Slezsku ojediněle taky bouřky. K večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
0: A z hudby můžu nabídnout za chvilku kapelu Toutou a o něco dřív Kámaro.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.
6: Yes. Papi, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
7: Come on. Let's do this.

Prvotní šok vystřídala velká radost a slovinská tyčkařka Šutejová už nemusí lhát. To je jen část příběhu české těhotné atletky Amálie Švábíkové. Víc k tomu řekneme za chvíli, teď je tu kapela Toutou.

0: Plzni skončil republikový šampionát v atletice, česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková se šampionátu nezúčastnila, je totiž těhotná. Ještě v červnu přitom závodila na diamantové lize v Římě. Soupeřky ovšem o jejím stavu s výjimkou Slovinky Šutejové nevěděly.
1: Samozřejmě odjížděla jsem tam po konzultaci s doktorama, nikdo mi nemohl nic doporučit, ale nebylo mi to ani zakázáno, bylo to čistě o mě a už to bylo i s tím, že kdybych se necítila dobře, tak do toho závodu nenastoupím.
2: To se ale nestalo a Švábíková v Římě už ve dvou překonala 445 cm. A teď s mírným odstupem mluví o tom, že o svém těhotenství ví už asi 3 měsíce a bylo hodně těžké udržet toto tajemství.
1: Vlastně jediný z těch tyčkařek, kdo to věděl, popravdě byla Tina Šutej, protože jsme spolu měli objíždět všechny ty závody a je mi opravdu blízká, takže jsem se jí jako kamarádce svěřila a vlastně přišla od ní hrozně hezká zpráva, když jsem to konečně dala ven a to bylo to, že mi napsala, no konečně můžu přestat lhát všem, proč nezávodíš. Takže to bylo opravdu hezký.
2: Usmívá se Amálie Švábíková, když mluví o Šutejové, která skončila na posledním světovém šampionátu třetí, těsně před českou rekordmankou. I pro samotnou Švábíkovou byla prvotní informace o tom, že je v jiném stavu překvapením.
1: Nebudu lhát, poprvé to byl úplný šok, extrémní, ale jsme za to obrovsky šťastní.
2: A přestože tak přijde Švábíková o evropský šampionát v Birminghamu, tak směrem k možné další olympijské účasti to má velmi dobře, i když neplánovaně načasované.
1: Co se týče nějakého olympijského cyklu, tak to vyšlo nejlíp, jak mohlo. Prvotní plán i pro mě s Ondrou, to bylo určitě nejdřív po olympiádě, ale vždycky jsem říkala, že kdybych nedělala atletiku a neměla svoji kariéru, tak už bych matkou dávno chtěla být. A vlastně ten osud mi to dopřál a věřím tomu, že můžu být v oboje.
2: Doplňuje 26-letá aktuálně těhotná tyčkařka Amálie Švábíková, která čeká společně s 10 bojařem Ondřejem Kopeckým narození potomka. Z Plzně Jakub Marek, Radiožurnál.

0: David Stipka, posloucháte Radiožurnál. Slavia Slovácko 5-1, Jablonec Olomouc 2-1. V dnešním programu fotbalové šance ligy chybí už jen jeden konečný výsledek. Na souboj Hradce Králové s Pardubicemi se tedy vydáme, ale až za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Kapela Liquido. Fotbalisté Slávie zahájili cestu za obhajobou ligového titulu vítězstvím. Slovácko porazili jasně 5-1. Olomouc prohrála v Jablonci 1-2. Dnešní program nejvyšší soutěže uzavírá derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, které sleduje Tomáš Borovec.
1: 92. minuta. Ještě mají před sebou minutu a pár vteřin oba týmy. V tuto chvíli Hradec Králové vede nad Pardubicemi 2-1. Už se častěji brání, ale zatím ta defenziva odolává. Ve 44. minutě nejprve udeřil domácí Mick van Biren, který dostal Hradec do vedení. V 56. minutě František Čech hlavou zvýšil na 2-0, ale o 4 minuty později dal pardubickým naději 19-letý Boledovič, který snížil, a od té doby se bojuje na obou stranách. Vidíme velice zajímavé utkání, kterému nechybí vůbec nic. No a do konce dnešního zápasu nějaká půl minuta a pardubičtí zase zkouší dobývat domácí branku, ale přihrávka za obranu prošla jenom do autu, což roztleskalo domácí arénu. Znamená to tedy, že Hradec Králové vede nad Pardubicemi pár vteřin před koncem 2-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, 10 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
1: V Česku přibývá bankrotů firem v meziročním srovnání o 10%. K francouzskému městu Bordeaux se blíží rozsáhlý lesní požár. Fotbalisti Hradce Králové na úvod nové ligové sezóny porazili Pardubice. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů, to je meziročně o 22% víc. Antidopingový výbor by od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat například doporučení, jak negativní jevy eliminovat, vysvětluje Šťastný.
3: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí a být takovým partnerem právě i na mezinárodní úrovni, protože řada zemí je mnohem dál než Česká republika.
1: Novela má i podporu opozice. Francouzští hasiči se snaží zastavit lesní požáry, které se na jihozápadě země rychle přibližují k městu Bordeaux. Záchranáři museli v jeho okolí evakuovat dalších 5 obcí. Podle prefektky Nové Akvitánie a Gironde Sophie Brokasové je situace stále nepředvídatelná. Turisty vyzývá, aby do oblasti nejezdili.
4: Navzdory tomu, že jsou plameny na dohled města, odmítl starosta Bordeaux Toma Cazenave jeho úplnou evakuaci. Úřady jsou ale ve stavu pohotovosti a dostat oheň pod kontrolu bude trvat ještě dlouho. Další hodiny budou zásadní i ve Španělsku, jak tvrdí premiér Pedro Sánchez. Tam se oheň daří hasit v okolí Madridu a v regionu Ávila, ale vyhnal z domovů další desítky tisíc lidí. Noc musí strávit v provizorním ubytování v tělocvičnách. Politické strany se podle Sánchez musí co nejdřív dohodnout na důrazných klimatických opatřeních, aby se podobné tragédie neopakovaly. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Ve věku 60 let ve čtvrtek zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Radiožurnálu to potvrdil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde vědec působil. Několik let se mimo jiné věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu a se svým týmem předpověděl nový fyzikální jev. Jungwirth o tom mluvil loni v Českém rozhlase Plus.
5: Někde tak jako uprostřed, ten systém jako se nemůže rozhodnout, jestli je elektrolyt nebo kov, tak tam vzniká to, čemu se říkají nehomogenity. Část toho systému už je kovový, část je ještě pořád elektrolyt. To se také vědělo. To nové, co s tím přicházíme, je, že v tomhletom přechodném stavu ten systém, tím jak se ty molekuly v kapalině mohou hýbat, tak on se přepíná velmi rychle mezi kovem a nekovem. A tato velmi rychlé přepínání, to je ten nový jev.
1: Pavel Jungwirth taky dlouhodobě pracoval v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku.
2: Sport.
1: Fotbalisti Hradce Králové zvládli v prvním kole šance ligy východočeské derby. Pardubice porazili 2-1. Jablonec vyhrál stejným výsledkem nad Olomoucí a Slavia zvítězila nad Slováckem 5-1. Pražani vstoupili do sezony s nejmladší zahajovací sestavou v úvodním ligovém zápase od roku 1993. V průměru bylo jednomu hráči 24 let. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský říká, že jedním z faktorů byl také uzavřený stadion, kde fandilo jen asi 1500 dětí.
6: Jsme si trošku věřili v tom, že bez těch diváků bude větší komunikace, že se líp uslyšíme, budeme líp reagovat na ty situace, než když třeba ty kluci někdy pod tím tlakem vlastně ty atmosféry, třeba někdy spanikaří trošku, nebo ten výkon není takový, takže jsme si říkali, že i když si projdeme nějakým těžším momentem, že třeba budeme prohrávat, že to zvládneme. Další věc je, že nám to přišlo, že si to prostě zaslouží za tu letní přípravu a za to, jak za to vzali.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnicích je aktuálně klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna, ale pozor za sjezdem na Hulín, na kilometru 263 zastavilo nepojízdné osobní auto. Je v odstavném pruhu označené policejní hlídkou, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Nepojízdné vozidlo pak nepřehlédněte i na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Mýto, stojí na kilometru 58 také na krajnici, ale posádka se může pohybovat okolo. Na tahu 35 z Mohelnice směrem do Hradce Králové a Litomyšle pozor před odbočkou na Svitavy. Před kruhovým objezdem u Koclířová stojí auto po nehodě a vybočuje se do protisměru.
8: Je na šperkách prostě nějaký poškozený auto. Jsem viděl, že asi si trefil nějakou srnku nebo něco, ale stojí tam. Takže ti, co jedou vlastně směrem na Hradec Králové, je to mírně pravotočivý. Ono není moc dobře vidět, i když je to tam přehledný, tak blikají jenom šperky, nemá ani zapnutý světla.
7: A na silnici 7 z Prahy do Chomutova kousek za Slaným u Lotouše dořešují dřívější nehodu dvou osobních aut, jezdí se Kyvadlově, menší kolony jsou tam obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky. K večeru se pak začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů a na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
0: A s další zmínkou, vzácný bílý mramor z Portugalska jel tisíce kilometrů až do Nových Dvorů na Kutnohorsku. Sochaři tam z něj vytvořili nový oltář pro místní zrekonstruovaný kostel a ode dneška je oltář vysvěcený. Detaily nabídneme díky reportáži za chvilku, teď Greg Big World a Christina Aguilera.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Michaela van Erne.
10: Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.

0: Radiožurnál posloucháte 10 minut po 10. hodině večer. Sochaři umístili do kostela svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku nový oltář. Památka už je sice opravená a zpřístupněná 3 roky, ale právě oltář v ní až dosud chyběl. Mramor na něj našli až v Portugalsku a dnes na svátek Anny oltář vysvětil emeritní biskup Královéhradecký a návštěvníci si ho mohli poprvé prohlédnout.
1: Když jsme objevili výzvu sedlské farnosti, tak jsme neváhali ani chvíli, protože vlastně to téma vstupu nových prvků do sakrálních prostor nás už delší dobu provází.
2: Říká architekt Antonín Hůla, jeden z autorů vítězné podoby dřevěného sedadla pro faráře, mramorového oltáře a ambonu.
1: Tvar toho oltáře je výslednicí průsečíků různých kružnic a elips, které ten prostor nějakým způsobem definují.
2: Architekti chtěli oltář barevně zkombinovat s výzdobou kostela, který je uvnitř hlavně růžový a žlutý. Podle nich bylo jednou z nejsložitějších věcí sehnat odpovídající kámen. S tím jim pomohl sochař Petr Váňa, který se pro něj vydal do portugalského Estremos.
3: V tom lomu vlastním je tenhle bílej kámen, dalo by se říct, takový poklad, protože toho je tam jenom 15%.
2: Mramor je průsvitný a každé naštípnutí a následné lepení by na něm bylo vidět.
3: Takže to všechno musíme vymyslet tak, aby jsme to vlastně neustále měli podložený, zabalený, ale nemůžeme to udělat tak, že by jsme třeba někde zapáčili a ulomila by se ta hrana.
2: Sedlecká farnost opravuje kostel v Nových Dvorech od roku 2011. Za práce zaplatili celkem 40 milionů korun, říká ředitelka organizační složky farnosti Radka Krejčí.
4: Ta idea přišla ve chvíli, kdy už jsme věděli, že ten kostel využijeme na liturgii, ale náš pan farář říkal, no já nebudu mít ale kde sloužit, já nemám mobiliář bohoslužební.
2: Teď už je vybavení na svém místě. Z Nových Dvorů Alena Junová, Radiožurnál. Are you drunk on

Calvin Harris i tak zněl Radiožurnál poslední červencovou neděli večer a už se na vás chystá francouzská zpěvačka zas.

0: Aneta Langerová dozněla, pojďme dál. Do nové sezóny fotbalové šance ligy už vstoupili i obhájci titulu z pražské Slavie. V prvním kole nejvyšší soutěže porazili Slovácko vysoko 5-1. Na úvod sportovního přehledu o tom bude mluvit Lukáš Antoš ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Příjemný večer. Sport. Slovácko odjelo z Prahy s výsledkem 1-5, navzdory tomu, že ve 12. minutě otevřel skóre křídelník týmu z Uherského Hradiště Pavel Juroška. Ten ale ve druhém poločase viděl červenou kartu za útočný faul při pressingu.
2: My jsme si říkali, že nechceme být ustrašení a možná ten gól paradoxně, který jsme dali takhle rychle, tak prostě nesmí se stát asi, že dostaneme takhle rychle dva góly po sobě hnedka, oba dva takové podobné, takže je to hrozná škoda, pak už samozřejmě se s tím těžko něco dělá, jako když vlastně následovala ještě v druhém poločase červená karta, čím se vlastně tady tímto i klukům hrozně omlouvám, že jsem je v tom potom nechal.
1: Východočeské derby ovládli fotbalisté Hradce Králové, kteří porazili Pardubice 2-1. Jablonec pak vyhrál stejným výsledkem nad Olomoucí. Fotbalisté slavistické rezervy v úvodním kole druhé ligy remizovali s Příbramí 2-2. Také nerozhodně a také 2-2 skončil duel B týmu z ostravského Baníku s Vlašimí. Slovinec Tadej Pogačar je po páté vítězem Tour de France. Závěrečnou etapu slavného cyklistického závodu s dojezdem v centru Paříže vyhrál Nizozemec Van der Poel. Nic to ale nezměnilo na tom, že Pogačar ovládl celkové pořadí a vyrovnal rekord v počtu získaných titulů na Tour. Pět jich mají na Francouzi Hinault a Angel Anquetil, Španěl Indurain a Belgičan Mexl. Pokračuje Pogačar.
3: Every victory is really special and
4: každé vítězství je výjimečné. Byl jsem na Tour 7krát a vždy se umístil na pódiu. Z toho 5krát jsem zvítězil. To by nevymyslel ani ten nejlepší scénárista. Je to pro mě neuvěřitelné.
3: Unbelievable also for me.
1: Velkou cenu Maďarska Formule 1 ovládl britský pilot McLaren Lando Norris. Za úřadujícím šampionem dojel druhý Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který navýšil své vedení a v pořadí mistrovství světa. Zástupci seriálu zároveň oznámili, že zrušenou dubnovou velkou cenu Bahrajnu nahradí závod v Malajzii. Na okruhu Sebangu se pojede 4. října. Bahrajnu se Saúdská Arábie se letos nezávodilo z bezpečnostních důvodů po vypuknutí válečného konfliktu ze Spojených států a Izraele a s Iránem. Leretista Aleksandr Šupenič po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře zakončí sezónu v roli světové jedničky. Do čela žebříčku Mezinárodní šermířské federace poskočil na 32. Čech z 5. místa. Protože někteří reprezentanti soutěžili na šampionátu i dnes, nemohli být součástí oslav Šupeničova titulu. Jak čerstvý mistr světa řekl radiožurnálu Sport.
5: Kluci, co šermovali, tak ne, ale holky, kordisti, můj tým, fyzioterapeut, trenér a tak dále, takže jsme byli v restauraci. Tady byl tajfun a to byla jediná restaurace, co byla otevřená. A ten pán byl tak šťastný, že jsme tam byli, že nám asi 30krát po sobě pouštěl českou hymnu a pořád pouštěl písničky Michala Davida, takže to bylo úplně úžasný a jako velmi se to vydařilo. Jsem velmi spokojený s oslavou.
1: Po druhé za sebou tenistky Lucie Havlíčková s Laurou Samcom bojovali na Live Sport Prague Open o titul v deblu. Finálový zápas ale stejně jako loni prohráli. Letos na švanickém centrálním dvorci podlehli Britkám Dartové a Lucendové 0-2 na sety. Po utkání Havlíčková obě zkušenostky porovnala.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: V noci se ochladí na 20 až 15 stupňů Celsia, také počasí patří naše zprávy. 22 hodiny 30 minut. Zprávy má Martin Matějka.
1: V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně, letos se jich zatím přihlásilo necelých 10 tisíc. Vyplývá to z datobou českých registrů. Loni se do registrů díky zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes 30 tisíc dobrovolníků. Celkem je v českých registrech přes 200 tisíc lidí. Většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který včera vyjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau. Motivem činu podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Výbor pro světové dědictví UNESCO nově zařadil na svůj prestižní seznam třeba Buddhovo rodiště v Indii nebo jedny z největších sladkovodních mokřadů na světě v americkém státu Georgia. Na seznam se dostaly i pláže v Normandii, kde se za druhé světové války vylodili spojenci. Česko letos o zapsání žádné položky neusilovalo. Na prestižním seznamu UNESCO už má zapsáno celkem 17 položek a výhledově bude navrhovat další, třeba historickou papírnu ve Velkých Osinách, hořické pašijové hry nebo českou pivní kulturu. A ve věku 680 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Radiožurnálu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Knížák stál u zrodu českého undergroundu. Po změně režimu byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze a několik let vedl Národní galerii. A kromě výtvarného umění a hudby se věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Sport. Fotbalisté Slávie vstoupili do nové sezóny šance ligy vítězně. Úřadující mistři porazili Slovácko 5-1. Hradec Králové vyhrál východočeské derby nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec zvítězil nad Olomoucí taky 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnicích se teď dá projet plynule bez zásadních komplikací. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna, ale stále ještě pozor za sjezdem na Hulín. Na kilometru 263 stojí nepojízdné osobní auto. Je v odstavném pruhu na místě policejní hlídka, posádka se tam může pohybovat okolo. Na silnici 35 z Mohelnice směrem do Hradce Králové a Litomyšle stále opatrně před odbočkou na Svitavy. Asi 100 metrů před kruhovým objezdem u Koslířová překáží auto po nehodě, vybočuje se do protisměru. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova kousek za Slaným u Lotouše stále ještě dořešují nehodu dvou osobních aut, provoz řídí policisté Kyvadlově, projíždí se ale de facto bez kolon. A v Teplicích pozor v části Novosedlice v Kostelní ulici u kostela, tam se srazila také dvě osobní auta, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 20 až 15 stupňů, k ránu se objeví přehánky, výjimečně i bouřky. A přes den pak čeká mě proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. A k večeru začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě naměří až 28 stupňů. Tolik zprávy. A ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
0: Doplním, že online informace, také ty o počasí, jsou na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Jiří Lábus bavil letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Na festivalu obdržel výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Divákům v sále prozradil i to, že v Uherském Hradišti rozhodně není poprvé a že v mládí tam dokonce pobýval i delší dobu.

0: Tanita Tikerem dozněla. Ve skvělé náladě, usměvavý a samý vtip, tak se herec Jiří Lábus představil na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Ještě než převzal výroční cenu Asociace českých filmových klubů, pobavil 76-letý komik po projekci Švankmajerova snímku Spiklenci slasti zaplněný sál, který ho vyprovázel nadšeným potleskem.
1: No já mám hrozně rád, byla to za mě hodně dobrá zkušenost, líbilo se mi, že odpověděl na můj dotaz a je to hrozně milý pán, i ty historky mě hrozně bavily. Je fakt zábavný, jako kdyby to trvalo třeba o hodinu déle, tak bych tady vydržel.
2: Byl z Jiřího Lábuse nadšený jeden z návštěvníků Ondřej Najvrt. Souhlasili s ním i Simona a Igor, kteří na filmovku přijeli ze slovenského Martina.
3: Ja som bola príjemne prekvapená aj s jeho prejavom, aj s, akože celkovo s tým, s akou náladou prišiel a ako rozjasnil celú miestnosť.
4: Super, je vtipný. Myslím, že všetci v sále videli, že je mi to chlap plný energie a je to veľmi sympatický človek.
2: Besedu si viditeľne užíval i sám Jiří Lábus.
5: Mě to baví hrozně debatovat s těma lidma. Já jsem takový docela jakože schopný improvizace díky Ypsilonce, kde jsem celý život vlastně působil. Takže mě baví ty jejich dotazy a ty asociace, co jsem vybaví, když na to odpovídám. Že? Takže to je pro mě docela radostná práce.
2: Na letní filmové škole včera obdržel výroční cenu. V normální škole při tom, co by žák prý úspěchy příliš nezbíral.
5: No, oceňování to moc nebylo. To vždycky nejsmutnější den mých rodičů byl 30. červen, když jsem přinesl vysvědčení. To matka plakala, otec říkala, co dělá, co chce.
2: Směje se slavný herec. Ceny od Asociace českých filmových klubů si velmi váží.
5: No tak pro mě to je samozřejmě radost, protože na takovém festivalu, který připravují filmoví teoretici, že jo, lidi, kteří opravdu mají vztah k těm filmům a odborníci filmoví, tak je to radost dostat takové ocenění. Je to pro mě velká čest a velice si to vážím.
2: Na festivalu už jednou byl při premiéře filmové verze Simpsonů, jinak má ale s Uherským Hradištěm i mnohem starší zkušenost.
5: Já jsem tady byl měsíc na vojně, když mě bylo 24 let v kasárnách.
2: Dnes odpoledne ještě bude mít Jiří Lábus na letní filmové škole lekci filmu. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Radiožurnál.

Byl Damiano David. Velká lodní kotva váží 6 tun a v minulosti projela na zaoceánské lodi velkou část světa. Teď bude ozdobou Třineckého náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. I tuhle neobvyklou památku vám za chvíli představíme ve vysílání víkendového večerního radiožurnálu.

0: Po Annie Lennox o kotvě stavbaři v Třinci pokračují s rekonstrukcí náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Už položili potrubí pro nové vodní prvky a nachystané jsou i dva betonové podstavce, které podepřou 6-tunovou kotvu. Ta byla v minulosti součástí zaoceánské lodi pojmenované právě po Třinci.
1: Ono to tady trošku vypadá, jako by se stavěla ledová plocha.
2: To hokejové hřiště, jak jste sám řekl, i my tak nazýváme, tak ty nerezové hrnce, to jsou vlastně budoucí fontány, po obvodu jsou nerezová mlžítka. A v okolí máme hodně hotové odvodňovací žlaby, aktuálně se pracuje na žulových obrubách.
1: Po staveništi mě provází stavby vedoucí Bohuslav Sobotík. Na druhém konci náměstí už je vidět hotové dva betonové podstavce. Jeden je takový nižší, širší, druhý vyšší, užší.
2: Ten nižší slouží k tomu, že ta kotva se spodní části zapře a o ten vyšší betonový základ se ta kotva opře a vlastně půjde vidět čelo lodní kotvy.
1: My jsme teď v garáži, která slouží jako takové trošku skladiště magistrátu a tady leží. 6250 kilo přesně.
3: Ať to není v vozovkách taková nevzhledná rezavá kotva, tak jak sloužila v tom moři, takže proto byla takhle povrchově ochráněna, ať to na tom náměstí Tomáše Garrigua Masaryka taky trošku vypadá.
4: Říká mi mluvčí magistrátu Stanislav Češlar. Město Třinec má kotvu zapůjčenou od České lodní společnosti.
3: Důvodem byl nákup kotvy z poskytnuté dotace, ale také chystané zařazení této kotvy do připravované sbírky muzejní povahy, která bude evidována v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky.
4: Rekonstrukce náměstí TGM má být hotová na přelomu srpna a září. Z Třince František Kuča, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Berlínská policie dopadla muže podezřelého z útoku na pochod hrdosti, při potyčce zemřel. Jednání s Čínou budou podle předsedy sněmovny Okamury pokračovat. Fotbalisté Slovácka podlehli na úvod ligové sezóny domácí Slávii. A zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm ojediněl i bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Německý kancléř Friedrich Merz odsoudil útok na berlínský pochod za práva sexuálních menšin. Němců vzkázal, aby se nenechali zastrašit. Jedna žena zemřela, dalších nejméně 29 lidí je zraněných poté, co včera v Berlíně najel muž do davu autem. Útočník byl podle německého ministra vnitra Alexandra Dobrinta 21-letý německý občan s libanonskými kořeny. Policie ho našla v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau a zastřelila ho. Motivem byl podle vlády zřejmě islamistický terorismus. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. A první průmyslovou misí povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO, pokračuje Okamura.
3: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřeba na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, se týče té letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
1: Ministr Havlíček Radiožurnálu potvrdil, že cestu do Číny plánuje v první polovině příštího roku. Uvedl, že zájem podniků o cestu je mimořádný. Čínu označil za hospodářskou velmoc a návštěva se proto musí dobře zacílit. Okamura Čínu navštívil jako jeden z nejvýše postavených českých ústavních činitelů po 7 letech. Bavorský premiér Markus Söder odmítl jakoukoliv spolupráci mezi hlavní vládní koaliční unii CDU-CSU a opoziční krajně pravicovou Alternativou pro Německo. Reagoval tak na výzvu saského premiéra Michaela Krčmera. Ten dřív zpochybnil formální zákaz spolupráce s Alternativou pro Německo. Söder tvrdí, že spolupráce s AfD by unii kancléře Friedricha Merce rozpoltila. Loni v Česku v práci utrpělo zranění více než 36 tisíc zaměstnanců, meziročně tak přibylo skoro 200 pracovních úrazů. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Počet pracovních úrazů zahrnuje i brigádníky, kteří se nejčastěji zraní v létě. A brigádníci mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
4: Může mít nárok na bolestné, může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv, který měl na sobě, a je tam náhrada za stížení společenského uplatnění, ta se počítá spolu s tím bolestným. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
1: Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci, inspekce práce nemá.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slovácka prohráli první zápas nové ligové sezóny. Ze hřiště Slávie Praha odjeli s výsledkem 1-5 navzdory tomu, že ve 12. minutě otevřel skóre křídelník Slovácka Pavel Juroška. Ten ale ve druhém poločase viděl červenou kartu za útočný faul při pressingu.
5: My jsme si říkali, že nechceme být ustrašení a možná ten gól paradoxně, který jsme dali takhle rychle, tak prostě nesmí se stát asi, že dostaneme takhle rychle dva góly po sobě, hnedka oba dva takové podobné, takže je to hrozná škoda, pak už samozřejmě se s tím těžko něco dělá, když vlastně následovala ještě v druhém poločase červená karta, čím se vlastně tady tímto i klukům hrozně omlouvám, že jsem je v tom potom nechal.
1: Slovácko čeká v sobotu první domácí zápas nové ligové sezóny proti nováčkovi Artisu Brno. V dalších zápasech Hradec Králové porazil Pardubice 2-1 a Jablonec stejným výsledkem zdolal Olomouc.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D5 za sjezdem na Zdice a také na tahu 47 z hranic do Lipníka. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy pozor za sjezdem na Zdice. Na 29. kilometru zastavilo nepojízdné vozidlo. Je na krajnici, nepřekáží, je označené, ale nákladní doprava tam lehce vybočuje. Na silnici 47 na trase z hranic na Moravě směrem do Lipníka nad Bečvou na rychlostním úseku za obcí Slavíč se pohybuje neosvětlený chodec. Policisté jdou na místo, tak velký pozor. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova stále pozor za Slaným u Lotouše. Tam dořešují nehodu dvou osobních aut, jezdí se kyvadlově, teď už ale bez kolon. A v Teplicích řeší nehodu v části Novosedlice v Kostelní ulici u kostela. Tam se srazila dvě osobní auta, dopravu okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na řadě je repríza dopoledního víkendového hosta Radiožurnálu Patricie Strouhalové.
7: Tím hostem je Jana Jašová, spisovatelka a překladatelka, která patří k nejvýraznějším českým autorkám současné detektivní literatury. Jana, dobrý den.
8: Dobrý den a krásnou neděli.
7: Je uznávaná nejenom pro svoje překlady, ale právě i pro svoji vlastní tvorbu. Ve svých knihách propojuje napětí s propracovanou psychologií postav a ukazuje, že dobrá krimi dokáže vypovídat i o dnešní společnosti. Dívala jsem se, že máš na svém kontě hat-trick za knihy Znič to jméno, Krutý měsíc a Dravé zvěři na pospas, protože všechny byly nominovány na cenu Magnesia Litera za detektivku. Tu si proměnila v roce 2024 Krutý měsíc a poslední detektivka se jmenuje Zapalte hranici. Ta vyšla letos v únoru. Co se od února stalo tak zásadního?
8: No, musím říct, že od února mi dělá moje knížka samou radost, protože se úplně úžasně prodává. Já vůbec na to nestačím koukat a ani to moc nechápu, jak se mi to najednou stalo, ale jednak na ní mám i asi nejvíc ohlasů z těch všech, co jsem zatím v Motu vydala a ty prodeje vypadají úžasně a pořád mě zvou někam na besedy, takže já jsem jako v Jiříkově vidění.
7: Už jsi ztratila i trému, o které jsi vždycky říkala, že jim nosíš prostě po kapsách?
8: Ne, tu mám neustále ve své torně.
7: Předpokládám správně, že už končíš další knihu, když píšeš jednu ročně.
8: Bohužel ne, teď jsem se asi trošku flákala, ale já mám pořád pocit, že by to neměla být povinnost, ale zábava, takže nechci nějaké pevné termíny a zatím si to píšu tak jako pomaličku lážo plážo.
7: No a to znamená, že v únoru další kniha nevyjde? Že to nestíhneš?
8: V únoru asi ne, ale každopádně by měla být v příštím roce.
7: Letos jsi byla taky členkou poroty, vlastně soutěže Magnesia Litera. Kolik si té literatury musela přečíst?
8: No, byly to desítky, tak 40-50 knížek a musím říct, že to bylo hodně náročné, protože i když normálně čtu taky hodně, tak tady se člověk na to musí víc soustředit, aby někomu neuškodil, aby vybral opravdu ty knížky, které za to stojí, takže mě to docela vyčerpalo.
7: A co ti to dalo jinak?
8: No, určitě mi to dalo vědomí, že je u nás spousta nadaných a schopných autorů, což pro čtenáře je dobrá zpráva, že budou mít pořád co číst, ale pro nás detektivkáře je to špatná zpráva, protože je těžké se prosadit v takové konkurenci.
2: Host Radiožurnálu.

0: Spisovatelka a překladatelka Jana Jašová, hostem ve víkendovém radiožurnálu, vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Roky působila jenom jako literární překladatelka, přeložila přes 300 titulů pro děti i dospělé, překládá taky non-fiction literaturu, tak za překlad románu Michelle Pavrové Zrádce přísahy byla v roce 2010 oceněna Zlatou stuhou a stejné ocenění získala i v roce 2021 za svoji knihu Psí dny. Těch cen už máš docela dost? Baví tě to je pořád sbírat?
1: No, takhle, když to vyjmenovala, tak to zní dobře, ale ono je to za hrozně moc let, takže v podstatě bych řekla, že asi jsou lidi, kteří za mín let nazbírají víc cen.
0: Psí dny a pes jako takový, tak tvůj pes se jmenuje Dandy, plemeno barvář, takže lovecké. Vzala jsi si ho z útulku, tak jsem si říkala, jak vypadají vaše procházky.
1: No, on je to docela ideální spisovatelský pes, protože on není zrovna chodec na dlouhé trátě, ale strašně rád si čmucha, takže my pomalu jdeme, já si přemýšlím o tom, co budu psát, on přemýšlí o tom, co to čichá v křoví a v podstatě si jako vyhovujeme.
0: Kolikrát si mu zkrátila tu procházku, že tě při ní něco napadlo a chtěla si se vrátit domů, aby si to napsala nebo rozepsala?
1: To on se nedá, on je vůdčí osoba v naší dvojici.
0: Co takhle opustit třeba žánr detektivky a vrátit se k něčemu, co si psala dřív, to pro ty děti. Ten pes je prostě úžasný námět, anebo detektivka, kde pes najde mrtvolu.
1: Tak mě třeba ty moje dětské knížky jsou obě o psech, Psí dny i Psí dečky a je to taková fantazie o tom, že vlastně psi jsou inteligentní rasa, která tady ovládá zemi. Mně to přijde, že každý pejskař mi dá za pravdu, že to tak je, ale ku podivu teda to nemělo žádný velký prodejní úspěch, takže si myslím, že jsem asi to neuměla napsat úplně tak, abych se trefila dětem do noty.
0: Mm-hmm. No a
1: ale ta detektivka s tím psem, to máš pravdu, že zní zajímavě, ale no tak ten můj by mohl vyhrabat, on strašně rád hrabe, takže si myslím, že kdyby nebyla zahrabaná moc hluboko, tak by teoreticky mohl najít mrtvolu.
0: Jak by se potom ten příběh mohl rozvíjet dál? Jinými slovy se ptám na to, jak přemýšlíš o tom, když máš ten prvotní nápad, jenom takovou tu setinku.
1: No, já jsem asi spíš zahradník než architekt, jak se říká, že spisovatel buď zasadí semínko a nechá ho růst, nebo že si to postaví tu stavbu celou. Takže já spíš, když je nějaká inspirace, tak pak to nechám samovolně plynout a nechávám ty nápady, aby ke mně přišly a tak z nich pomalu skládám ten výsledek.
0: Uh-huh. Taky se říká, že každá knížka se musí pořádně vysedět. Je to pravda?
1: Je to pravda. Jak naznačuje velikost mého pozadí.
0: Bojíš se třeba někdy, když si představíš takový ten tmavý, ponurý, vlhký sklep, kam bys měla jít pro brambory? Ale je to místo, kde reálně vlastně člověku nic nehrozí. Ale přesto se bojí.
1: Já se bojím hrozně ráda a tady zrovna ten sklep, musím říct, že to jsem i zažila v dětství, babička ho měla a posílala mě tam pro ty brambory a já jsem je vždycky dávala do košíku se zavřenýma očima, protože jsem měla pocit, že když já to nevidím, tak to mě to taky nevidí.
0: Jaké jsi měla dětství?
1: Hezké, já jsem vyrůstala na vesnici, ze které se mezi tím stalo město, ale tehdy to byl ještě idylický venkov a měla jsem tam babičku a dědu a psa a kočky, takže ideální.
0: A je to místo, kam se právě ráda v těch svých knihách vracíš?
1: No, já jsem se tam vrátila poprvé tady v té poslední zapalté hranici, protože jsem pořád se bála, že doma není nikdo prorokem a že to nenapíšu tak, abych udělala radost svým rodákům, ale zřejmě se mi to podařilo.
0: Kdy ses v životě bála nejvíc? Když ti obě dcery odešly do ciziny?
1: V reálu se nejvíc bojím za volantem a to se spíš bojím o ty lidi, co mě potkají v protisměru, protože ačkoliv řídím dlouho, tak jsem pořád špatný řidič, ale jinak se hrozně ráda bojím při čtení. Já mám ráda Stephena Kinga a jeho knížky, prostě při těch se bojí ideálně a i filmové horory mám ráda.
0: No a tvoje dcery, když odešly obě pracovat do zahraničí, to ses taky bála?
1: Tak to se o ně samozřejmě bojím pořád, ale jsou dospělé a člověk s tím nic nenadělá.
0: Ty sama říkáš, že máš přetlak fantazie. Jak se to projevuje?
1: Někdy tím, že úplně zapomenu, pro co jsem šla, nebo co jsem zrovna chtěla udělat, protože fantazie začne pracovat. Vidím někoho na ulici, kdo se chová zvláštně a hned mě napadne, čím by to mohlo být, co asi má za lubem a začnu přemýšlet a zapomenu, že jsem šla zapálit sporák.
0: Kolik inspirace se dá načerpat třeba i z těch jiných knih? A teď to myslím jako obráceně, aby vymazal z hlavy autora kličky a smyčky, protože už je někdo použil.
1: No já si myslím, že člověk se může bránit sebe víc, aby nepoužíval něco, co už někde četl, ale stejně se to asi stane bezděčně, ale pokud se to nestane vědomně, tak si myslím, že to není žádná hrůza a jako autorka bych asi byla ráda, kdybych já někoho inspirovala, takže si myslím, že se mezi kolegy navzájem inspirujeme a je to k lepšímu.

0: Spisovatelka, překladatelka, nejvýraznější česká autorka současné detektivky Jana Jašová ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když jsi mluvila před chvílí o tom, že se s kolegy a kolegyněmi docela inspirujete a že to je pro dobro věci toho žánru, žen, které píší detektivky, je opravdu docela dost. V čem to psaní ženské detektivky nebo žen, které píší detektivky, je jiné? Čím se liší od mužských autorů podle tebe?
1: Tak je pravda, že dneska už detektivky asi, kdyby se to vzalo statisticky, píšou víc ženy, ale myslím si, že ono je to logické, protože je víc absolventech vysokých škol a prostě víc žen se věnuje literární tvorbě, takže zákonitě se i víc žen věnuje detektivce. A řekla bych, že právě ženy začaly víc psát detektivky ve chvíli, kdy to přestala být taková ta logická hádanka a la Sherlock Holmes a začal to být spíš popis skutečnosti a takový ten psychologický ponor do postav a pojmenování problémů současnosti, dejme tomu, že prostě ženy spíš zajímají ty psychologické roviny, vztahové roviny, než nějaké nabírání vzorků a forenzní analýzy.
0: No a jak náročné je postavit právě to pevné psychologické pozadí toho příběhu?
1: Tak nevím obecně, ale pro mě je to třeba asi nejsnažší, než splétat zápletku a pořád se hlídat, jestli je logické tohle a tamto. Tak mě v podstatě hrozně baví vymýšlet to psychologické pozadí a dávat těm postavám nějakou vnitřní hloubku. A já si pro ně vždycky dělám takové rodné listy, že si tam píšu 1000 věcí, které potom nepoužiju, ale prostě chci, aby ty postavy pro mě ožily.
0: No a jak vypadá takový rodný list pachatele třeba? Čím začne ten rodný list?
1: Tak on vypadá úplně stejně jako rodný list oběti. Prostě já si tam napíšu, kde se narodil, kam chodil do školy, co studoval za střední školu, jak se jmenovala jeho matka za Svobodná a podobně. Prostě 1000 informací, které z nich potom využiju zlomek, ale mě to pomáhá, aby ta postava pro mě byla živá, aby nezůstala na papíře.
0: Čím se chceš odlišit od jiných ženských autorek?
1: Tak asi nedělám to vědomě tak, že bych si řekla, já chci být jiná než tady ta a tamta, ale řekla bych, že každý autor a každá autorka se snaží, aby měli osobitý styl a svůj vlastní jazyk a aby tam bylo něco z nich, že když si to ten čtenář přečte, tak ví přesně, že čte Jašovou a ne Klevisovou. Ale jinak bych řekla, že v dnešní době, kdy je všude umělá inteligence a už bohužel asi i některé příběhy píše umělá inteligence, tak vždycky v tom lidském příběhu je poznat ten lidský faktor a ten je jedinečný.
0: Zapalte hranici tedy z Února, ta nejnovější kniha, psychologický román, téma dávná vina, pokání, vydírání. Kde byl impuls tohle napsat?
1: Tak asi ten prvotní impuls byl takový dost smutný, že vlastně na venkově, kde jsem vyrůstala, jsou hrozně časté ty tragédie, že v noci se vrací mladí lidé ze zábavy nebo z nějaké akce a dojde k nehodě, buď protože jedou nějakým rozpadlým autem, které se ve rodině dědí, nebo tam hraje roli alkohol, drogy nebo neskušenost řidiče. A prostě člověk v Praze si to moc neumí představit, protože je rozmazlený tím, že tady nasedne do MHD a do Uberu a vždycky se někam dostane, ale když žijete takhle na venkově a je vám 16-17, tak ty možnosti, jak se dostat ve dvě v noci domů, jsou hodně omezené a bohužel tyhle ty tragédie jsou tam hodně časté, takže to byl asi ten prvotní impuls, že jsem to chtěla nějak zpracovat.
0: No a jak se píší takové věci, ta dávná vina, pokání, nakonec vydírání, jak přitom člověka, který to píše, samotného bolí duše?
1: Tak člověk si musí vytáhnout ze skříně svoje vlastní kostlivce a z pekla svoje vlastní démony. A je pravda, že mě to vždycky hodně vyšťaví a to s postavami hodně prožívám i s těmi takzvaně zápornými. Takže když to dopíšu, tak jsem vždycky úplně z toho hotová. A zjistila jsem, že to prožívám i fyzicky, že když jsem v té poslední knížce třeba popisovala, jak hrdinka běží lesem, tak jsem se odtáhla ze židlí od klávesnice a zjistila jsem, že funím, jak když jde prase z bukvic, kdybych tím lesem běžela sama.
0: Kdy už člověk nemá vlastně chuť tohleto psát, protože ho to tedy vlastně vnitřně ničí, částečně i fyzicky, jak jsi teď řekla, tak jak odpočíváš?
1: No asi nejradši s tím psem, to je taková moje chlupatá terapie, že když už jsem opravdu úplně hotová, tak se k němu přitulím a on mě pusinkuje a nebo jdeme na tu procházku a tak to je asi nejlepší. A nebo pak chodím plavat a ku podivu odpočívám i čtením.

0: 23 hodin 30 minut. Radiožurnál a zprávy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odsoudil včerejší útok na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Útok označil za zbabělý a odporný teroristický čin. Podle Babiše je důsledkem neřízené migrace, kterou dlouhodobě uplatňovala Evropská unie. Po útoku jedna žena zemřela, dalších 29 lidí je zraněných. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt dnes oznámil, že útok v Berlíně byl zřejmě islamistický terorismus. Policie útočníka zastřelila. Meteorologické přístroje dnes brzo ráno zaznamenaly nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů ve Francii a Španělsku. Český hydrometeorologický ústav to oznámil na Facebooku. A kouř byl ve výšce od 3 do 4,5 kilometrů nad zemským povrchem. Není třeba se proto obávat zvýšené koncentrace zplodin při zemi. Zaměstnavatelé loni řešili se svými zaměstnanci více než 36 tisíc pracovních úrazů, to je téměř o 200 víc než rok předtím. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky, jaký mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. A ruský noční úder na ukrajinský Charkov nepřežila jedna žena, zraněných je 12 lidí, včetně 10letého chlapce. Na síti Telegram o tom informuje náčelník oblastní správy Oleh Sněhubov. Útok a oběti hlásí taky Záporoží. Naváděná letecká bomba zabila jednoho člověka a dalších 6 zranila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že Rusko v noci útočilo 8 balistickými raketami a více než 130 drony různého typu.
1: Sport.
0: Do nové sezóny fotbalové šance ligy už vstoupili i obhájci titulu z pražské Slavie. V prvním kole nejvyšší soutěže porazili Slovácko Vysoko 5-1. Hradec Králové vyhrál východočeské derby s Pardubicemi 2-1 a Jablonce stejným výsledkem porazil Olomouc. Slovinec Tadej Pogačar popáté zvítězil na Tour de France a poslední etapu prestižního závodu s cílem v centru Paříže vyhrál Nizozemec Mathieu van der Poel.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnicích je stále klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací, nejsou hlášeny nehody ani kolony. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy, ale stále pozor za sjezdem na Zdice. Na kilometru 29 stojí nepojízdné auto, je v odstavném pruhu, nemělo by překážet, ale nákladní doprava i tak lehce vybočuje do levého pruhu. Na silnici 27 z Klatov směrem do Plzně opatrně u sjezdu na Dobřany, zasahují tam hasiči u nehody auta. Navíc u navozovce vyteklé i provozní kapaliny a zpomaluje se. A v Plzni je hlášená nehoda v Rokycanské ulici směrem z centra k dálnici D5 a do Rokycan. U nákupní zóny Rokycanská u Teska se tam srazilo osobní auto s semaforem a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. A k večeru začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje repríza dopoledního víkendového hosta Radiožurnálu Patricie Strouhalové.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
4: A pokud máte rádi detektivky, tak asi znáte jejich autorku, spisovatelku Janu Jašovou, která je dnes tady hostem knížky pro děti. Těmi si Jana začínala svoje psaní. V čem je těžší napsat knížku pro děti, detektivku nebo mystery román?
5: No, mně přijde, že napsat knížku pro děti je práce pro vraha a že je daleko jednodušší napsat tu vraždu. Ale to říkám s nadsázkou, mě to hrozně bavilo. Já jsem hodně i překládala knížky pro děti a v podstatě jsem vždycky toužila sama něco zkusit napsat, takže pro mě to byla radost, ale třeba jenom rešeršovat svět dnešních dětí a jejich mluvu bylo těžší, než psát nějakou mystery z Aljašky.
4: No a jak vznikají právě příběhy, které čtenáře, jak se říká, nutí obracet jednu stránku za druhou. Když večer čteš a řekneš si, tak dočtu tady, ne, tak dočtu až sem, ne, dočtu až sem a jsou z toho dvě ráno.
5: Tak tenhle pocit zažívám často a budím se s kruhy pod očima a jako hrozně doufám, že i moje knížky tohle někomu způsobují, ale vlastně, abych řekla, jakou metodou to vzniká, já ani nevím sama, jakou metodou píšu, já to prostě tak nějak instinktivně házím na papír, jak by mě to bavilo číst.

0: Autorka úspěšných detektivek, spisovatelka a překladatelka Jana Jašová ve víkendovém radiožurnálu. Na začátku, co si řekneš, než začneš psát, jak to potom kočíruješ? Kde potom, nebo kde vlastně ta inspirace pro ty hrdiny a ty jejich, řekněme, opravdu jako někdy drsné osudy se hledají?
1: Tak já, když mám ten nápad, co bych chtěla psát, tak si udělám takovou kostru. Vím, jak to začne, jak to bude zhruba probíhat a musím vědět, jak to skončí. Kdybych asi nevěděla tohle, tak bych to nedokázala napsat. I když jsem slyšela nebo četla, že jsou spisovatelé, kteří prostě vůbec nevědí, kam ten příběh povede a nechají se s ním vést sami, ale takový bohem zase nejsem. Ale zase nejsem ani takový systematik, že bych si dělala diagramy, grafy, rozpis, kapitol. Prostě hodím ty postavy do příběhu a oni se někdy dělají, co chtějí.
0: Naučilo tě to víc pozorovat lidi, když s nimi mluvíš, jak se říkala, že prostě koukáš po lidech a když se ti někdo nezdá, tak už si říkáš, co by tam v něm mohlo být. Kolikrát takhle na ulici si našla svoje dobré padouchy?
1: No já jsem asi uměla pozorovat lidi vždycky, protože jak jsem ostýchavý introvert, tak já moc nemluvím a radši koukám i ve společnosti, takže jsem vždycky spíš hltala, co dělají ostatní, než že bych sama aktivně něco dělala. Ale musím říct, že mě třeba hrozně baví při cestování ne chodit po muzeích a po památkách, ale bloumat po tom městě a vstřebávat ty dojmy a koukat lidem do oken, když nemají záclony a tam mě vždycky napadne spousta.

0: musíš mít nachozené.
1: Je to tak a vždycky, když jsem na nějakém hezkém místě, třeba v tom Portu, tak si říkám, kdyby mi tady někdo zaplatil tvůrčí pobyt, ježiš, já bych tady tak psala, ale nějak mi finance vždycky vystačí jenom na týden a to člověk nestačí toho tolik vstřebat.
0: Máš v hlavě něco, co by si ráda napsala, popsala? Že jsi to třeba už zkoušela, ale nakonec z toho nebylo to, co jsi chtěla, tak si ten nápad opustila, ale pořád tam někde jako ten začátek toho příběhu je?
1: Tak asi takových věcí mám víc. Ne, že bych vyloženě v šuplíku měla napsané, co všechno chci ještě zpracovat, ale různě mi to koluje hlavou a třeba zkusím napsat jednu, dvě kapitoly a zjistím, že to není nosné, tak to odložím. Ale jeden můj kolega z Mota, Jirka Březina, říká, že nápad je jako díra do zadku, že ho má každý. Takže ty nápady celkem jako odkládám s lehkou hlavou a říkám si, že když to má přijít, tak to přijde.
0: No a kdy poznáš, že to není nosné? Nebo kdy se to pozná?
1: U 30. stránky. Většinou napíšu tak 20-30 stránek a když zjistím, že mě to samotnou nebaví psát, tak jsem si zcela jistá, že by to nikoho nebavilo číst.
0: Co v takovou chvíli děláš? Jako okamžitě to vymažeš?
1: No, mně se to třeba stalo s tou knížkou Dravé zvěři na pospas, která je o stalkingu a původně byla jenom o stalkingu. A když jsem to takhle začala psát, tak mi přišlo, že to vlastně není nosné a že se tam nic moc neděje. A tak jsem to odložila, napsala jsem jinou knížku mezi tím, Krutý měsíc, a pak jsem se k tomu vrátila, protože jsem si přečetla článek o poměnkových dětech, o těch ztracených a nikdy nenalezených. A když se mi to propojilo v hlavě, tak jsem si říkala, a takhle to bude fungovat.

0: Spisovatelka, detektivek, překladatelka Jana Jašová dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Ty jsi říkala, že odpočíváš i sama tím, že čteš, tak co nejraději čteš?
1: No, asi překvapivě detektivky. Ale
0: kdo se ti líbí?
1: Mám spoustu oblíbenců, strašně miluju to, co píše J.K. Rowlingová pod pseudonymem Galbraith.
0: Tak pak, Strike je dokonalý.
1: Že jo, to je miláček. Mám ráda Gillian Flynnovou, Paulu Hawkins, Harlana Cobena, Jussieho Adlera Olsena, Bernarda Miniera, abych tady mohla sedět dlouho a jmenovat. Asi mám jako spíš radši evropské detektivky než americké obecně, ale jinak celkem jsem schopná číst jakýkoliv detektivní druh.
0: Všechny ty knížky máš doma v knihovně?
1: Všechny ne, ale máme jich teda hodně, což potvrdí stěhováci, kteří nás stěhovali s bednami z Prahy do Kralup a řekli, že intelektuály už v životě nikdy stěhovat nebudou.
0: U které knížky jsi se bála?
1: Myslíš při stěhování?
0: Ne, jakože ji ztratí.
1: Ne, asi nejvíc jsem se bála u Osvícení od Kinga. To byla taková knížka, která mi hrozně naháněla husí kůži, protože to bylo hrozně sugestivně napsané. A oni vlastně všechny jeho knížky jsou sugestivně napsané. Ale když jsem byla malá, tak naši měli doma knížky z slovenské výbory, do slovenštiny přeložené výbory Strašidla nejstrašnější a Strašidla na dobrou noc, a u těch jsem se bála hrozně.
0: Jak jsi třeba o strachu mluvila se svými dcerami, když byly malé?
1: Tak musím říct, že oni měli docela prostřeh uděláno, a tak už si ani nevybavuju, že bych jim to musela nějak rozmlouvat. A naopak mě vždycky prosili před spaním a tím vyprávím něco strašidelného, takže jsem si překládala ty slovenské načtené povídky a tím jsem je krmila.
0: Napsala si taky populární knížku Jak přežít soužití s puberťákem.
1: To byla taková terapie, když přišla starší dcera do puberty, protože to bylo takové hodně nečekané. Ona byla hrozně roztomilá holčička, blondětá, něžná, chytrá, všecko, zpívala v kostelním sboru a najednou přišla v Kanadách a v roztrhané džísce a začalo to být drsné.
0: No a jaká si myslíš, že jsi byla asi matka? Co jsi ráda, že holky podědily a co ne?
1: No, asi byla jsem matka generace X, takže jsem dělala spoustu chyb. Dneska, když čtu nějaký článek, co rodiče nemají dělat dětem a je tam 10 věcí, tak já jich dělala 11. Takže jako zpětně si říkám, že jsem asi byla hrozná matka a že moje děti měly kliku, že to dětství přežili. Ale musím říct, že se povedly a vyrostly z nich vzdělaný, chytý ženský a myslím si, že po mně nic špatného nepodědili.
0: Rada pro rodiče, jak vychovávat to dítě, jak s ním právě třeba mluvit o těch věcech, o strachu, o tom, aby si dávali bacha, nesedali do auta jen tak s někým. Jo, to, co píšeš ve svých detektivních románech.
1: Já jsem, jak už jsem předeslala, asi nebyla matka roku, takže se neodvažuji vůbec nikomu radit, ale my jsme vždycky doma si o tom povídali úplně otevřeně, že vlastně nebylo žádné tabu a když děti chtěli něco vědět, tak jsem jim to řekla na rovinu a oni věděli, že se můžou ptát na cokoliv, takže asi ta otevřenost je, myslím, důležitá v tom vztahu.

0: Spisovatelka, překladatelka, autorka oceňovaných detektivek Jana Jašová ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tak kterou ze svých knih by si ráda viděla sfilmovanou? Jestli by si dělala třeba i scénář?
1: Tak já bych určitě viděla ráda sfilmované všechny, ale hodně nadějně se to rýsuje s Krutým měsícem. Magnézia litera, ano. A to si myslím zrovna, že by mohlo dopadnout zajímavě, protože je to z té doby covidu a řekla bych, že už jsme na to jako společnost trošku zapomněli a vytěsnili si to a přitom z toho covidu pramení různé naše traumata dneška, takže si myslím, že by nebylo od věci to připomenout i filmovou verzí.
0: Kdo by byl v hlavních rolích? Koho by si tak jako viděla?
1: Já vidím úplně jako Betinu Lenku Krobotovou, která načetla úplně krásně audioknihu Krutý měsíc a mně se prostě k té postavě strašně líbí, ale jinak bych to určitě nechala na produkci.
0: Píšeš tak, že ti někteří vyčítají, že se dlouho nic neděje a pak je to ráz na ráz. Tak potřebuješ sama pro sebe jako ten psychologický popis té postavy nebo proč?
1: Potřebuju to pro sebe a mám pocit, že to potřebuje i čtenář, protože když tu postavu nezná a nezná tu situaci, ve které je, tak ji nemůže fandit nebo mu nemůže být nesympatická nebo prostě nevytvoří si k ní vztah, takže já moc nechápu ten požadavek, že se tam musí okamžitě něco dít, protože když se to děje lidem, které neznáte a nemůžete s nima sympatizovat, tak si myslím, že to není úplně ono.
0: Proč skoro nepřekládáš detektivky? Bojíš se, že by tě to třeba právě ovlivnilo při té vlastní tvorbě?
1: Je to tak, protože při tom překladu přece jenom to je něco jiného než čtení a člověk se do toho textu hodně ponoří a musí se tak trošku naladit na toho autora originálu a vlastně je dost velké nebezpečí, že by si z toho něco vzal pro vlastní tvorbu.
0: Jak se dělá ten dobrý překlad? Oproti vlastní tvorbě to máš jak?
1: Tak určitě je důležité znát zdrojový jazyk a mít dobrou stylistiku a výchozí jazyk a reálie a tyhle ty věci, ale podle mě je to trošku magie a když se člověk dokáže vcítit do kůže toho autora originálu, tak to vždycky dopadne dobře a já vždycky mám problém, když dopřekládám jednu knížku a přemýšlím jako Ellie Hazelwood, tak najednou začít překládat knížku a přemýšlet jako Daniel Obey.
0: Setkala jsi se s některými autory, které se překládala?
1: Občas ano, ale ne nějak důvěrně. Bylo to, když jsem přijeli do Prahy na nějakou propagační akci a to je vždycky hrozně formálně organizované, takže blíž neznám nikoho.
0: Jak trávíš volný čas?
1: No, kdybych ho měla, trávila bych ho čtením. Ale když ho mám, tak čtu, jdu plavat, jdu se psem. Mm-hmm. To je asi všechno moje svatá trojice.
0: Já jsem si říkala, jestli se něco změnilo, jestli si tam už zařadila víc vaření, protože vím, že si dost často vařila podle tchána, bývalého tchána, sešitek recepty děda Jára.
1: Je to tak, můj tchán byl úžasný, on předběh svoji dobu a strašně, strašně dobře vařil, ale i pek buchty a prostě uklízel doma, uměl přebalovat moje děti, porodil se s miminkem. To byl neuvěřitelný člověk a hrozně ráda na něj vzpomínám a je pravda, že jeho sešitek mám doma a nedávno jsem zrovna dělala bublaninu podle dědy Jary a musela jsem se podívat, kolik se tam čeho dává.
0: Tak já moc děkuju za nejenom ten dnešní rozhovor, ale za tvoji tvorbu a těšíme se na další detektivku.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju krásnou neděli, nejlépe s dobrou knihou.
0: Jana Jašová, spisovatelka a překladatelka ve víkendovém radiožurnálu.

0: Radiožurnál, je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy. Berlínská policie dopadla muže podezřelého z útoku na pochod hrdosti, při potyčce zemřel. Ve Francii se dnes dopoledne sejde krizový štáb kvůli obřím požárům. Fotbalisté Jablonce na úvod šance ligy zdolali Olomouce 2-1. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky, k večeru se začne vyjasňovat, teploty až 28 stupňů. Je pondělí 27. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Policie zastřelila mladého muže podezřelého z útoku na akci queer community v Berlíně a potvrdila to berlínská policie. V sobotu večer pachatel najel autem mezi účastníky místního pochodu hrdosti. Jedna žena útok nepřežila, asi 30 lidí je podle německých úřadů zraněných.
2: Výstřely padly v zahrádkářské kolonii v berlínské čtvrti Spandau. Abdul B. tam podle mluvčího policie zkusil bodnou zbraní zautočit na příslušníky zvláštní policejní jednotky a ti potom reagovali střelbou. 21-letý Němec s libanonskými kořeny byl podezřelý, že v sobotu večer najížděl dodávkou na účastníky festivalu pestrosti a tolerance v centru města a pak z místa činu utekl. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt to označil za islamistický útok a vyzval k lepší ochraně dalších akcí queer komunity v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron svolává krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 000 hektarů, což je více než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se dál šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux.
3: Čelíme požáru, který zatím není pod kontrolou a který pravidelně směřuje k metropoli Bordeaux.
4: Popsal ve francouzské televizi ministr vnitra Laurent Nunez. Své domy už muselo opustit přes 200 000 lidí.
5: Dům je celý náš život. Všechno jsme v něm nechali. Co s námi potom bude?
4: Evakuovaní přespávají v tělocvičnách i na výstavišti v Bordeaux. Do bojů s plameny se zapojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů. Prezident Emmanuel Macron na internetu poděkoval evropským zemím, včetně Česka, které do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Kouř z rozsáhlých lesních požárů ve Francii a Španělsku zaznamenali v neděli ráno taky meteorologické přístroje nad územím Česka. Podle meteorologů byl ale kouř několik kilometrů nad zemí a zvýšené koncentrace splodin při zemi tak nehrozí. Americké letecké údery na Irán se po dvou týdnech nepřetržitého bombardování zastavily. Podle velvyslance Spojených států při OSN Mike Waltze tím prezident Donald Trump dává prostor diplomacii. Souběžně postupují rozhovory mezi Ománem a Iránem o znovu otevření Hormuzského průlivu. A pauza navíc přichází v době, kdy podle expertů americká armáda citelně vyčerpala zásoby raket.
6: Hlavní poradce Centra pro strategická studia Mark Carsien podotýká, že americký arzenál je vyčerpaný a některé jeho složky jsou na minimu zásob. Podle něj to vytváří pro Američany zranitelnost. Nahradit tyto zásoby potrvá rok až pět let. Viceprezident J.D. Vance i náčelník generálního štábu Dan Kane už minulý týden podle amerických médií varovali před další eskalací. Donald Trump ale hrozil masivním útokem, pokud Irán neotevře Hormuzský průliv. Ten je nyní stále uzavřený. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na dalším pravidelném zasedání by se měly sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají třeba návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti mají poskytovat podporu lidem v krizi, se závislostí nebo duševně nemocným. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
7: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
0: Soud zatím v Česku rozhodl o jediné hromadné žalobě, k jedné další se poškození můžou hlásit. Tyto žaloby je přitom možné podávat už dva roky. Pomáhat mají v případech, ve kterých je hodně poškozených, třeba když nějaká firma podvede své zákazníky.
8: Hromadných žalob je zatím málo, protože jsou problémy s jejich financováním, říká za subjekty, které je můžou podávat právnička z organizace Online Mediátor CZ Tereza Borkovcová.
9: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
8: Právě online mediátor za oběma žalobami stojí. Oprávnění k tomu mají i další tři subjekty. Žádný z nich ale zatím případ neotevřel. Odhad státu zhruba 5 až 10 žalob ročně se nenaplnil. Na přehodnocení systému je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO ještě brzy.
10: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let.
8: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
0: Do českých registrů se letos zatím přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se kvůli vážně nemocné Madlence zaregistrovalo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci obou registrů s letošními čísly spokojeni.
11: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
12: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
13: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
12: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k ním zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
0: V neděli ve věku 680 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Radiožurnálu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. A kromě hudby a výtvarnému umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
14: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
15: Smích jako pláč, láska je zášť.
14: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
16: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
14: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
0: Sport. Jablonec vstoupil do nového ročníku fotbalové šance ligy výhrou 2-1 nad Olomoucí, přestože domácí už od 9. minuty prohrávali zápas, dokázali otočit. Rozhodující gól vstřelil Jan Suchan, kterého těšilo, že jeho tým nepoložilo brzké vedení soupeře.
17: Musím říct, že jsme to cítili asi všichni stejně, že hrajeme líp, vlastně kromě té jedné standardky. Si myslím, že Olomouc neměla vůbec nic. My jsme drželi v podstatě furt pod nějakým tlakem, drželi jsme balón, byli jsme nebezpeční. Věřili jsme si, i po poločas jsme si řekli, že vlastně to, že prohráváme, je prostě čistá náhoda, jdeme zatím si to otočit a jsem strašně rád, že to takhle dopadlo.
0: Do nové sezóny nejvyšší české fotbalové ligy zasáhli i obhájci titulu z pražské Slávie, když porazili Slovácko 5-1. Vítězný zápas si připsal taky Hradec Králové, který porazil Pardubice 2-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nebezpečí na D11 v Praze a nehoda na tahu Klatovy Plzeň. Na dálnici D11 velmi opatrně na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. V nájezdu na Pražský okruh na Černém mostě hlásíte rozsypaný náklad na vozovce.
19: Zrovna jsem sjížděl z dálnice na konci v Praze na odboč na Ústí nad Labem okruh, tak je tam nějaká rozsypaná přepravka nějakých předmětů. Je to tam dost nebezpečný, je to vidět na poslední chvilku.
18: Na silnici 27 z Klatov směrem do Plzně opatrně u sjezdu na Dobřany. Havarovalo tam osobní auto, na místě už jsou hasiči, uklízí vyteklé kapaliny a musí se vybočovat, je to rychlostní úsek silnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, k ránu se objeví přeháníky, výjimečně i bouřky. Přes den pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A na řadě je repríza nedělní polední publicistiky s Tomášem Pavlíčkem. Jenom doplníme aktualizaci, že pachatele útoku na Pochod hrdosti v Berlíně německá policie zastřelila.
20: Jaké výsledky přinesla pro podnikatele a turisty cesta předsedy sněmovny Okamury do Číny? Proč došlo k útoku na Pochod hrdosti v Berlíně a jak časté jsou v Německu podobné incidenty? A proč stoupá v Česku počet lidí, kteří si doma chovají slepice? Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se vrátil z návštěvy Číny. Byla to první cesta jednoho z nejvyšších českých ústavních činitelů po 7 letech. Cílem cesty mělo být rozšíření příležitostí pro české podnikatele v Číně, možnost obnovení přímé letecké linky Praha-Šangaj anebo zrušení vízové povinnosti. Čínská média vyzdvihovala návštěvu coby ukázku obratu na české politické scéně. Cesta se odehrála v době, kdy Peking zadržel českého občana, kterého vyšetřuje kvůli údajnému ohrožení státní bezpečnosti. V Česku je od začátku roku ve vazbě čínský občan obviněný ze špionáže. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD je teď v našem přenosovém voze. Dobrý den.
21: Dobrý den vám i posluchačům.
20: Nejprve k tomu, co jste před odjezdem zmiňoval nejčastěji. Podařilo se domluvit zrušení vízové povinnosti pro Čechy a přímou leteckou linku Praha-Šangaj?
21: Ano, tato jednání jsme otevřeli. Určitě víte, že když k někomu jdete na návštěvu po 7 letech, tak vám žádná návštěva neodsouhlasí všechno i hned. Důležité bylo ta témata otevřít. A já si myslím, že jsme je otevřeli jak zrušení vízové povinnosti pro české turisty, protože po Fialově vládě jsme bohužel pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, tou druhou je Litva, která má turistická víza do Číny. Podařilo se předjednat i otevření té přímé letecké linky Praha-Šanghaj. Předpokladem pakliže ty vztahy budou dále, bude probíhat ten dialog zájemný, tak hovoříme o podzimu nebo létě, v lepším případě příštího roku, protože samozřejmě to dálková linka velkým letadlem, je potřeba spolu s tím dělat i velký marketing, aby se to všechno naplnilo. Proto jsem měl také jednání s největší čínskou cestovní kanceláří Spring Tour. Jednal jsem i s celým vedením letecké společnosti China Eastern Airlines, která je jednou z největších leteckých společností na světě, jednou z 10 největších na světě. A všechno jsme toto projednali.
20: A můžu se zeptat, omlouvám se, že vás přerušuji, jestli se můžu zeptat i na tu vízovou povinnost, je nějaký výhled, kdyby mohla být zrušena?
21: Tak, myslím, že by to mohlo být příští rok, ale bude záležet na pokračování dialogu. Ta jednání se podařilo otevřít, to úplně bezesporu. Ta odezva z čínské strany na všechna ta témata, o kterých hovořím, je kladná. Projednali jsme to ze všech stran. Já mám s tímto východoazijským trhem, jak víte, desítky let zkušenosti a velmi úspěšně, takže tu mentalitu znám. A teďka samozřejmě, já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, jo, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány a už na úrovni i ministerstva zahraničí, i diplomatů, i co se týče té letecké linky a podobně, co se týče letiště Praha, státního podniku, ty tam byly se mnou, dva manažeři, kteří to mají na starosti, takže už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
20: Kromě těch manažerů letiště Praha, tak společně s vámi jela do Číny širší skupina podnikatelů. Dohodli tam nějaké kontrakty nebo přísliby spolupráce?
21: Ano, je to tak. Účastnili se té podnikatelské mise, se účastnili už i firmy, které tam přímo už spolupracují a chtěli rozvinout spolupráci. Mají tam už i svá zastoupení, to znamená, jsou tam přímo Češi, kteří tam pracují, anebo ty čínské firmy mají už svoje pobočky i svoji pobočku mají v České republice. Takže ten předpoklad toho rozvoje je, vím už i o konkrétním kontraktu na základě toho business fora, které jsem otevřel, budou to stroje v oblasti obnovitelných zdrojů. Takže to, co po těch 7 letech se v rámci možností, co jsme otevřít mohli, tak jsme otevřeli. Chystáme další podnikatelskou delegaci. Ta by měla být právě nejpozději do jara příštího roku. Opět ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, právě ve spolupráci s nimi členové Svazu průmyslu a dopravy mě také doprovodili. A v neposlední řádě mě taky doprovodil ředitel mezinárodního odboru. To všechno bylo na moji žádost, ten ředitel letiště Praha a podobně. Ministerstva kultury, kde jsme otevřeli s vedením ministerstva kultury a cestovní ruchu Čínské lidové republiky, jsme otevřeli tu možnost zapůjčení té světové výstavy terakotové armády, ale ovšem se bude jednat, ale ta odezva je v tuto chvíli po těch 7 letech po té návštěvě, to byla první návštěva, taky vesměs pozitivní.
20: A předpokládáte tedy, že naváže na tu vaši cestu návštěva nějakého vysokého českého představitele, dejme tomu se mluvilo o vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi?
21: Určitě, určitě. Hovořil jsem i s panem premiérem. Ideální by bylo, kdyby na tu můj návštěvu navázal pan premiér. A to si myslím, že by bylo velmi vhodné. S vicepremiérem Havlíčkem jsem o tom už mluvil několikrát. Tam si myslím, že víceméně jsme domluveni. Opět by to byla součástí, byla podnikatelská mise. No a na těch vztazích je dobré pracovat.
20: Tak během jednání vaší delegace v čínském parlamentu padly podle ministra zahraničí Petra Macinky nové informace o Čechovi, kterého Peking kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Jaká je tedy v tuhle chvíli situace?
21: Tak já jsem požádal před svojí cestou ministerstvo zahraničí, aby mě doprovodil z ministerstva zahraničí někdo na úrovni náměstka, což jsme si samozřejmě vyhověli, protože já jsem chtěl, abych ve všech těch tématech, o kterých jsme i v tomto rozhovoru hovořili, tak abych měl maximálně možné silné složení i po té odborné stránce. Tuto otázku jsme otevřeli. Čínská strana otevřela samozřejmě i tu otázku čínského občana v České republice a já právě v zájmu toho, že ta jednání jsou otevřena, tak abych neohrozil další vývoj, tak nemůžu podávat podrobnější informace. Tyto informace, teď už to bude v gesci ministerstva zahraničí a profesionálů, ale ta jednání jsou otevřena, ano.
20: Ano, a vyplynulo z toho jednání, tedy když jste sám říkal, že Čína zmínila i ten případ toho zadrženého Číňana na českém území, že Peking si přeje výměnu obou zadržených?
21: Tak já opravdu nemůžu uvádět podrobnosti, nicméně si troufám tvrdit, že tyto dva případy určitě nejsou spojené, jak některá média spekulovali. To z toho jednání nevyplynulo, že by měl být spojená a máme i informace samozřejmě v předstihu i naše ministro zahraničí. Nicméně podařilo se to otevřít a teď to bude opravdu otázkou další jednání. Nicméně to, co můžu říci a ty závěry téhleté cesty jsou takové, že by tyto případy neměly ohrozit to nastolení té politiky vzájemného respektu a vzájemného porozumění v souladu s programovým prohlášením naší vlády. To znamená, že chceme mít i s globálními velmocemi standardní vztahy, tak jako to mají všechny západní demokratické země.
20: No, on třeba náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský řekl Českém rozhlasu, že když jste otevřeli tu otázku Čecha zadrženého v Číně, tak druhá strana uvedla, že mají také svůj případ, čili to vypadá, že ano. Ty obě záležitosti opravdu spojují.
21: Tak já
20: že to není rozděleno.
21: No, to bych neřekl, to je spíš byla akce reakce, protože já jsem to téma proaktivně otevřel a pak jsem předal slovo náměstkovi, z toho důvodu tam taky jel, já jsem u všech jednání samozřejmě byl, protože jsem je osobně otvíral, ale to byla spíš akce reakce.
20: Čína je známá tím...
21: Myslím, to, když jsme to otevřeli, tak byla ta reakce z té strany, nikoliv, že by ta zadržení byla akce reakce, to se tam nepotvrdilo a ani tyto informace upřímně nemáme interně.
20: Čína je známá tím, že tyhle cesty využívá ke svým propagandistickým účelům. Prospěl podle vás například českým výrobcům aut, když jste v Číně pochválil kvalitu a vyspělost tamních elektrických vozů, kterou ale, jak víme, stát masivně dotuje a které jsou na evropském trhu přímými konkurenty?
21: Tak já si myslím, že já tu vaši otázku chápu, jo, ale když se podíváte, že Čínu a i čínské technologické podniky naštěvují američtí vysocí politici, západoevropští vysocí politici, a teď jenom za poslední 2 roky, když si vemte, byl tam španělský premiér, německý kancléř, americký prezident letos, americký ministr zahraničí, ministři Rakouska, Dánska, Finska, Irska, Slovenska, ano, to znamená, rozumím. Ty náštěvy jsou celá standardní.
20: Ale
21: i
20: oni současně
21: se samozřejmě vyjadřují. Ne.
20: Ano, oni současně říkají, že tam je právě to, že Čína využila masivní dotace na podporu svých aut a že do jisté míry využila i know-how evropských automobilek a že tady neexistuje úplně rovný přístup a kvůli tomu vlastně zavedla Evropská unie cla na čínské elektromobily. To tam zmíní.
21: Pane rektore, ta situace je ještě o něco tristnější, než tady jakoby naznačujete. Evropská unie nejprve myslí Green Deal, nejprve myslí zrušení prodeje aut spalovacích motorů od roku 2035. Já s tím prostě nesouhlasím. No a potom zjistíme, že nás čínská konkurence předběhne. To je opravdu jak v Kocourkově, to je opravdu totální selhání vedení Evropské unie a těch prounijních politiků, a teď si nalijme čistého vína. I západní politici, když navštívili ty automobilky, a já, protože jsem automobilový fanoušek velký, 10 let jezdím tady škodovkou v soukromí a fandím samozřejmě českému výrobci, tak na první pohled musíme uznat, že ty technologie prostě jsou vpředu.
20: Ano, tak
21: jestli si budeme něco nalhávat, a jestli si budeme něco nalhávat a budeme se vymlouvat na nějaké dotace a na nějaké jiné věci, tak nám fakt ujede vlak. To znamená... Ano,
20: ty dotace tam v každém případě jsou, to přiznávají všichni,
21: no, ty
20: třeba výrobci
21: české strany.
20: Rozhodně ne takové jako v Číně.
21: Ty jsou i z unijní strany.
20: Já vám děkuji za rozhovor.
21: Ještě jenom jednu větičku. Měl bychom se opravdu podívat na líci čistého vína a začít opravdu makat na tom, aby ten evropský průmysl, aby nám ta Čína neutekla. Já to říkám opravdu úplně na rovinu. Já faním Evropy, já jsem český politik, ale neměli bychom si nalhávat, jaká je realita, zrušit tu byrokracii, snížit omezení v rámci Evropské unie a zvýšit konkurenceschopnost. Děkuji.
20: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD byl naším hostem. Děkuji vám. Naslyšenou.
21: Děkuji moc a mějte se hezky, hezkou neděli.
20: Tisíce policistů v Německu, ale i v dalších evropských zemích pátrají po muži, který je podezřelý, že vjel dodávkou do lidí na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Při incidentu, který se odehrál v sobotu večer, podle úřadů zahynula jedna žena, dalších 16 lidí utrpělo zranění. Úřady z útoku podezírají Abdula B., který je údajně napojený na islamistickou scénu. Německá policie požádala o spolupráci okolní země i Česko. Německý kancléř označil čin pachatele za odporný. Naším hostem je Lukáš Novotný, politolog z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
20: Je jasné, jak se celý ten incident odehrál?
2: No tak já mám informace samozřejmě zatím jenom z médií. Vím, že u nás byly zmínky o té akci nebo o té události až ráno, ale mělo se to udát včera večer, asi v 10 večer, kdy vozidlo Citroën dodávka narazila do skupiny lidí a následně do stromu, přičemž ten Abdul, kterého už jste zmínil, má to být majíc o mladého člověka, 21 let libanonského původu, tak vlastně z místa utekl. Pokud vím, tak je dosud vlastně jako potvrzená i jedna mrtvá osoba, nějakých 15-16 je vlastně zraněných. Pro mě je zajímavé to, že ten člověk je spojován s islamistickou scénou v Berlíně. Už působil nebo už byl i v nápravném zařízení a evidentně se vlastně ho nepodařilo nějakým způsobem tady napravit a teď vlastně provedl tohleto a myslím si, že z nějakého širšího třeba i, nechci tím nudit, ale politologického hlediska může být zajímavé to, jak vůbec s těmito osobami pracovat, pokud se jako mladiství dostanou třeba do nějakého nápravného zařízení, tak aby opravdu prostě poznali, že součástí našich hodnot není to, aby jsme, když se někde slaví, prostě někde v sobotu, v ulicích, v Tiergartenu, tak aby někdo vzal dodávku, napálil to prostě do lidí a do stromu a pak utek.
20: Čili myslíte si, že to v podstatě otevírá nejenom otázky té bezpečnosti, co o něm ty tajné služby věděly dopředu, jakým způsobem s ním pracovali, jak třeba ochránit podobná shromáždění, ale i to, jak se chovat k lidem, kteří jsou, dejme tomu, členy nějaké extremistické skupiny a byli v nějakém nápravném zařízení, tak jak s nimi dál pracovat?
2: No ano, protože vlastně existují přímo deradikalizační programy v některých zemích. Jo? V Česku to třeba není, obecně ta bývalá východní Evropa to nemá. Třeba Německo má tyhle ty exitové programy, ale myslím si, že tohle právě je velmi specifický případ jednak člověka, tedy patrně s migrantským původem, jak říkám, ještě neznám celou tu jeho biografii, a potom i vlastně mladého člověka, takže vlastně tady je to ještě vlastně o to složitější a spadá to do nějakého prostě širšího kontextu toho, jak se Německo vypořádává nebo nevypořádává vyhrává s islamistickým terorismem. A zároveň samozřejmě víte, že dlouhodobě se v Německu řeší i téma bezpečnosti těchto velkých veřejných akcí. V tomto případě tedy šlo o tu ochranu účastníků. On se to jako de facto, je to vlastně ta Pride, je to vlastně takový ten festival, vlastně jeden z největších vlastně jako vůbec festivalů tohoto typu na podporu LGBTIQ komunity vlastně v Evropě. Vlastně nějaký jako vyšší 10 000 lidí se pohybovali tou dobou vlastně v ulicích Berlína. Pokud vím, já jsem si vyhledal, že už bylo asi o 48. ročník a vlastně poprvé se tahle ta akce vůbec koná nikoli jako jednodenní, ale jako dvoudenní. Bylo zajímavé, že evidentně měli připravený i nějaký takový ten krizový scénář, abych tak řekl, protože pokud vím, tak se podařilo i poměrně rychle a organizovaně tu akci ukončit a ty davy se vlastně jakoby rozcházely bez toho, aniž by třeba násilí vyvolávalo další násilí nebo nějaké další problémové věci.
20: A ještě bych se na závěr zeptal a poprosím o stručnou odpověď. Kancléř Merz, jak jsme slyšeli, označil ten čin za odporný, je to podle něj útok na celou společnost, která je otevřená a miluje svobodu, ale je možné, že tohoto incidentu využijí některé politické síly k posílení své agendy?
2: Divil bych se, kdyby tomu tak nebylo. Alice Weidel, předsedkyně AfD, zatím dala jen velmi krátký tweet o tom, že lituje těch obětí, které se odehrály, ale je třeba si uvědomit, že nás čekají v těch dvou východních pomačkových spolkových zemích, Sasku, Anhaltsku a v Mecklenburgsku, před ním Pomořansku, zemské volby. AfD už tam s přehledem vítězí a myslím si, že tohodle toho činu 100% využijí do té horké fáze kampaně.
20: Lukáš Novotný, politolog z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, byl naším hostem. Děkuji za naslyšenou.
2: Já děkuji. Naslyšenou.
20: A teď úplně jiné téma. Domácí chov slepic je v Česku stále populárnější. Internetové obchody zaměřené na potřebné vybavení hlásí za první pololetí letošního roku rekordní prodeje. Například zájem o kurníky vzrostl o 26%. Češi chovají slepice na zahrádkách, ale vznikají i komunitní kurníky a někteří z nich si pořizují drůbež, dokonce i na balkon. Co Čechy vede k tomu pořizovat si vlastní slepice? I na to se zeptám chovatele Josefa Dvořáka ze statku Dvořák. Dobrý den.
3: Dobrý den.
20: Tak proč je větší zájem o vlastní slepice? Je to podle vás jen vyšší cena vajec, nebo tam vidíte i jiné důvody?
3: No, už jsem v té oblasti asi 33 let, takže můžu říct, že vždycky, když roste třeba cena vajec, tak se u nás zvedá poptávka po kuřicích nebo po těch vynešených slepicích. Takže víme, že se to takhle děje i s tou cenou. Momentálně cena vajec se drží poměrně vysoko. My, chovatelé nebo výrobci vajec, doufáme, že se udrží nadále, protože jsme konečně po dlouhých letech, skoro bych řekl desetiletích, za tu naši práci odměněni.
20: A můžu se zeptat, pokud chce někdo začít chovat slepice pro domácí použití, tak jaké jsou podmínky chovu? Musí se někde registrovat, splnit nějaké podmínky?
3: Já si teď nejsem jistý, určitě se chystá něco i pro drobno chovatele, tohle úplně nesleduju, jako bavíme se o počtech 10-20 slepiček, já se pohybuju v těch číslech vyšších, protože se tím živím, ale myslím si, že zatím není legislativa, že by kvůli takovému počtu se musel někdo někde registrovat.
20: No a co všechno takže prakticky potřebuju pořídit, když chci začít chovat třeba nějakých 5-6 slepic?
3: Ano, já bych začal úplně od začátku tím, že nejdůležitější to dělat ne právě z těch důvodů, který jsem zmiňoval na začátku, z těch ekonomických, ale z těch, že opravdu člověk si pořizuje živý zvíře, že se mu bude muset každý den věnovat, že to chce dělat, protože má rád, nebo že prostě má rád zvířata a takhle. Určitě poslední, proč bych si je pořizoval, jsou jenom ekonomický důvody.
20: No a jak náročné jsou slepice na čas chovatele, tedy když o tom mluvíte?
3: Tak bavíme-li se o drobnochovu 10 slepic, tak řádově dokážu si představit, že to zabere třeba 4 hodiny denně, kdy se musí denně pozbírat vejce několikrát denně, třeba 2x denně dopolední hodina a zkontrolovat zdravotní stav, to znamená si holky obejít a zjistit, jestli jsou všichni zdraví a veselí a hraví. A v podstatě se jednou třeba za týden záleží, jak podle toho kurníku samozřejmě vykydat, vědět, že v nějaký periodě je dobrý kurník dezinfikovat, ať už je přítomnosti slepic, nebo nějakým
4: způsobem. Musí tomu člověk ten, ano, dát ale, ten čas a lásku. Já vám moc krát děkuju. Děkuji tolik, Josef Dvořák ze statku Dvořák, díky a naslyšenou.
3: Mějte se hezky, děkuji, nashledanou.
5: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
22: Unikátní časozběry.
5: Nebo historické rekonstrukce.
22: Seriál Radiožurnálu.
5: Každý všední den krátce po 8:45.
22: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
23: Je 12:30. Zprávy a Martin Matějka.
0: Prevenci diváckého násilí a ovlivňování výsledků sportovních utkání by od ledna mohl řešit antidopingový výbor. Vyplývá to z novely zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by ale neměl sankční pravomoci, návrh má i podporu opozice. Bavorský premiér Markus Söder odmítl jakoukoliv spolupráci mezi hlavní vládní koaliční unii CDU-CSU a opoziční krajně pravicovou Alternativou pro Německo. Reagoval tak na výzvu saského premiéra Michaela Kretschmera, který zpochybnil formální zákaz spolupráce s Alternativou pro Německo. Söder tvrdí, že spolupráce s AfD by unii kancléře Friedricha Merce rozpoltila. V Demokratické republice Kongo je více než 3000 potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters a podle ní je současná epidemie nejrychleji se šířící v historii. Nemoci od května podlehlo už více než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až 4-násobný. Nový více než 6-kilometrový úsek dálnice D35 na Orlicko-Ústecku bude v provozu už 21. srpna, tedy o 3 dny dřív, než bylo v plánu. Výjimkou bude tunel Homole. Na síti X o tom informoval generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
22: Sport.
0: Slovinec Tadej Pogačar po páté v kariéře vyhrál slavnou Tour de France a poslední sprinterskou etapu s dojezdem v hlavním městě Francie vyhrál Nizozemec Van der Poel. Obhájci titulu z pražské Slávie vstoupili do nové sezóny fotbalové šance ligy vysokou výhrou 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové zvítězil ve východočeském derby nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem porazil Olomouc.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nebezpečí na D11 v Praze a nehoda na tahu z Klatov do Plzně. Na dálnici D11 stále ještě pozor na příjezdu do Prahy směrem z Hradce Králové. V nájezdu na Pražský okruh na Černém mostě hlásíte rozsypaný náklad. Podle zpravodaje jsou tam vysypané přepravky, musí se vybočovat, je to nebezpečné. Kromě toho je na dálnicích klidný provoz, projíždí se bez dalších hlášených komplikací. A na silnici 27 z Klatov směrem do Plzně opatrně u sjezdu na Dobřany havarovalo tam osobní auto, je to větší nehoda, na místě jsou hasiči, kteří odklízí vyteklé kapaliny a musí se vybočovat, provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, k ránu se objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i s bouřkami. K večeru začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
24: V sobotu vybojoval na světovém šampionátu v Hongkongu zlato ve fleretu a ještě včera ho bolelo celé tělo. Přesto si nový mistr světa v šermu Alexander Šupenič našel čas na rozhovor s Radiožurnálem Sport a vy ho u nás uslyšíte už za chvíli.
22: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
22: I o prázdnách.

0: Klarinetista Alexandr Šupenič po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře zakončí sezónu v roli světové jedničky. Historické zlato pro Česko vybojoval o víkendu v Hongkongu a ještě v místě šampionátu poskytl na dálku rozhovor pro Radiožurnál Sport. Moderátor Filip Šedivý se ptal i na to, jak strávil neděli po životním úspěchu.
1: Dnešní den je velmi náročný, protože mě extrémně bolí celé tělo a až teď mi dochází vlastně, co se trošku stalo, ale jsem hodně šťastný, protože povedla se nám velká věc a pořádně jsme to i oslavili, takže velmi náročný den.
2: Vy jste se stal, jak bylo řečeno, prvním českým mistrem světa ve fleretu a po olympijském bronzu z Tokia jste přidal do své sbírky největší úspěch kariéry. Řadíte tenhle titul přece jen i přes olympijský bronz?
1: 100% ano, protože titul mistra světa je v té naší komunitě úplně to nejvíc, co můžete získat a je to úžasný a samozřejmě je to titul, takže první místo určitě nad bronz, ale asi netřeba porovnávat, jako já jsem rád za to, co se mi povedlo.
2: Alexi, když

0: Vy jste sám říkal, že po olympijském bronzu chcete být pravidelně mezi nejlepšími na světě. Teď jste tedy ten úplně nejlepší na naší planetě. Jaké jsou další sportovní mety fleretisty Alexandra Šupeniče? Protože zároveň, jestli se nepletu, tak jste se posunul do úplného čela světového žebříčku, což může být asi další splněná meta.
1: Nejenom posunul, já jsem ho vlastně vyhrál. Já jsem ten ročník vyhrál, což je pro mě jako možná ještě o trochu víc, než vyhrát to mistrovství světa, protože vlastně to je důkaz celého toho roku, že se jako počítají tam ty světový poháry a tak dále. A vlastně jde o tu konzistenci a být první, vyhrát to, odvíjí si jako tu medaili i za tady tohle jako naprosto něco úžasného. A povedlo se mi to v juniorech několikrát a snil jsem o tom, že se mi to povede i v dospělácích a je to tady. Takže mám z toho velkou radost, zároveň s tím přichází i velký další jako plány v tom smyslu, že člověk musí dál pracovat, protože jedna věc je tam dostat, vyškrabat a druhá věc se tam udržet. Bude to těžký a samozřejmě teďka následuje jenom odpočinek, relax a vlastně nepřemýšlení o tréninku. Když teda teďka zanedlouho organizuju kemp pro mladý šermíře v Brně, ale jinak, co se týká mý samotné přípravy, tak teďka bude trošku odsunutý na druhou kolej a člověk si to musí jako trochu užít, nechat to v sobě zapůsobit a pak přemýšlet, co dál.
2: Řekl v rozhovoru pro radiožurnál Sport z Hongkongu šermířský mistr světa Alexandr Šupenič.

0: Na louku před zámečkem Pohansko u Břeclavi se po více než 60 letech vrátili archeologové. Při minulém průzkumu našli na místě dva kostely z období Velké Moravy. Tentokrát zase odkryli několik dosud neznámých hrobů.
1: Musí se jít právě postupně, aby se neodšťoupl nějaký větší, důležitější kámen.
2: Klečí v jámě studentka druhého ročníku archeologie Markéta.
1: Hlavně mým úkolem je to vypreparovat tak, aby potom bylo krásně vidět, jak ty šutry tady leží a případně potom zjistit, co jsou zač. Zatím to vypadá, že tohle bude nějaká pícka nebo nějaký otopný zařízení, ale kdo ví.
2: Markéta je jednou z desítky studentů archeologie, kteří jsou na Pohansku na praxi. V terénu je s nimi pedagožka Renáta Přichystalová z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.
3: Markéta tady odkrývá objekt, který je starší než základy kostela. Ta keramika je keramika takzvaného pražského typu, což znamená, že se jedná o časně slovanský objekt. Takže v 7. století tady byl nějaký objekt, který zanikl a pak během 9. století tak nad ním byla postavená vlastně loď prvního kostela.
2: Studenti se zapojili do revizního výzkumu Velkomoravského hradiště. Navazují na archeology, kteří tu v 60. letech minulého století odkryli základy jednolodního kostela s rotundou a kolem něj více než 400 hrobů. Teď odkryli 3 nové a předpokládají, že přibude ještě 4. Vysvětluje vedoucí výzkumu Petr Dressler.
4: Je to hrob, který jsme v podstatě očekávali, že by tady jako mohl být. To se zadařilo, čekali jsme, že tady budou 2, uvidíme se, ještě třeba pod ním jeden nebude, aspoň zbytečky jeho. Předpokládáme, že teda z toho 9. století z období té Velké Moravy, jak se říká.
2: Hradiště na Pohansku patřilo spolu s hradištěm v nedalekých Mikulčicích, hradištěm svatého Hipolita ve Znojmě a se starým městem u Uherského hradiště k nejvýznamnějším centrům Velké Moravy. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: My se ptáme a zodpovědní odpovídají.
0: Každý všední den po 17. hodině.
1: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
1: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina. Jsou tady zprávy s Martinem Matějkou.
3: Berlínská policie zastřelila muže podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. Tanker v Hormuzském průlivu podle iránských médií explodoval potom, co najel na námořní minu. Slovinský cyklista Tadej Pogačar popáté ovládl Tour de France. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost. Místy s deštěm ojediněle i bouřky, k večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Antidopingovému výboru by se od ledna mohla rozšířit agenda. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. A výbor by řešil třeba prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních soutěží.
4: Nově by se výbor měl zabývat i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Rozšíření kompetencí antidopingového výboru je podle jeho předsedy Martina Číška logické.
5: Princip toho boje, jaký se už leta vede proti dopingu, je vlastně stejný i pro ty další negativní jevy.
4: Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat třeba doporučení, jak negativní jevy ze sportu eliminovat, pokračuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí.
4: Podle poslance ODS Karla Haase je novela apolitická a má podporu i opozice. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: V Hormuzském průlivu podle iránské agentury TASNIM explodoval ropný tanker po tom, co najel na námořní minu. Údajně se odchýlil od Íránem stanovené trasy. Teherán incident dosud nekomentoval a tvrzení o výbuchu dosud nelze uvěřit. Hormuzská úžina je klíčovou globální dopravní trasou. Před začátkem konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem tudy proudila zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Část zámeckého areálu v Zákupech na Českolipsku čeká obnova a barokní terasovitá zahrada je už několik let kvůli špatnému technickému stavu částečně uzavřená. Její oprava má v budoucnu vrátit části zámeckého areálu původní podobu. Díky finanční podpoře Libereckého kraje začnou odborníci s přípravou dokumentace i stavebních prací, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
7: V tuto chvíli bude probíhat archeologický průzkum k tomu, aby se zjistilo vlastně, jaký bude předmět toho projektování, protože nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav.
3: Zámecká terasovitá zahrada z konce 17. století je podle památkářů jedinečnou ukázkou italského zahradního stylu v Čechách. A dobrovolníci v okolí Aše zachránili při letošních sečích 110 srnčat. Jak informuje iniciativa Zachraň srnče Ašsko na sociálních sítích, 45 srnčat uložili do speciálních boxů a následně je vypustili. Ostatní se podařilo vyhnat z luk do lesa. Iniciativa vznikla letos na jaře. Třetím rokem zachraňuje srnčata i dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska, který letos poprvé začal využívat i dron s termovizí.
0: Sport.
3: Slovinec Tadej Pogačar je popáté vítězem Tour de France. Závěrečnou etapu slavného cyklistického závodu s dojezdem v centru Paříže vyhrál Nizozemec Van der Poel. Nic to ale nezměnilo na tom, že Pogačar ovládl celkové pořadí a vyrovnal rekord v počtu získaných titulů na Tour. Pět jich mají jen Francouzi Hino, Anquetil, Španěl Indurain a Belgičan Merckx, pokračuje Pogačar.
8: Každé vítězství je výjimečné. Byl jsem na Tour 7x a vždy se umístil na pódiu. Z toho 5x jsem zvítězil. To by nevymyslel ani ten nejlepší scénárista. Je to pro mě neuvěřitelné.
3: Oba z titulu ze Slavie vstoupili do nové sezóny fotbalové šance ligy výhrou 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové ovládl východočeské derby nad Pardubicemi 2-1 a stejným výsledkem zvítězil Jablonec nad Olomoucí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na dálnicích klidný provoz a u Brna neprůjezdná silnice ze Šlapanic do Slatiny. Na dálnicích zůstává klidný provoz, projíždí se teď po jedné hodině bez zásadních komplikací, stále ale ještě pozor na silnici 27 na tahu s Klatosměrem do Plzně u sjezdu na Dobřany. Na rychlostním úseku tam hovarovalo osobní auto, vybočuje se ale bez kolon. A na okraji Brna je neprůjezdná silnice ze Šlapanic do Slatiny a do centra Brna. Poblíž dálnice D1 spadly na vozovku dráty vysokého napětí a nedá se podle policie projet. Uzavírka by měla trvat až do 4. hodiny ranní a dá se to objet přes Bedřichovice obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. I s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
2: Dobrovolníci spolupracují s českobudějovickou charitou a připravili na letošní prázdniny několik výletů, na které s nimi mohou vyrazit děti cizinců žijících v Česku. Na první expedici se s nimi vypravil i náš reportér a reportáž nabídneme už za chvíli.
1: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: It was almost love, it was almost love. V Česku se nenarodili, ale přestěhovali se sem s rodiči a teď mají šanci poznávat nová místa i nové kamarády. Řeč je o dětech cizinců, zejména těch z Ukrajiny, které berou na výlety dobrovolníci českobudějovické diecézní charity. Jejich prvním cílem bylo město Tábor.
1: Tak děti, uděláme dvojce, ať můžeme jít.
2: Já už byla třikrát v Táboře, no tady tak trošku líbí.
3: Vlakem z Českých Budějovic dorazila i 10letá Máša z Ukrajiny. Do Tábora se společně s ní vydalo dalších 8 dětí a 4 dobrovolnic z organizace Young Caritas pod vedením Terezy Morávkové.
4: Většinou to jsou cizinci, kteří se sem přistěhovali. Není to nějak omezený, jenom teda věkově od 8 do 15 let. Dnes máme hlavně z Ukrajiny děti, který vlastně se jdou rozvíjet tu češtinu.
3: Společně s kolegyněmi chtěla první výlet připravit více jako vzdělávací procházku.
1: Nacházíme se na Žižkovo náměstí tady v Táboře. Bylo v roce 1420 založeno husity.
3: Program dětem připravuje i 19letá ukrajinská dobrovolnice Anna Jackiv.
5: Jsem cizinka, takže chápu, jak je to se přizpůsobit do úplně nové zemi. Chtěla bych, aby ty děti měly takový jakože prostor a měly možnost najít nějaké nové kamarády.
3: 14letého Arkádie, který na jih Čech přijel na začátku války na Ukrajině, zajímala minulost husitského města.
6: Z dějáků už jsem vysvětloval, že tady byl jako ozbrojení Jana Žižka. Vypadá to jako docela krásné město a celkově docela zajímavá historie toho města.
3: Po procházce zamířila celá skupinka do táborské zoologické zahrady. Za zvířaty se těšila 10letá Katerina.
7: Na lenocha se těším, když tam bude.
8: Na lenocha nebo na lenochoda?
3: Do konce prázdnin se parta dobrovolnic s dětmi ještě vydá na poznávací výlety do Třeboně, Hluboké nad Vltavou nebo na zříceninu hradu Dívčí kámen. Společně se po prázdninách chystají navázat několika komunitními akcemi. Z Tábora Michal Bělský, Radiožurnál.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Way of the World, tak to byla v nočním radiožurnálu vzpomínka na úžasnou Tinu Turner. Už za pár okamžiků vás seznámíme se 70-letou francouzskou Myriel, která sama provozuje vyhlášenou restauraci v Lyonu. Kdo by čekal, že její kariéra byla přímočará, tak ten by se mýlil. Předtím, než si podnik otevřela, tak prošla třeba vězením anebo veřejnými domy.

0: Zlodějka, prostitutka, kuchařka a spisovatelka. 70-letá francouzská Muriel Ferrariová prožila hned několik životů. Teď v Lyonu vede vyhlášenou restauraci, kam se chodí najíst jak místní, tak i turisté třeba z Japonska nebo také z Nepálu. Muriel v restauraci sama vaří i obsluhuje.
1: Bonsoir, madame. A donc vous ouvrez que pour moi.
2: Muriel večer otevřela jenom kvůli mně. Se jdeme podívat do kuchyně. Tahle restaurace, to je typická lyonská restaurace, která se jmenuje Bouchon.
3: Bouchony jsou restaurace, které dřív vedly lyonské matky po tom, co přišly o práci v bohatých rodinách. Otevírala se malá bystra, kam chodili dělníci. Vařili jednoduše rodinná jídla. Chtěla jsem zachovat tuhle myšlenku.
2: Lokál působí rodinným dojmem. Na zdech najdete fotografie s přáteli, zákazníky i s věhlasnými šéfkuchaři, jako byl třeba Paul Bocuse.
3: Nechci, aby lidé měli dojem, že se jdou najíst do restaurace. Chci, aby se cítili tak, jako když se jdou najíst ke své babičce. Když k ní přijdete bez ohlášení, tak prostě jíte to, co uvařila. Když jí zavoláte, tak se s ní můžete domluvit, jestli by vám nenachystala něco konkrétního. No a ten, kdo zavolá první, tak si může vybrat.
2: Muriel to v životě neměla zrovna jednoduché. Velmi brzy přišla o matku a pak se různě protloukala.
3: Maminku zavraždili, když mi byly 2 roky. Potom se o mě rodina moc nestarala. V 15 letech jsem odjela sama z Toulonu do Paříže. Našla jsem tam podobně ztracené lidi, jako jsem byla já, a začala jsem dělat voloviny. Drogy, prostě všechno, co se nemá dělat. V 16 letech jsem skončila ve vězení. Kradla jsem. Člověk se musel nějak živit.
2: Ve vězení si Muriel začala psát se svým budoucím manželem, taky trestancem, kvůli kterému se nakonec odstěhovala do Lyonu. Provdala se za ní, ale zanedlouho se zase rozvedla a následovala temnější část jejího života.
3: 15 let jsem byla prostitutkou. No a pak, když už je vám 48 let, neběháte tak rychle jako dřív a přijdete o některé fyzické přednosti, tak už vám zbyde jen práce.
2: Muriel o svém životě mluví velmi otevřeně. Nikdo jí prý do ničeho nenutil a rozhodovala se sama. Svou současnou práci má ráda, stejně tak i své zákazníky. Podle ní je to ale taky určitá forma vězení. Daně, sociální zabezpečení, každodenní starost o restauraci, nakupování, vaření. Z tohohle koloběhu utíká díky psaní. Z jedné své knihy mi ostatně čte krátkou pasáž.
3: Neuvědomila jsem si, jak rychle čas běží. Nikde jsem od mužů nic nečekala. Pochybuji, že mě někdo někdy upřímně miloval. Sama si nejsem jistá, jestli jsem někoho skutečně milovala. Nenašla jsem lásku svého života. Doufám, že teď najdu muže, se kterým budu moct dožít a po jehož boku budu moct dojít poslední kus cesty.
2: Psaní je pro Muriel terapie. Napsala celkem 4 knihy. Jednu o své matce, druhou o své babičce, která se zapojila do odboje a prošla koncentračním táborem, a další 2 o jídle. 5. knihu teprve píše a pokládá prý v ní otázky, na které ještě nedostala odpověď. Z Lyonu Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Martin Matějka.
1: Vláda dnes zřejmě odmítne návrh poslanců opoziční KDU-ČSL, kteří chtějí rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky. Stojí to v návrhu stanoviska pro jednání vlády na vládním webu. A v současné době se zákaz prodeje týká velkých prodejen o 7 vybraných svátcích, opět jim můžou zůstat otevřené. Podle předkladatelů v čele s Markem Výborným to působí nejistotu spotřebitelů, zaměstnanců i podnikatelů. Podle vlády ale lidovecký návrh směřuje k dalšímu omezení svobody podnikání a spotřebitelské volby. Ve věku 60 let ve čtvrtek zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Radiožurnálu to potvrdil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde vědec působil. Několik let se mimo jiné věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu a se svým týmem předpověděl nový fyzikální jev. Dlouhodobě pracoval v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. Dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut se po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici vrátili zpátky na Zem. Sergej Kudyšverčkov, Sergej Mikhailov a Chris Williams bezpečně přistáli pomocí padáků v lodi Soyuz MS-28 v Kazachstánu. NASA píše, že trojice během své mise obletěla Zemi více než 3800krát a urazila přes 102 milionů mílí, tedy více než 164 milionů kilometrů. A nový oltář v kostele svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku je vysvěcený. Sedlecká farnost opravuje kostel od roku 2011. Celkem za práce zaplatila kolem 40 milionů korun a vhodný mramor na nový oltář přivezli sochaři z Portugalska. Sport. Mistrovská Slavia vstoupila do nové sezóny šance ligy a s novou výhrou 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové si poradil s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem zdolal Olomouc. Velkou cenu Maďarska Formule 1 ovládl britský pilot McLarenu Lando Norris. Za úřadujícím šampionem dojel druhý Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který navýšil své vedení v pořadí mistrovství světa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D2 u Brna a překážka na D6 na Chebsku. Na dálnici D2 opatrně na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy v omezení u Olympie na 2. kilometru se srazilo osobní auto s autobusem. Je to drobná nehoda, pouze se vybočuje bez kolon. Na dálnici D6 z Chebu směrem do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Sokolov u Nového Sedla na kilometru 126 zastavilo nepojízdné vozidlo. Je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale nákladní doprava lehce vybočuje. A u Brna je stále neprůjezdná silnice ze Šlapanic do Slatiny a do centra Brna. Poblíž dálnice D1 spadly na vozovku dráty vysokého napětí a nedá se projet. Objízdná trasa vede přes Bedřichovice a je dobře průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, k ránu se objeví přehánky, výjimečně i bouřky. A přes den pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večer začnou srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Přibližně 100 obyvatel karlovarské ubytovny Drahomíra se musí do konce roku vystěhovat. Město budovu opraví a přestaví na byty. Dobrovolnice z místního spolku proto už zjišťují, kdo z obyvatel ubytovny bude potřebovat pomoc. Detaily už za chvíli v naší další reportáži.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: stěhovárou, protože tady je to dobrý.
1: Jednou z dobrovolnic, které herní odpoledne organizují, je Kateřina Rígrová.
2: Ubytovnu bude město zavírat ke konci tohoto roku. Bydlí tady kolem 100 lidí, z toho nějakých 20 až 30 dětí.
1: Když strávíte ten čas s dětmi, navážete s nimi kontakt?
2: My se snažíme navázat kontakt jak s těma dětma, tak s rodinama a vlastně zjistit co nejvíc o té situaci, ve které se nachází.
1: K Tomášovi a Michalovi se během odpoledne připojila i jejich maminka Iveta. Smlouvu na ubytování tu mají jen na 3 měsíce.
3: Já to mám jenom do srpna a někomu to prodlouží a někomu ne.
1: A vy už víte, kde budete bydlet?
3: Právě, že ne, že scháníme pro nájem bytu, ale je to tady moc jako drahý.
1: A vy chcete zůstat v Karlových Varech?
3: Jo, chci, kvůli škole, no, protože děti už tady mají zařízenou školu.
1: Město má s podobnou situací čerstvou zkušenost. Na jaře začala rekonstrukce bývalé ubytovny v Úvalské ulici. Pokračuje mluvčí magistrátu Jan Kopál.
4: Můžeme říct, že někteří z těch lidí, co tam byli ubytováni, tak o pomoc nepožádali. Ti, kdo se na nás obrátili, že nemají kam jít, neví, jak si poradit, tak těm jsme všem nějakým způsobem pomohli.
1: V opravené budově vznikne zhruba 90 městských nájemních bytů. Z Karlových Varů Václav Malý, Radiožurnál.

Znojmo letos slaví 800 let od povýšení na královské město. Součástí oslav jsou také speciální vyhlídkové jízdy vlakem. Ty míří na místo, které cestující sice na železnici znají, ale tentokrát nabízí nový úhel pohledu a ideální výhled na historické panorama Znojma. Počkejte si na detaily.

0: Z nádraží na viadukt vyfotit a zase zpátky. Znojmo k výročí 800 let od povýšení na Královské město nabízí netradiční vyhlídkové jízdy vlakem. Cílem je železniční most přes údolí řeky Dyje. Zájemci tak mohou každý den až do konce prázdnin v klidu obdivovat město a jeho okolí z místa, kterým vlaky běžně jenom rychle projedou.
1: Na druhém nástupišti nádraží ve Znojmě čeká několik desítek lidí. Jejich cílovou destinaci napovídá světelná tabule, na které stojí Znojemský viadukt, odjezd 16.05. Soupravě se dvěma vagóny cesta doprostřed 50 metrů vysokého viaduktu zabrala asi 5 minut. Teď už se před cestujícími otevřel výhled na údolí řeky Dyje a historické panorama Znojma. Pohled z okna si užívá i Nela Němečková.
2: Tohle je moje rodné město, takže jsem se chtěla podívat a taky samozřejmě na to jízdu vlakem.
3: Koukáte třeba na něco konkrétního, jestli uvidíte?
2: Na tu rotundu určitě a hlavně na tu řeku, ta je velmi zajímavá a hezká.
1: Pohledu proti proudu řeky Dyje dominuje kostel svatého Mikuláše, vidět je taky zelená radniční věž i hradiště. Dole u hráze Znojemské přehrady pak i impozantní Kramerova vila. Na krátký výlet vlakem se s malým synem vydala taky Barbora Antošová.
4: Jsme místní, dokonce tady vyhlížíme naši zahradu.
3: Je odsud vidět?
4: Těžko říct, myslím si, že ji vidím, ale nejsem si jistá.
1: Barbora Antošová přes viadukt vlakem jezdí do Vídně. Výhled si ale poprvé pořádně vychutnává až teď, vysvětluje.
4: Ten vlak to projede tady jenom vlastně během pár sekund, kdežto teďka stej zastavíme a můžeme se pokochat tou krajinou.
1: Z okna na druhé straně vlaku, tedy směrem k Loutskému klášteru, svět pod námi sleduje Lenka Kšenicová.
5: To je opravdu neobvyklý pohled na Znojmo, na Sedlešovice tady, kde my bydlíme, tak tady běžně chodíme po té silnici a tohle je fakt jako úplně jiná perspektiva.
1: Po zhruba 10 minutách strojvedoucí přechází do kabiny na opačném konci vlaku a vrací se na nádraží. Vyhlídkové jízdy můžou lidé využít každý den vždy 5 minut po 14. a 16. hodině. Jízdy jsou zdarma, provoz vlaku hradí Znojemská radnice. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Tento týden přinášíme výběr z hostů. Byl mezi nimi i slovenský herec Milan Ondrík. Za svůj výkon ve filmu Otec získal cenu filmové kritiky. Snímek zaujal i na festivalu Berlinále. Jak se herec vyrovnával s rolí otce, který zapomene své dítě v autě? Čím si vysvětluje následný růst nenávistných reakcí ve společnosti? A jak pracoval s emocemi při natáčení? V rozhovoru vyprávěl i o tom, že tragédie se stala vnitře, v místě, kudy Milan Ondrík běhává.
2: To nejlepší z hosta radiožurnálu
0: poslouchejte dnes po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.

0: Radiožurnál 2 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Rusko v neděli útočilo na hypermarkety a samoobsluhy na Ukrajině. Loni se českým zaměstnancům stalo více než 36 tisíc pracovních úrazů, o 200 víc než předloni. Fotbalisté Slávie vykročili za ligovou obhajobou titulu vítězstvím nad Slováckem. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko zintenzivnilo vzdušné útoky na obchody a čerpací stanice na Ukrajině. 2 mrtvé má ruský dronový útok na obchod v ukrajinském Černihivu.
3: Mezi oběťmi ruského útoku na samoobsluhu sítě ATB v Černihivu je i 10letá holčička a 3 lidé byli zranění, oznámila městská vojenská správa. Nejméně 2 ruské proudové drony podle sociálních sítí zasáhly hypermarket Epicenter v Krivém Rihu. Zprávy o obětech odtud zatím nepřišly. V Charkově raketodron typu Banderol zasáhl obytný dům, zabil jednu ženu a 12 osob zranil, oznámili tamní úřady. Jeden člověk zahynul a 6 bylo zraněno při dopadu ruských leteckých bomb do obytné čtvrti v Záporoží. Jeden muž uhořel v autě při útoku na čerpací stanici, informovala záporožská vojenská správa. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Zaměstnavatelé loni řešili přibližně 36 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně tak bylo úrazů asi o 200 víc. Vyplývá to z dat výzkumného Institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce v létě častěji pracovní úrazy řeší i brigádníci.
4: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň